hop, po machine po, sui, světelka modrala, špují, když ani nevěca, sebou, jak když tělem ke hrou, půjdou, a už jde napřed skok, a

Doznělo oratorium Svatební košile Antonína Dvořáka na text Karla Jaromíra Erbena. Zpívali Ivan Kusněr, Eva Urbanová a Ludevít Ludha. A také Pražský filharmonický sbor připravený Pavlem Kýnem. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. A nás teď čeká jedna z vrcholných Dvořákových symfonií. Symfonie číslo 7 D moll. Tu dokončil 17. března roku 1885 a již 22. dubna téhož roku během své třetí návštěvy Anglie dirigoval v londýnské St. James Hall její premiéru. Dílu se dostalo nadšeného přijetí, což Dvořák o dva dny později komentoval v dopise příteli Václavu Judovi Novotnému. Milí příteli, než tento list k vašim rukou dojde, snad už bude vám znám výsledek a přijetí mé zde v Londýně. Symfonie se líbila velice a obecenstvo mě přijalo a uvítalo nejokázalejším způsobem. Po každé větě byl rámus a k posledku vyvoláván až dost. Všecko zrovna tak jako u nás. To je však pro mě vždy věcí vedlejší. Hlavní věc je, že symfonie, ačkoliv byly pouze dvě zkoušky, šla znamenitě. Škoda, že jste nemohl být svědkem tak krásného provedení. V řadě předních anglických listů vyšly rozsáhlé recenze, vesměs pochvalné. O uvedení symfonie na německá pódia se zasloužili hned dva přední dirigenti své doby, Hans Richter a Hans von Bülow. Richter symfonii poprvé provedl s vídeňskými filharmoniky 16. ledna 1887, ale přijetí díla bylo poměrně vlažné. Richter, velký obdivovatel Dvořákovy hudby, tím byl sám překvapen a skladateli v dopise sděloval: vaše Scherzo capriccioso se při vídeňském provedení velmi líbilo. Bohužel symfonie ne tolik, jak jsem doufal a po přímo dokonalém provedení filharmoniků očekával. Naše filharmonické obecenstvo je často, řekněme, zvláštní. Mě to však nezmate. Velkého úspěchu symfonie však docílili při dvojím provedení v Berlíně Hans von Bülow. Dvořák byl oběma koncertům přítomen a z radosti nad ohlasy svého díla přilepil na titulní stranu rukopisné partitury Bülowovou fotografii a připsal k ní poznámku: sláva, ty jsi toto dílo přivedl k životu. Na proniknutí díla do zámoří měl největší podíl proslulý maďarsko-německý dirigent Artur Nikisch, který symfonii opakovaně uváděl během svého turné po Spojených státech amerických v roce 1891. Teď ale dejme ještě prostor anglické kritice bezprostředně po premiéře. V londýnském listu Athenaeum se psalo: symfonie je nejen úplně hodna skladatelova jména, ale je i jedním z největších děl tohoto druhu provedených v nynější generaci. Dvořákova hudba je stejně zajímavá a můžeme dodat i milá přívržencům školy konzervativní i pokrokové. Prvním proto, že ilustruje fakt, že je možné vytvořit něco zcela nového i původního bez odloučení od formálních hranic či uměleckých zákonů, ustálených velkými mistry minulosti. Modernější škole pak smělostí svých harmonických postupů a svobodou rytmických kombinací. Závěrečná věta ve své neklesající moci a možné síle smí být postavena po bok velkolepému finále Schubertovy velké symfonie C-dur, kterému, ač ve svých tématech úplně různá, podobá se nevyčerpatelným proudem melodie a snad ještě více neodolatelnou mocí, s jakou žene vše kupředu. Brahmsovým symfoniím se rovná mistrným provedením a výtečnou instrumentací, ale převyšuje je bezprostředností invence. Tolik tedy nadšená kritika londýnská a teď jedno londýnské provedení. Uslyšíme londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Witolda Rovického.

dozněla symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Londýnský symfonický orchestr řídil Witold Rovický. A z nejvýznamnějších anglických úspěchů teď skočíme rovnou do amerického pobytu Antonína Dvořáka. A rovnou k dílu, které je s ním spojené samotným názvem a které je zcela mimořádné. Smyčcový kvartet F-dur Dvořák zkomponoval během letního pobytu v americké obci Spillville ve státu Iowa, kde strávil své první prázdniny v době působení na New Yorkské konzervatoři. Po mnohaměsíčním pobytu v hektické atmosféře velkoměsta se odstl v prostředí, ve kterém se cítil nejlépe, uprostřed přírody. Vesnice osídlená potomky českých emigrantů mu připomínala atmosféru jeho letního sídla v Čechách a po dlouhém odloučení byl navíc znovu ve společnosti všech svých dětí, které přijeli do Ameriky na prázdniny. Dvořákovo tehdejší rozpoložení nejlépe dokládá jeho výrok v dopisu příteli Jindřichu Geislerovi. Jsem na vagacích od 3. června zde v české vesnici Spillville a půjdu do New Yorku až v druhé polovici září. Děti šťastně z Evropy přijeli a jsme šťastní. Zde se nám velice líbí a já chválu Bohu pracuji pilně a jsem zdrav a vesel. Tolik Dvořák, kterého dny pohody a rodinného štěstí a pohostinnosti starousedlíků inspirovali ke vzniku mimořádně radostného hudebního díla. Celý náčet kvartetu vznikl v zázračné rychlosti za pouhých 72 hodin a celá partitura byla dílem 12 dnů. Na poslední straně náčrtu si Dvořák poznamenal: zaplať pán Bůh, jsem spokojen, šlo to rychle. Premiéra kvartetu se odehrála na nový rok 1894 v Bostonu v interpretaci Kneislova kvarteta. Dílo mělo takový úspěch, že Kneislovo kvarteto jej ještě v témže roce uvedlo na různých místech celkem 50krát. Smyčcový kvartet F-dur je zván americký nejen proto, že vznikl na americké pevnině, ale i díky přítomnosti řady prvků typických pro původní černošskou a indiánskou hudbu. Jedná se zejména o pentatonický charakter tematického materiálu, snížený sedmý stupeň v molové stupnici, výrazně synkopovanou rytmiku, ostinátní rytmus a podobně. Odborná muzikologická obec vede již více než 100 let debaty nad otázkou, nakolik je kvartet americký, případně český, a názory se značně liší. Někteří badatelé se snaží v kvartetu nalézt konkrétní černošské písně nebo indiánské melodie, většinou neúspěšně. Podle jiných je kvartet americký jen podle názvu a poukazují na prvky, které bývají považovány za typicky české nebo slovanské. Sám Dvořák k této otázce poznamenal: vím, že mou novou symfonii, pak smyčcový kvartet F-dur a kvintet zde ve Spillville složené, nikdy bych tak nenapsal, kdybych byl Ameriku neuviděl. Mimochodem, druhá část kvartetu patří k nejsugestivnějším Dvořákovým pomalým větám. Její nekonečná melancholická melodie plyne bez přerušení a bez výrazných kontrastů v jediném široce rozklenutém oblouku na pozadí ostinátní figury ve spodních hlasech. Někteří vykladači v této větě spatřují odraz stesku a osamění, které se člověka zmocňují uprostřed nekonečných prérií amerického vnitrozemí, jak o nich hovoří sám Dvořák v jednom z dopisů přátelům. Je to zde divné, málo lidu a mnoho prázdných míst. Jeden sedlák od druhého třeba z 4 míle vzdálen, zvláště v prériích. Já tomu říkám Sahara. Nic než velké lány polí a luk. A to je vše, co uvidíte. Člověka nepotkáte a jste rád, když uvidíte v lukách a v lesích ty nesčíslné řady dobytka, který neustále v zimě, v létě je v širých polích a pase se. A pak je to zde velmi divoké, někdy až velice smutné, člověk by si zoufal. Nicméně hlavní tón amerického kvartetu Antonína Dvořáka je radostný a my si poslechneme jedno z vrcholných nahrávek. Hraje Hagenovo kvarteto.

0: dozněl Smyčcový kvartet F-dur opus 96 Antonína Dvořáka, zvaný Americký. Hrálo Hagenovo kvarteto. Skončil blok věnovaný Antonínu Dvořákovi, letošnímu jubilantovi. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Vivaldi byl patrně ve své době nejoslavovanějším italským skladatelem a pravděpodobně i jedním z nejplodnějších. Kromě více než 500 koncertů složil mnoho oper, duchovních vokálních děl a nespočet dalších instrumentálních skladeb. My teď necháme stranou ty notoricky známé a poslechneme si překrásnou symfoniu z opery Tito Manlio, i když Vivaldiho styl se nezapře ani v ní. Hraje Academia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pierce. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy.
1: Příští chvíle na D-dur budou Wagnerovské, a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden Wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili ukolébavka.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta. Koncertu G-dur, který zkomponoval 28-letý skladatel, žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty prý vložil jako téma melodii, již měl zpívat Mozartův Špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen Špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde v onom létě válečného roku 1917 se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Teď se potěšme dotykem génia Hendlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Hendlova Concerta Grossa B-dur.

Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Francouzský kontratenorista Philippe Jarusky je skutečně skvostný zpěvák. Jeho kontratenor je mnohdy obtížné rozeznat od ženského sopránu. Má brilantní techniku a navíc umí úžasně navázat kontakt s publikem, kterému po pár tónech takřka leží u nohou. Ale i když Philippa Jaruskyho nevidíme, je zážitek ho poslouchat. Teď s ním vstoupíme do prvého dějství opery Antonia Vivaldiho Orlando Furioso, Zuřivý Roland, v němž vynikajícího pěvce doprovodí francouzský ensemble Mateus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Ještě dnes musíme žasnout nad závratnou cestou na výsluní, již během svého krátkého 36-letého života absolvoval Henry Purcell. V 10 zpíval v královské kapli. Ve 14 už byl členem královy hudební družiny. V 18 dvorním skladatelem. Ve 20 se stal varhaníkem Westminsterského opatství. Přibližně tehdy také začal komponovat scénickou hudbu, mimo jiné k Shakespeareovým hrám a takzvané semi-opery. V nich se tančilo, zpívalo i mluvilo. Především hlavní postavy měly mluvené party. Dodnes je tento specifický žánr raného anglického baroka spojován právě s Purcellem a jednou z jeho nejslavnějších semi-oper je Král Artuš. Árií, která uchvátila dobové publikum, je pak árie studeného génia, v níž Purcell díky třesivému partu ve smyčcích a jakémusi zmrzlému koktání dokonale podtrhl atmosféru chladu a třasu. Zpívá britský basbaritonista Maurice Bevan, The King's Music vede Alfred Deller.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

Luis Spohr, Vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do rozhovorů o konci rusko-ukrajinské války by se podle premiéra Babiše mělo zapojit Turecko. Řekl to po jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Francouzská parlamentní zpráva doporučuje slučování nebo rušení stanic ve veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Britský kytarista a zpěvák Eric Clapton vystoupí v Praze. A čekejte, v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Andrej Babiš ano, to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu. Bylo to jejich první setkání po opětovném návratu Babiše do čela české vlády.
3: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a přes ten plynovod.
4: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Přes 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy, které připravuje státní organizace Cermat. Dnes budou z matematiky a z anglického jazyka. Z jakých předmětů budou psát maturanti testy v následujících dnech, dodává ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
5: Úterý 5. května budou žáci konat zkoušku z českého jazyka a literatury a 6. května pak ti, kteří si vybrali matematiku rozšiřující a nebo další cizí jazyk. Tam je vlastně francouzština, němčina, ruština a španělština.
2: Výbor francouzského parlamentu zveřejňuje zprávu o fungování veřejnoprávních médií. Na zhruba 400 stránkách je 80 doporučení, jak ušetřit nebo třeba změnit způsob jmenování

0: státního dluhu. Parlamentní zpráva není právně závazná. Některá doporučení by ale mohla sloužit jako podklad pro formulaci návrhu zákona a následně být projednána v parlamentu. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes zahraje v pražské O2 aréně. Vystoupení je součástí evropského turné. Do Prahy se 81-letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací po čtvrté. Poprvé tu vystoupil v roce 2006.
2: Leila, Cocaine nebo Crossroads. Hity, díky nim si Eric Clapton získal celosvětové uznání a pověst jednoho z nejlepších a nejvlivnějších kytaristů všech dob. Kromě těchto skladeb představí Clapton na koncertě v Praze i písně z remástrované edice alba Journeyman z roku 1989. Ta vyšla v loni na podzim a obsahuje i několik nových bonusových nahrávek. Ohlášení turné ukončilo spekulace o návratu Erika Claptona na světová pódia. Po koncertu v Česku tak držitele 18 cen Grammy uslyší třeba i fanoušci ve Španělsku nebo Německu. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí. V Čechách bude oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
3: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Radioservis představuje
5: Toulky první republikou.
6: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
5: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
7: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
5: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Příjemné pondělní ráno, tak víkend nám přinesl květen, dnes už máme 4. A zatímco se v Opavě pod Lešením znovu začíná psát nová historie Bichlerova paláce a dává naději chátrající dominantě města, tak ve Zlíně už vrcholí přípravy na 660. ročník oblíbeného festivalu pro děti a mládež. Letos připomene osobnosti jako Tomáše Baťu nebo Miloše Macourka, ale třeba i Hurvínka. Festival startuje už 28. ale my vám za malou chvíli poodhalíme, na co všechno se můžete těšit v programu. Tak budeme moc rádi, když si na nás 6 minut po 6. uděláte čas.
1: A přejeme taky dobrý poslech, nejenom s hudbou Georga Filipa Telemana nebo Jana Václava Antonína Stamice, ale třeba taky Ludvika van Beethovena. Andreas Steyer hraje část sonáty pro klavír číslo 18.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Čtvrtá část sonáty pro klavír číslo 18 Ludvika van Beethovena. 6 hodin a téměř 12 minut.
1: Ještě malé ohlédnutí za víkendem. Téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo včera po Klatovské třídě v Plzni v konvoji svobody, anglicky Convoy of Liberty. Nedělní konvoj je každoročně jedním z vrcholů slavností svobody, kterými město si připomíná konec druhé světové války a osvobození americkou armádou v květnu roku 1945.
0: Stejně jako každý rok zhruba 2-kilometrovou trasu konvoje lemovali davy lidí s českými, americkými a belgickými vlaječkami nebo snítkami kvetoucích šeříků, kterými Plzeňané vítali osvoboditele i před 81 lety.
1: Čestné místo v konvoji a také největší ovace přihlížejících si vysloužili dva američtí veteráni, kteří se letos slavností účastnili, 100-letý Joseph Turmont a 101-letý Gideon Cantor.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, tohle byl Freiburský barokní orchestr a část koncertu Georga Filipa Telemana.
1: Pár trčících vlasů, kalhoty na kšandy a k tomu ještě typické dřeváky. Právě v těchto dnech slaví Hurvínek 100 let.
0: Loutku řezbáře Gustava Noska připomene i letošní zlínský filmový festival, který začne už 28. května.
1: A právě na něm Hurvínek symbolicky převezme cenu Zlatý střevíček.
2: Manko, co tak křičíš? Co je?
3: 7 hodin je, vstávat.
4: My ho považujeme za takového mezigeneračního hrdinu, který navíc je známý i ve světě. Připomeneme ho takovým speciálním dnem, který bude samozřejmě 1. června na Den dětí, kdy budou v obchodním centru Zlaté jablko probíhat takové jako skeče hurvínkovské. Budeme promítat také film o Hurvínkovi.
5: Kromě Hurvínka si podle umělecké ředitelky festivalu Markéty Pášmové tutéž cenu odnesou i někdejší umělecký šéf festivalu Petr Koliha a na závěrečném ceremoniálu ji převezme i herec Petr Kostka.
6: To se vám opravdu jenom zdá.
5: Festival 28. května v Kongresovém centru zahájí český rodinný fantasy snímek Máma a táta jsou boží. Dvě děti ze 7. století se v něm probudí uvnitř mystické jeskyně v chaotickém 21. století.
4: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu, takže alespoň prostřednictvím těch filmů jim chceme nabídnout jednak tedy vhled do různých kultur a potom jim chceme nabídnout to, aby si z toho něco vzali.
5: Nejen české filmy festival uvede. V hlavní soutěži představí na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
4: Je tam třeba zastoupený Irák, což je země, která nemá až tak častou kinematografii a třeba pro děti konkrétně. A pak je tam zastoupen Egypt, Brazílie, Japonsko, Singapur.
5: Festival tradičně připomíná i významná výročí. A protože letos uplynulo 100 let od narození mistra české fantazy Miloše Macourka, čeká návštěvníky výstava kostýmů z filmu, které vytvořil společně s Václavem Vorlíčkem, promítání Dívky na koštěti i beseda s filmovou saxánou Petrou Černockou.
7: Já jsem švagrová děda vševěda.
8: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
7: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
8: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
4: Navíc je to kroměřížský rodák. Pak ráda zmíním to, že se traduje, že s Václavem Vorlíčkem se seznámili ve vlaku při cestě na Zlínský festival. Takže tam možná vzniklo tohleto velké přátelství.
5: Dodává Markéta Pášmová. Festival potrvá do 3. června a i letos se zaměří na podporu mladých českých talentů v projektu Young Stars. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Pulitzerovou cenou ověnčený legendární román o dospívání, rasismu i Americe uprostřed hospodářské krize.
1: Jako zabít ptáčka.
0: Jeho autorka Harper Leeová se narodila právě před 100 lety.
1: Kultovní knihu teď přinášíme v premiérové četbě na pokračování.
0: Od 28. dubna vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Roman Patočka, Libor Mašek a Vojtěch Spurný v části sonáty Jana Václava Antonína Stamice.
1: Rusko nakonec svůj národní pavilon na Bienále v Benátkách neotevře veřejnosti. Psala to včera italská média s odkazem na odpovědi, které organizátoři dali italskému ministerstvu kultury.
0: Ruská národní expozice ale bude vidět zvenku. Vedení Bienále tvrdí, že Rusko na přehlídku nepozvalo a že tudíž ani neporušilo unijní sankce či jiná pravidla.
1: A přehlídka začíná už tento týden a začíná celá řada jiných akcí taky v České republice. Kulturní tipy přidáme hned po aktuálních zprávách.

0: Není to tak dávno, kdy byl Libor Šmolda s hostem naší vizitky na Vltavě. Stále ještě ji najdete na vltavarozhlas.cz a Libor Šmolda a jeho organ trio nám dělali společnost i teď v 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Ten teď zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska a požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo dotovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Spojené státy dnes začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Jde o stovky plavidel, včetně tankerů s ropou a plynem. Spolu s nimi v zálivu uvízlo taky přibližně 20 000 námořníků. Nabídka se podle amerického prezidenta Trumpa týká lodí ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes slavnostně uvedou do provozu Poeziomat. Jeho dramaturgie se bude výrazně věnovat zdejšímu folkloru a jízdě králů. Mezi nahrávkami nebude chybět ani archivní reportáž o kunovické výrobě letadel. A čekejte, v Čechách oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nesmí chybět ani naše kulturní typy. Návštěvníci Liberecké galerie Lázně mohou v prostoru pod bazénovou halou vidět výstavu Jiřího Černického. Nese název Západ země ze slunce a nabízí kromě souboru 80 kreseb i závěsný hamak, který má podle autora připomínat pozorovatelnu vědce v džungli.
2: Na Kuželovském větrném mlýně na Hodonínsku začíná výstava horňáckého bydlení.
1: V botanické zahradě v Liberci můžete navštívit novou výstavu s prací studentek z fakulty textilní Liberecké technické univerzity. Uvidíte díla z bavlny, příze i takzvané organzy.
2: A v Loutském klášteře ve Znojmě je nová interaktivní výstava Laboratoř zvuků. Můžete experimentovat se zvuky a vyzkoušet si taky dirigovat orchestr.

0: Mark Isham, hudba z filmu Teče tudy řeka a studiový orchestr 7:07 v Mozaice na Vltavě.
1: Začala rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších památek v Opavě, zchátralého Blicherova paláce. Je to dominanta městské památkové zóny.
0: A bude mít opravenou střechu a rozvody elektřiny. Je to zatím první část záchrany.
1: Protože kompletní rekonstrukce nakonec vyjde na 3/4 miliardy korun.
2: Tak tady tohle toto hromada plechu nás překvapila, protože na jednom z těch plechů jsme našli razítko, které je od takzvané Těšínské komory. Těšínská komora skončila v roce 1905, ten plech má takřka 130 let.
3: I plechy ze střechy tady odkrývají tajemství a bude jich mnohem víc, odhaduje Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Začalo se právě střechou, do které teklo desítky let.
2: Ta vrcholová část pravděpodobně už na konci 19. století byla krytá právě plechem a ten plech se nám do dneška dochoval, byť pod vrstvami nových plechů a nových krytí. A v tuto chvíli se vlastně vyhodnocuje, co všechno se bude vyměňovat a co všechno vlastně zůstane.
4: Právě tady bych radši šel odsud, radši pryč. No. Pojďte, pojďte.
5: Tady jenom pozvosnou.
3: Takto jsme s pracovníky Opavského muzea před lety opatrně našlapovali, protože statice někdejšího městského zámku nikdo moc nevěřil.
4: To napadla masivně dřevomorka, hlavně v těch přetížených částech.
3: Havarijní stav je přesným označením, pryč musí depozitář. Už dávno tady nikdo z muzea nepracuje. A není žádný záznam o nějaké větší opravě i daleko v minulosti, říká ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Jana Horáková.
6: Kanalizace byla dělána naposledy dešťová a spašková v roce 1929 a budeme pokračovat potom dál. Právě bychom se rádi pustili do statického zajištění celého toho objektu, protože my všichni známe, že to je Blicherův palác, ale ten objekt, to jsou vlastně tři objekty. Je to ta původní hmota toho paláce, pak je tam přístavba z 20. století, která je na druhém nádvoří, a pak je tady barokní přístavba, která je z Masarykovy ulice. A ty objekty, ty dva objekty novější, byly přistavovány. Takže důsledkem toho je, že každý objekt si žije trošičku svým životem, což samozřejmě statice tady takové masy prostě stavební neprospívá, takže to bude právě ta druhá etapa, do které bychom se rádi pustili, abychom ten objekt opravdu zastabilizovali, protože pokud ho nezastabilizujeme, tak se nemůžeme pustit do těch dalších etap samozřejmě.
3: Je a bude to výzva pro restaurátory. Podle památkáře Dalibora Halátka se začne štukovou výzdobou u střechy, poprvé viděnou pořádně zblízka.
2: Je vlastně to odlitek z románského cementu. Z toho stejného materiálu jsou i hlavice s takovýma indiánkama, takovým mouřenění. To je překvapení, to jsme neznali.
3: Palác postavený na přelomu 18. a 19. století ze tří domů nese název po ruském polním maršálovi von Blicherovi. Desítky let je uzavřený a zatím není jasné, kdy se podaří sehnat peníze na další opravy. Cílem je udělat z něj další místo pro výstavy a kulturní akce. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.

0: Miriam Aida, Fredrik Kronqvist a Monday Night Big Band, nahrávka z roku 2004. 6 hodin a 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď budeme mluvit o muži, který zcela zásadně proměnil způsob, jakým dnes vnímáme přírodu. Tento pátek oslaví sté narozeniny světově uznávaný britský přírodovědec, moderátor a dokumentarista David Attenborough.
0: Chystají se velké oslavy, včetně živého vystoupení v londýnské Royal Albert Hall. A malým takovým příspěvkem k tomuto výročí bude i vysílání Českého rozhlasu Vltava a Naše osudy.
2: Desetidílné podle slavné knihy Výpravy do divočiny a číst nám bude každé dopoledne herec Jan Šťastný.
3: Nadmíru spokojený s naším luxusním ubytováním jsem zamířil na záď, abych se potěšil pohledem na člun, který za sebou kasl táhl. Byl opatřený závěsným motorem o síle 35 koní a my ho už teď nábožně titulovali závodák. Doufali jsme, že nás dostane daleko proti proudu malých přítoků, kde budeme hledat zvířata, a na kasl se vždy vrátíme najíst a vyspat se. Byli jsme obklopeni neslýchaným pohodlím a mířili jsme k jižním okrajům obrovského tropického pralesa, jenž začínal v severovýchodní části Paraguaje, táhl se přes Brazílii k Amazonce a dál k řece Orinoco a tvořil největší oblast původní džungle na světě. Připadalo nám to všechno příliš dobré, než aby to byla pravda. A taky, že nebyla. Během pár dní jsme se měli ocitnout v mnohem zoufalejším stavu, než při kterékoliv z našich předchozích expedicí.
2: Výpravy do divočiny mapují začátek kariéry přírodovědce, dokumentaristy a popularizátora Davida Attenborougha.
0: V rozhlasovém vysílání uvedeme v překladu Jitky Jeníkové výběr z knižního zpracování Cesty do Paraguaje z roku 1958.
2: Ale nenechte se mýlit, nejde jenom o dobrodružné zážitky, jde také o vyprávění muže, který nás přiměl zamilovat si divokou přírodu a který nás dodnes učí, jak důležité je chránit ji.
0: První díl Osudu Davida Attenborougha si nenechte ujít na Vltavě v 11.30.
2: No a hned po 8 hodině vám tady v ranní mozaice nabídneme reportáž o tom, jak tyhle osudy vznikaly.

0: Lenka Dusilová v 7. nebi live s Milanem Zeisem.
1: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a výrazná osobnost české hudební scény slaví letos hned 2 jubilea.
0: Půl století života.
1: A 30 let úspěšné hudební kariéry na české scéně.
0: V 7. nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne nejen za zásadními milníky své hudební cesty, ale také živě zahraje své skladby.
1: Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte 7. nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Zeisem.
2: Posloucháte Český rozhlas Vltavu v pondělí 4. května v 6 hodin a 50 minut.
3: Někdy působí naše paměť jako rozbitá mozaika z úlomků minulosti, osobních, ale i historických, skládáme jeden celek. A právě o paměti bude i dnešní úvaha architektky Pavly Melkové.
4: Některé náhody nejspíš nejsou tak úplně náhody. Napomáhají jim všudy přítomná témata, ať už osobní nebo společenská. A tak jsme, náhodou, v jeden den navštívili výstavu Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění na Pražském hradě a divadelní představení Amadoka v divadle X10. U obou událostí je stěžejním motivem paměť. A to paměť fragmentární, jak napovídá i název výstavy na hradě. Sama bych raději použila pojem zlomky, protože dobře ukazuje, že tyto fragmenty paměti vznikly skutečným rozlámáním, většinou násilným. Na výstavě jsou přítomné nejen jako zbylé části pokladu, ale také jako fragmenty ostatků v relikvích a také úlomky různými způsoby zasažených životů, přítomné v dílech moderních umělců, které poklad jako ozvučná deska doplňují a propojují se současností. U obou událostí hraje důležitou roli vizualita, scéna. A ta je u obou jednoduchá, redukovaná na minimum, potřebné pro sdělení podstatného, které právě tím posiluje a zdůrazňuje. Reduktivnost má také něco společného s fragmenty. Když totiž chceme složit z fragmentů celek, který dává smysl, důležitá je minimální velikost, podoba a množství dílků, které jsou ještě schopné takový celek vytvořit. Zároveň ale, čím jsou minimálnější, tím většinou ve sdělení naléhavější. Na hradní výstavě tak téma zesiluje architektonické řešení, využívající velké černé bloky, sjednocující především množství drobných částí pokladu a ponechávající dostatečný prostor uměleckým dílům moderních umělců. Napomohl i kurátorský koncept Jiřího Fajta. Malé množství současných uměleckých děl, ale od špičkových autorů, namátko Josef Beuys, Anselm Kiefer, Gerhard Richter či Edmond de Waal, umožňuje každé z nich prožít do hloubky a dokonce si najít i čas k přečtení důležitých kurátorských textů, bez nichž by jak pochopení, tak prožitek byly ochuzené. Jistě, důvodem je také fakt, že jsou zde v doplňkové roli zrcadla. Hlavní je svatováclavský poklad. I tak se ale jedná o připomenutí, že na výstavách umění je opravdu většinou méně více. Jakkoliv řada kurátorů i samotných umělců považuje za úspěch spíš předvedení co největšího množství děl. V případě Amadoky představení, vytvořeného podle stejnojmenné knihy, kde jsou skrze osobní příběhy skládány zlomky paměti ukrajinských dějin 20. a 21. století a pro které scénu vytvářel režisér Dušan Pařízek, se patrně přidává i úspornost v důsledku podfinancování. Pařízek, stejně jako u předchozích dvou částí trilogie, téměř nevyužívá fyzické objekty, ale ani drahou audiovizuální techniku. Prostor jeviště pomocí světla a stínu vytvářejí koláže rozložené na desce obyčejného myotaru. A také zvuk. Ten je nejsilnější v prvním díle trilogie, Moskoviádě, kde kovové údery vymezují v prázdnu mříže klece či příčle domovního žebříku a tóny elektrické kytary šíří prostorem tlakové vlny výbuchu domu. A proč jsou pro připomenutí celku paměti dobré její zlomky? Někdy filtrují podstatné, někdy jsou dílem náhody. To, co je ale nakonec nejdůležitější, je práce na jejich spojování. Poctivé vyplňování mezer, zkoumání jejich tvaru a hledání, co s čím souvisí. Nejde si vymýšlet. Jen ty správné střepy, sesazené do správných míst, mohou dát dohromady pravý původní talíř. Zlomky sbírky míšeňského porcelánu na hradní výstavě tak můžeme chápat jako symboly. Střepy jsou slepované japonskou metodou kintsugi, v níž zlaté linie záměrně průběh spojů zdůrazňují. Zlato je povyšuje a upoutává pozornost k jejich tvaru. Právě v něm je klíč k paměti. A jak v debatě po představení poznamenal Dušan Pařízek, dokud budeme svědky lží, kdy se totalitní režimy snaží měnit podobu historických událostí, musíme tuto mravenčí práci dělat.
3: Paměť není celistvá, důležitá je ale aktivní práce s pamětí. I o tom bylo zamyšlení architektky Pavly Melkové.
2: Teď už nám hrají The Jazz Messengers, nahrávka je z 60. let. Přejeme dobrý poslech.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Celkově by se dalo říct, že celý náš hrad je zachovalý v tom autentickém středověkém stavu. Jsou v něm jenom z pozdější doby menší úpravy. A je to z toho důvodu, že hrad sloužil v pozdějších staletích jako sýpka a sklad. Většina toho je středověká, popřípadně renesanční.
1: Poprvé je v Bečově od letošního roku pro veřejnost přístupná i gotická hradní kaple, místo nálezu relikviáře svatého Maura.
2: Počasí.
1: V Čechách oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno a nechte se od nás pozvat do světa umění. Ale tak trošku jinak, nejenom do velkých institucí, ale i do menších galerií napříč Českou republikou. Právě tam často skrývají překvapivě silné výstavy, ale i příběhy. A tak se podíváme i na jubilejní ročník festivalu ZUŠ Open, který propojí tisíce mladých talentů ve stovkách měst a některé z nich přivede až na Pražský hrad. A chybět pochopitelně nebude ani současné umění. V Domě umění v Ústí nad Labem teď představuje Nikola Ivanov své nové audiovizuální dílo o paměti, ztrátě a neschopnosti zapomenout. I to je důvod, proč nás poslouchat.
1: A proč nás naladit taky z hudebního hlediska? Zpívat bude třeba Sára Lazarus, potom si zahrajeme Julia Kalaše nebo Marlene Dietrich a Johanna Sebastiana Bacha. Zahraje nám taky pianista Glenn Gould. Teď Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Suk mladší a Pražský komorní orchestra.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Pražský komorní orchestr za doprovodu Josefa Suka mladšího ve skladbě Wolfganga Amadea Mozarta.
1: A nás teď čeká výstava Dům umění v Ústí nad Labem. Prezentuje 12-minutové video intermediálního umělce Nikoly Ivanova. Video dostalo název Svět se točí a voda padá a je to taková nadčasová meditace.
0: Je složená z emocí, obav, ztrát i začátku a cesty a v galerii se promítá na dvou stěnách v 7 kanálech. Natáčela o tom Gabriela Hauptvoglová.
2: Ještě jsem tady v Domě umění nezažila, abych přišla do toho výstavního prostoru a za těžkými závěsy byla tma. Bylo tam prázdno, přišlo mi to nejdřív jako podzemní garáž, kde nejsou auta, ty sloupy tam. A na dvou stěnách, vlastně na 7 kanálech, jako by se tam promítalo 7 filmů. Opravdu to, i včetně toho zvuku, to vtáhne do děje.
3: Ta forma, na kterou jsem přišel, byl forma milostného dopisu, nebo vlastně jakoby dopisu, který je poslán po konci vztahu. Mě to otevřelo úplně jakoby nový obzor uvažování. Tady to vlastně pro mě byl takový jakoby obrat k nějaký větší introspektivnosti a i třeba začlenování jakoby nějakých vlastních mých prožitků a zkušeností.
2: Řekl Nikola Ivanov k formě svého díla. Mladá žena ve filmu prochází starými uličkami a také plave v řece. I když se to na první pohled nezdá, autor se dotýká i klimatické krize. Inspirovali ho k tomu fotomontáže ze 30. let. Zobrazovali zaplavené pobřežní oblasti po použití vesmírných zrcadel na osvětlení země.
3: To mě jako donutilo jakoby přemýšlet právě nad tématem té zkázy, kdy samozřejmě jako tam byla naprosto zřejmá nějaká paralela se současným vývojem klimatické krize, kdy vlastně ty města budou dost možná zaplavena v budoucnosti bez toho, že bychom potřebovali ty vesmírné zrcadla.
2: Nikola Ivanov také přiblížil, jak osobní a globální rovinu stvárnil. Pomohl i prvek nesmrtelnosti.
3: Mluví z perspektivy někoho, kdo prožil několik staletí, viděl jakoby všechny ty jakoby chyby, které dovedly vlastně lidstvo až k té apokalyptické situaci, kterou tam tak jako v náznacích popisuje. Ale současně vzpomíná jakoby na svou dávnou lásku z minulosti. V obou těch jakoby rovinách jde vlastně jako o téma nemožnosti i zapomenout na minulost nebo na chyby, které se staly v minulosti.
2: Jsou to černobílé záběry, není to barevné. Je to i proto, aby vlastně ten divák byl do toho víc vtažený, aby ho nerozptylovaly různé další barvy?
3: Já vlastně jsem delší dobu zvyklý pracovat černobíle. A tady k tomu tématu mi to vlastně připadalo poměrně vlastně vhodný. Nějaký ten pocit toho bezčasí, o který jsem se snažil, tak mám pocit, že s tím docela dobře funguje. A zároveň jako inspirace film Noah, která pro mě byla důležitá, tak mě vedla znovu k té černobílý.
2: Pro skoro 12-minutové dílo je velmi důležitý prostor, který umožní divákovi se do něj ponořit, řekl kurátor Michal Koleček.
4: Ta věc existovala v počítači. Byla to nějaká představa autora, že když jsme to tady začali instalovat, tak ty věci v té velikosti vypadají jinak. A některý záběry třeba ve chvíli, když se spojí tok té řeky ve všech těch 7 kanálech najednou, a vlastně se jako byl plave pryč, se dá říct, celý ten prostor, tak samozřejmě působili jinak na obrazovce počítače, než ve chvíli, když člověk jakoby stojí uprostřed, takže jsem měl možnost jenom zaznamenat, že v té chvíli jako autor říkal, to jsem tam měl možná dát víckrát, jo? Že vlastně tenhle moment se ukázal tak silný, který jako nevidíte, dokud to nevidíte v té velikosti, tak je to pro vás důležitý třeba významově, ale vizuálně se to najednou jako ukáže podstatný, až když se to vidí v tom prostoru. No.
1: Audiovizuální dílo Nikoly Ivanova Svět se točí a voda padá můžeme vidět téměř až do konce července a zajít za ním můžete do Domu umění v Ústí nad Labem.
0: 400 akcí nabídne jubilejní 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Budeme o něm mluvit za chvíli.

0: Jak poznat během krátké chvíle, kdo se hodí pro filmovou roli?
1: Podcastingu po natáčení, aneb hledání důvěry a autenticity.
0: Další ze série Art Café k 80. výročí pražské FAMU moderuje Agáta Hrnčířová 7. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Renáta Ardašovová, Igor Ardašev, část z charakteristických skladeb pro klavír pro čtyři ruce Antonína Dvořáka.
1: Kostel v Neratově, zámek ve Valticích a nebo pražský Břevnovský klášter. Přesně tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open.
0: Projekt nadace Magdaleny Kožené začne v polovině května a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů.
1: A jak už jsme říkali, budou to vystoupení po celé České republice.
2: V té době se hrál na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3x jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teď tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
3: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
2: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kde profesionál hraje ve filmu. Harmonii a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
3: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu, pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
4: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinou dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem, s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
3: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
4: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
3: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
4: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve. Budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open, pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
3: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: tohle je naprostá klasika od Billyho Strayhorna a Duka Ellingtona Isfahan. Ovšem tentokrát v podání Libora Šmoldase, Jay Andersona a Adama Nussbaum. Máme 7:30, přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO má být nový systém jednodušší a méně administrativně náročný. Zavedení by mohlo přinést do státního rozpočtu desítky miliard korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Studentům posledních ročníků středních škol dnes začíná společná státní část maturity. Na programu jsou didaktické testy z matematiky a angličtiny, které zajišťuje organizace CERMAT. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo asi 15 000 maturantů, k angličtině zhruba 67 000. V dalších dnech přijdou na řadu další předměty, včetně češtiny. Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli 3 lidé. U jednoho z nich laboratorní testy zjistili hantavirus. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace, podle které mají lékaři na stejnou nákazu podezření i u dalších 2 mrtvých. Předpokládají, že nakažených lidí bylo na lodi celkem 6. Hantavirus je vzácné, ale často smrtelné onemocnění. Šíří se trusem infikovaných hlodavců a úmrtnost dosahuje 35 až 50%. Filmaři mohou ode dneška žádat Jihomoravský kraj o peníze za svá díla. Kraj k tomu vytvořil nový dotační program, celkem je v něm 19 milionů korun. Dříve se tvůrci obraceli na nadační fond, který založil kraj a město Brno. A v Čechách čekejte oblačno až zataženo, jenom přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Zdeněk Svěrák právě dnes u příležitosti svých nedávných 90 otevře výstavu v Jevíčku. V tamním zámečku návštěvníci uvidí stovky fotek, na kterých je principál a herec divadla Járy Cimrmana zachycený s obyvateli města i diváky.
2: Britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes hraje v pražské O2 aréně a do Prahy se 81letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací už po čtvrté.
1: V Brně probíhají netradiční prohlídky vodojemů Žlutý kopec s filmovou hudbou, světelnými instalacemi a vesmírnými motivy a v každé z nádrží bude návštěvníky čekat jiný zážitek, tak si to nenechte ujít.
2: A připomínáme i pokračující výstavu v Liberecké galerii Lázně. Až do poloviny července můžete navštívit výstavu Obrazy slova kosatce Pavla Brázdy a Věry Novákové.

0: předehra koperetě mlynářka z Granady Julia Kalaše. Dvořákův komorní orchestr řídil Vladimír Válek.
1: Po celé České republice fungují stovky nejrůznějších galerií a my pro vás máme přichystaný nový seriál, ve kterého se zaměříme na zajímavá, ale spíš menší místa, kde vystavují kvalitní umělci.
0: A první díl, ten přinese nejenom tipy, kam se můžete vydat na dobře kurátorované výstavy, ale dozvíte se i, jak různé galerie fungují a jak se od sebe odlišují.
1: Naše reportérka Zuzana Filipková natáčela tentokrát s nezávislým kurátorem Radkem Volmutem a výtvarným kritikem a také šéfem kulturní rubriky týdeníku Respekt Janem Hávitvarem.
2: Dřív bývaly galerie, které se spíš specializovaly na nějaký prodej restituovaných obrazů z prvorepublikových sbírek. To bylo takové jako 90. léta, tam bylo jako pár galerií, kde jako člověk mohl vidět to nejlepší z té současné scény. Asi bych jako by dokázal spočítat na prstech jedné ruky z těch 90. v těch nutech. Tam jako by byl nějaký boom, ale vlastně hodně těch galerií potom zase hodně rychle jako zaniklo i z důvodu třeba jako ekonomické krize v roce 2008. A vlastně teď zažíváme jako asi zatím největší podle mě rozkvět těch soukromých galerií právě orientovaných na to současné umění, které mě zajímá jako nejvíc.
3: Liší se nějak ta doba, třeba před covidem, během covidu se samozřejmě spousta těch institucí uzavřela logicky a pak se třeba i jako neobnovila. A ta doba teď?
2: Pár institucí jako zaniklo docela nedávno, vlastně zanikly všechny galerie, které vlastně vznikly, když galerie Jiřího Švestky, která byla jedna z takových těch průkopníků obchodování se současným umění, tak se vlastně vychovalo několik, aniž by teda to zamýšlela, několik jako kurátorů, tak vlastně vznikly tři nové soukromé galerie. Lidi, kteří pro Jiřího Švestku prodávali, tak si založili vlastní podniky a ty vlastně všichni jako by nedávno, prostě v posledních pár letech zanikly, měli ambice to umění prodávat do ciziny, což jako je komplikovaná disciplína.
1: Říká výtvarný kritik a vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt Jan Hávitvar. Pokud se o výtvarné umění zajímáte více, brzy zjistíte, že výběr kvalitních výstav je poměrně velký. Někdy se ani vše nedá stihnout. Zajímavý program nabízejí často galerie, které třeba nejsou až tak známé.
4: Pardubická Artspace NOV. Mně přijde, že je hrozně moc podceňovaná, přehlížená galerie, která ale na to, že je taky placená městem a soukromýma sponzorama, tak se soustředí na úplně jako nejnovější jména, který bych já třeba v Pardubicích nečekal. Je to sám o sobě strašně hezký podzemní prostor. Určitě bych doporučil pražskou Trafogalerii, protože pro mě nabízí takový hrozně zajímavý mix mezi už zavedenýma a začínajícíma jménama a hlavně dávají obrovský důraz na instalaci těch výstav, katalogy. Je to paradox, ale jako říkat o Západočeské galerii v Plzni, že je malá galerie, se dá, protože to je vlastně galerie, která nemá žádnou, bohužel stále, svoji vlastní velkou budovu. Jejich výstavy v masných krámech jsou jakoby malý expozice, které jsou ale vždycky strašlivě zajímavé pro mě, obzvláště když se to týká 19. a 20. století, jako je velké přehledové tematické výstavy. Trochu si teprve jako ujasňuje dramaturgii poměrně stále nová galerie na Pražských Vinohradech Spot Gallery, která nabízí takový mix mezi domácí a zahraniční scénou. Ještě řeknu jednu galerii, která je žánrově velmi vymezená na Pražském Břevnově, jmenuje se Recese, nebo takovou jako kavárnu spojenou s galerií, kde vystavují díla velmi orientovaná na dekadenci a neodekadenci.
1: Nezávislý kurátor Radek Volmut doplňuje, že zajímavý program nabízejí i galerie, které jsou v místech, kde byste je vůbec nečekali.
5: Z těch regionálních galerií určitě stojí za pozornost třeba galerie Okraje v Táboře, anebo úplně jako specifická, hodně jako výborná, i co se edukace týče, GAP galerie a prostor ve Znojmě, kterou dělá Andrea Krejčí, už je to taky několik let. Já si myslím, že dlouhodobě stojí za pozornost třeba galerie 35 metrů čtverečních, kterou už někdy podle mě 2006-2007 založil umělec významný Michal Pěchouček. Myslím, že to dělal s Petrou Steinerovou. Tam už to vedení se proměnilo. Dá se o tom v některých případech uvažovat i jako o aktivistické galerii nebo galerii, která se zabývá současnými problémy. Unikátní je Havelka galerie, která je na scéně 20 let. Já tomu říkám malá velká galerie, galerie na tři kroky. Je to domácí scéna pro takové jako legendy, jako je Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia, Jan Hýsek, Platforma 15. Tam se podílím trošku na dramaturgii, ale zase vlastně se tam snaží kluci skládat lidi, kteří už jsou zavedení a k tomu zajímaví mladí autoři.
1: V menších prostorách hodně vystavuje třeba i František Skála.
6: Já si myslím, že se hodně ta situace změnila. Za poslední, já nevím, 10 let, tak vzniklo asi plno malých soukromých galerií a já patřím k té generaci, která začínala, když žádné takovéhle soukromé galerie nebyly, a to znamená, že jsme začínali v nějakých institucích anebo v takových prostorách, teda i ještě jako za komunistů, kde to byl napůl underground. Jo. To znamená, že se to přehouplo někam jinam. Já už jsem si užil ty velké instituce Rudolfinum Národní galerii, no a tím pádem teď hold zase vystavuju v různých drobnějších galeriích.
1: Jak se menší galerie živí? Jakou strategii volí při výběru umělců? Nejen na to se podíváme blíže v následujícím dílu této série.
7: Uzavírá naše reportérka Zuzana Filipková, která mapuje to, jak v současnosti fungují malé galerie a které stojí za návštěvu nejenom v Praze, ale i v regionech celé České republiky.
0: V Praze začaly zkoušky letošní premiéry letních shakespearovských slavností. I o tom bude řeč za chvíli. Teď je 7:43.

0: náš dramaturg Jan Kincel vybral nahrávku Marlene Dietrich Auf der Mundharmonika z roku 1964.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V Praze začaly minulý týden zkoušky letošní premiéry letních shakespearovských slavností, které budou 24. června na nádvoří nejvyššího purkrabství Pražského hradu a bude to konkrétně komedie Omylů. Vzniká pod vedením Vojtěcha Štěpánka.
0: Roli Antifola Feského budou alternovat Marek Adamčík a Tomáš Havlínek. A pro Adamčíka to bude první zkušenost s letními shakespearovskými slavnostmi.
2: Po jejich boku se na nádvoří nejvyššího purkrabství Pražského hradu objeví třeba i Aneta Krejčíková, Sára Rychlíková, Vojtěch Vondráček, Petr Buchta nebo Erika Stárková a Šimon Krupa.
0: Loňské letní shakespearovské slavnosti zaznamenaly návštěvu téměř 88 000 diváků.

0: Něteborský symfonický orchestr a dirigent Nemejervy Alexandr Porfirjevič Borodin, 8:15.
1: Vizitka. Městská divadla pražská mají dvě nové dramaturgické osobnosti, Lenku Veverkovou a Martina Satoranského. No a právě Martin Satoranský bude hostem v dnešní vizitce.
0: Má za sebou působení v Hradeckém Klicperově divadle, spolupráce s divadlem v Dlouhé anebo s divadlem Not.
1: Co je v dramaturgii scén městských divadel vůbec největší výzvou? A proč přesně ho nejenom na divadle zajímají silné hrdinky?
0: Poslouchejte vizitku po 10:00 dopoledne.

0: Johann Sebastian Bach, jeho invence číslo 1 a Glenn Gould v 7 hodin a téměř 52 minut.
1: Marek Bečka je významný český loutkohorec, je to taky zakladatel nezávislého loutkového souboru Buchty a loutky a má blízko k poezii. A tak jsme ho oslovili, aby pro nás tento týden vybíral poetické texty.
2: Básnění.
3: Já jsem začal recitovat někdy na gymnáziu, protože tam nebylo žádný divadlo, tak jsem recitoval. A asi se nám to úplně moc nedařilo, nebo jsme to moc neuměli, ale moc se mi to líbilo vystupovat před lidma. A s hlasem jsem se samozřejmě potkal v čítance a moc se mi líbil ten patos. A zároveň mě to trošku odpuzovalo, protože jsme museli recitovat taky básničky o Leninech a o Brežněvech a tak. Ale něco mě v tom hrozně se líbilo. A pak jsem se potkal, už to bude možná skoro 40 let, s Hanou Kofránkovou, která vedla takový seminář. Už si nepamatuju, jak jsem se tam ocitnul. A ona tam nádherně vyprávěla o hlasovi. Hlavně o naší paní Boženě Němcové, o básnické sbírce. A samozřejmě mám z toho jenom takové útržky v hlavě. Zeleň moří a dva křišťály. To si pamatuju. Ale dneska bych vám přečet Praze. František Halas, Praze. Malověrný, čas kostižerný jí jenom krásu dal a z polí stenných křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí. Tak bude vždy, malověrní, tak bude vždy. Za vraty našich řek zní tvrdá kopita. Za vraty našich řek kopity rozryta je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. Je lehké listí vavřínů a těžký padlých stín. Já vím, já vím. Jenom ne strach. Jen žádný strach. Takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach, co my tu zahrajem, až přijde čas. Až přijde čas. Kůň bronzový, kůň Václavův, se včera v noci třás. A kníže kopí potěžkal. Myslete na chorál, malověrní. Myslete na chorál.
1: Praze Františka Halase ze sbírky Torzo naděje. Přesně tenhle text pro nás dnes vybral loutkář Marek Bečka.
0: Brněnské technické muzeum ukáže ode dneška na expozici v Kuželově na Hodonínsku, jak bydleli mlynáři na přelomu 19. a 20. století. I na to se zaměříme ve zprávách a potom přineseme celou řadu dalších kulturních informací.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Prezidenti Česka a Finska budou jednat o posilování Severoatlantické aliance nebo o obraně. Izrael nadále masivně vyzbrojuje, schválil nákup desítek nových amerických stíhaček. Brněnské technické muzeum ukáže ode dneška na expozici v Kuželově na Hodonínsku, jak bydleli mlynáři na přelomu 19. a 20. století. A čekejte v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Prezident Petr Pavel se v Praze setká s finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Jednat spolu budou například o posilování evropské části Severoatlantické aliance nebo o další podpoře Ukrajiny.
3: Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Finský prezident Alexander Stubb, který je v zemi hlavním představitelem zahraniční politiky, má v Evropě reputaci státníka, který umí vyjednávat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Kromě zahraniční politiky spolu budou oba prezidenti nejspíš jednat i o obraně. Finsko je známé svou připraveností armády i civilního sektoru. Země má také zkušenosti se stíhačkami F-35, na jejichž dodání Česko čeká. Kromě prezidenta Petra Pavla se Alexander Stubb setká například i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. V úterý se pak na Hradě zúčastní konference Evropa jako úkol. Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Do dneška je možné podat elektronické přiznání k dani z příjmů za loňský rok, a to buď přes portál finanční správy Moje daně nebo přes datovou schránku. Daně je taky nutné nejpozději dnes zaplatit. Při elektronickém podání je třeba odeslat daňové přiznání v předepsaném formátu XML. Další častou chybu zmiňuje Monika Lodrová z Komory daňových poradců.
4: Další častá chyba je třeba u osob samostatně výdělečně činných, kteří zapomenou, že pokud mají zpřístupněnou datovou schránku zřízenou ze zákona, mají v těchto případech povinnost podat přiznání elektronicky, nikoli v papírově.
2: Pokud je daňové přiznání podané více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhuty, začnou nabíhat pokuty. S daňovým poradcem nebo advokátem je možné podat daňové přiznání až do letošního 1. července. Izrael schválil nákup dalších dvou letek amerických stíhaček. Podle ministerstva obrany vychází požadavky ze zkušeností z dosavadní války proti Iránu. Masivní dovozy americké munice a výzbroje provázely celé 2 měsíce konfliktu. Izraelský ministr obrany Izrael Katz uvedl, že cílem je zajištění vzdušné převahy v regionu na následujících několik desetiletí.
5: Po dodání zatím poslední objednávky bude mít izraelské letectvo ve výzbroji 100 nejmodernějších amerických stíhaček F-35. Stejný typ letadla s jinou specifikací má objednaný i armáda České republiky v počtu 24 strojů. Izrael převezme i jiný typ amerických stíhaček F-15. Od 28. února, kdy začaly americko-izraelské údery na Irán, dorazilo do Izraele přes 115 000 tun americké munice a vojenské techniky. Izraelští představitelé počítají s možností brzkého obnovení války s Iránem. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Dnes začíná v Kuželovském větrném mlýně na Hodonínsku výstava horňáckého bydlení. Expozice Brněnského technického muzea představí, jak na Horňácku pobývali a hospodařili mlyny.

0: nové muzeum mlynářství.
1: Na expozici budou v Kuželově navazovat horňácké slavnosti, které se odehrají letos v červenci.
2: Počasí.
1: A dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, jenom přechodně čekáme polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné ráno, 8:05, kam vás zavedeme v následující hodině? My vás vezmeme od jemného a hravého umění až do města a do přírody. V pražské Trafogalerii právě teď probíhá výstava prací textilní výtvarnice Lucie Rosické. My už jsme na výstavě byli a víme, že se tam z obrazů a objektů stávají až nečekaně živé formy. Podíváme se taky na to, jak by se mohlo proměnit srdce Prahy, konkrétně Václavské náměstí, a jestli si dokáže udržet roli živé městské promenády. Ale hned v úvodu připomeneme blížící se sté narozeniny legendárního přírodovědce Davida Attenborougha. My oslavujeme jeho narozeniny také četbou z jeho knihy s názvem Výpravy do divočiny. Tak jak se knížka natáčela, to vám řekneme už za malý okamžik.
2: A co budeme hrát mezi 8:00 a 9:00? Tony Bennett a Bill Evans, potom Jaroslav Ježek, taky Ottorino Respighi nebo Barbara Streisand. Teď Josef Haydn, berlínskou filharmonii řídí Wilhelm Furtwängler a bude to třetí část symfonie číslo 88.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: hudba Josefa Haydna. V pondělní ranní mozaice máme 4. května a přejeme hezké ráno.
1: Britský přírodovědec, popularizátor a dokumentarista David Attenborough oslaví už tento pátek své narozeniny. My je pochopitelně slavíme s ním už ode dneška, kdy můžete poslouchat jeho osudy podle vzpomínkové knížky nazvané Výpravy do divočiny.
0: Redaktorka mozaiky Šárka Jančíková zjišťovala během natáčení, jak k četbě přistoupil režisér Petr Mančel a herec Jan Šťastný.
2: Sir David Attenborough je člověk, který spoustu lidí, včetně mě, nadchl pro přírodu jako takovou a ta naše planeta je opravdu nádherná. A tohle je právě pro mě třeba osobně velká inspirace, jak se jako nevzdávat a být pořád otevřený věcem a zkusit je objevovat a mít naději, že to s námi přece jenom všecko dopadne dobře a že ta země, kterou obýváme, to si opravdu zaslouží, aby jsme se o ní dobře starali.
3: Ve Výpravách do divočiny se Attenborough vrací na začátek své kariéry a popisuje tři cesty, které podnikl, aby natočil pro BBC nový formát pořadu o zvířatech, která se rozhodl odchytit pro londýnskou zoo. Tak jakým způsobem popisuje tu dobu cestování bez internetu, mobilních telefonů na začátku 50. let minulého století?
2: Jak se probírám těmi stránkami, kdy popisujete své začátky, tak je to taková nádherná pionýrská doba, cestovatelská, objevitelská, kdy ty podmínky byly, řekněme, na mnoha místech velmi nekomfortní, kterými procházeli, ale to nadšení, co všechno byli schopni podstoupit, jakými strázněmi procházeli, to je obdivuhodné.
4: A proč si režisér Petr Mančal vybral právě Jana Šťastného?
5: Já jsem rozhodně nechtěl jít způsobem výběru, který by odpovídal jeho věku. To tady v podstatě nejde. Chtěl jsem, aby to odpovídalo jeho nějakému naturelu, temperamentu a také jisté vášnivosti pro tu věc.
6: Pro sběratele zvířat neexistuje užitečnější místnost než koupelna. Přestože neměla jako místo kmití moc co nabídnout, fungovala jako báječná ubikace pro zvířata. Šero těšilo veliké sový mládě, které si spokojeně hovělo na klacku, prostrčené mrákosovými stěnami v jednom rohu. Vlhké lepkavé zákoutí hluboko pod vanou obývala šestice korpulentních ropuch a ve vani samotné si později hověl téměř metr dlouhý mladý krokodýl. Od té doby jsme v koupelnách od Surinamu přes Jávu po Novou Gvineu chovali kolíbříky, chameleony, krajty, paúhoře elektrické a vidry.
5: Honza Šťastný opravdu do toho vtáhne posluchače tím, jak je zaujatý, jak se snaží to popsat s takovou šťavnatostí.
3: Ta kniha zachycuje Davida Attenborougha na začátku kariéry, ale zároveň známe jeho celoživotní práci i mluvený projev v BBC. Tak naposlouchávali jste i nějaký jeho projev, nebo jak jste s ním obeznámeni, anebo jste prostě vycházeli z toho textu a snažili se to?
2: Tak primárně jsme samozřejmě vycházeli z toho textu, ale je pravda, že mám nakoukáno spoustu dokumentů přímo s Davidem Attenboroughem, kdy měl průvodní slovo z těch, řekněme, novějších dob, kdy tak letos 100 let panu Attenboroughovi. Takže to nemělo smysl se přizpůsobovat jeho současnému věku, samozřejmě taky je mi, kolik mi je, ale tam jde spíš o to pokusit se zachytit tu jeho vášeň. On, i když mluví o červotočích, tak je tam cítit z jeho projevu určitá vášeň, obdiv a bezmezná oddanost přírodě jako takové.
3: On taky nepíše jako suchý vědec, je to takový vypravěč u táborového ohně.
2: Tam je kouzelné právě to, že on každou situaci dokáže popsat tak, že vás to chytí a z každého chytání motýla anebo pozorování stáda kapibar udělá vzrušující záležitost. Jo? Ten jeho popis není lenivý v tom, aby z každé takovéto události udělal drama.
5: Attenborough má krásný i rozsah jazykový. To je popsaný způsobem, který odpovídá poměrně náročné literatuře.
3: David Attenborough popisuje ta zvířata, ale opravdu jako kdyby to bylo setkání s nějakými bytostmi, která nám zprostředkovává.
5: Jeho popisy zvířat a přírody jsou, jako kdybyste poslouchala popisy typologie různých lidí nebo situací, které znáte spíš z běžného, klidně i městského života.
6: Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Přes 100 kapibar polehávalo na trávě u vody, mačkali se na sebe jako výletníci o státním svátku na pláži. Usazené matky sledovaly potomky dovádějící kolem nich.
2: Stranou pospávali pohodlně rozvalení staří pánové s hlavami položenými na natažených předních tlapách. Mladíci líně courali mezi rodinkami, občas vyrušili některého z pospávajících staříků a museli se rychle klidit z dohledu, aby se nestrhla mela. Pomalinku jsme přijeli blíž. Jeden či dva starší samci se posadili a vážně si nás prohlíželi. Působili vznešeně a jejich pohrdavý výraz mi nepřipomněl žádného z jim příbuzných hlodavců, jako jsou krysy nebo myši, ale lva.
5: David Attenborough je člověk nejenom nadaný na tu svoji práci přírodovědeckou, ale je to člověk nadaný i na práci vědecko-publicistickou, ale způsobem, který i přesahuje rámec čisté publicistiky.
0: Dodává režisér Petr Mančal. Desetidílné osudy Davida Attenborougha můžete poslouchat poprvé dnes půl hodiny před polednem.
1: O víkendu začal festival Jižní svéráz. Jednou z jeho letošních premiér byla inscenace Sen o říši krásy. Tohle představení v imerzivní formě zpracovává text zapomenutého českého dekadenta Jiřího Karáska ze Lvovic. A tak si ho za chviličku připomeneme. The touch of your lips.

0: Tony Bennett a byla Evans, The Touch of Your Lips z roku 1975.
1: Jihočeské divadlo o víkendu zahájilo festival Jižní svéráz. V zámecké jízdárně v Českém Krumlově byla v sobotu vůbec poprvé uvedena imerzivní inscenace Sen o říši krásy, a to v režii uměleckého šéfa divadla Jakuba Čermáka.
0: Ten objevil dekadentního básníka počátku 20. století Jiřího Karáska z Lvovic. A téma ho natolik nadchlo, že ho uvedl jako první české queer fantasy drama v pražské Venuši ve Švehlovce.
1: Teď se k titulu vrátil, a to v nové inscenaci, obsazené vesměs herečkami Jihočeského divadla. A pochopitelně na premiéře nechyběla ani naše spolupracovnice, divadelní publicistka Jana Soprová. Jano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaké byly vaše první dojmy?
2: No samozřejmě dojmy z Českého Krumlova jsou vždycky pozitivní. A myslím, že když se k tomu ještě přidá divadlo, tak je to opravdu jakoby fajn pocit. Navíc myslím, že jeho české divadlo, které se chystá teda na tu událost být městem roku 27, tak už pilně zbrojí a opravdu jako nabízí neobvyklá místa, takže ta jízdárna sama o sobě je nádherný prostor, a když se k tomu ještě přidá ten imerzivní zážitek, tak jsem naladěna příznivě.
1: Tak mě imerze na divadle trošku děsí, ale pojďme k tomu, o čem Sen o říši je.
2: To je taková zvláštní věc, protože Jiří Karásek ze Lvovic původně napsal vlastně loutkovou pohádku, která je založena, řekněme, na nějaké legendě, možná i vymyšlené, o dvou císařích. Ta říše krásy je postavena na tom, že musí vládnout ten nejkrásnější ze všech. No a v okamžiku, kdy začne mít vrásky a už není tak krásný, tak ho má nahradit někdo další. A tady vzniká určitý konflikt, ale zároveň je to vlastně v dnešní době téma aktuální, kdy všichni chtějí být krásní a mladí neustále, a je to úplně to nejdůležitější.
0: Jakým způsobem potom prezentuje tedy tvůrčí tým Jakuba Čermáka práci Jiřího Karáska ze Lvovic?
2: No, ten prostor jízdárny je obrovský, takže je to hodně scénograficky pojatá věc, kdy Jakub Čermák oslovil své obvyklé spolupracovnice Pavlínu Chroňákovou a Martinu Zvirtek a vytvořili skutečně zajímavý prostor, plný nejrůznějších, řekněme, až technologických vychytávek, kdy se tam promítá, je tam výrazný světelný design, zní tam hlas nad námi ze všech stran, a zároveň ta imerzivita spočívá v tom, že diváci chvílema sedí, ale chvílemi procházejí prostorem, a dokonce to vyřešili tak, že když se přestavuje sál, tak máme takovou prohlídku letem světem, módou 20. století, kdy nás jedna z těch hereček provádí a na stěnách jsou obrázky.
1: A vyžaduje, Jano, tenhle typ inscenace od hereček třeba nějaký zvláštní přístup?
2: Já si myslím, že spolupráce s Jakubem Čermákem vždycky vyžaduje specifický přístup, a tady je hodně výrazná stylizace, takže ty dvě hrdinky, starý císař, kterého hraje Tereza Schell, a mladý císař, kterého hraje Zuzana Valešová, která má vlasy až po pás, tak to tam z toho estetického hlediska také hraje jistou roli. A někdy se s těma herečkama, bych řekla, zachází až téměř krutě, a vidíme, jak teda to herectví není úplně snadný úkol, ale myslím, že herečky, protože až na dvě drobné výjimky, byť je to homoerotické téma, tak vlastně je to taková jakoby vysoká nadsázka, kdy je tam tenhle ten motiv jenom velmi lehce znázorněn, ale všechno to stojí samozřejmě na nich. Není to žádná psychologická věc, ale opravdu výrazně symbolická.
0: Říká divadelní publicistka Jana Soprová. Hodnotila inscenaci Sen o říši krásy jeho českého divadla, která je k vidění také na festivalu Jižní sféra. Děkujeme, mějte se moc hezky.
2: Naschledanou.

0: pianista Tomáš Výšek a tři strážníci, skladba pro klavír Jaroslava Ješka.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pročítáme také zpravodajské servery, díváme se do rubriky Kultura na aktuálně.cz. Jímavé příběhy z minulosti, jejichž hrdinové a zejména hrdinky doplácejí na komplikované mezilidské vztahy, mají na scéně Vinohradského divadla v Praze svou tradici, píše divadelní kritička Marcela Magdová. No a nově k těm novinkám přibyla adaptace románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Zpracovává příběh výstřední Štěpky Kiliánové, který je zasazený do maloměsta na konci 19. století.
0: Magdová píše, že ze všech hereckých výkonů vyčnívá představitel Pavla Maliny hostující Patrik Děrgal. Jeho přesvědčivá, velice sugestivní studie paralyzovaného esifilitika, který postupně ztrácí sám sebe a má až naturalistické záchvěvy. Zejména v dialogu s ním, nejintenzivněji v situaci těsně po svatbě, v níž se Štěpka tragikomicky dožaduje splnění manželské povinnosti, se daří i Tereze Císařové, doplňuje.
2: Skutečné drama se podle Marcely Magdové ale rozvíjí až po přestávce. První část prý vyplňuje klišé a balast. Ale přesto jsou to právě herecké výkony, minimálně v několika ústředních figurách, kvůli kterým by se dalo o návštěvě Petrolejových lamp v divadle na Vinohradech uvažovat. Celou recenzi najdete na aktuálně.cz.

0: Torino Respighi a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra necelé 3 minuty po 8:30.
1: Václavské náměstí v Praze, to bylo donedávna zaplněno auty, stánky, reklamami. Jedním z cílů revitalizace téhle turistické tepny je jeho rehabilitace jako veřejného prostoru a také návrat k jeho původní roli.
0: Tedy městské promenády a místa setkávání. A právě na tohle téma se redaktorka Alena Rokosová zaměří teď v posledním díle svého seriálu.
1: Je o proměně a také potenciálu tohoto veřejného prostoru.
2: Na úrovni paláce Koruna hraje pouliční umělec, kterého nadšeně doprovází skupina mladých zahraničních turistů. V ruce mají tašky z místních obchodů a míří na jednu ze zdejších předzahrádek. Sedí na nich především cizinci, nikoli místní, což je podle architekta a urbanisty Petra Kučery přirozený jev.
3: Kdyby se vzala analogické prostory z těch metropolí, tak zjistíte, že většině případů tam ty místní, i na tom Times Square nepotkáte moc New Yorkčanů. Pro nás to je běžný, my běžíme dál, pro ty turisty, oni to mají v tom Bedekru, je to to hlavní náměstí Prahy, tak sem jdou. Tím pádem ty kavárny to nějakým způsobem reflektují a reflektují to i ty pronajímatele v těch nájmech, jo, takže to je prostě osud toho hlavního turistického náměstí. To je stejně jak na Staromáku, tam myslím, že už nikdo ani neseděl dlouho v kavárně jako místní. Naopak Malostranské náměstí, to si myslím, že paradoxně si drží jako tu jako atmosféru, ale částečně to je přirozený. Ale já si myslím, že to město mělo mít ambici jako se snažit to trošku brzdit, nevytlačit úplně život těch Pražanů. Trošku mám třeba obavu, že ten spodek se postupně jako čím dál víc komercionalizuje i trošku nad rámec těch původních projektů a záměrů. Ale myslím, že ideální stav je, aby toto klíčové prostranství spravoval někdo jako od města. Kdo by řekl jako sorry, trhy ano, vánoční, velikonoční, ale kluziště ne. Nebo sorry, už třeba s těma předzahrádkama je to moc, mělo by být tady méně, jo, protože říkám to prostoru na zkomercionalizování tady teď hrozně moc nově. Že jedna věc je udělat hezké náměstí, střednou pásku a vymyslet to, a druhá věc je pak hlídat.
2: Také Monika Vlková ze Sdružení Nového města Pražského považuje za zásadní otázku, jaké akce chce město na náměstí podporovat. A v jaké podobě?
4: My máme vlastně takzvaná Ačková náměstí, a to je Staroměstské náměstí a Václavské. Tady si myslím, že vlastně by měla ta laťka být vlastně nejvejš, že právě by to mělo být prostě navracení se k té výkladní skříni. Ale zdá se mi, že právě tady se na některé věci zapomíná, že třeba by se měla taky jakoby víc regulovat nebo víc dbát na to, jak to jako vypadá.
2: Jakuba Hendricha z kanceláře veřejného prostoru na IPRu jsem se zeptala, zda existuje manuál užívání a údržby Václavského náměstí.
5: Stará se o něj TSK, nicméně velkou roli v tom hraje koordinátor toho veřejného prostoru, kterým je Sdružení Nového města Pražského, které dělá ten denní dohled. Dalším složkou je třeba to, že řešíme rozmístění předzahrádek.
6: A řeší se i nějaká vizuální podoba těch předzahrádek?
5: Praha má manuál, který funguje pro celou Prahu. Tady jsme v pražské památkové rezervaci, takže tam jsou i vlastně požadavky památkové péče, tak aby třeba řekněme zastínění mělo nějaký určitý charakter, aby nebyly třeba křiklavé barvy. Další věc se týká vymezení těch zahrádek, tak aby to nebyly další objekty, které vstupují do toho prostoru, ale aby to mělo pořád ten charakter těch zahrádek, stolky, lavičky, prostupná, přehledná věc.
6: My teď sedíme v té muzejní oáze na dřevěné lavičce, to je takový prostor, kam možná můžeme pozvat i posluchače, kdyby chtěli najít nějaké klidnější místo na Václavském náměstí.
5: Tady byla podobná trochu situace jako na tom Václaváku, procházelo tím územím velké množství lidí, ale vlastně neměli důvod se tady zastavit, měli ten pocit, jako že jsou mezi dvěma větvema magistrály, ten park nebyl příjemný, nebyl přehledný. K tomu jsme právě směřovali tu proměnu tak, aby vlastně měli důvod lidi se tady zastavit. Tady vidíte, že si tady lidi chodí dát oběd, zastavují se tady, když jdou na rande, třeba i meditují předtím, než jdou do práce. Jo. To vnímání prostoru se neuvěřitelným způsobem proměnilo.
2: Najdeme ale i další místa, která využívají spíše místní než turisté, protože, jak říká slamer Anatol Svahilec, který na Václavském náměstí žije více než 9 let.
7: Člověk by si řekl, tyjo Václavák, kdy tady jsou ty drahé restaurace a tak dál. Jsou tady místa, kde se dá velmi rozumně se jako najíst, ať už se jedná třeba o jídelnu Světozor, ta je otevřená jenom do 3, nebo čínská restaurace tam v prvním patře, pak v Krakovské ulici je moje velmi oblíbená Pizza Paradiso, kterou provozují 2 chlapíci z Afghánistánu, který tady oba žijou přes 30 let.
6: Máte spíš tendenci se schovávat do těch pasáží, do těch skrytějších míst? Předpokládám, že si nechodíte sednout na předzahrádku cestu tady na Václavském náměstí na pivo.
7: Ne, to ani náhodou. Jednak protože mě ty místa nesedějí, druhak protože jsem abstinent a třeťak, myslím, že by to bylo hodně drahý pivo.
6: Máte nějaké místo, kde si rád posedíte venku?
7: Moje přítelkyně ráda využívá františkánskou zahradu. To je opravdu tady asi prostor number one. Já se přiznám, že to spíš využívám tady, kde teď jsme, to znamená v kuchyni, což vlastně mohou i posluchači slyšet, že sem žádný hluk z náměstí nedoléhá.
1: Ne, slyšeli jsme jenom ticho. Anatol Svahilec se s námi podělil o tipy na svá oblíbená místa na pražském Václavském náměstí. Pokud se chcete k našemu seriálu vrátit, najdete všechny díly na webu vltavarozhlas.cz.
0: Za okamžik zamíříme do pražské Trafogalery, kde můžete vidět obrazy i objekty. Lucie Rosické mají podobu lezoucích batolat. Víc řekneme za chvíli.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Muzika Antiqua Köln ve vysílání Českého rozhlasu Vltava minutu po 8:45.
1: A pojďte s námi na výstavu. Původně chtěla být módní návrhářkou, ale nakonec se stala úspěšnou textilní výtvarnicí. Mladá umělkyně, absolventka AVU a taky čerstvá maminka Lucie Rosická vystavuje v těchto dnech v Trafogalerii v Holešovické tržnici v Praze.
0: Na výstavě nazvané Laundromat, program Projemné zacházení, prezentuje nejnovější práce a natáčela s ní redaktorka Zuzana Filipková.
2: Moje máma má vystudovanou výtvarku a ruštinu, takže ta mě k umění velmi přirozeně od útlýho dětství vedla, taky učila keramiku, takže ta práce s tím materiálem byla hodně přirozená. Šila mi na barbíny, když jsem byla dítě, což je pro mě strašně moje oblíbená vzpomínka, když jsme se dívali na filmy, jako byl třeba Zorro a viděla jsem tam nějaké šaty, tak jsme hnedka překreslili a další den jsme je šili.
3: Říká mi těsně před vernisáží Lucie Rosická. Působí křehce, ale je v ní i v její tvorbě neskutečně energie. V Trafogalerii visí její textilní obrazy nejrůznějších formátů a jsou tu také objekty většinou v podobě lezoucích batolat. Umělkyně tu tematicky reflektuje to, co v poslední době prožívá, a tím je hlavně mateřství.
2: Já jsem se směrem k plastice chtěla posunout už delší dobu k tomu objektu. Byla to pro mě taková výzva, no a tady se to přímo nabízelo. Ty věci jsou hodně autoportrétní. To, že jsem nemůžu už úplně říct čerstvá maminka, syn má něco přes rok a půl, tak prostě to období toho batolení bylo pro mě tak intenzivní, když jsem si i procházela vyhořením, že jsem byla možná příliš ambiciózní, co se týká zvládání jak práce, tak té neskutečně důležité role býti matkou, tak jsem prostě trošku vyhořela, nebo trošku vyhořela jsem a chtěla jsem pocit, možná i trošku úzkostný pocit tím, že je člověk sám tady v tomto prostoru zahlcený těmi dětmi na obrazech, ale i v prostoru tím, že se musí trošinku dívat pod nohy. Ježiš, abych do něj nekopl. Ježiš, on je na stropě a na schodech. A tady, kde
4: takže
2: to...
4: Takže se to přeneslo do té výstavy.
2: Chtěla jsem pocit. Tenhle ten pocit, nebo snažila jsem se o toto přenést.
4: Vy hodně pracujete s ženskou figurou. Jste to vy?
2: Jsem to já, protože dřív jsem se to možná snažila trošku, nechci říkat skrývat, ale bylo to takový víc anonymnější. Otevřeně jsem mluvila o tom, že to jsou autoportréty, ale nebyl tam ten můj samotný obličej. Teďka jde na první dobrou znát, že to jsou autoportréty a myslím si, že o to větší sílu to má, že ty zkušenosti, co předávám, jsou opravdu ty, co žiju. Je to takový trošku princip zrcadla. Možnost vidět, mluvit o tom, co já prožívám, takovým způsobem, že ostatní třeba můžou najít určitý paralely v tom, co se zrovna děje v jejich životě.
3: Rosická kombinuje tradiční a současné techniky. Její díla působí hebce a jemně, až se jich chcete dotýkat.
2: Ta samotná technika, kterou pracuju, se jmenuje kviltování, což znamená, že já na šicím stroji vlastně prošívám takový sandwich látek, kdy já pracuju zrubu, takže já si připravím ten obraz na bílou takovou podkladovou látku a teďka vlastně na mým nejnovějším stroji mám ten luxus, že si můžu ty látky navinout na role a mám tam v podstatě vždycky pruh látky, něco jako když to popíšu, když by si člověk představil obrovský vyšívací kolečko, do kterého si člověk vypne ty materiály a pak ten samotný šicí stroj je na takovým zvláštním vozíčku, který jezdí po xové a ypsilonové ose a mě vlastně dovoluje v tom daném pruhu šít, vlastně volně kviltovat, v podstatě kreslit šicím strojem.
4: Vy si to předtím někde nakreslíte?
2: Ze zadní strany.
3: Trafogalerii se změnila na pomyslnou prádelnu a ženský intimní prostor, ve kterém kromě obrazů a objektů visí v podobných barvách nad hlavami návštěvníků také kusy oblečení, jako by se sušily na prádelní šňůře. Převládají tu odstíny růžové, béžové, červené a šedé barvy. A co se týče materiálu, Lucie pracuje hlavně se saténem.
2: Na začátku jsem hodně pracovala se samety, teďka to jsou spíš satény, protože ten samet je hodně náročný na světlo a ten chlup sní ten steh, takže se tam dá pracovat s tím objemem, ale tady u těch saténů mám pocit, že v tom reliefu se mi vytvoří mnohem víc odstínů a líp to funguje se světlem, ta odrazivost je tam určitě větší a potom taky zůstává mi tam viditelný ten steh. takže si můžu víc pohrávat opravdu s tou kresbou nití.
4: A vy vlastně tam schválně necháváte i části těch nití, které z toho vlastně vystupují ven, jako kdybyste je neustříhla, kdybyste zapomněla je ustříhnout, předpokládám, že to není tak, že byste zapomněla.
2: Já ráda v divácích vyvolávám emoce a přijde mi, že tady tyhle ty v uvozovkách zapomenutý nitě vyvolávají v divácích to, že by ji hrozně chtěli chytnout a utrhnout. Já obecně se ráda vždycky dívám, jak lidé potají na ty věci sahají.
4: Ale není to dovolené na výstavě.
2: Není to dovoleno, ale když jsem pracovala s těma sametama, tak před každou výstavou jsem je velmi pečlivě uhladila a potom v průběhu výstavy jsem se chodila dívat, na který části se sahá nejvíc, podobně jako když na bronzu člověk vidí, kde se nejvíc sahá.
3: Dodává Lucie Rosická, která vystavuje nejen v Česku, ale její práci už viděli návštěvníci v Itálii, Polsku nebo ve Spojených státech.
1: Teď tedy můžeme díla Lucie Rosické obdivovat v pražské Trafogalerii, a to až do poloviny června.
0: Těsně před 9:08, před ní ještě Franz Schubert, druhá část smyčcového kvartetu číslo 14.

0: Posloucháte Vltavu krátce před 9:00 a hned po zprávách, které František za okamžik nabídne, za námi do studia přijde spisovatelka Alena Machoninová. Právě jí vychází román Co myslíš, co vidíš.
1: Přejeme hezké ráno v pondělí 4. května.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolu by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Zásah několika stovek hasičů komplikuje sucho, vítr a nepřístupný terén. S hašením dnes hasičům pomůžou další dva vrtulníky Black Hawk. Ty by podle Vlčka měly ze Slovenska dorazit kolem poledne. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem v úseku u Pardubic stojí, a to kvůli srážce vlaku s člověkem u stanice Kostěnice. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Část vlaků je podle něj odkloněná. Například vlak Pendolino jede přes Hradec Králové, expres Vindobona je vedený přes Havlíčkův Brod. Provoz na trati by mohl být obnovený kolem 10. hodiny dopoledne. Rusko nakonec svůj národní pavilon na Bienále v Benátkách neotevře pro veřejnost, informuje o tom italský deník La Repubblica. Bude otevřený pouze v omezený čas pro akreditované návštěvníky. Část ruské expozice ale bude vidět zvenku po celou dobu výstavy. Vedení Bienále tvrdí, že Rusko na přehlídku nepozvalo a tak neporušilo sankce Evropské unie. Evropská komise by jinak Bienále mohla odebrat peníze. Rusko využije pavilon, který nevyžaduje pozvání a stačí oznámit účast pořadatelům. Britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes zahraje v pražské O2 aréně. Vystoupení je součástí evropského turné. Do Prahy se 81letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací po čtvrté. Poprvé vystoupil v roce 2006. A v Čechách čekejte oblačno a zataženo, jenom přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, tak jenom ve stručnosti, co nás čeká v následujících minutách. Nejdřív se budeme věnovat literatuře a potom také digitálním hrám. Za debutový román Hela získala spisovatelka Alena Machoninová před 2 lety cenu Magnesia Litera. Porota ocenila její obdivuhodnou přesnost a čistotu jazyka i myšlení. Aleně Machoninové právě vychází nový román. Nese název Co myslíš, co vidí. I tentokrát autorka smívá předělání mezi žánry, mezi realitou a fikcí a nabízí svět viděný skrze cizí umělecká díla. A tak si o tom všem s Alenou Machoninovou budeme za chviličku povídat. Národní filmový archiv uchová digitální hry, stanou se kulturním dědictvím. Jako vůbec první bude archivována hra Creaks a následovat potom bude hra Svoboda 1945. Detaily probereme krátce po 9:30.
2: A co budeme hrát? Třeba Mečeta Bakera z jazzu ještě před 9:30 a potom Karla Marie von Webera. Začneme ale Karlem Plíhalem, nahrávku z alba Takhle nějak to bylo. Přejeme hezké dopoledne, 3 minuty po 9:00.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
4: Celý svět

skleněným okem, zkouší chodit pořadovým krokem. Podroušenej Viktor tančí s Hugem kankán, Viktor bude spojař, Hugo zase tankán. A ten Jarda, který dokončil ani osmiletku,

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku 6 minut po 9 dopoledne.
1: Jak rozumět světu někoho, kdo ho vnímá úplně jinak než my? A dá se vůbec zachránit někdo, kdo o naši pomoc možná vůbec nestál? Nová próza spisovatelky Aleny Machoninové s názvem Co myslíš, co vidí? Otevírá téma soužití lidí a zvířat, ale také témata empatie, neporozumění a hledání blízkosti v době nejistoty a války.
0: A ve studiu už s námi sedí právě spisovatelka a držitelka ceny Magnesia Litera Alena Machoninová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Když jste přebírala cenu Magnesia Litera za knihu roku 2024, tak jste říkala, že se pořád cítíte hlavně jako překladatelka, že nemáte potřebu nutně dál psát. Co se tedy od té doby změnilo?
2: Já myslím, že jsem nemohla říct, že se cítím jako překladatelka, protože jako překladatelka jsem se vlastně nikdy necítila, jsem rusistka. A i to překládání já vnímám jako takový jakoby doplněk k té své filologické práci, jako nějakou cestu hloubš k textu, a vlastně překlad já považuji za něco spíš takové jako pro mě nutné zlo, kterému se musím věnovat, pokud chci vlastně s českým čtenářem mluvit o tématech a knihách, které mě zajímají, protože nemůžu předpokládat, že všichni čtou rusky. Já jsem zároveň řekla, myslím, během toho přebírání, že se vlastně nechystám nebo nemám v plánu psát nějaké další prózy. V tu chvíli jsem to určitě v plánu ani neměla, zároveň mezi tím uplynulo dost času, mě se rozleželo nové téma a já jsem se rozhodla, že ho zpracuju v podobě nové prózy.
0: Jaké to bylo se vracet ke psaní po tak výrazném úspěchu knihy Hela? Myslela jste při práci na očekávání čtenářů, nebo jste se to snažila úplně pustit z hlavy?
2: Já celkově na čtenáře vlastně moc nemyslím, píšu spíš proto, abych si sama ujasnila nějaké téma, a myslím si, že když mně se podaří se sama v tom zorientovat, tak to vlastně funguje i pro čtenáře. Myslím si, že jakékoliv psaní, které už předem zohledňuje čtenáře, vlastně samo o sobě hned prohrává, protože my přece nemůžeme zohlednit úplně všechny čtenáře. Čtenáři jsou nesmírně různí a každý má jiné očekávání, a vlastně mě až fascinuje, jak různí čtenáři čtou tu samou knihu a jak různě ji vnímají, ale vlastně ta kniha je něco, co je spojuje, takže na čtenáře já příliš nemyslím. A ke psaní bych neřekla, že jsem se k němu nějak vracela po dlouhé době, protože mezi tím jsem zároveň psala celou řadu drobnějších textů, jako vždycky, protože vlastně psaní nějaký můj způsob reflexe světa, takže byl to spíš jakoby návrat k nějakému soustředěnějšímu psaní. Skutečně jsem si musela sednout a půl roku nedělat nic jiného, než psát.
1: Hela byla silně spojená s konkrétním osudem Heleny Frischerové. Je ta nová knížka, Co myslíš, co vidí, taky úplně jiný svět?
2: Tak je tam taky hlavní postava, tentokrát ta hlavní postava je tedy pes, kolem kterého se to všechno soustředí, který rozehrává ten dramatický příběh. Je to zároveň velmi podobný svět tomu světu, který jsem vytvářela v Hele, protože je to svět zase vnímaný skrze cizí literární texty. Ta moje knížka má nějakou kostru, ten hlavní příběh, který vy jste tady nastínili, a zároveň na něj se nabalují moje úvahy o jiných knihách, kde se nějakým způsobem tematizuje vztah člověka a zvířete, především psa.
1: Měl by být čtenář poučenější, než otevře váš nejnovější román?
2: Nemyslím si, že by měl být poučenější, jde spíš o to, že to nějak čtenáři ty nové jiné texty otevírá. Já si myslím, že vůbec není nutné, a naopak vůbec to je jakoby ano, není to nutné, aby čtenář znal jakékoliv texty, protože ty texty já mu vlastně nějakým způsobem představuju v té knize, otevírám mu k ním cestu, doufám, že si je čtenář přečte a třeba si o nich vytvoří nějaký svůj vlastní obrázek.
0: V té knize se objevuje taková zvláštní válka mezi člověkem a psem, zároveň ale v pozadí probíhá i skutečná válka. Co vám psaní tou zvířecí perspektivou odhalilo o lidech?
2: Především to, že vlastně velmi často my si do, a je to jedno, jestli do člověka nebo do zvířete, vkládáme nějaké své vlastní představy o tom, jak on vidí situaci, a zapomínáme na to, že ji vlastně vidí úplně jinak, že tak docela my ani nemůžeme pochopit, jak on tu situaci vidí. Zároveň mě zajímá ten moment, kdy ty různé pohledy se navzájem ovlivňují, a celá ta kniha je pro mě především nikoli o nějaké potřebě, nebo zpočátku možná i o potřebě změnit tu situaci, tedy tu válku mezi tím zvířetem a člověkem, která svým způsobem byla podnícená tou válkou, která probíhá na pozadí. Je to hlavně kniha o hledání jako porozumění, o přijetí té situace, toho vnímání druhého, a je jedno, jestli ten druhý je člověk nebo pes.
1: Svět mezi realitou a fikcí, i tak bychom mohli označit román Co myslíš, co vidí, spisovatelky Aleny Machoninové. Zůstává s námi ve studiu, povídat si budeme za chvilku.

0: uskupení Neumayer. Koncert na vlnách Českého rozhlasu Vltava řídil Felix Koch v 9 hodin a 13 minut.
1: A opět dostává prostor román Co myslíš, co vidí. Je to nejnovější dílo spisovatelky, oceňované spisovatelky Aleny Machoninové. Hledala jste při psaní téhle knížky třeba nějaká umělecká díla, ve kterých je zachycena psí perspektiva?
2: Tak určitě ani nešlo tak, myslím, o psí perspektivu, ale celkově nějaká díla, v kterých figuruje pes, v kterých figuruje i ten, hlavně ten vztah mezi člověkem a zvířetem, protože celá ta kniha se otevírá scénou, kdy vlastně ten pes ovládne prostor, v kterém žijí dva jeho noví majitelé, a samozřejmě tato scéna okamžitě evokuje ve mně při nejmenším performace Josepha Boyse I Like America, America Likes Me, a ve které on strávil několik dní zavřený s kojotem s tím, že vlastně chtěl dokázat, že nějakým způsobem si dokáže najít vztah k tomu divokému zvířeti. Samozřejmě, když se dneska díváme z naší perspektivy na tuto performanci, tak chápeme, že je to vlastně obrovské násilí na tom zvířeti, které je divoké. On ten kojot, který evidentně není tak divoký, jak by se za to mělo, to ten pes, s kterým žijí moji hrdinové, je v něčem daleko divočejší. No a jde o to, že vlastně celkově já život, nejen vlastně když píšu, vnímám skrz nějaké texty, vždycky se mi vybaví vlastně nějaké situaci, nějaké literární dílo, a celá ta kniha je vlastně protkaná takovými odkazy, které se mi vybavují hlavním asi takovým literárním textem, který bezesporu podnítil moje psaní, je román Šándora Máraje, Čutora, právě o takovém voříškovi, který nesplnil nějakým způsobem očekávání, které si do něj jeho majitel vkládal, a také vlastně to skončilo obrovskou potyčkou, krvavou srážkou mezi majitelem a tím psem. A to byl vlastně text, ze kterého já jsem vycházela, je to text, se kterým já už velmi dlouho žiju, a konečně jsem vlastně našla nějaký způsob, jak se k němu vztáhnout, protože zároveň já nejsem žádný odborník na maďarskou literaturu a vůbec bych si nedovolila se k tomu nějak jakoby podrobněji vyjadřovat, ale v té próze vlastně to je možné. A takových textů je tam celá řada. Můj oblíbený román Georgie Vladimova Věrný Ruslan, který vyšel kdysi dávno v exilovém nakladatelství českém v překladu někdy v 80. letech. Je to próza, která doufám se třeba ještě znovu díky tady tomu mému textu objeví, protože stojí za to.
0: A když jako rusistka do svých knih dáváte odkazy třeba na ruskou společnost a kulturu, mimo jiné, tak promítá se současná situace v Rusku do psaní, třeba do psaní téhle knihy, nebo držíte naopak tu aktuálnost stranou?
2: Tak tato knížka je velmi bezprostředně spojená s aktuální situací, byť příliš nenazývá ta konkrétní jména. Nicméně každý si, myslím, domyslí, kde se to odehrává. Ten děj začíná vlastně v období takového zmraženého času covidové pandemie a pokračuje vlastně. Celá ta situace se vyhrocuje, když začne válka. Samozřejmě, že je to válka, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, myslím tedy velkou válku v únoru 2022.
1: Vaše knížky působí velmi promyšleně, velmi přesně a zároveň jsou silně osobní. Aleno, je pro vás psaní spíš způsob, a asi možná z toho, co jste v předchozích minutách naznačila, asi to tak bude. Jak si věci sama ujasnit, jak je pochopit, anebo je to cesta, jak si naopak od emocí udržet nějaký odstup? Jak to můžeme chápat?
2: Myslím, že to je jedno jako druhé, že vlastně tady v té knižce určitě něco sama sobě se snažím ujasnit, ale zároveň já tady v té knize taky konstruju takové jako konstruju ten odstup, protože mezi mnou a hrdinkou je vlastně ještě vypravěčka, takže je to celá taková, já bych řekla, taková matrioška, vlastně takové distance od toho jinak velmi zžíravého příběhu, až možná bolestivého. Takže je to i takový jakoby způsob, jak se před tím ochránit.
0: Co si vybere Alena Machoninová pro práci dál? Bude to z oblasti toho vašeho odborného pohledu rusistky, překladatelky, nebo bude nějaká další vlastní próza?
2: Tak já paralelně, samozřejmě po té, co jsem to dokončila, tak taky paralelně s tím i překládám, takže momentálně jsem dokončila překlad závěrečného dílu trilogie Oksany Vasekiny Růže. Vyjde také taková publicisticko-historická práce Nikolaje Epleho o ruském vyrovnávání se stalinskou minulostí. Kniha napsaná vlastně ještě před válkou, takže v mnohem napsaná s takovou nadějí, že je nějaké vyrovnání se možné. Zároveň ta kniha svědčí také o tom, že ta neschopnost Ruska vyrovnat se se svou stalinskou minulostí stojí i za tím, co se děje dnes za tou válkou. Takže je to velmi pro mě důležitý text. Já mám ještě několik knih, které hodlám překládat. Prózu Jegany Čabarové, což je taková mladá autorka autofikční prózy, nebo Darie Serenko, také mladá autorka, představitelka feministického protiválečného odboje. Takže jsou to všechno takové texty, kterými já bych ráda uvedla a představila českému čtenáři nějaké jiné Rusko, to Rusko, které vlastně je důležité v tom, že to jsou ti lidé, kteří mohou změnit tu společnost a tím také pomoct té dnešní situaci a nějakým způsobem zvrátit to, co se děje.
1: Děkujeme za to. Děkujeme za vaši práci. Děkujeme za novou knížku Co myslíš, co vidí, o které jsme právě mluvili. Spisovatelka Alena Machoninová byla naším dnešním hostem. Ať se vám daří.
2: Děkuji za pozvání.

0: Lenka Dusilová v sedmém nebi live s Milanem Zeisem.
1: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a výrazná osobnost české hudební scény slaví letos hned dvě jubilea.
0: Půl století života.
1: A 30 let úspěšné hudební kariéry na české scéně.
0: V sedmém nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne nejen za zásadními milníky své hudební cesty, ale také živě zahraje své skladby.
1: Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte sedmé nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Zeisem.

0: Nahrávka z 50. let, Chet Baker, Once in a While. A posloucháte Český rozhlas Vltavu i necelou minutu po 9:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Před sebou máme další zajímavé téma. Digitální hry. V Česku se teď oficiálně stávají součástí kulturního dědictví a počítá s nimi nově i projekt Pixel Archiv Národního filmového archivu.
0: Díky tomu se do sbírek dostávají konkrétní tituly, jako první potom hra Creaks.
2: Co znamená uchovávat digitální hru jako kulturní artefakt? I na to se v pořadu Akcent ptal moderátor Saša Michailidis.
0: Spoluautora hry Creaks ze studia Amaneta Designéna Chlupa a vedoucího projektu Pixel Archiv Jana Kremera.
3: Ten artefakt, ta hra, je definován kvůli zákonu z roku 2000, autorskému zákonu, pouze jako software. Je to pouze program, stejně jako nějaký textový procesor nebo prohlížeč, to znamená, že...
4: Celý ten kulturní dosah, který za tou hrou stojí a umělecký, tím pádem není žádným způsobem legislativně pokrytý.
3: Je úplně sploštění, tam vlastně neexistuje nic, co by jako dávalo, ukazovalo, že ta hra je něco víc než jenom program.
4: A komplikuje vám to práci?
3: Komplikuje to velmi práci, protože samozřejmě už jenom registrovat, jaké hry vycházejí, chtít nějakým způsobem mít tu hru aspoň hratelnou v nějaké formě, abychom ji mohli katalogizovat, a úplně ještě jiná otázka, jako získat ji jako program, abychom ji mohli právě uložit, emulovat, uložit vlastně, umožnit její hratelnost do budoucna. Takže je to několik fází. Co se týče hry, je to samozřejmě problematické i z právního hlediska, jako status hry jako obecně, nejenom jako kulturní památky, protože jako získat ji například z těch online platform, kde ona dneska se jako majoritně prodává, tak jako získat ji tam a nějak ji jako archivovat je problém, ale nám by stačilo třeba, kdybychom ji tam měli nějakým, nebychom získali nějakým způsobem hratelnou, abychom ji mohli katalogizovat, a potom už bychom přešli vlastně na to jednání, jako jsme tady s Amanitou vešli v jednání, kdy jsme vlastně vytvořili na míru, řekněme, archivační smlouvu, kde oni si určili, ano, chceme vám dát to a to, ta hra bude přístupná pouze ve studovně NFA, já nevím, až za 5 let nebo až za 10 let, protože ta hra třeba pořád vydělává a tak dále. To znamená, že tohle všechno potom musíme jako individuálně vyjednávat, a tam by vlastně velká část toho odpadla ve chvíli, kdyby zákon to považoval jako kulturní památku, ale zároveň by to pomohlo vlastně i vývojářům, protože už by nebyli bráni jako výrobci zábavy nebo hraček, ale bylo by to něco, co jako reálně je kulturní památka v současné době už.
4: Mimochodem, Jan Chlup, tedy jako zástupce herních vývojářů, je to pro vás důležité, aby takové legislativní zakotvení bylo? Setkáváte se s tím i v rámci třeba Amanity, že to je problém?
5: Pro ten herní průmysl to jako není až tak palčivý, ale já v těchto otázkách jsem, jako nejsem asi úplně ten nejpovolanější, abych na to odpovídal, ale...
4: Ale na druhou stranu už jste to na začátku zmínil, že vlastně jste byl potěšený tím, že ta hra bude k dispozici i pro další generace.
5: Takhle jo, jako z našeho pohledu jo, ale představuju si z hlediska, protože my se fakt pohybujeme v tom prostředí, ale dokážu si představit, že z hlediska nějaké firmy, která má nějaký nadnárodní vlastníky a kdo ví co ještě, že to může být právně komplikovanější a že vlastně to pro ně třeba nemá takový vnitřní, ne, to pro ně má takový význam.
4: Jaká je další ta roadmapa? To znamená, které další hry máte vyhlídnuté, že přijdou? Já si jenom říkám třeba, jestli půjdeme do 90, jestli to bude třeba Tajemství oslího ostrova.
3: My máme nějaký orientační seznam, který pokrývá vlastně celou tu chronologii od počátku 80. let, a z logických důvodů jsme se rozhodli nezveřejňovat ten seznam, ale...
4: Byste nevyvolali paniku, předpokládám?
3: No, aby... Je už zkušenost i z jiných institucí, třeba z Muzea moderního umění v New Yorku, když přijali první 14 her v roce 2012, tuším, tak jako opravdu se strhla velký jako diskuze, proč zrovna těhle 14 her a ne jiných 14 her. Ale my teďka opravdu se snažíme jako... hlavně technologicky si vybrat tak, abychom postihli všechny ty hardwareové platformy, abychom byli schopní potom to dělat dál, ale samozřejmě už víme teď, že spousta těch typů her nezvládneme, byly různé hry pro SMS zprávy, byly různé javové hry na mobil, různé zvlášť MADY, online hry, prostě spousta různých žánrů, které jsou technologicky velmi problematické, VR hry, no, napadne mi spousta dalších věcí. A to doufáme, že když v roce 2027 skončí náš projekt, tak český stát, Česká republika a samozřejmě kulturní instituce Národní filmový archiv udělají vše pro to, aby archivace her pokračovala dál a samozřejmě ty technologické nástroje jsou ještě specifické tím, že se musí neustále udržovat vlastně při životě, nepořád se musí updateovat, to znamená, že to je jako běh na dlouhou trať a ta trať jako nemá nikde konce, takže...
4: Takže nám neřeknete tu další hru, která přijde po Kriegs.
3: Po Kriegs přijde hra od Charles Games, Svoboda 1945 Liberation.
4: Výborně.
3: Protože je tam přesah edukativní a ten nám přišel zajímavý.
2: Říká spoluautor hry Kriegs ze studia Amanita Design Jan Chlup. Společně s vedoucím projektu Pixel Archiv v Národním filmovém archivu Janem Kremerem byli hosty našeho Akcentu. Stále ještě si tento díl můžete poslechnout na vltavarozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: A co dnes v půl páté v Akcentu? Původně zrušený projekt Česká knihovna pokračuje. Ministerstvo kultury na něj nakonec vyčlenilo 3 miliony korun. Díky tomuto projektu veřejné knihovny mohou nakupovat zejména komerční domácí tituly. Na co postačí teď schválená dotace, i o tom bude řeč v půl páté odpoledne.

0: Je vždy něco strašného a zároveň nádherného v okamžiku, kdy se rozhodneš pohlédnout do vlastního nitra.
1: Stefano Massini, Výklad snů.
0: Hra volně inspirovaná texty Sigmunda Freuda v premiéře na Vltavě.
1: Jiřího Vyorálka, Ivanu Uhlířovou nebo Igora Bareše poslouchejte 5. května ve 20 hodin na Vltavě.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: portugalská zpěvačka Marisa v nahrávce z roku 2005 a z alba Transparente těsně před 9:45.
1: Mozaika. Návštěva výstavy a také jednoho divadelního představení. Přesně tohle inspirovalo architektku Pavlu Melkovou k dnešní úvaze. A obě události propojuje téma paměť.
2: Některé náhody nejspíš nejsou tak úplně náhody. Napomáhají jim všudy přítomná témata, ať už osobní nebo společenská. A tak jsme náhodou v jeden den navštívili výstavu Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění na Pražském hradě a divadelní představení Amadoka v divadle X10. U obou událostí je stěžejním motivem paměť, a to paměť fragmentární, jak napovídá i název výstavy na hradě. Sama bych raději použila pojem zlomky, protože dobře ukazuje, že tyto fragmenty paměti vznikly skutečným rozlámáním, většinou násilným. Na výstavě jsou přítomné nejen jako zbylé části pokladu, ale také jako fragmenty ostatků v relikvích. A také úlomky různými způsoby zasažených životů, přítomné v dílech moderních umělců, které poklad jako ozvučná deska doplňují a propojují se současností. U obou událostí hraje důležitou roli vizualita, scéna. A ta je u obou jednoduchá, redukovaná na minimum, potřebné pro sdělení podstatného, které právě tím posiluje a zdůrazňuje. Reduktivnost má také něco společného s fragmenty. Když totiž chceme složit z fragmentů celek, který dává smysl, důležitá je minimální velikost, podoba a množství dílků, které jsou ještě schopné takový celek vytvořit. Zároveň ale, čím jsou minimálnější, tím většinou ve sdělení naléhavější. Na hradní výstavě tak téma zesiluje architektonické řešení, využívající velké černé bloky, sjednocující především množství drobných částí pokladu a ponechávající dostatečný prostor uměleckým dílům moderních umělců. Napomohl i kurátorský koncept Jiřího Fajta. Malé množství současných uměleckých děl, ale od špičkových autorů, namátko Josef Beuys, Anselm Kiefer, Gerhard Richter či Edmund de Waal, umožňuje každé z nich prožít do hloubky a dokonce si najít i čas k přečtení důležitých kurátorských textů, bez nichž by jak pochopení, tak prožitek byly ochuzené. Jistě, důvodem je také fakt, že jsou zde v doplňkové roli zrcadla. Hlavní je svatováclavský poklad. I tak se ale jedná o připomenutí, že na výstavách umění je opravdu většinou méně více. Jakkoliv řada kurátorů i samotných umělců považuje za úspěch spíš předvedení co největšího množství děl. V případě Amadoky představení, vytvořeného podle stejnojmenné knihy, kde jsou skrze osobní příběhy skládány zlomky paměti ukrajinských dějin 20. a 21. století a pro které scénu vytvářel režisér Dušan Pařízek, se patrně přidává i úspornost v důsledku podfinancování. Pařízek, stejně jako u předchozích dvou částí trilogie, téměř nevyužívá fyzické objekty, ale ani drahou audiovizuální techniku. Prostor jeviště pomocí světla a stínu vytvářejí koláže rozložené na desce obyčejného meotaru. A také zvuk. Ten je nejsilnější v prvním díle trilogie, Moskoviádě, kde kovové údery vymezují v prázdnu mříže klece či příčle domovního žebříku a tóny elektrické kytary šíří prostorem tlakové vlny výbuchu domu. A proč jsou pro připomenutí celku paměti dobré její zlomky? Někdy filtrují podstatné, někdy jsou dílem náhody. To, co je ale nakonec nejdůležitější, je práce na jejich spojování. Poctivé vyplňování mezer, zkoumání jejich tvaru a hledání, co s čím souvisí. Nejde si vymýšlet. Jen ty správné střepy, sesazené do správných míst, mohou dát dohromady pravý původní talíř. Zlomky sbírky míšeňského porcelánu na hradní výstavě tak můžeme chápat jako symboly. Střepy jsou slepované japonskou metodou kintsugi, v níž zlaté linie záměrně průběh spojů zdůrazňují. Zlato je povyšuje a upoutává pozornost k jejich tvaru. Právě v něm je klíč k paměti. A jak v debatě po představení poznamenal Dušan Pařízek, dokud budeme svědky lží, kdy se totalitní režimy snaží měnit podobu historických událostí, musíme tuto mravenčí práci dělat.
3: Paměť není celistvá a důležitá je aktivní práce s pamětí, tak abych nezapomněla. Pod dnešní úvahou je podepsána architektka Pavla Melková.
0: A těsně před desátou ještě komorní orchestr Ferenc Lista. Přejeme dobrý poslech.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku v pondělí 4. května.
1: Městská divadla pražská má teď dvě nové dramaturgické osobnosti. Jsou to Lenka Veverková a Martin Satoranský. A právě Martin Satoranský bude už za pár minut hostem dnešní vizitky, která se otevře hned po zprávách po 10.
0: Budeme se ptát třeba na to, co je v dramaturgii scén městských divadel tou největší výzvou. Ale připomínáme taky, že tento pátek oslaví sté narozeniny světově uznávaný britský přírodovědec, moderátor a dokumentarista David Attenborough.
1: K téhle příležitosti se připravují velké oslavy, včetně živého vystoupení v londýnské Royal Albert Hall. No a my také přispějeme. Na Vltavě můžete poslouchat desetidílné osudy. Tentokrát podle slavné knihy s názvem Výpravy do divočiny. Číst nám je bude herec Jan Šťastný.
0: A o Davidu Attenboroughovi budeme mluvit i zítra v Mozaice po 9. hodině, protože za námi přijde muzikant a taky přírodovědec Dan Bárta.
1: Budeme rádi, když u toho budete s námi. Teď už je 9 hodin a téměř 55 minut do zpráv, tedy už odpočítáváme poslední minutky, stejně jako do závěru dnešní ranní mozaiky s datem 4. května.
0: Krásný den přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Kauza Čepí hnízdo se dnes vrací k pražskému městskému soudu. Senát bude řešit jenom obžalobu europoslankyně z ANO Jany Nagyové, protože premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše teď chrání poslanecká imunita. Podle žalobcům šlo o zneužití zhruba 50-milionové evropské dotace. Oba obžalovaní vinu dlouhodobě odmítají. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem je v úseku u Pardubic plně obnovený, informoval o tom mluvčí zprávy železnic Martin Kafka. Část vlaků byla ráno zhruba na 2 hodiny kvůli srážce vlaku s člověkem odkloněná. Příčiny nehody teď policie vyšetřuje. Žena, kterou vlak srazil, skončila s těžkými zraněními v nemocnici. Iránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje o tom agentura AFP. Teherán tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa. Ten uvedl, že americké jednotky začnou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvízly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Irán v reakci na to uvedl, že by operaci mohl považovat za porušení příměří. Brněnské vodojemy na Žlutém kopci se dnes promění v galaktický prostor inspirovaný vesmírem a sci-fi filmy. V historických nádržích návštěvníky čekají světelné instalace, modely planet i koncert filmových melodií. Na prohlídky mohou návštěvníci dorazit v tematických kostýmech. A v Česku se po horkém víkendu začne ochlazovat, jak informoval Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů Celsia. Od západu se ale začne postupně ochlazovat. Pršet bude hlavně na severu Čech a teploty potom v Česku výrazně klesnou ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 20. Od pátku se ale podle meteorologů začne postupně zase oteplovat. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Takovou osobní výzvou je, aby věci, na kterých dělám, zasekly dráp a diváci o nich pak ještě dlouho přemýšleli, říká jeden z dramaturgů městských divadel pražských, Martin Satoranský. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vystudoval dramaturgii činoherního divadla na Pražské Damu pod vedením Darji Ulrichové a Jana Nebeského. Působil v Královéhradeckém Klicperově divadle jako dramaturg a spoluautor scénáře, spolupracoval s divadlem V Dlouhé a nebo s divadlem Not. Je dramaturgem Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové a od loňského roku působí v městských divadlech pražských. Vedle dramaturgie příležitostně překládá divadelní hry z anglického jazyka. Tak abychom začali od začátku. Co je podle vás hlavní rolí dramaturga v divadle?
2: No, to je oblíbená otázka, na kterou se špatně odpovídá.
1: Jsem to chtěla posluchačům, tak
2: já to nějak zkusím. Říká se, nebo dost často se bavíme o tom, že největší vizitkou dramaturga není nutně to, co se objeví na jevišti, ale to, čemu se podařilo zabránit. Já, když se to snažím někomu vysvětlit, tak to rozděluji do dvou takových linií. Ta jedna část té dramaturgické práce je víc strategická, to znamená vytváření repertoáru, vůbec toho, přemýšlení o tom, co se v tom divadle bude hrát, jakým tématům se třeba v těch sezónách chceme věnovat. Samozřejmě to vyžaduje udržovat si nějaký přehled, nejenom o kultuře, nejenom o literatuře, nejenom o trendech, ale i třeba o, nebo hlavně o společnosti, protože to divadlo by nějakým způsobem mělo, aspoň podle mě, vždycky reagovat na nějaký společenský nebo celospolečenský problémy. Ta druhá linie, ta se týká už té samotné inscenační tvorby, kdy aspoň v tom našem pojetí divadla českým a německým, ten dramaturg je takovou pravou rukou režiséra, je takovým prvním divákem té inscenace a pokud budeme to brát tak, že režie je překlad z psaného textu do jazyka obrazu,

0: osvětlil a dal do těch dvou linií. Takže kdybyste mi měl třeba říct, čemu se vám podařilo zabránit, na co jste pyšný, co se nerealizovalo třeba na těch scénách, s kterými jste spolupracoval?
1: To jsou většinou dílčí věci, které já
0: nejde
1: si nedokážu...
0: O to, že byste třeba zavrhl úplně
1: ne.
0: Ideu nějaké.
1: To samozřejmě taky, ale to je většinou vždycky, když se bavíme o tom, jak by se dal nějaký text inscenovat, tak samozřejmě řešíme spoustu možných linií, čemu se chceme věnovat nebo jak se k tomu chceme vyjádřit. A tam to většinou vzniká ruku v ruce. To, čemu se člověk snaží třeba zabránit, ale samozřejmě nemusí mít vždycky pravdu, je, když vznikají nějaký momentální nápady, které vznikají. A samozřejmě, když my něco vymyslíme, tak nám to v první chvíli přijde geniálně, je to skvělý, protože se tím na zkouškách bavíme, ale pak se třeba ukáže, že to je kontraproduktivní, nebo degradující, nebo zavádějící. A jsou to většinou jako drobné věci. Není to tak, že by...
0: To se týká spíše už té druhé linie?
1: To se týká primárně té druhé linie, ano. Toho, kdy režisér chtě nechtě vždycky hodně se nechá vtáhnout do toho díla. Je to logický, protože je vlastně jeho tvůrcem, on z ničeho vytváří něco. A já jsem většinou takovej ten rejpal, který tam sedí a říká, no ale tohle moc nedává smysl, je to sice hezký samo o sobě, ale jako nefunguje to a tak dál. Ale jsou to většinou fakt jako drobný nápady, nicméně tyhle ty věci, nebo aspoň já mám štěstí na režiséry, který se kterýma pracuju, který nemají takhle striktně rozdělení těch rolí a dost často, hlavně u té mladší generace režisérů, se pracuje takovým kolektivnějším způsobem, je to daleko větší spolutvorba, takže ty věci vznikají ve výrazném dialogu a zavrhujeme si a vymýšlíme ty věci tak nějak jako vzájemně společně. Takže...
0: Zavrhujete a vymýšlíte, to je hezký dialog, ale řekněte mi právě, mluvíte o režisérech, režisérkách Jan Frič, Michal Hába, Ondřej Štefaňák, Barbara Herz, Jan Holec, Tomáš Rályš, Veronika Kosloulová. To jsou jen tady některá jména, s kterými jste takhle úzce spolupracoval a řekla bych, že jsou právě z té mladší generace. Mm-hmm. S kým z té starší generace jste spolupracoval a jak se vám tam vedl právě ten tvůrčí dialog dramaturga, který rýpe do toho, co režisér vymyslel? Protože jste řekl, že tam ta ochota k tomu nějakému kolektivnímu vytváření je přece jenom ne tak velká.
1: Já jsem to samozřejmě hodně teďka zobecnil a zjednodušil. Asi kdybychom se bavili příklad od příkladu, tak tady budeme hodně dlouho. Je to spíš nějaký trend, který člověk vidí, takže se to nedá říct, že to je čistě podle věku. A ono to dost i souvisí s tím, v jaký fázi své kariéry, řekněme to tak, jsem se s nima potkal. Protože samozřejmě, když jsem během druhé své sezóny v Hradci Králové dělal třeba s panem Svojtkou, tak tam docházelo k nějakým komunikačním nesouladům, ale ty byly dost často daný třeba i mojí netrpělivostí a nějakou mojí přemotivovaností, abych tak řekl. Ale jsou režiséři, kteří jsou hodně solitérní toho dramaturga třeba tolik nepotřebujou. Takovým typickým příkladem byl třeba Vladimír Morávek, který je prostě velmi silná, výrazná osobnost a má poměrně jasnou vizi, jak ty věci na jevišti mít.
0: A tomu jste dramaturga ale nikdy nedělal?
1: Tomu jsem dělal dramaturga v Hradci, když jsme spolu dělali Ptákovinu. Takže jednou jsme se potkali. A byla to, myslím, ale dost cenná zkušenost pracovat s někým takovým. Jednak kvůli tomu, jakou pověst v Hradci Králové má. A jednou
0: významnou.
1: A jednak kvůli tomu, že je to osobnost, která už v podstatě vstoupila do učebnice, takže my, když jsme se samozřejmě učili na DAMU o současných významných režisérech, tak Vladimír Morávek byl jeden z nich.
0: Mm-hmm. A jak říkáte, byla to tady Ptákovina Milana Kundery. Je to tak. Dobře, dnes je naším hostem Martin Satoranský, jeden z dramaturgů městských divadel pražských a vy jste nám udělal i dramaturgickou linku hudební, to tak ve vizitce bývá, my jsme to po vás chtěli, začínáme The Doors, People Are Strange, tak proč jste ji vybrali, jaká zatím byla úvaha?
1: Protože mám strašně rád Doors a tuhle tu písničku obzvlášť, ale souvisí i s tím, že jak když jsem začínal vůbec studovat na DAMU, tak jsem v jednom takovém malém sklepě na Žižkově v rámci divadelní skupiny Studentský Old Stars, kde jsem nějakou dobu působil a spolupracoval, dělal tuším svoji druhou,

režii, dalo by se to tak říct, a právě tato skladba zazněla na konci té inscenace, takže k tomu mám i nějaký jiný vztah, než jenom to, že se mi líbí hudba Doors a nějak mě fascinuje životní osud Jima Morrisona.

0: Jima Morrisona The Doors do dnešní vizitky vybral Martin Satoranský, dramaturg městských divadel pražských. Před písní jsme mluvili právě o pozici dramaturga, o dialogu s režisérem a mě zaujalo také, jste říkal právě, že jste Jima Morrisona vybral, protože jste ho měl v jednom z představení, které jste na Damu režíroval. Takže vy jste tam vlastně v rámci toho studia dramaturgie a režie nejen dramaturgoval, ale užil jste si tu pozici režiséra teda.
1: Jo, byť teda zrovna tato inscenace, o které jsem mluvil, nevznikla v rámci Damu, to vzniklo bokem, ale ano, v rámci studia toho bakalářského režie dramaturgie, aspoň nějakou část toho studia, byť třeba já jsem na Damu nastupoval s tím, že chci dělat dramaturgii.
0: Právě já jsem se zeptal, kde, jestli máte ty režijní ambice, nebo kde zůstaly?
1: Nemám, ale nějak se mi je podařilo v průběhu života ukájet, dejme tomu, ale ne, ten přístup zrovna těchto dvou pedagogů, ale i jiných pedagogů na Damu je o tom, že bychom se v rámci toho studia měli vlastně nějakým způsobem získat základy obou těchto dvou činností, protože podle paní profesorky Ulrichové by každý režisér měl být latentní nebo potenciální dramaturg a každý dramaturg by měl v případě potřeby být schopný vystavět inscenaci nebo ji třeba dodělat, pokud by to bylo nezbytně nutné. Protože dramaturgie je aspoň podle mě daleko víc praktický obor než teoretický a já třeba i při čtení textu a v tom mi právě tato forma studia hodně pomáhá, si ho nutně musím umět představovat v prostoru. Třeba když upravuju nebo zkracuju texty, tak to není čistě na základě toho, jak mi to přijde dlouhý na těch řádcích, ale jak to bude znít v prostoru. To znamená, tato schopnost si to umět představit je nezbytná a právě tuhle tu schopnost rozvíjí to, že se učíme pracovat s prostorem, s hercem, nebo v těch prvních ročnících sami se sebou navzájem, protože v prvním ročníku na Damu ještě nemáte herce, takže pracujete se scenografama a s režisérama. Nicméně vedle toho v rámci různých svých jako volnočasových aktivit právě ve spolupráci s tím uskupením Old Stars jsem dost často spíš režíroval a rozvíjel tuhletu linku. No a nakonec to došlo až tak daleko, že i v Hradci Králové ve své předposlední sezóně jsem od uměleckého šéfa Pavla Keka dostal nabídku, jestli bych nechtěl zrežírovat jednu inscenaci ve studiu Beseda, což se nakonec stalo a nějakou dobu se to dokonce i hrálo.
0: Co to bylo?
1: Byla to adaptace románu Olgy Tokarčuk Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých.
0: Tak to není žádná maličkost.
1: Není, ale mě nějak ta tvorba Olgy Tokarčuk fascinuje, když jsem hledal text, který bych chtěl dělat a tuhle tu knížku jsem od ní zrovna ještě v té době nečet. Četl jsem spoustu dalších, ale tuhle ne. Tak při tom čtení mě už napadaly nějaký konkrétní scénický obrazy a to je vždycky dobrý signál k tomu se do toho díla pustit. Takže jsem se rozhodl, že to zadaptuju a že to s místními herci naskouším a bylo to moc fajn zkoušení a ten výsledek byl, myslím, na dramaturga docela slušný.
0: Na dramaturga docela slušný, když režíroval, tak to je taková skromnost, ale pak jste se tady vrhl do městských divadel pražských a tam tedy ryze v roli dramaturga.
1: Já jsem rád, že jsem si tu režii zkusil. Je to fajn podívat se na ten proces zase trochu z jiného hlediska. Teď to myslím v rámci profesionálního divadla, ale není to tak, že bych měl ty režijní ambice. Kdyby mi to někdo nabídnul, asi bych to jako zvážil, ale tý dramaturgii se přece jenom cítím jistější v kramflecích a cítím se v tom svobodnější. A vždycky říkám, že mě, když někdo rozestaví hřiště a hračky, umím se s nima dobře hrát, ale vymyslet hrací plán a celý pravidla hry je pro mě občas trošku složitý.
0: No a jak vám tam tedy v městských divadlech pražských vymýšlí to teritorium, ten terén, hřiště a hračky? Máte tam uměleckého šéfa Mariana Amslera, ale zároveň jsou to hned tři scény, zároveň je tam vícero dramaturgů a vícero režisérů, takže to, o čem se mluví jako o velmi úzké spolupráci, tak tam máte celý tým, který ale tím pádem musí být na sebe asi mnohem citlivě naladěn, nebo jak to tam máte?
1: Je to tak, ale tam vlastně není ale. Já jsem strašně rád, že Marian Amsler jako umělecký šéf a Daniel Přibyl jakožto ředitel a vlastně dramaturg, tak zrovna týhletý dramaturgie a plánování přikládají dost velkou váhu a důraz. Takže my se vlastně na každodenní bázi pravidelně scházíme a řešíme jednotlivý dílčí tituly, ale i tvořit celý vlastně plány těch sezon. Je pravda, že ta kombinatorika těch tří prostorů je, už jsou trošku třídimenzionální šachy, oproti tý jednoduchý mám jednu scénu malou, druhou velkou, jako to bylo třeba v Hradci, je to trochu složitější, ale právě tím, že se vídáme pravidelně a máme prostor a čas o tom mluvit, tak během těchto diskuzí vždycky něco vzejde. A ten důraz na tu dramaturgii je fajn.
0: Určitě, jenom mě teď zajímá, protože ABC rokoko komedie, jsou to tři scény pod městskými divadly pražskými, ale každá je přece jenom trochu jiná. Tak jak potom komunikujete, třeba co se týká té dlouhodobější vize v tom celém týmu, jestli třeba někdo víc inklinuje k tomu z dramaturgů, že bude víc ABčkový, vy třeba víc rokokový nebo víc v komedii,
1: Já nemám pocit, že by to bylo o tom, jako komu se v jakém prostoru dělá líp. My se snažíme si ty dramaturgie rozdělit, nebo Marian Amsterdam je rozděluje primárně tak, aby jsme se vždycky věnovali nějakému tématu, který nás zajímá, který nás přitahuje, nebo i věcma, který nás třeba štvou. I to je dobrá motivace, proč se něčemu věnovat. A případně nás rozděluje i třeba k tvůrcům, se kterými už jsme dělali, nebo třeba chceme dělat, ale primárně se to točí kolem těch témat. To znamená, já měl zatím tu kliku, že jsem dělal na věce, kterými vždycky byly nějakým způsobem vlastní a podle této logiky se to snaží rozdělovat. Samozřejmě nejde to tak vždycky, ale zatím zaklepu to tak víceméně vychází. A já jsem z Hradce zvyklý, že se kolem mě neustále točí režiséři a i tam ty scény byly vyprofilované, nebo jsme se o ně snažili. Tady samozřejmě ta profilace je taky a je fakt, že do rokoka chodí trochu jiný publikum než do komedie, ale vždycky v jádru je nějaký inscenační text, který má nějaký téma, je to nějaká látka, kterou se snažíte přidat nějakou zprávu. A myslím si, že o té zprávě je to primárně a jak jsem říkal, ten obsah je důležitý a to téma. A to, jestli tomu ten člověk rozumí, nebo o to vyloženě stojí to dělat. Takže v tomhle je to takový velmi svobodný.
0: A v ABC ještě navíc k tomu přidáme vlastně, řekněme, nějaké zábavní i tituly hudební?
1: Jasně, ty tam jsou a dělají se tam pravidelně, přece jenom je to sál pro 500 lidí. A i s tímhletím faktem je potřeba kalkulovat. Říkám, já jsem na to vlastně do jistý míry zvyklý, protože Klicperovo divadlo je taky sál pro 500 lidí a člověk z toho v té dramaturgii musí vycházet, ale mě třeba hudebně dramatické věci baví. Ostatně první věc, kterou jsem dělal, byl v podstatě taky muzikál nebo alternativní
0: Black
1: opera Black Rider.
0: A to ale to prostě tady není úplně jako muzikál, který si představíme na první dobrou, ne?
1: Ne, není to úplně muzikál, který si představíme na první dobrou a právě proto je v komedii, ale spíš mě prostě baví ta práce s tou hudbou a s rytmem a prostě píseň je nejlepší prostředek zcizení. A já jsem vždycky spíš inklinoval k divadlu, který nezapomíná připomínat, že je divadlem. A Brecht říkal, divadlo má být zábava, takže...
0: Takže s tím by se souhlasil. No ale když jste se dotkl Black Ridera, tak to byla spolupráce s Veronikou Kos-Loulovou a převedli jste na jeviště tenhle muzikál Toma Waitse, Williama Burroughse, který tematizuje to, že v drogovém opojení zastřelil vlastní ženu, když si tak hráli na Williama Tella a on jí tedy sestřelil skleničku z hlavy, čili to není úplně třeba jako Barbara Streisand, tak jsem to myslela, tak jestli můžete třeba přiblížit, čím vám to bylo blízké, jak jste k tomu přistoupili, Veronika Kos-Loulová a vy?
1: No, byla to trochu boj, protože ten text, to libretto, který dostane člověk k dispozici, je vlastně inscenační verze Roberta Wilsona z Hamburgu z roku 1990. A my jsme se museli vypořádat nějakou specifickou formou toho textu, protože Robert Wilson měl dost výrazný režijní rukopis a ty věci si přizpůsobil. My jsme hledali nějaký téma, aby jsme jenom nepřevyprávěli příběh Čarostřelce. A právě to, o čem mluvíte, ten osobní příběh Williama Burroughse, to, že má v životě takhle významnou událost, negativní, která ho ale ovlivnila a která zásadním způsobem formovala jeho slovy, formovala jeho psaní a vlastně ho nějakým způsobem dovedla až k tomu, že napsal libretto Black Ridera, když budu hodně hledat tuto linku, pro nás byla stěžejní a my jsme se rozhodli právě oproti těm jiným inscenacím Black Ridera v minulosti tyhle ty dva příběhy spojit. A tím rovnou ale i tematizovat násilí na ženách, tím tematizovat fascinaci třeba true crime žánrem a tak dál. Bylo to složitý, protože vlastně vytváříte zábavní produkt, který je postavený na tom, že někdo zemřel, ale právě
0: násilně
1: ale právě poukázat na ten fakt, že zábavní průmysl dost často s tím letím pracuje a třeba to, jak rozšířený je žánr true crime a ne každý tvůrce s tím pracuje citlivě a nebudu teď jmenovat žádný konkrétní díla, ale některý jsou jako zpracovaný skvěle a některý spíš bažejí po senzaci, tak i v tomhletom ohledu se snažíme tu věc tematizovat a dávat hlas té oběti, která je v rámci dějin literatury vlastně úplně umlčená. Víme, že taková žena existovala, nevíme nic moc o ní. Ona neměla šanci se k tomu nikdy vyjádřit, protože prostě tenhle ten osudový střet nepřežila. Takže pro nás bylo nějakým způsobem důležitý jí prostřednictvím té inscenace vrátit hlas.
0: Mm-hmm. Když o tom tak vyprávíte, co všechno vlastně objevujete třeba právě v textech, které už byly převedeny na jeviště, jako svého a jak se to v tom nalézá, kdy třeba něco nového objevíte a jestli to tedy tam vznikne tak organicky, nebo jestli to tam třeba, nebo kde vidíte tu hranici, kdy je to tam třeba potom umělé trochu našroubováno.
1: No to umění to poznat je vždycky strašně důležitý a ta hranice je hrozně tenká. Čím to zjistíte, až když je to hotový. Ale
0: vy jako dramaturg byste to měl vidět už na těch zkouškách.
1: Jo, to určitě, samozřejmě. A nějakým způsobem tu věc směřovat, ale pokud si ten text připravíte tímhletím způsobem, tak pak se zastavit a začít znova od nuly v tom časovém presu není vždycky úplně jednoduchý, takže může se stát chyba už na začátku tím, že se zvolí špatně to téma. Nicméně já mám pocit, že to si vždycky říká trochu ta doba. Žijeme v nějaký době, něco se děje, podle toho vybíráme ty texty a podle toho v těch textech hledáme ty věci. Když uvedu nějaký typický příklad, nevím, často se mluví o Shakespeareovi, a řeší se, jestli se to dělá tradičně nebo moderně, osobně to rozdělení nemám moc rád, protože vždycky v jednom tom hodnocení už cítím něco lehce pejorativního, ale tak třeba Martin Hilský vždycky říkal, Shakespeare je to, co si z něj udělala jeho doba. To znamená, on tam nějaký témata napsal, on psal o své době, o svých problémech, o svých věcech, ale ty texty jsou tak dobře zkonstruovaný, že je možný vždycky v nich něco najít i pro tu současnost, protože jsou hodně politický, protože jsou hodně společenský. A ten přístup je vždycky o tom, že vy se snažíte vyprávět nějakou věc tak, aby ji rozuměl dnešní divák, který žije dost často v jiných sociopolitických kontextech než ten autor. A třeba režisér Grossman, když dělal Marišu, tak napsal věc, která je pro mě strašně klíčová, že když děláte nějaký text a snažíte se ho přiblížit tomu myšlení toho současného diváka, který je úplně jiný než myšlení, třeba on mluvil o Mariše, o myšlících, to znamená než myšlení člověka na konci 19. století, vždycky dělejte ten text tak, aby měl na diváka stejný účinek, jako měl na toho diváka při úplně prvním uvedení té hry. Tam byla Mariša trochu šokující a vy musíte hledat prostředky, jak to přiblížit dnešku. Takže když třeba, teď nevím, jestli Martáler nebo Ostermayer dělal Noru, kde Nora na konci opouští rodinu, tak dneska už to nikoho nešokuje. On to udělal tak, že Nora najednou vytáhla pistoli a vlastně celý zásobník vystřílela do svého manžela. A diváci byli v šoku. A on vlastně, aniž by pokroutil ten příběh, tak docílil podobného efektu. Já to uvádím jako příklad, protože mi přijde dobrý takhle nad tím přemýšlet. Aktualizace a převedení do současného kontextu není jenom o tom, že to oblíknete do současných kostýmů. Je potřeba přemýšlet, kdo by ty lidi byli dneska, kdyby byli. Vždycky je dobrý přemýšlet nad absolutně konkrétníma věcma. Divadlo je prostě od hyperkonkrétního k hyperobecnému. A od těchto těch drobných dílčích věcí vlastně stavíte ten barák nahoru až po tu střechu.
0: Říká Martin Satoranský, dramaturg městských divadel pražských, který přijal dnes pozvání do vizitky. Pokud máte nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz. Rádi přečteme vaše podněty. A teď si zahrajeme Bezdebkovou dietu. To je píseň od skupiny Malone. Můžete nám ji, prosím, Martine, přiblížit?
1: Malone nebo Malone, Malone, oni si říkají Malone, je královéhradecká kapela, kterou jsem tam objevil díky své partnerce, která mě neskutečně baví nějakou svojí energií. A Honza Skorunka, jeden vlastně ze dvou klíčových osobností této kapely, kytarista, skladatel hudební, je krom toho, že je fascinující a neuvěřitelně talentovaný a šikovný člověk, tak právě já jsem s ním měl možnost spolupracovat. On mi dělal hudbu do té inscenace Lovu zdar, to znamená do té adaptace románu Olgy Tokarčuk, a jsem rád, že ho ta práce bavila natolik, že se věnuje scénické hudbě i dál, takže zase krom toho, že to je skvělá kapela a bude fajn, když to uslyší víc lidí, tak je v tom i nějaká vazba k mojí práci a k mému osobnímu životu.
0: A já se také ráda seznámím s Meloun.

0: dělat, že?
1: Vydáme si tu s Martinem Satoranským, což zaznělo i teď do zvuku písně. Jeden z dramaturgů Městských divadel pražských přijal pozvání do dnešní vizitky a máme tady první dotaz na vás. Co vás samotného na scénách Městských divadel pražských zaujalo jako diváka, třeba ještě před příchodem do divadla v pozici dramaturga a proč? Jakou inscenaci máte v paměti?
0: No mě bavila vždycky ta rozmanitost, kterou ty tři scény nabízejí. Já tím, že jsem byl 7 let v Hradci Králové, tak jsem, ne že bych jako přestal sledovat, co se děje, ale nebyl úplně čas jezdit furt tam a zpátky, takže spoustu inscenací jsem neviděl, ale z poslední doby, ještě předtím, než jsem tam nastoupil, tak jsem byl poměrně fascinovaný panem Polštářem třeba, jak ho udělal Tomáš Rališ v Rokoku. Bavil mě Lazarus, protože mám rád Davida Bowieho, ale i ta inscenace byla, myslím, jako velmi dobře udělaná. Oceňoval jsem to, že se nebojí spolupráce se zahraničníma režisérama, což třeba inscenace Jak se vám líbí, kterou jsem ale teda bohužel neviděl, ale jenom ten fakt, že vlastně tam tato spolupráce proběhla, mě přišel zajímavý. Asi bych toho vylovil ještě víc. Ono
1: tohle většinou stačí asi určitě jako v odpověď na dotaz, který přišel. Já motivuji naše posluchače, aby psali dál. vizitka@rozhlas.cz. A když mluvíme vlastně o té koncepci právě teď konkrétně třeba v Městských divadlech pražských, tak vy jste řekl, že byste chtěl, aby to byla kvalitní instituce veřejné kulturní služby, že to asi nezní moc sexy, ale že to rozhodně není malá ambice. A mě vlastně zajímá, věřte, že jako novinářka veřejnoprávního média mám vlastně tohle dilema opravdu pod kůží, jak být veřejnou kulturní službou a být atraktivní a zároveň asi, když jste příspěvkové divadlo města, tak musíte oslovit i řekněme třeba mainstreamovější publikum. Mm-hmm. Jak to vyvážit?
0: Já vždycky přemýšlím nad tím, jako když se řekne vyvážit mainstream. Já si totiž nemyslím, že mainstream je nutně sprostý slovo. Jo? To je prostě nějaký střední proud. A vždycky se staví mainstream a umělecká kvalita. A ono se to nemusí nutně vylučovat. Já si myslím,
1: já to taky netvrdím, jenom si říkám, že prostě Městská divadla pražská nejsou nezávislé divadlo, které třeba přináší určitě úplně jiná témata, mohou si dovolit třeba být méně mainstreamový.
0: Nejsou, ale myslím si, že právě protože nejsou, tak mají tu povinnost vlastně plnit tu funkci té veřejné služby. A i prostřednictvím toho mainstreamu diváky informovat, sdělovat, klást jim otázky. Já jsem vždycky trošku opatrný, abych říkal, my vám máme něco říkat. My vám máme říkat, jaký je ideální nastavení světa, my vám máme říkat, co je
1: tak
0: pravda.
1: To málo kdo rád slyší, že jo?
0: Protože vlastně, co jsme vystudovali, DAMU, no, jaký nám to dává jako pozici a sílu, jako říkat, co, jak má být. Já si myslím, že divadlo by mělo prostě dobře klást otázky. A to můžete udělat jak s vrcholně uměleckým, estetickým tvarem, tak s dobře vybranou a dobře udělanou mainstreamovou věcí. Ty Městský divadla pražský vám nabízejí oslovovat daleko širší okruh diváků a v daleko větším množství za jeden večer. Tahle ta výzva je zajímavá. To znamená, ano, občas děláte tituly, které jsou lehčí a zábavnější, ale i dobře napsaná komedie v sobě nese nějakou zprávu. A tu zprávu můžete předat, aniž byste vlastně snížili nějak ten práh té divácké atraktivnosti, když to řeknu takhle. Je to náročná práce, je to složitá práce, ale je to podle mě jako povinnost to tam hledat, nebo já to jako dramaturg cítím. My prostě máme třeba dotovaný ceny vstupenek, díky tomu můžeme uvádět tituly, který by soukromý divadlo uvádět nemohlo, protože by mu tam nikdo nechodil. A myslím si, že to máme dělat a myslím si, že máme krom té inscenační tvorby komunikovat s tím divákem i jiným způsobem, protože samozřejmě my nemůžeme zodpovědnost za tu srozumitelnost těch našich věcí a zajímavost těch našich věcí přenášet na toho diváka. My to musíme dělat tak, aby to srozumitelné bylo. A pokud chceme jako pomoct a zvýšit tu náročnost, tak s tím divákem musíme komunikovat, musíme navázat dialog i jinýma prostředkama, než to je to možná jako hodně ambiciozní pojetí veřejné služby, ale myslím si, že je dobrý s lidma komunikovat a vytvořit mezi divákama k tomu divadlu vztah, vytvořit nějaký způsob přemýšlení, který bude spočívat v tom, ano, je to veřejná služba kulturní, která je stejně důležitá jako třeba školství, jako třeba zdravotnictví, když to tak nemusí na první pohled vypadat a asi není, jo, neléčíme, nezachraňujeme lidský životy. Ale některé státy...
1: Nemusí být méně důležitá.
0: Některé státy si to uvědomují. Já když jsem byl třeba na festivalu divadelním v Litvě, ve Vilniusu, divadelní festival Sirenos, kde oni vlastně prezentují litevskou divadelní tvorbu, tak si tam sezvou promotéry z festivalů z celého světa a vytvářejí poměrně výrazný jako program pro ně, včetně nějakého guest servisu. Ta věc je hodně zaměřená na to, aby se ta litevská kultura dostala do světa. Já se zeptal, proč ta vláda, město do toho tolik investuje, protože na to bylo navázáno spoustu dalších akcí na ten divadelní festival, noc muzeí, různé výstavy a tak dále. Oni říkají, my jsme malá země, ta kultura je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou máme. A jsme na ní hrdí právě, protože jsme si tu naši kulturu museli nějakým způsobem vybojovat. A teď ji můžeme mít. A na tohle si myslím, je potřeba nezapomínat.
1: Aktuální příspěvek do dnešní diskuse.
0: Je to aktuální příspěvek.
1: Tak o důležitosti kultury.
0: Kultura je zušlechťování. Jako jestli to vezmeme z toho, že to jde ze zemědělství, tak to je zušlechťování plodin, aby nesli větší výnos, aby jako lidi nebyli hladoví a aby se nám dobře žilo. Tak se to přeneslo z nějakého důvodu i do umění a myslím si, že ten přenos není bezdůvodný.
1: Ano, je to trochu jiný chléb.
0: Je to jiný chléb, ale taky důležitý.
1: Ano, ale když jste mluvil o tom, že nemůžete odpovědnost za to, jestli to dané dílo bude srozumitelné pro diváka, přenášet na diváka, tak mě ale přece jenom zajímá, kde zase vidíte limit toho potřebného porozumění a právě třeba potom už až přílišného nadbíhání tomu divákovi a jako zjednodušování nějaké výpovědi, aby to pochopil opravdu každý.
0: Je to samozřejmě jako tenká hranice, kde zvažujete strašně moc faktorů, krom těch uměleckých nějaký jako provozní.
1: Ano, a ještě ta ambice mít plné divadlo.
0: Ale zase, je to jako náročný proces, je to složitý, ale od toho tam v tom divadle vlastně jsme jako dramaturgové a já nedokážu říct přesný návod, jak se to dělá. Je to dost často věc.
1: No a jestli vámi vede nějaká taková hranice, kdy si říkáte, tak tohle už pro mě
0: jo,
1: není.
0: Jo, samozřejmě, jako nějaká je, většinou se to odvíjí od toho, když třeba čtu ty texty, které by měly sloužit jako základ, jo. Samozřejmě jako je nás tam víc, ta zodpovědnost je nějakým způsobem sdílená, pak za to konkrétní dílo, vždycky ten dramaturg, který na to pracuje, ale jako dohromady prostě vytváříme nějakou vizitku nás všech, takže tohle to vzniká v těch diskuzích. No a pak samozřejmě máme 3 scény a každá ta scéna má trochu jiný typ diváků a myslím si, že už se daří je nějakým způsobem profilovat tak, aby ten divák, který jde do toho divadla, věděl, co od který té scény může očekávat. A to vám taky nabízí nějaké možnosti, protože víte, že do komedie chodí trochu jiný typ diváků, můžete jim nabídnout trochu jiný typ repertoáru, náročnější, složitější.
1: Řekněte mi tedy, jak vy to interpretujete, jaký typ diváka jde do komedie, jaký do ABC a jaký do rokoka. Jak to máte definovat?
0: Já začnu odzadu. To rokoko je furt taková neznámá a teď já to říkám z pozice člověka, který je v tom divadle 8 měsíců. Poznat jako diváka je trošku delší proces. Se to v Hradci trvalo několik let, než jsem pochopil, kdo vlastně nám do těch divadel chodí. Ale všimnul jsem si, že do městských divadel pražských chodí podobný složení publika, jako třeba chodilo na hlavní scénu Klicperova divadla, to znamená, jsou to spíš ženy, vždycky převažuje víc žen než mužů.
1: A teď mluvíte o všech těch 3 scénách.
0: Ne, teď mluvím konkrétně o ABC, ale ano, obecně do divadla chodí víc žen než mužů. Diváci v ABčku jsou většinou trošku starší, to znamená třeba 50+, když ten věkový průměr je tam trochu vyšší. A pak samozřejmě to je nějaký obecný trend, já nemám teďka přesně ty čísla a to pozorování je hodně anekdotický, takže jako nedokážu z toho, není to úplně reprezentativní vzorek, to, co jsem tam všechno navštívil, ale je to víceméně takhle.
1: A už jste už za sezónu, jak jsem musel mluvit s vedením, co ta která scéna určitě potřebuje a jak vy se do toho zapojíte jako dramaturg.
0: To složení toho publika v tom ABčku je daleko rozmanitější a ano, tam to je scéna spíš pro mainstreamovější tituly, protože se snažíte zacílit spíš na, dejme tomu, jako konzervativnějšího diváka, dejme tomu. Komedie oproti tomu, tady vlastně ta profilace vidět nejvíc, je scéna, do které chodí spíš mladší lidi, je i zacílená na třeba vysokoškoláky. Nejčastěji se tam já potkávám s lidma plus minus mýho věku. To znamená vlastně mileniálové, který jako chodějí do divadel pravidelně, který mají většinou nějaký ekonomický zázemí, takže si můžou dovolit chodit do divadla pravidelně, což je podle mě taky strašně důležitý aspekt. Že to divadlo bohužel ne vždycky je přístupný úplně všem a to je věc, kterou my nedokážeme ovlivnit. A který většinou přicházejí s nějakým větším předporozuměním a s nějakým větším kontextem, protože mají třeba mají čas číst, mají víc načteno, můžou si to dovolit a tak dál. Takže pak samozřejmě ta komunikace jeviště a hlediště je trochu jiná a může být trochu víc kryptografická, dejme tomu. Nicméně, já si nemyslím o tom, že ta věc má, každá věc, kterou děláte, může mít několik vrstev. Jo? A buď vlastně máte jednu a snažíte se jít dál a zjistíte, že to je sice jako široká hladina, ale mělká louže. A nebo můžete mít vlastně něco, co vypadá na první pohled stejně, ale pak zjistíte, že ta hloubka je daleko větší. Když si to představíte vizuálně jako nádrž s vodou. A myslím, že už to říkal... Ano, ano. Myslím, že už to říkal Hamlet v tom slavném monologu hercům, že jako dělejte to tak, teď budu parafrázovat, aby jako to bylo zábavný a kdo si v tom bude chtít něco najít, tak si to tam najde. Ale vy to tam musíte dostat. Jo, to znamená, to divadlo by nemělo být nesrozumitelný. Když já budu uhodňám nesrozumitelný, těžko předám zprávu, kterou chci předat. Ale musím přemýšlet na tom, že tam budou různý typy diváků a vlastně vrstvit ty věci tak, aby ten, který tam chce hledat, měl možnost hledat.
1: Jste mi utekl od toho rokoka. Co rokoko?
0: Rokoko je furt trošku neznámá. To jsem říkal, myslím, úplně na začátku. A ten sál je hodně specifický, takže se vlastně furt řeší nějaká jako konkrétní profilová dramaturgie. Ono to nabízí nějaký současný hry, nebo je to prostor pro nějaký současný komorní věci, ty se tam hrajou, zároveň se tam teď dost často objevuje linka takových výrazných životních osudů. Já si úplně nechcem, aby to bylo postavené na tom, že to je divadlo výrazných životních osudů a nějak furt jako hledáme, co tam funguje. Takže teď tam funguje zrovna Doktorka z domu Turbačů, ale třeba další jako skvěle se prodávající inscenace je právě ten Pan Polštář, což jsou úplně jiný tituly. Jo? A najednou jako trošku, tam ještě trošku já třeba tápu.
1: Doktorce z domu Trubačů se určitě budeme věnovat, to tam jste byl vy dramaturgem a je to vlastně převedení románu Ilony Borské o skoro až neuvěřitelném životním příběhu české lékařky Vlasty Kálalové Diloty. Ale teď je zase čas na píseň, to je Jananas, to samo.
0: Jo, tak Krýle písky se úplně neváže žádný nějaký můj jako pracovní cesta, pracovní osud, ale spíše to o tom textu té písně. Já jsem úplně alergický na to, když mi někdo řekne, že se to nějak vyřeší, že se něco jako stane. A zároveň mám tu píseň rád, abych si sám připomínal, abych tyhle ty věci nedělal. Abych vždycky hledal důvody, proč ano a ne, proč ne, kde je vůle, tam je cesta. A abych prostě neříkal, ono se to nějak vyřeší. No. Takže je to taková připomínka i pro mě samotného.
1: Tak jsem s ní.

0: Je na nás ve vizitce dnes od Martina Satoranského, jednoho z dramaturgů městských divadel pražských. A před písní jsme mluvili o inscenaci Doktorka z domu trubačů. Ta měla premiéru v Rokoku v březnu. Tak můžete prosím vlastně představit a možná nám i na tom ukázat, co vás baví na té dramaturgii, protože jste vlastně vytáhli příběh neúplně známý, řekla bych, české lékařky Vlasty Kálalové Diloty.
1: No, ten příběh toho vzniku, té instance, nebo vůbec toho, jak se dostala na dramplán, je sám o sobě zajímavý. Tu knížku položila na stůl už moje předchůdkyně v městských divadlech pražských, Jana Slouková.
0: Čili kniha Ilony Borské.
1: Kniha Ilony Borské, Doktorka z domu trubačů. Jana Slouková, toho času dramaturgyně Národního divadla, je shodou okolností člověk, který mi dal vlastně první příležitost, protože si mě vzala do Hradce Králové, když tam dělala uměleckou šéfku.
0: Takže Jana Slouková byla taky ve vizitce. Takže
1: máme takové provázané životní osudy. No a ona přišla s tím, hele, tohle je oblíbená knížka, myslím, mojí maminky, a je prostě v nějaký top žebříčku nejoblíbenějších knih, pojďte to dělat. A nikdo v tom divadle ten životní osud neznal, a já jsem ho taky neznal, když jsem se dozvěděl, že to budu dělat, takže jsem si to samozřejmě přečet. No a
0: Martin, nebouchejte nám do toho stolu.
1: Pardon. A druhý krok byl, že se to musí převést na jeviště. A my naštěstí máme v dramaturgickém týmu podle mě strašně dobrou dramatičku Simonu Petru, která si tu knížku vzala. Našla si v ním nějaký i svoje osobní témata. My jsme o tom vlastně shodou okolností nedávno natáčeli podcast, který snad brzo vyjde a kde to bude možný zjistit, jak k tomu přistupovala. A udělala nádherný text pro 4 herce. A ten jsme prostě pak nějakým zajímavým způsobem převedli na jeviště. Nám šlo o to vlastně vystihnout nebo ukázat, kdo to byl. Samozřejmě ten životní osud je tam nějakým způsobem převyprávěný, ale podstata byla vytáhnout esenci toho člověka, vytáhnout jeho uvažování, jeho strašně pevný nebo její strašně pevný žebříček hodnot a zásad, kterýma se řídila celý život.
0: Řekneme jenom pro posluchače, že to je žena chirurka, která se otevřela v Bagdádu soukromou praxi, všichni odrazovali od té kariéry lékařky ještě navíc takto na Blízkém východě. A naučila se 12 jazyků.
1: Strašně moc jazyků a stala se jí na konci druhé světové války úplně úděsná tragédie, kdy v podstatě přišla o celou rodinu a všechny blízký. Přesto vlastně jí to nezlomilo a nějakým způsobem pokračovala dál v pomoci lidem. A byla jako velmi svobodomyslná, byla velmi emancipovaná, byť to nebyl hlavní cíl jejího jednání, prostě to potřebovala ke své práci, nějaký rovnocenný přístup a tak dále. A byla to velká vlastenka. A v tom smyslu já pozitivně vynáším na světlo nějaký hodnoty, který můj národ, můj jazyk a tak dál sebou nese. Nesouvisí to nutně s tím, že bych kvůli tomu chtěl se povyšovat nebo hanobit ty ostatní. A to je, myslím, strašně důležitý v dnešní době. Ten rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem, protože mám pocit, že s termínem vlastenectví se tady dneska ve veřejném prostoru operuje hodně, ale ne úplně tím způsobem pozitivním. Spíš je to o tom, my se musíme chránit před nějakým nebezpečím a tak dále. To je podle mě gro, kterými se taky snažíme sdělit v té inscenaci nebo poukázat na to.
0: Takže to je Doktorka z domu trubačů a chystáte, teď zkoušíte představení s názvem Inscenace. To bude mít premiéru na začátku června. A opět jde o převedení tedy románu na jeviště, to je Nebe v kleci. Ale to už se stal Oscarový film z toho Králíček Jojo. Teď už tomu chybělo jenom divadlo.
1: Ono už to mělo dokonce divadlo. Ono už to mělo, myslím, premiéru v roce 2017 ve Wellingtonu a pak dokonce existuje japonská divadelní adaptace.
0: Tak v Česku.
1: V Česku to ještě nemělo. My to budeme hrát pod názvem Můj malý vůdce. Protože ten román u nás není tolik známý a Králíček Jojo použít nemůžeme, byť ten film byl vlastně takovým prvním impulzem k tomu, aby jsme se dostali zpátky k té knize a zjistili, že ten příběh té knihy je trošku košatější a barvitější. A no, teď to zkoušíme, myslím, že to jde docela dobře.
0: A víte, co mě zajímá právě, je tu docela i trend, řekla bych, převádět třeba filmy na jeviště. A umím si představit, že to může být pro divadelní zpracování na jednu stranu výhoda, že tedy někdo už tu předlohu zná, je to byl skvělý film Larse von Triera, když se řekneme třeba zrovna z Městských divadel pražských Čech staví dům. Na stranu druhou to může být dost ošemetné, nevýhoda, že jak si najít si tam něco svého, navzdory tomu, že už to lidi viděli na plátně.
1: No, je to ošemetný. My tady zrovna v tomhle případě máme výhodu, že se můžeme opřít o ten román. A primárně vlastně pracujeme s tím románem, nebo ta adaptace vychází z toho románu, napsalý David Košťák, napsalý moc hezky, myslím. Ale co se týče toho převodu těch filmů, přímo filmových scénářů, tak ano. Protože je potřeba asi vždycky přemýšlet, jako co na tom divadle uděláte jinak a líp, než to udělal ten film.
0: A ten film má samozřejmě úplně jiné prostředky.
1: Má
0: prostředky. Výhodnější oproti divadlu.
1: Prostředkem filmu je střih. Prostředkem divadla je mizanscéna. A to jsou dvě úplně jiné věci. Ne, že by divadlo nevyužívalo střehu a film mizanscény, ale ten fokus, to, jak pracujeme s obrazem, je prostě diametrálně odlišný. A ne všechno je vhodný přivádět do divadla. Ale samozřejmě jsou filmy, které jsou postavené na výrazný dramatický situaci, třeba rámcový, dost často měli divadelní předlohu, nebo naopak ty autoři pak ještě divadelně zpracují sami a tam to samozřejmě možný je. A pak klasický kolečko, o čem to pro nás je, proč bychom to měli hrát, jak u tomu může přidat zprávu dnešku a tak dál.
0: No a řekněte mi ještě právě k tomu převádění románů na jeviště, tak to tady je dosti časté a vy mluvíte o těch úpravách, které jsou, jak vy říkáte, povedené. Takže v čem vy vnímáte jako dramaturg benefit toho, když je to přímo drama? A když je to tedy ten román, jak se tam s tím pasujete? No, co máte radši?
1: Nebo... Těžko říct. Drama psal, to dobrý drama, napsal někdo, kdo už jevištně přemýšlel. Prostě uvažoval nad tím, že se to bude hrát. Kniha ne, samozřejmě. Ale jsou knihy, které mají obrovský dramatický potenciál, které jsou v podstatě jako schovaný dramata a pracuje se s nima dobře. No a pak je to o tom přístupu. Existují dva přístupy, buď to převedete do dialogu, nebo zachováte ten jazyk toho románu. Oba jsou legitimní, oba jsou něčím způsobem zajímavý. O tom klasickém převedení do dialogu toho je spoustu a kdyby někdo zajímal, jak se dělá to zbylý, tak... No, teď mě nenapadá
0: že
1: žádný
0: jste
1: ideální
0: epický
1: příklad.
0: Nebo dramatický?
1: Ne, nejsem. Ne, já mám rád epický divadlo a zároveň jsem jako velmi dramatický. Miluju pravidelné texty, miluju dobrý pravidelné texty, ale nebráním se vlastně ani adaptacím. Je to jako vždycky pro mě důležitý obsah, téma, sdělení.
0: Martin Satoranský, tak ať se podaří premiéra Můj malý vůdce této inscenace. Martin Satoranský, dramaturg Městských divadel pražských, byl naším hostem ve vizitce. Moc vám za to děkuju. A ještě si prosím na závěr zahrajeme píseň Past, tak jestli nám ji také, teda ne, zahrajeme si píseň Mír od skupiny Past.
1: No, zkusím to rychle. Past, protože slučitelné díly, inscenace v Hradci Králové, kde nám dělal Dan Kranik s Ivem Sedláčkem hudbu a konkrétně tato píseň je taky z divadelního představení Smutek sluší elektře, kterou v Brně režíroval Michal Dočekal a jeden z hlasů, který tam je Radek Šarohlíd a skupina Hentai Corporation, což jsou moji spolužáci ze střední školy, který mám moc rád a jejich hudbu mám moc rád, tak proto.
0: Martin Satoranský, nashledanou.
1: Naschle.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Musí

0: se vrací do svého sídla.
1: Nepotřebuješ pomoc?
2: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
1: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
2: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
1: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
2: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
1: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Socher slaví 100 let.
4: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Státní zástupce navrhl v části kauzy Čapí hnízdo pro europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO 3letou podmínku. Navrhuje také peněžitý trest 500 000 korun. Naďová se měla podle obžaloby dopustit dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Závěrečnou řeč pronáší dnes i advokát Naďové Josef Bartončík. Požaduje zproštění obžaloby, nesouhlasí také s výrokem vrchního soudu, nebyl podle něj zákonný. Británie by se mohla připojit k unijní půjčce Ukrajině v hodnotě v přepočtu téměř 2,25 bilionu korun. Informovala o tom britská vláda s tím, že záměr dnes premiér Keir Starmer oficiálně představí na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Půjčka by měla do velké míry pokrýt ukrajinské výdaje na obranu proti ruské agresi. Americké námořnictvo eskortuje lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Donalda Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace Svoboda údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Irán, který průliv po americko-izraelských útocích zavřel, varuje, že operaci považuje za porušení příměří. Britský kytarista, zpěvák a skladatel Eric Clapton dnes zahraje v pražské O2 aréně. Vystoupení je součástí evropského turné. Do Prahy se 81letý člen rock'n'rollové síně slávy vrací po čtvrté, poprvé tu vystoupil v roce 2006. A počasí v Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, beze srážek, teploty 22 až 27 stupňů, na horách pak kolem 18 stupňů Celsia.

0: Polední Vltava.
1: A krátce po 11. hodině vás od vltavského mikrofonu zdraví Daniela Čermáková. Přeje krásný den, 4. květen. A se mnou ve studiu je David Brada. Dobrý den, Davide.
2: Dobré dopoledne, Danielo. Dobré dopoledne posluchačům.
1: Budeme mluvit o Billy Childsovi, což je vynikající pianista, skladatel a aranžér z Los Angeles, který od poloviny 80. let patří k nejrespektovanějším osobnostem amerického jazzu i soudobé klasické hudby. A jeho nové album je první nahrávkou v triu po 25 letech. A zachycuje sehrané koncertní trio. A kdo v tom triu hraje, to už nechám i samozřejmě název nahrávky na vás, Davide.
2: Tak já děkuju, mám strašnou radost, že se Billy Child zase vrací do třech, protože trio je můj nejoblíbenější formát v jazzu. Myslím si, že si toho ti muzikanti nejvíc řeknou. A když jsou to takový muzikanti jako kontrabasista Matt Penman nebo bubeník Ari Hennig a právě tuhle dvojku doplní Billy Childs, tak je zaděláno na fantastickou nahrávku.
1: No ale fanoušci čekali na trio víc než 25 let, proč tak dlouho?
2: Je to tak, je to proto, že Billy Childs byl poslední dobou vlastně muzikantem, který překročil jednak rámec jazzu, ale jednak se věnoval projektům, které byly pro větší sestavy, pro orchestry, pro komorní soubory. On taky spolupracuje s různými zpěváky, i s klasickými tělesy. Takže byl prostě, jak říkají v Americe, busy s jinými projekty, což mu mimo jiné vyneslo několik Grammy, už vlastně jich má celkem 6 jako cen a 17 nominací. Takže to je opravdu jako velký šampion, pokud jde o počet těch slavných gramofonků. A z poslední doby to byly třeba alba Rebirth anebo The Winds of Change, za které Grammy dostal. Takže proto to trio jako formát bylo prostě stranou. A Billy Childs k tomu sám říká, že se vrací k triu, protože má chuť potkat se znovu a blíž se svojí starší tvorbou. Takže na té desce najdeme starší skladby z počátku jeho kariéry. To album, mimochodem jsme neřekli název, jmenuje se Triumvirate, tedy Triumvirát, trio. A myslím, že je to krásný portrét Billyho Childse jako velmi zkušeného veterána, fantastického hráče, skvělého skladatele, ale starší materiál, který dostává v jeho rukou v tomhle triu úplně nový život. Pojďme ochutnat. První skladba, kterou si pustíme, se jmenuje One Fleeting Instant.

0: Triumvirate je z Brusu nová deska Billyho Childse a jeho tria a na ní fanoušci, jak už jsme řekli, čekali 25 let. Jsou tam také ale staré skladby. Tohle One Fleeting Instant Billy Childs byla stará skladba nebo nová, Davide?
1: Tohle je zrovna starší věc, jako neřeknu takhle z hlavy, z který desky to je, ale určitě je to věc, která je přes 20 let stará.
0: A čím se vydavatelství McAvenue liší od ostatních a kdo vlastně stojí v jeho pozadí?
1: Vydavatelství McAvenue je přesně důkaz toho, že umění potřebuje mecenáše. Umění prostě potřebuje to kulturní prostředí, nějaké zázemí. A když se to potká tak, že jsou osvícení biznismeni, jako je právě třeba paní Gretchen Velleit, což je dědička slavné oděvní firmy Carhartt. Takže když si kupujete oblečení Carhartt, podporujete jazz. A ta místo, aby prostě ty peníze utratila za to, že si koupí ostrov v Řecku nebo další jachtu, tak založila před už mnoha lety vydavatelství McAvenue. A to vydavatelství vzniklo na konci 90. let, je v Detroitu a je to opravdu čistá láska k jazzu, jako ten hnací motor tohohle projektu. No a původně chtěla vlastně nahrávat svoje vlastní písničky, protože ona taky zpívá takový jako styl Nat King Cole nebo Peggy Lee, ale nakonec postavila label, který podporuje jak staré jazzmeny, jako opravdu veterány, tak mladé talentované hráče. Z některých z nich, už mezi tím, jsou to se ti veteráni téměř, to je třeba Christian McBride, který je od začátku z McAvenue a dneska je to vlastně už jako respektovaná mega figura amerického jazzu. A McAvenue je jiná taky tím, že nejenom, že má skvělý ten mix těch umělců, ale taky systematicky staví ten katalog. Je to prostě nějaký koncept. A Billy Childs taky nahrál vlastně už, myslím, že 3 desky pro tenhle katalog a je to jeden z klíčových hráčů, stejně jako Christian McBride nebo Kenny Garrett třeba z těch velkých men. No a my si pustíme

0: Lazy Afternoon, to byla další Billy Childs, tedy bych to řekla celé ten název skladby z desky Billyho Childse Triumvirate. Tak tedy druhá ukázka, před námi je třetí, ale ještě mi řekněte, Davide, když jste mluvil o úspěšnosti Billyho Childse, co se týká Grammy, říkal jste ta čísla, 6 Grammy a 17 nominací, tak nějak
1: jo,
0: bylo.
1: Jo, 6 a 17, přesně tak.
0: Typujete Triumvirate na další Grammy?
1: No já to řeknu až úplně nakonec, ale myslím si, že nahrávka Winds of Change, ta byla vlastně nedávno, dostala nejlepší jazzové instrumentální album. A ten recept, který Billy Childs přitom celý ty roky používá, než se zase vrátil k triu, tak je pořád stejný, vypadá hrozně jednoduše, ale samozřejmě není. Jo. To znamená, je to vynikající post-bopový pianista, který ale umí kombinovat ještě prvky komorní, orchestrální hudby a umí psát jak úplně pro malá tria, tak pro velká tělesa. Takže široký rozptyl a vynikající sobě jako interpret. Ten triumvirát, deska, kterou jsme dneska poslouchali, k tomu dává další rozměr, a sice starší skladby, které jsou v novém obalu. Někdy lirický, někdy hodně současný, moderní a tak jako rytmicky odvážný. A když jsem se díval na kritiky, ta deska je stará asi týden, nebo myslím, že je týden venku, tak už jsem viděl někde titulek Masterclass jazzového trio formátu. To už vám jako napovídá a můj tip je, že minimálně nominace z toho bude.
0: Tak my samozřejmě se to dozvíme, budeme to sledovat a před námi je závěrečná skladba.
1: Jo, ta se jmenuje Like Father, Like Son, tedy jaký otec, takový syn.
0: David Brada byl naším hostem, díky.
1: Mějte se krásně, díky.

0: Billy Childs vydal se svým triem novou desku Triumvirate a ta byla tématem našeho dnešního jazzového okénka.
1: Lenka Dusilová v 7. nebi live s Milanem Cajzem.
2: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a výrazná osobnost české hudební scény slaví letos hned 2 jubilea.
1: Půl století života.
2: A 30 let úspěšné hudební kariéry na české scéně.
1: V 7. nebi live s Milanem Cajzem se ohlédne nejen za zásadními milníky své hudební cesty, ale také živě zahraje své skladby.
2: Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte 7. nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Cajzem.

0: Takto si střihla Vera Petersen píseň Susan Vega a ke spolupráci ji přizval Jaromír Honzák.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: V pátek oslaví neskutečné sté narozeniny proslulý přírodovědec Sir David Attenborough, který dokazuje, že věk je jenom číslo. David Attenborough plánuje nové pracovní projekty a nespomaluje. No a my dnes v osudech začneme číst výběr z knižního zpracování Cesty do Paraguaje z roku 1958, přičemž nejde jen o dobrodružné zážitky, ale také o vyprávění muže, který nás přiměl zamilovat si divokou přírodu a který nás dodnes učí, jak důležité je chránit ji. Thank you.

osudy. Osudy budou, jak už jsme před chvílí naznačili, v následujících dvou týdnech četbou z knihy Výpravy do divočiny. Žijící legenda a průvodce sérií Zázračná planeta z produkce BBC Sir David Attenborough zde vypráví příběh začátku své kariéry přírodovědce, dokumentaristy a popularizátora. Z překladu Jitky Jeníkové připravila tuto celkem desetidílnou četbu Vladimíra Bezdíčková a účinkuje Jan Šťastný v režii Petra Mančela.

Dnes už zoologické zahrady nepořádají výpravy, aby rozšířili své sbírky o nové živé exempláře. A je to dobře. Příroda je vystavená už tak dost velkému tlaku, i když ji nikdo neokrádá o její nejkrásnější, nejkouzelnější a nejvzácnější obyvatele. Druhy, které se v současnosti těší v zoo největší pozornosti návštěvníků, lvi, tygři, žirafy a nosorožci, lemuři a gorily, se v nich už narodili a jsou zaznamenané v plemenných knihách. Je proto možné jedince na mezinárodní úrovni vyměňovat a vyhnout se tak problémům souvisejícím s příbuzenským křížením. Tyto druhy mohou sehrát významnou roli při seznamování návštěvníků s krásami přírody a vysvětlování toho, jak zásadní a složité je její zachování. Od doby, kdy jsem sepisoval naše cesty, se svět nesmírně změnil. Britská Guyana se dočkala nezávislosti a přijala jméno Guyana. Na savanu Rupununi, kam jsme se vypravili hledat mravenečníka velkého, a jež nám tehdy připadala neskutečně divoká a vzdálená, dnes létají pravidelné linky a z pobřeží se tam snadno dovoláte. Obří chrámový komplex Borobudur na indonéské Jávě, jenž se tehdy romanticky rozpadal, byl kompletně rozebrán a znovu složen. Na Bali, kam se dalo dostat jen po moři a kde jediné evropské tváře, jež jsme viděli, patřili nám, dnes stojí obří letiště, na které gigantické dopravní letouny denně přivážejí tisíce výletníků na cestách mezi Austrálií a Evropou. Ostrov Komodo, na nějž jsme se v roce 1956 dostávali jen s obtížemi, se dnes nachází na turistické trase a denně sem směřují skupinky návštěvníků, aby se podívali na varany. A televize od té doby začala vysílat v barvě. V roce 2016 objevila archivářka v jednom ze sklepních skladů BBC několik zrezivělých plechových obalů označených Výprava do divočiny, barva. Překvapeně je otevřela a našla kotouče původních barevných negativů, které do té doby nikdo, včetně mě, v barvě neviděl. Ti, kdo je zhlédli, dospěli k závěru, že jsou i po 60 letech natolik živé, že by se měli objevit ve vysílání. Doufám, že následující stránky vzbudí stejný dojem. David Attenborough, květen 2017. V roce 1958 jsme se vypravili do Paraguaje s cílem najít pásovce. Je možná zapotřebí vysvětlit, proč jsme se vydali tak daleko, abychom pátrali po zvířeti, jež nemusí na první pohled vypadat nijak zvlášť přitažlivě. Zvířata nás fascinují z mnoha důvodů. Ptáci si nás získávají podmanivou krásou, velké šelmy ladností a elegantní silou, velcí hadi dramatickým a trochu děsivým vzhledem, psi lichotivou náklonností, opice nezbedností a téměř lidskou inteligencí. Všechny tyto vlastnosti mají zástupy obdivovatelů. Pásovcům nic z toho není vlastní. Mají nevýraznou barvu a krásní připadají snad jen největším nadšencům. Pokud vím, nedají se vycvičit, aby předváděli zábavné kousky. Upřímně řečeno, mám takový dojem, že nejsou nijak zvlášť chytří a jako roztomilí mazlíčci neobstojí. Přesto podle mě disponují tou nejmocnější vlastností, již může být zvíře nadáno. Představují směs exotiky, neuvěřitelnosti a starobilosti, kterou lze označit velmi nevýstižným výrazem podivný. Tato vlastnost se těžko definuje. Pásovec se nepodobá žádnému evropskému tvoru ani vzhledem, ani vnitřní anatomií. Je posledním svého druhu, přeživším z dávných geologických věků, kdy většina zvířat, která dnes známe, ještě vůbec neexistovala. Je skutečně podivný. Už samotné příčiny jeho přežití jsou fascinující. Předci klokana obývali většinu zemského povrchu.
Nově nabitá schopnost vyživovat malinké embryonální potomky uvnitř kapsy z nich v jejich době činila nejvyspělejší tvory planety. Pak se začaly objevovat vyvinutější tvorové, placentálové. Jejich mláďata se vyvíjela v dělohách uvnitř jejich těl, vačnatci zastarali a nedokázali vítězit v boji o potravu a životní prostor. Většina z nich proto vymřela. Někteří, například vačice, přežili v Jižní Americe, ale většina žije v současné době v Austrálii, protože tento kontinent oddělilo moře od zbytku pevniny dřív, než se na něm stihli vyvinout modernější savci. Starosvětské vačnatce tak oceán ochránil před probíhajícím konkurenčním bojem a oni v mnoha podobách přežili až do dnešních dní. Austrálie je takovým muzeem žijících starověkých tvorů. Jižní Amerika je díky své poměrně složité geologické minulosti domovem dalších podivných starodávných zvířat, jako je právě pásovec. Po miliony let byla širokým pásem souše spojena se Severní Amerikou. Krátce po vzniku prvních placentálů se však i Jižní Amerika ocitla v izolaci od zbytku světa. Během doby, kdy byla odtržená, se tu vyvinulo velké množství skutečně pozoruhodných živočichů. Po lesích se potulovali obří lenochodi velcí téměř jako slon. Savany křižovali glyptodoni, příbuzní pásovce, kteří dorůstali délky 3,5 metru a příroda je vybavila gigantickou kostnatou schránkou. Vyzbrojila je také mohutnými ocasy, jež měly na konci obří bodce. Když se jihoamerická pevnina po přibližně 16 milionech let znovu spojila se Severní Amerikou, část těchto úžasných tvorů migrovala na sever. Jejich kosti se zachovaly v severoamerických glaciálních tvarech, napadaly do kalifornských asfaltových jezírek a otisky tlap se zachovaly na březích jezera na území budoucího státu Nevada. Na konci 19. století je pak objevili dělníci, kteří tam začali těžit pískovec na stavbu nové věznice pro Carson City. Pásovci jsou jedinými žijícími příbuznými vymřelých glyptodonů. Představují pojítko s těmi zvláštními primitivními pravěkými tvory a právě proto mě tak fascinují. Žijí v norách, pobíhají po lesích a pampách a živí se kořínky, drobným hmyzem a zdechlinami. Je možné, že za svou existenci vděčí do jisté míry svému krunýři. Je známo mnoho různých druhů pásovců, přičemž jejich velikost se pohybuje na škále od trpasličího pásovce malého, který není o moc větší než myš a buduje si nory v argentinských píscích, po pásovce velkého, jenž dorůstá 75 až 100 cm a potuluje se po horkých, vlhkých pralesích Amazonie. S Charlesem Legasem jsme sice už měli za sebou natáčení a odchyt lenochodů a mravenečníků v Guajáně, pásovce však v divočině ani jeden z nás nikdy neviděl. Doufali jsme, že v Paraguaji by se nám to mohlo poštěstit. Během předchozích expedicí jsme se s Charlesem museli vypořádat se značným nepohodlím a často se nám dařilo odvádět myšlenky na bolavé nohy a kručící žaludky promýšlením dokonalé výpravy, kterou bychom strávili v zahálčivém luxusu a zároveň přitom nacházeli nejkrásnější a nejúžasnější zvířata na světě. Na Nové Gvineji jsme ušli stovky vyčerpávajících kilometrů ve snaze najít nepolapitelné rajky. Když se naše putování blížilo ke konci, Charles kategoricky prohlásil, že nezbytným základem naší další výpravy bude jakýkoliv mechanický dopravní prostředek. Cestou na ostrov Komodo, kdy jsme neměli k jídlu nic jiného než rýži a nasolené ryby, jsem si vymínil, že mou prioritou je obrovská předspaná spíš konzervovaných dobrot. V jednom obzvlášť nuzném tábořišti na Borneu, v okamžiku, kdy jsme se zoufale snažili zachránit filmové pásy, kameru a fotoaparát před přívalovým deštěm, jsme se shodli, že naprosto nezbytné je také zcela vodotěsné ubytování.
Během vyčerpávajících krizí jsme si uklidňovali pocuchané nervy tím, že jsme přidávali další detaily. Já jsem se rozhodl, že budu mít k dispozici nevyčerpatelnou zásobu čokolády. Charles, že bude spát na místě, které bude stoprocentně chráněné před brouky, šváby, mravenci, stonožkami, vosami, moskyty a vším ostatním kousajícím a bodajícím hmyzem. Tato hypotetická expedice pro nás nakonec začala získávat velice přesné obrysy. Ani jeden z nás si však nedokázal představit, že by se mohla opravdu uskutečnit. Během prvního týdne po příjezdu do Paraguaje nám britská masná firma se sídlem v Asuncionu spontánně nabídla cestovní prostředek, který, jak se zdálo, splňoval všechny naše požadavky téměř do puntíku. Stělesnění našich snů se jmenovalo Kassel. Byla to 9 metrů dlouhá dýzlová obytná jachta s tak nízkým ponorem, že nás, naše vybavení i potraviny měla dostat skrze uzoučké, klikatící se řeky vnitru země bez sebemenších obtíží. Nadšeně a s nesmírnou vděčností jsme nabídku na její zapůjčení přijali. Vyrazili jsme z asuncionského přístaviště po širokém hnědém toku řeky Paraguay. Kameru, fotoaparát a magnetofon jsme uložili do prostorných, suchoučkých skříněk v kajutě. Lodní kuchyni jsme nacpali plechovkami polévky, omáček a čokoládou, sklenicemi s marmeládou a všemožnými konzervami s kompotem a masem. Přes okna jsme natáhli dvojitou vrstvu moskytiéry. Já jsem si nad palandou zřídil knihovničku z paperbacků. Charles naladil na malém rádiu asuncionskou stanici a kajutu naplnila dojemná kytarová melodie. Nadmíru spokojený s naším luxusním ubytováním jsem zamířil na záď, abych se potěšil pohledem na člun, který za sebou Kassel táhl. Byl opatřený závěsným motorem o síle 35 koní a my ho už teď nábožně titulovali závodák. Doufali jsme, že nás dostane daleko proti proudu malých přítoků, kde budeme hledat zvířata a na Kassel se vždy vrátíme najíst a vyspat se. Byli jsme obklopeni neslýchaným pohodlím a mířili jsme k jižním okrajům obrovského tropického pralesa, jenž začínal v severovýchodní části Paraguaje, táhl se přes Brazílii k Amazonce a dál k řece Orinoco a tvořil největší oblast původní džungle na světě. Připadalo nám to všechno příliš dobré, než aby to byla pravda. A taky, že nebyla. Během pár dní jsme se měli ocitnout v mnohem zoufalejším stavu, než při kterékoliv z našich předchozích expedicí.

Na palubě jsme měli tři společníky. Jako průvodce a tlumočník nám sloužil urostlý hnědovlasý Paraguajec, který plynně ovládal španělštinu, guaránštinu a jeden nebo dva indiánské jazyky. Jmenoval se Sandy Wood. Paraguaj je plná lidí cizího původu. Poláci, Švédové, Němci, Bulhaři a Japonci, ti všichni do této malé republiky zamířili, aby se zbavili problémů s nedostatkem půdy nebo kvůli náboženskému útlaku či politické tyranii, případně uprchli před zákonem. Sandyho rodiče přišli s téměř 250 Australany těsně před koncem 19. století. On sám zastával celou řadu zaměstnání. Na horním toku řeky, kam jsme měli namířeno, kácel dřevo, staral se o dobytek, živil se jako lovec. Jeho jazykové dovednosti, znalost lesa a klidná povaha z něj činili dokonalého průvodce. Zbylé dvě osoby na palubě tvořily oficiální posádku. Panovaly jisté pochybnosti o tom, kdo z těch dvou mužů je vlastně kapitán. González, štíhlejší, vyšší a veselejší, nosil námořní čapku. Ta, jak se nám svěřil, byla nefalšovaným odznakem kapitánské hodnosti a on disponoval všemi znalostmi, jež tento náročný post vyžadoval. Zároveň však byl i výjimečně zdatným opravářem motoru a dospěl k závěru, že ani on nedokáže zastávat dostatečně kvalitně oba posty najednou. Titul kapitán proto přenechal svému společníkovi, byť, jak nám horlivě vykládal, se ve skutečnosti jednalo pouze o čestnou hodnost. Kapitán byl malý a měl výrazné bříško. Obvykle nosil obrovský kulatý slamák s okrajem ohrnutým do tváře a sluneční brýle, které si nesundával ani večer. Koutky úst měl svěšené ve výrazu věčného pesimismu. Na všechny mé komentáře, otázky nebo poznámky odpovídal standardně zamítavým mlasknutím. Abychom se dostali do odlehlé oblasti pralesa, v níž jsme chtěli pracovat, museli jsme se vydat na sever proti proudu řeky Paraguay a přibližně po 120 kilometrech zamířit na východ po jednom z velkých přítoků řece Jejuí. Doufali jsme, že po ní poplujeme až k opuštěným pramenům, kde žili jen indiáni a hrstka dřevorubců. Cesta nám měla trvat přinejmenším týden. Prvních pár dní jsme strávili většinu času poleháváním na palubě a pozorováním, jak příď proráží hnědou hladinu řeky a záplavu Kamalote, plovoucí tokozelky, jejíž elegantní lopatkovité listy z duřelé uhladiny v plovoucí měchýře obalovaly trsy jemných slézových květů. Některé z těchto plovoucích ostrovů měly vlastní hosty. Volavky velké a bílé a také nejkrásnější ze všech kaštanově hnědé ostnáky, kteří pečlivě našlapovali na listech, zvedali dlouhé nohy s protáhlými prsty do výšky a pátrali po rybkách, jež tu omylem nalezli útočiště. Sandy seděl na zádi a popíjel maté. González dřepěl u motoru, nadšeně brnkal na kytaru a hlasitě prospěvoval. Kapitán, usazený na vysoké židličce v kormidelně, řídil loď jednou rukou. Bylo neskutečné horko. Ve snaze ochladit se jsme s Charlesem slezli do podpalubí a uložili se na palandu. Připadalo nám však, že je tam ještě větší vedro, neboť uvnitř kajuty nefoukal větřík a záhy jsme měli lůžkoviny úplně propocené. Motor se najednou zastavil a nezvyklé ticho vyplnili pronikavé hlasy Gonzálese a kapitána, kteří se kvůli něčemu divoce hádali. Vyškrábali jsme se na palubu. Spatřili jsme, jak se v proudu za námi pomalinku pohupují dva polštáře a sedátko. Motorový člun úplně zmizel. Sandy nám zcela nevzrušeně vysvětlil, že kapitán prudce zatočil, aby se vyhnul z hluku tokozelky a člun se převrátil. González se nakláněl přes záď a naprosto zbytečně tahal za lano, které sice bylo stále přivázané k lodi, ale téměř svisle mizelo v bahnité vodě. Kapitán seděl v kormidelně a s rozčileným výrazem hlasitě mlaskal. Během hádky se ukázalo, že kapitán ani González neumějí plavat.
Zatímco se ti dva dál vzájemně obviňovali, Charles a já jsme se svlékli a přelezli přes palubu. K našemu překvapení tu řeka naštěstí nebyla moc hluboká, ale i tak nám trvalo téměř 2 hodiny, než se nám podařilo potopený člun odvléct na mělčinu, dát ho do pořádku, vylovit motor, 3 plné kanistry a nářadí. Ve chvíli, kdy jsme měli hotovo, muselo být sedátko i s polštáři už v Asuncionu, protože jsme je neobjevili, ani když jsme se vrátili nějaké 2 kilometry po proudu. Nebyla to žádná velká katastrofa, ale vzbudilo to ve mně dojem, že kapitánovi kormidelnické schopnosti nejsou úplně dokonalé. V následujících 3 dnech se nic zásadního nepřihodilo. Opustili jsme řeku Paraguay a odbočili na východ proti proudu Chechují. Po několika kilometrech jsme zastavili zhruba na hodinu v poslední větší vesnici u řeky. Když jsme ji opustili, kapitánův obvyklý pochmurný výraz se o poznání prohloubil. Nikdy předtím se po Chechují neplavil a když tu teď byl, ani trochu se mu to nelíbilo. Ocitli jsme se v nebezpečných vodách a on očekával blížící se katastrofu. Dočkal se jí 4. den. Řeka se před námi kroutila v serpentinách a uhánějící voda v nich vytvářela sérii vražedných vírů. Kapitán vypnul motor. Doteď, ač nerad, předváděl navigační zázraky, ale ta hrůza, jež ležela před námi, se nedá splavit. Musíme se vrátit. Po chvíli přemlouvání souhlasil, že prozkoumá zatáčku ve člunu. Když se vrátil, bylo z jeho výrazu zřejmé, že bližší ohledání jen potvrdilo jeho nejhorší obavy. Rozhořela se poněkud nedůstojná hádka. Sandy se asi rozhodl, že bude lepší, když bude oběma stranám překládat jen ty části proslovů, jež se týkaly výhradně podstaty aktuálního problému, a vynechá kousavé osobní poznámky, které, jak jsem tušil, vůči nám kapitán měl a jež jsme každopádně měli my vůči němu. Nám zatáčka připadala zrádná, ale jistě ne nesplavná. Odplazit se zpátky do Asuncionu a promarnit bezmála 1 týden nepřicházelo v úvahu. Stejně tak jsme nemohli pracovat v okolí, protože to bylo částečně obdělávané a nebyla šance, že bychom tu objevili zvířata, která jsme hledali. Kapitán se ale rozhodl. Poněkud melodramaticky prohlásil, že nehodlá zemřít a předpokládal, že o to nestojíme ani my. Rozčílili jsme se. A tu vidíme, jak se během naší hádky kolem nás proplazil malý špinavý člun a zcela bezstarostně zmizel za zatáčkou. Naše zlost se zdvojnásobila. Sandy v nestřežené chvíli taktně zmizel ze scény a přichystal si další maté. Bez něj hádka nevyhnutelně uvízla na mrtvém bodě. S Charlesem jsme za Sandym zamířili, abychom s ním probrali situaci. Připomněli jsme mu propluvší loďku. Pokud se proti proudu plavila 1, mohla se objevit další, která by nás třeba svezla. Uklidněni touto poslední nitkou naděje jsme povečeřeli a zalehli do postelí. O půlnoci nás vzbudil zvuk plujícího člunu. Spěchali jsme s Charlesem na palubu a křičeli tak hlasitě, jak jsme jen dokázali, až loď připlula k nám. Sandy naštěstí znal jejího kapitána, malého snědého muže jménem Kajo. 10 minut si povídali, přejížděli baterkami po člunu a nákladu, po naší lodi Kassel a po našich tvářích. Nakonec se k nám Sandy otočil. Kajo je na cestě do malé dřevařské osady u pramenů řeky Kuruguaty, přítoku Chechují. Přesně do téhle oblasti jsme se chtěli dostat. Kajo má už nicméně na palubě 3 pasažéry, dřevorubce, kteří budou v osadě pracovat, a nákladní prostor plný zásob. Neměl pro nás místo, ale mohl by sebou vzít čistě základní vybavení a minimum jídla. My bychom mohli cestovat v motorovém člunu. A jak se dostaneme zpátky? Zamumlal jsem. No, to není úplně zřejmé, odvětil jsem diležérně.
Když bude v řece dost vody, možná tam Kajo stráví pár dní a porozhlédne se kolem. Když ne, bude se vracet okamžitě domů a my bychom tam mohli zůstat trčet 3-4 týdny, možná déle. Na dlouhou diskuzi nebyl čas. Kajo chtěl pokračovat v cestě. Rozhodli jsme se risknout, že tam uvízneme, uzavřeli jsme dohodu s platbou předem a rychle přesunuli vybavení. O půl hodiny později nás Kajo opustil a spolu s ním i kamera, foťák a nahrávací zařízení v hodnotě několika tisíc liber. Sledovali jsme, jak se světlo na zádi v temnotě noci zmenšuje a nakonec úplně mizí za zatáčkou. S Charlesem jsme se vrátili do postelí a vzájemně se utěšovali, že ani jednoho z nás náš nový plán vůbec neznepokojuje.

V roce 1954 se mladému Davidu Attenboroughovi naskytla životní příležitost cestovat po světě, hledat vzácná, stěží polapitelná zvířata pro londýnskou zoologickou zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC Výpravy za zvířaty. Výpravy do divočiny jsou příběhem těchto cest. Z knižního zpracování vybíráme kapitoly pro tuto osudovou rozhlasovou četbu, celkem desetidílnou, kterou Vladimíra Bezdíčková připravila k aktuálním stým narozeninám přírodovědce, dokumentaristy a popularizátora. Knihu přiložila Jitka Jeníková, účinkuje Jan Šťastný v režii Petra Mančala a druhý díl těchto speciálních osudů vám na Vltavě k poslechu nabídneme zase zítra o 11:30 a jinak pochopitelně odvysílané díly také na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré poledne, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda projedná znovu zavedení EET, mělo by začít platit od nového roku. Americká armáda bude eskortovat lodě uvízlé v Perském zálivu. Írán to označuje za porušení příměří. Rusko na bienále v Benátkách svůj pavilon nakonec pro veřejnost neotevře. Počasí v Čechách bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Na Moravě bude polojasno a bez srážek, teploty do 27 stupňů. Vláda dnes projedná návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Obnovený systém by měl začít platit od ledna příštího roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO má zabránit daňovým únikům a zvýšit příjmy státního rozpočtu. Bude se týkat obchodníků, restauratérů i řemeslníků.
2: Chceme, aby odpadla povinnost tisknout účtenku, aby nebylo potřeba mít neustále online připojení, aby to opravdu nikoho nestálo ani korunu. Kdo má pokladnu, využije tu svou, kdo má chytrý telefon, stáhne si autorizovanou aplikaci zdarma.
0: Systém nebude povinný pro živnostníky v prvním pásmu paušální daně, kteří mají roční příjem do 1 000 000 korun. Na středních školách v Česku začaly didaktickými testy maturitní zkoušky. Letos je podle státní organizace CERMAT skládá přes 89 tisíc studentů. Ráno jich část psala test z matematiky, další odpoledne čeká anglický jazyk. V úterý budou maturity pro všechny pokračovat testem z češtiny.
3: Na střední zdravotnické škole v Kladně letos maturuje zhruba 120 studentů a studentek. Patří mezi ně i Nela Springerová.
4: Myslím si, že půjdu v září. Nesednu mi vůbec ten test, takže si myslím, že to už budu opakovat. No.
3: Na didaktické testy se připravují v průběhu celého školního roku, říká ředitelka Daniela Tomsová.
5: Probíhá to tady u nás jakoby centrálně. Každý vyučující má konzultační hodiny anebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
3: Od 16. května do 10. června pak čeká středoškoláky ještě profilová část maturitní zkoušky. Skladna, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Americké námořnictvo bude eskortovat lodě uvízlé v Perském zálivu kvůli válce na Blízkém východě. Námořnictvo bude podle prezidenta Donalda Trumpa lodě a námořníky doprovázet přes Hormuzskou úžinu. Cílem operace projekt Svoboda údajně není otevření Hormuzského průlivu pro běžný provoz. Írán, který průliv po americko-izraelských útocích zavřel, varuje, že operaci považuje za porušení příměří.
6: Operace Projekt Svoboda se podle Pentagonu zúčastní 15 000 amerických vojáků. Na akci se podílí víc než 100 vojenských letadel a také plavidla amerického námořnictva. Prezident Donald Trump varoval, že na jakékoliv pokusy Teheránu operaci mařit, Washington tvrdě odpoví. V Perském zálivu zůstaly po uzavření Hormuzské úžiny 100 nákladních lodí a tankerů. Na jejich palubách je 20 000 námořníků, kteří se celé týdny nemohou dostat na pevninu a domů. Rostou obavy o jejich fyzické i psychické zdraví a docházejí jim zásoby. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Po výzvě k evakuaci 4 vesnic zahájil Izrael na jihu Libanonu vzdušné údery. Informuje o tom zpravodajský server Times of Israel. Mezi Izraelem a Libanonem trvá od 16. dubna příměří. Izrael ale pokračuje v útocích na infrastrukturu na jihu země, kterou podle něj využívá šíjické militantní hnutí Hizbalah. Ten zase podniká vzdušné útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a na severní Izrael. Evropa podle předsedkyně Evropské komise musí snížit svou závislost v obraně dodavatelských řetězcích a dovozu fosilních paliv. Ursula von der Leyenová to řekla na úvod summitu Evropského politického společenství v Jerevanu. Teď tam jednají víc než 40 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z ANO. Rusko nakonec svůj národní pavilon na bienále v Benátkách neotevře pro veřejnost, informuje o tom italský deník La Repubblica. Bude otevřený pouze v omezený čas pro akreditované návštěvníky. Část ruské expozice ale bude vidět zvenku po celou dobu výstavy. Vedení bienále tvrdí, že Rusko na přehlídku nepozvalo a tak neporušilo sankce Evropské unie. Evropská komise by jinak bienále mohla odebrat peníze. Rusko využije pavilon, který nevyžaduje pozvání a stačí oznámit účast pořadatelům. Vedle Bruselu kritizovalo v minulosti ruskou účast i 20 evropských zemí, včetně České republiky.
1: Počasí.
0: V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno, později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. A v Čechách povane slabý, proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr do 7 metrů za sekundu. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní

0: Polední Vltava.
1: Den slunce jsme sice slavili včera, ale i dnes nám svítí, i když přes mraky, tak aby jich ve vašem dni i životě bylo co nejméně, to vám přeje Daniela Čermáková od vltavského mikrofonu. Hezký den.

Jedno z nejslavnějších děl Leo Delíba je balet Coppelia. Možná jste poznali tuhle melodii tedy, ale byla to transkripce Valčíku z tohoto baletu, transkripce pro klavír, hrála nám Polina Lešenko. Je pondělí 4. května, tak doufám, že prodloužený víkend se vám, milí posluchači, vydařil na jedničku, že jste oslavili patřičně sváteční den, třeba i poslechem našeho vysílání prvomájového, jehož součástí ostatně jako každý rok bylo jedno z mnoha zpracování Máchova veledíla. Máchov máj, pokud vám to uteklo, jsme letos vysílali v inscenaci z roku 1984 s Rudolfem Hrušínským v hlavní interpretační roli. Šlo o studiovou nahrávku představení z pražské poetické vinárny Viola. No a my ji pro vás máme uloženou na našem webu, tak si ji tam můžete poslechnout, kdykoliv budete chtít. A pokud byste náhodou měli Máchy a Máje málo, tak si za ním zajeďte na Bezděs. Můžete k tomu konec konců využít i následující také prodloužený víkend. Na Bezděsu 1. května otevřeli výstavu Máchův máj v mnoha podobách 1836 až 1972. Je to výstava ke 190. výročí vydání Máchova máje, které připadá právě na letošní rok. A vy můžete na Bezděsu zažít Máchu ve světle i stínech tohoto hradu, který mu tolik učaroval a proto se sem opakovaně vracel, aby čerpal inspiraci pro svou tvorbu. Najdete zde unikátní sbírky májů, zapůjčené z městské knihovny Jilemnice. Nejenom to. Výstava je tedy otevřená od pátku 1. května. Čas máte k návštěvě do září letošního roku. No a na výstavu se můžete vypravit také v zápěti. Za pár minut po rozhlasových vlnách Muzeum výtvarných umění v Lipsku otevřelo novou expozici věnovanou umění 20. a 21. století a my o ní už za chvíli budeme mluvit s výtvarným publicistou Matějem Forejtem.

0: Allegro z koncertu pro violončelo a smyčcový orchestr D-dur Luigiho Boccheriniho jsme poslouchali v interpretaci Mstislava Rostropoviče a orchestru Collegium Musicum Zürich s Paulem Sachrem. Na konci dubna otevřelo Muzeum výtvarných umění v Saském Lipsku novou expozici. Ta je věnovaná umění 20. a 21. století a přístupná bude rok. Co je na této výstavě k vidění, jak přistupuje k uměleckému dědictví socialistické NDR a čím hlavně zaujala výtvarného publicistu Matěje Forita. To se právě od něj teď dozvíme. Matěj, krásný den.
1: Dobrý den, přeju.
0: Bilder Kosmos je název té nové expozice, tak by mě zajímalo, jakou roli plní v programu Lipského muzea výtvarných umění.
1: MDBK, což je tedy německá zkrátka pro název toho muzea, v poslední době prošlo velkou koncepční proměnou, kdy vlastně je tam v rámci jednotlivých pater té asi 20 let staré krásné muzejní budovy rozčleněno to vlastně, čemu jsou ty jednotlivé prostory věnované, takže v suterénu je prostor pro krátkodobé výstavy, v prvním a druhém patře jsou stále expozice starého umění a umění 19. století, které se nemění, ty jsou nakoncipované tak, že jsou trvalé. A ve třetím patře, v nejvyšších prostorách toho muzea, je teď v posledních letech prostor věnovaný pro expozice umění 20. a 21. století. A protože muzeum vlastně vidí tuhle kapitolu dějin umění jako trochu komplikovanější a je potřeba nějakým způsobem na ní aktualizovat pohledy, tak je to prostor, který je proměnlivý a dělají se tam takovéhle dlouhodobé expozice. Teď ta expozice Bilder Kosmos, neboli tedy Vesmír obrazů, je už třetím dílem té série Bilder Kosmos, která vlastně představuje lipskou scénu výtvarných umění z různých pohledů. Takže teď si odbyla premiéru vlastně už třetí obměna té stejné expozice a je tedy snahou nějakým způsobem jako oživovat to, co tam divák má možnost vidět.
0: A tato část, tato třetí se zaměřuje na které aspekty té lipské výtvarné scény?
1: První sál, když tam přijdeme po schodištích, tak ten je věnovaný současné tvorbě. Jsou tam jak mladí tvůrci, tak ale třeba Neo Rauch, jako velká stálice té lipské scény. Neo Rauch pochází z Lipska, dodnes tam tvoří a zároveň je to jeden z nejslavnějších současných německých umělců vůbec. České publikum ho dobře zná i díky loňské skvělé výstavě v Libereckých lázních. No a pak na to navazuje vlastně soused devíti sálů, které jdou chronologicky. Otvírá to expresionista Max Beckmann, což je velká osobnost lipské modernistické scény. Pak je sál věnovaný moderně, kde ale muzeum umění velmi jako přiznává a vysvětluje, proč nemá ve svých sbírkách dodnes moc té meziválečné moderny, protože to pořád ještě vlastně dědictví Třetí říše a nacistické akce Entartete Kunst, kdy zkrátka už z tehdy existujícího muzea bylo tohle umění odvezeno a zničeno. A zbývajících sedm sálů je potom věnováno velmi bohaté výtvarné scéně právě v době socialistické NDR, jak už si zmiňovala.
0: Ano, a čím se tahle ta scéna vyznačovala v Lipsku?
1: To je opravdu velmi mnohovrstevnaté téma, já se mu věnuju dlouhodobě a fascinuje mě, ale to hlavní, co je potřeba říct jako první, je, že Lipsko bylo v době NDR druhé největší město Německé demokratické republiky po východním Berlíně a bylo to také jedno z kulturních center. Vznikl tam fenomén zvaný Lipská škola, což byl vlastně okruh malířů, kteří už v 50. letech vytvořili nový přístup k figurativní modernistické malbě, kombinovali jak vlastně nadiktovaný socialistický realismus, tak ale meziválečnou novou věcnost. Postupně v průběhu třeba pozdějších desetiletí do toho přejímali i nějaké vlivy třeba postmoderny a nastavili vlastně takový proud, do kterého pak naskakovali i mladší generace a dodnes vlastně naskakují, protože v té lipské škole, dneska nějakým způsobem labelované jako nová lipská škola, pokračují i další generace a řadíme tam právě i Neo Raucha. Takže to je to hlavní, co vlastně za NDR v Lipsku vzniklo a co dodnes trvá a je to dodnes velkou značkou i na trhu s uměním současným v současném Německu.
0: A to by se líbí to zpracování, udělám si představu, o socialistickém umění v NDR.
1: Určitě jo. Já jsem z té výstavy byl opravdu nadšený, protože ono to přijetí umění z NDR po znovu sjednocení Německa v 90. letech procházelo velkou krizí. V 90. letech bylo často to umění uklizené do depozitářů, protože do muzeí přišli ředitelé ze západu, kteří tomu moc třeba nerozuměli. A pak se to postupně začalo nějakým způsobem rehabilitovat po roce 2000. Ale pořád se jednalo o to, že umění z NDR bylo vystavované spíš jako nějaká kuriozita, jako něco navíc k tomu hlavnímu německému modernismu nebo poválečnému umění. Ale tady vlastně nastává už do velké míry nějaký obrat, kdy to muzeum tu místní lipskou scénu vystavuje jako ten středobod. Je tam obrovské množství zásadních děl z NDR, která třeba jsou publikovaná v knihách a nebylo nikdy možné nebo v posledních letech je vidět. To tam všechno je. A ta výstava je podle mě strašně důležitá i pro to místní publikum, které má zase nějaký emancipovaný pohled na to, co vlastně je tam jejich místní, a zároveň to otvírá skvělý prostor pro to udělat si o tom dobrou představu i jako člověk zvenčí.
0: Tak tvoje nadšení je přesvědčující, takže myslím, že není problém se vypravit do Lipska, není to zas tak daleko do Muzea výtvarných umění v tomto městě, kde najdete novou expozici umění 20. a 21. století, a to do dubna příštího roku. Matěj, moc díky.
1: Já děkuju za pozvání.

0: Je vždy něco strašného a zároveň nádherného v okamžiku, kdy se rozhodneš pohlédnout do vlastního nitra.
1: Stefano Massini, Výklad snů.
0: Hra volně inspirovaná texty Zigmunda Freuda v premiéře na Vltavě.
1: Jiřího Vyorálka, Ivanu Uhlířovou nebo Igora Bareše poslouchejte 5. května ve 20 hodin na Vltavě.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A nikoliv skot, ale sket nás teď bude zajímat. Ptáme se v našem poledním vědomostním kvízu pro dobrou náladu a dobrý pocit sama ze sebe, co v hudbě znamená termín sket singing. Kdybyste to nevěděli, tak sketový zpěv, tedy sket singing, je technika jazzového zpěvu, při které zpěvák nepoužívá smysluplná slova, ale improvizuje melodii pomocí nesmyslných slabik, citoslovcí a zvukomalebných hlásek a umožňuje zpěvákům vyjádřit rytmickou uvolněnost a hudební kreativitu, podobně jako instrumentalisté. Hlavními znaky sketu jsou improvizace, kdy si zpěvák vymýšlí melodii a rytmus za pochodu, podobně jako jazzový instrumentalista, a pak vokální ekvilibristika. Sket mění lidský hlas na hudební nástroj, který napodobuje techniku a zvuk instrumentálních sol. Tak já doufám, že země budou padat pouze smysluplná slova a improvizovat rozhodně nebudeme. Za chvíli nás čeká výstava jedné z malých galerií. Dobrý den.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Tak máme tu Lipsko po druhé dnes. Sice se zde nenarodil, ale strávil podstatnou část svého života Karl Philipp Emanuel Bach, jakožto syn svého otce lipského kantora. My jsme poslouchali část jeho symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo B-dur a hrál nám ansámbl Arte dei Suonari. Dohrál ve 12 hodin a 38 minut. Zpátky do Čech, po celé České republice fungují stovky nejrůznějších galerií. My se v našem novém seriálu zaměříme na zajímavá, spíš menší místa, kde vystavují kvalitní umělci. V prvním dílu zazní nejen tipy, kam se můžete vydat na dobře kurátorované výstavy, ale dozvíte se i, jak různé galerie fungují a jak se od sebe odlišují. Redaktorka Zuzana Filipková natáčela s nezávislým kurátorem Radkem Volmutem a výtvarným kritikem a šéfem kulturní rubriky týdeníku Respekt Janem Hávytvarem.
1: Dřív bývaly galerie, které se spíš specializovaly na nějaký prodej restituovaných obrazů z prvorepublikových sbírek. To bylo takové jako 90. léta, tam bylo jako pár galerií, kde jako člověk mohl vidět to nejlepší z té současné scény. Asi bych jako by dokázal spočítat na prstech jedné ruky z těch 90. v těch nutech. Tam jako by byl nějaký boom, ale vlastně hodně těch galerií potom zase hodně rychle jako zaniklo i z důvodu třeba jako ekonomické krize v roce 2008. A vlastně teď zažíváme jako asi zatím největší podle mě rozkvět těch soukromých galerií právě orientovaných na to současné umění, které mě zajímá jako nejvíc.
2: Liší se nějak ta doba, třeba před covidem, během covidu se samozřejmě spousta těch institucí uzavřela logicky a pak se třeba i jako neobnovila. A ta doba teď?
1: Pár institucí jako zaniklo docela nedávno, vlastně zanikly všechny galerie, které vlastně vznikly, když galerie Jiřího Švestky, která byla jedna z takových těch průkopníků obchodování se současným umění, tak se vlastně vychovalo několik, aniž by teda to zamýšlela, několik jako kurátorů, tak vlastně vznikly tři nové soukromé galerie. Lidi, kteří pro Jiřího Švestku prodávali, tak si založili vlastní podniky a ty vlastně všichni jakoby nedávno, prostě v posledních pár letech zanikly, měli ambice to umění prodávat do ciziny, což jako je komplikovaná disciplína.
3: Říká výtvarný kritik a vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt Jan Hávytvar. Pokud se o výtvarné umění zajímáte více, brzy zjistíte, že výběr kvalitních výstav je poměrně velký. Někdy se ani vše nedá stihnout. Zajímavý program nabízejí často galerie, které třeba nejsou až tak známé.
4: Pardubická Art Space NOV. Mně přijde, že je hrozně moc podceňovaná, přehlížená galerie, která ale na to, že je taky placená městem a soukromýma sponzorama, tak se soustředí na úplně jako nejnovější jména, který bych já třeba v Pardubicích nečekal. Je to sám o sobě strašně hezký podzemní prostor. Určitě bych doporučil pražskou Trafogalerii, protože pro mě nabízí takový hrozně zajímavý mix mezi už zavedenýma a začínajícíma jménama a hlavně dávají obrovský důraz na instalaci těch výstav, katalogy. Je to paradox, ale jako říkat o Západočeské galerii v Plzni, že je malá galerie, se dá, protože to je vlastně galerie, která nemá žádnou, bohužel stále, svoji vlastní velkou budovu. Jejich výstavy v masných krámech jsou jakoby malý expozice, které jsou ale vždycky strašlivě zajímavé pro mě, obzvláště když se to týká 19. a 20. století, jako je velké přehledové tematické výstavy. Trochu si teprve jako ujasňuje dramaturgy poměrně stále nová galerie na Pražských Vinohradech Spot Gallery, která nabízí takový mix mezi domácí a zahraniční scénou. Ještě řeknu jednu galerii, která je žánrově velmi vymezená na Pražském Břevnově, jmenuje se Recese, nebo takovou jako kavárnu spojenou s galerií, kde vystavují díla velmi orientovaná na dekadenci a neodekadenci.
3: Nezávislý kurátor Radek Volmut doplňuje, že zajímavý program nabízejí i galerie, které jsou v místech, kde byste je vůbec nečekali.
5: Z těch regionálních galerií určitě stojí za pozornost třeba galerie Okraje v Táboře, anebo úplně jako specifická, hodně jako výborná, i co se edukace týče, GAP galerie a prostor ve Znojmě, kterou dělá Andrea Krejčí, už je to taky několik let. Já si myslím, že dlouhodobě stojí za pozornost třeba galerie 35 metrů čtverečních, kterou už někdy podle mě 2006-2007 založil umělec významný Michal Pěchouček, myslím, že to dělal s Petrou Steinerovou. Tam už to vedení se proměnilo, dá se o tom v některých případech uvažovat i jako o aktivistické galerii nebo galerii, která se zabývá současnými problémy. Unikátní je Havelka galerie, která je na scéně 20 let. Já tomu říkám malá velká galerie, galerie na 3 kroky. Je to domácí scéna pro takové jako legendy, jako je Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia, Jan Hýsek, Platforma 15. Tam se podílím trošku na dramaturgii, ale zase vlastně se tam snaží kluci skládat lidi, kteří už jsou zavedení, a k tomu zajímaví mladí autoři.
3: V menších prostorách hodně vystavuje třeba i František Skála.
6: Já si myslím, že se hodně ta situace změnila. Za poslední, já nevím, 10 let, tak vzniklo asi plno malých soukromých galerií a já patřím k té generaci, která začínala, když žádné takovéhle soukromé galerie nebyly, a to znamená, že jsme začínali v nějakých institucích anebo v takových prostorách, teda i ještě jako za komunistů, kde to byl napůl underground, jo. To znamená, že se to přehouplo někam jinam. Já už jsem si užil ty velké instituce Rudolfinum Národní galerie, no a tím pádem teď hold zase vystavuju v různých drobnějších galeriích.
3: Jak se menší galerie živí? Jakou strategii volí při výběru umělců? Nejen na to se podíváme blíže v následujícím dílu této série.
0: Zve výtvarná redaktorka Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.

Bob Dylan zpíval ve 12.48 u nás na Vltavě. Kdy ale je čas na knihy? Petr Eliáš je překladatel a nakladatelský redaktor, kdo nás bude zvát celý týden do své knihovny. Překladatelské čtení je často nimravé hledání, říká protagonista knižního pólu.

0: svých úplných čtenářských začátcích toho pochopitelně vím nejvíc z cizího vyprávění, případně z profesních návratů, ale o tom později. Pamatuju si jen, že jsem býval čtenář chaotický a hltavý. Bral jsem, co mi přišlo pod ruku. Měl jsem to štěstí, že jsem byl odmala obklopen knihami a když jsem odrostl dětským knížkám, zcela samozřejmě jsem sahal do knihovny svých rodičů, kde se našlo všechno možné od dobrodružné literatury přes knížky o horách a horolezectví až po historické a společenské romány. Pochopitelně mě neminuli Karl May, obálky Vinnetů a z nakladatelství Kentaur z roku 1990 mě dodnes občas ve snu postraší, nebo Jaroslav Fogler. S jistou nostalgií vzpomínám na přírodní prózy Jaromíra Tomečka, v nichž zvířata s pozoruhodnou výmluvností popisovala své instinktivní jednání. Jistě, že mi to už tehdy připadalo přinejmenším podezřelé, ale rád jsem se nechal uchlácholit. Četl jsem opravdu dost a z nouze jsem byl schopen sáhnout po ledasčem. Takto jsem asi v 9 letech u babičky několikrát vděčně přelouskal příběhy starého Izraele Eduarda Petišky s rytinami Gustava Dorého, načež jsem se pustil do sňatku z rozumu Vladimíra Nefa. A asi v polovině prvního svazku je zase pokorně odložil. Když jsme byli s rodinou na dovolené, už si přesně nepamatuju kde, ale byly to některé z českých hor, došlo mi čtení a tak jsem rodiče přemluvil, aby mi v trafice koupili jakousi kovbojku od Zejna Greje. Myslím, že to bylo Tajemství západního průsmyku. Ve snaze dopátrat se toho, která ze zhruba 80 knih ostříleného autorami tehdy zachránila prázdniny, jsem si v anotaci přečetl, že příběh sleduje kovboje Trumana Rocka, který se vrací do Arizony a zaplete se do boje proti gengu kradoucímu dobytek, přičemž se zamiluje do dcery podezřelého rančera. Byl to tehdy zřejmě silný čtenářský zážitek. Když mi přestala stačit domácí knihovna, vypravil jsem se do knihovny městské. Bloudil jsem mezi regály a podle hřbetů, obálek a názvů vybíral, co by se mi mohlo líbit. Půjčené knihy jsem louskal se střídavou úspěšností, některé jsem vracel nepřečtené a často musel z kasičky sypat zpozdné. Touto metodou jsem zcela náhodně padl například na Dostojevského Zápisky z mrtvého domu nebo Wildovu Epistolu in carcere et vinculis. Oba tituly mají krom prostředí, kde se děj odehrává, ledacos společné. Jména autorů jsem znal, zároveň nešlo o jejich nejznámější díla a taky obě spojovalo, že jsem se k ním dostal příliš brzy. Přesto ve mně Dostojevský, pamatuju si ohmatané červené vydání, pravděpodobně z nakladatelství Sphinx, zanechal docela hluboký dojem a později na gymnáziu jsem se k němu vrátil a načetl ho o něco systematičtěji. V tomto směru byl pro mě vlastně vysvobozením první seznam doporučené literatury. Konečně jsem se měl čeho přidržet. Když mě některý z autorů obzvlášť zaujal, napůjčoval jsem si od něj, co se dalo, a četl jsem a četl. Většinou jsem na tom vydělal a přečetl jsem takhle celého Hrabala, Kunderu nebo ruské klasiky, ale třeba taky Michala Vývega. Podobně jsem si jako cenu za nějakou pravděpodobně jazykovou olympiádu vybral první svazek románu Třetí přání Roberta Fulgiuma. Líbila se mi obálka, měl jsem přečteno všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce a už hořela, když jsem si do ní lehal a měl jsem za to, že vím, do čeho jdu. Mýlil jsem se. Mnoho čtenářských zážitků z této doby mám spojeno s jinými, neliterárními věmi. Hrabě Monte Cristo Alexandra Dumase tak pro mě už navždy bude mít soundtrack v podobě alba Amerikána od The Offspring, které mi tehdy na pochopitelně neoriginální audiokazetě ve Walkmanu hrálo do laciných sluchátek s molitanovými náušníky pořád do kolečka. Kdykoliv jedu po hlavní trati z Ústí nad Orlicí na Prahu, pardubické Paramo mi připomene ústecké chemičky z románů Vladimíra Párala, které jsem četl, když jsem do Pardubic pravidelně jezdíval. Mimochodem, když jsem se k Páralovi pokusil později vrátit, zjistil jsem, že jsem ho tehdy na gymnáziu četl pravděpodobně v daleko příznivějším naladění a zase jsem ho odložil. Podobně dopadl třeba i návrat k Milanu Kunderovi. Veřejného literárního života jsem se tehdy nijak zvlášť neúčastnil, ale když jsem se zapojil, stálo to za to. Když měla k nám na gymnázium zavítat na besedu Eva Kantůrková a já byl pověřen moderováním, načetl jsem, co se dalo a pečlivě se připravil. Postupoval jsem systematicky, ale u třetí otázky na dětství mě nebohá autorka sepsula, co to mám za pitomé dotazy a proč se jí taky nezeptám na něco jiného. Ze zbytku besedy si nepamatuju nic.
1: Petr Eliáš, překladatel a nakladatelský redaktor, mluví tento týden v knižním pólu o svých oblíbených knižních titulech. Až do pátku tak bude činit u nás v polední Vltavě před 13. hodinou. Knižní póly připravuje Petr Šrámek, další díly k poslechu na webu Českého rozhlasu či v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kvůli ochraně lesů před požáry vznikne nová pracovní skupina, vznikne na ministerstvu životního prostředí. Před jednáním vlády to řekl šéf rezortu Igor Červený z motoristů. Skupinu by měli tvořit experti na lesnictví, ochranu životního prostředí a záchranné složky. Zabývat by se mohli i množstvím starého suchého dřeva. To podle Červeného teď zhoršuje požár v českém Švýcarsku. S plameny v národním parku bojují hasiči třetím dnem. Dvě ze čtyř ohnisek mají už pod kontrolou. Situaci by mohl zlepšit i očekávání. Déšť. Dnes skončí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání za loňský rok. Lidé ho můžou odeslat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou a zároveň musí daň zaplatit. Při zpoždění delším než 5 pracovních dnů začnou nabíhat pokuty. Ty můžou dosáhnout až 5% z vyměřené daně. Dron v noci zasáhl výškový dům v Moskvě. Informoval o tom starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo, starosta neupřesnil, komu dron patřil. Proti Rusku ale podniká odvetné vzdušné útoky Ukrajina. Incident se stal krátce před sobotními oslavami Dne vítězství, na který Moskva tradičně chystá vojenskou přehlídku. Přesně před 400 lety položili nizozemští kolonisté základy amerického města New York. 4. května 1626 koupili od Indiánu ostrov Manhattan, na kterém založili město Nový Amsterdam. Současný název New York dostal o 38 let později, kdy se holandská kolonie dostala do rukou Angličanů. Dnes jde o nejlidnatější město Spojených států. A počasí v Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek, teploty 22 až 27 stupňů. Na horách naměříme pak kolem 18 a podrobněji zprávy na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: I po 13. hodině posloucháte stanici Český rozhlas Vltava. Znovu vás zdraví Daniela Čermáková. Jsme rádi, že nás slyšíte.

jsme poslouchali jeho svitu pro klavír, harfu a smyčce. Kulturní weby též za vás a pro vás pravidelně pročítáme. Na serveru e-literatura najdete recenzi Martina Lišky, knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu 1948 až 89. Je to kniha Miroslava Vodrážky a kriticky mapuje zapojení psychiatrie do perzekuce odpůrců režimu. Autor dokládá, že nešlo jen o ojedinělé kauzy, ale o systémové zneužívání. Vodrážka zkoumanou problematiku pojal skutečně zevrubně a do svého výzkumu zahrnul i témata, která si čtenář s daným kontextem obvykle automaticky nespojí. K pozitivům knihy patří to, že je dobře dělený text do krátkých odstavců, vysázených se vzájemným rozestupem, což určitě usnadní čtení i čtenářům, kteří mohou někdy mít s klasickými odbornými publikacemi z nějakých důvodů potíže. Jako problematická se ovšem jeví celková koncepce knihy, či prý spíše její absence. Nicméně, i když možná poněkud chaoticky, autor předkládá dostatek podkladů pro svou tezi, že československá psychiatrie jako obor neprošla 4 dekádami komunistické totality se zcela čistým štítem. Celou recenzi Martina Lišky najdete na webu iliteratura.cz.

0: Pod taktovkou Marka Štělce hrála Komorní filharmonie Pardubice část ze symfonie A-dur Pavla Vranického. Ve 13 hodin a 12 minut míříme naposledy na pražský Václavák, tedy Václavské náměstí, které bylo donedávna zaplněné auty, stánky a reklamami. A jedním z cílů revitalizace této turistické tepny je jeho rehabilitace coby veřejného prostoru a návrat k původní roli městské promenády a místa setkávání. A právě na toto téma se redaktorka Alena Rokosová zaměřila v poslední části tohoto seriálu o proměně a potenciálu Václavského náměstí.
1: Na úrovni paláce Koruna hraje pouliční umělec, kterého nadšeně doprovází skupina mladých zahraničních turistů. V ruce mají tašky z místních obchodů a míří na jednu ze zdejších předzahrádek. Sedí na nich především cizinci, nikoli místní, což je podle architekta a urbanisty Petra Kučery přirozený jev.
2: Kdyby se vzala analogické prostory z těch metropolí, tak zjistíte, že většině případů tam ty místní, i na tom Times Square nepotkáte moc New Yorkčanů. Pro nás to je běžný, my běžíme dál, pro ty turisty, oni tam mají v tom Bedekru, je to hlavní náměstí Prahy, tak sem jdou. Tím pádem ty kavárny to nějakým způsobem reflektují a reflektují to i ty pronajímatele v těch nájmech, jo, takže to je prostě osud toho hlavního turistického náměstí. To je stejně jak na Staromáku, tam myslím, že už nikdo ani neseděl dlouho v kavárně jako místní. Naopak Malostranské náměstí, to si myslím, že paradoxně si drží jako tu jako atmosféru, ale částečně to je přirozený. Ale já si myslím, že to město mělo mít ambici jako se snažit to trošku brzdit, nevytlačit úplně život těch Pražanů. Trošku mám třeba obavu, že ten spodek se postupně jako čím dál víc komercionalizuje i trošku nad rámec těch původních projektů a záměrů. Ale myslím, že ideální stav je, aby toto klíčové prostranství spravoval někdo jako od města. Kdo by řekl jako sorry, trhy ano, vánoční, velikonoční, ale kluziště ne. Nebo sorry, už třeba s těma předzahrádkama je to moc, mělo by být tady méně, jo, protože říkám to prostoru na zkomercionalizování tady teď hrozně moc nově. Že jedna věc je udělat hezké náměstí, střednou pásku a vymyslet to, a druhá věc se pak hlídat.
1: Také Monika Vlková ze Sdružení Nového města Pražského považuje za zásadní otázku, jaké akce chce město na náměstí podporovat. A v jaké podobě?
3: My máme vlastně takzvaná Ačková náměstí, a to je Staroměstské náměstí a Václavské. Tady si myslím, že vlastně by měla ta laťka být vlastně nejvejš, že právě by to mělo být prostě navracení se k té výkladní skříni. Ale zdá se mi, že právě tady se na některé věci zapomíná, že třeba by se měly taky jakoby víc regulovat nebo víc dbát na to, jak to jako vypadá.
1: Jakuba Hendricha z kanceláře veřejného prostoru na IPRu jsem se zeptala, zda existuje manuál užívání a údržby Václavského náměstí.
4: Stará se o něj TSK, nicméně velkou roli v tom hraje koordinátor toho veřejného prostoru, kterým je Sdružení Nového města Pražského, které dělá ten denní dohled. Dalším složkou je třeba to, že řešíme rozmístění předzahrádek.
1: A řeší se i nějaká vizuální podoba těch předzahrádek?
4: Praha má manuál, který funguje pro celou Prahu. Tady jsme v pražské památkové rezervaci, takže tam jsou i vlastně požadavky památkové péče, tak aby třeba řekněme zastínění mělo nějaký určitý charakter, aby nebyly třeba křiklavé barvy. Další věc se týká vymezení těch zahrádek, tak aby to nebyly další objekty, které vstupují do toho prostoru, ale aby to mělo pořád ten charakter těch zahrádek, stolky, lavičky, prostupná, přehledná věc.
1: My teď sedíme v té muzejní oáze na dřevěné lavičce. To je takový prostor, kam možná můžeme pozvat i posluchače, kdyby chtěli najít nějaké klidnější místo na Václavském náměstí.
4: Tady byla podobná trochu situace jako na tom Václaváku. Procházelo tím územím velké množství lidí, ale vlastně neměli důvod se tady zastavit. Měli ten pocit, jako že jsou mezi dvěma větvema magistrály. Ten park nebyl příjemný, nebyl přehledný. K tomu jsme právě směřovali tu proměnu tak, aby vlastně měli důvod lidi se tady zastavit. Tady vidíte, že si tady lidi chodí dát oběd, zastavují se tady, když jdou na rande, třeba i meditují předtím, než jdou do práce. Jo. To vnímání prostoru se neuvěřitelným způsobem proměnilo.
1: Najdeme ale i další místa, která využívají spíše místní než turisté, protože, jak říká slamer Anatol Svahilec, který na Václavském náměstí žije více než 9 let.
5: Člověk by si řekl, tyjo, Václavák, kdy tady jsou ty drahé restaurace a tak dál. Jsou tady místa, kde se dá velmi rozumně se jako najíst, ať už se jedná třeba o jídelnu Světozor, ta je otevřená jenom do 3, nebo čínská restaurace tam v prvním patře, pak v Krakovské ulici je moje velmi oblíbená pizza Paradiso, kterou provozují dva chlapíci z Afghánistánu, který tady oba žijou přes 30 let.
0: Máte spíš tendenci se schovávat do těch pasáží, do těch skrytějších míst? Předpokládám, že si nechodíte sednout na předzahrádku tady na Václavském náměstí na pivo.
5: Ne, to ani náhodou. Jednak, protože mě ty místa nesedějí, druhak, protože jsem abstinent a třeťak, myslím, že by to bylo hodně drahý pivo.
0: Máte nějaké místo, kde si rád posedíte venku?
5: Moje přítelkyně ráda využívá františkánskou zahradu. To je opravdu tady asi prostor number one. Já se přiznám, že to spíš využívám tady, kde teď jsme, to znamená v kuchyni, což vlastně mohou i posluchači slyšet, že sem žádný hluk z náměstí nedoléhá.
0: Slamer Václav Šindelář alias Anatol Svahilec se s námi podělil o tipy na svá oblíbená místa na Václavském náměstí. Všechny díly seriálu najdete na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Milostný čtyřúhelník, z něhož nelze uniknout bez ztráty cti nebo života.
1: Čajkovského Evžen Onegin v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Pěvecké hvězdy Jurij Samojlov a Asmik Grigorian v hlavních partiích strhujícího dramatu podle Puškinova románu.
1: Záznam opery Evžen Onegin poslouchejte v sobotu 9.5. od 20 hodin na Vltavě.

0: Z ranku staré hudby jsme vybrali dílo Andreje Falconieriho, hrál nám ansámbl La Peggiata, který vede Kristýna Pluhar.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A také literatura. My vám za nějakých 8 minut nabídneme dvě povídky, které spojuje motiv čekání a osamělost obou hlavních postav. Autorem je Kazimír Orloš, 90-letý polský prozaik, mistr všednodenních příběhů vypovídajících o době a lidech v Polsku 20. století. Tak se na to počkejte.

0: Joe Henderson a skladba Trist na desce z roku 1995.
1: Povídka.
0: Její autor, dnes 90-letý polský prozaik Kazimierz Orloš, debutoval v roce 61 povídkovým souborem Mezi břehy. Pracoval jako redaktor v Polském rozhlasu, po vydání románu Nádherné doupě ale musel místo opustit a jeho dílo se ocitlo na Indexu. Působil jako redaktor nezávislého čtvrtletníku Zápis a do roku 89 publikoval své novější práce pouze v zahraničí. Česky vyšly dva soubory jeho povídek Smrt cikánského krále a Děvče ze Zápraží. V překladu Jiřího Červenky. A my vám nabídneme dvě krátké povídky, které spojuje motiv čekání a osamělost obou hlavních postav. Čte nám Michal Isteník v režii Radima Nejedlého.

0: Růžova samota. Když chlapec přišel, muž dřímal. Rukama se opíral o opěradlo lavičky, hlava se mu naklonila a měl pootevřená ústa. Táto, řekl chlapec. Muž krátce zachrápal. Mohlo mu být 40 let. Chlapec stál chvíli nehybně a díval se na otcova otevřená ústa, zarostlý obličej, povolený límeček košile i na kapičky potu na krku. Potom řekl hlasitěji, táto. Muž otevřel oči, usmál se a narovnal. Sedni si, Stašku, vybídl chlapce. Zvedl ruku, jako by se ho chtěl dotknout, ale chlapec stál daleko a muž ruku spustil. Sedni si, Stašku, opakoval. Čekám a čekám a nakonec jsem usnul. Však víš, člověk ráno nedospí. Usmál se a umlkl. Chlapec usedl na kraj lavičky. Vypadal na 14 let. Modré šaty mu byly těsné, rukávy blůzy měl krátké, z nohavic mu čouhala hubená lýtka. Každou chvíli si rychlým pohybem odhrnul vlasy padajícímu do čela. Co je u vás nového? Zeptal se muž. Všechno v pořádku?
1: V pořádku, táto.
0: Jak ve škole? Učení ti jde dobře?
1: Dobře, táto.
0: A co doma? Co dělá máma?
1: Pracuje, řekl chlapec.
0: Schýbl se, zvedl kolík a začal něco kreslit na cestičce. Slunce prosvěcovalo korunu kaštanu nad lavičkou. V místě, kde chlapec kreslil kolíčkem, se pohybovaly skvrny světla. Muž pozoroval syna.
1: Matka o mně nemluvila?
0: Zeptal se po chvíli. Chlapec záporně zavrtěl hlavou. Potom se podíval na otce a usmál se. Vyprávěla táto, jak ses opil a natlouk panu Dudkovi. Muž se zamyslel.
1: O ničem jiném nemluvila?
0: Ne, řekl chlapec. A znova začal kolíkem kreslit v prachu cestičky.
1: Strýc je na tebe hodný?
0: Zeptal se muž.
1: Proč by měl být zlý?
0: Odpověděl chlapec, nezvedaje hlavu. Muž na to neřekl nic. Pozoroval chlapcova hubená ramena, vytáhlé ruce i vlasy, které každou chvíli rychlým pohybem odhrnoval z čela. Po cestičce prošel známý. Dobrý den, pozdravil. Muž neodpověděl. Chlapec pohlédl za odcházejícím. Táto, ten pán tě pozdravil. Muž se pousmál, ale neřekl nic. Sáhl po aktovce opřené pod lavičkou. Byla to stará aktovka z umělé hmoty a s kovovými zámky. Muž z ní vyndal sklenici zabalenou v novinách. Tu máš, napij se šťávy.
1: Děkuju, táto, odpověděl chlapec.
0: Nemám žízeň. Napij se. A tady jsou pirožky s jahodami, babička je udělala pro tebe. A tady koláčky s nádivkou. Rozbalil papír. Všechno to, co máš rád.
1: Děkuju, táto, opakoval chlapec.
0: Vzal si jeden koláček a začal jíst. Drobky padaly na zem. Muž přihlížel, jak chlapec jí. Povídej mi něco, poprosil. Nechceš mi něco povědět?
1: O čem mám mluvit?
0: Chlapec si odhrnul vlasy z čela. Ovšem, vypravuj, o čem chceš. Všechno je v pořádku, pravil chlapec přesvědčivě. Po cestičce prošla mladá žena s kočárkem, potom muž se psem. Pes měl povislé pisky a kapaly mu z nich sliny. Chlapec se díval za ženou, potom si prohlížel psa. U mě je taky všechno v pořádku, ozval se po chvíli muž. Kdyby se matka na mne ptala, řekni jí to tak. Nevydělávám málo a babička se mi stará o domácnost. Co víc potřebuju, že jo?
1: Jo, přisvědčil chlapec. To je nejdůležitější. Nějakou dobu mlčeli. Potom chlapec vstal.
0: Musím už jít, táto. Počkej, pravil muž. Napij se aspoň trochu.
1: Nemám žízeň.
0: Ani pirožky ti nechutnají. Vezmi si.
1: Děkuju, odmítl chlapec. Před chvílí jsem jedl.
0: Muž se díval na chlapce.
1: Na čelo z pramenky padajících vlasů, na úzká ramena v těsné blůze a vytáhlé ruce. Zůstaň ještě chvíli, zaprosil. Nemůžu. Máma mi nakázala, abych se vrátil ve dvě. To stihneš. Ještě 5 minut můžeš zůstat. Nemůžu, opáčil chlapec. Zvedal se. Muž řekl spěšně, za 2 týdny se uvidíme zase tady. Nezapomeň. Kdyby pršelo, budu čekat na nádraží. Dobře, nezapomenu. A tady máš něco. Muž vyndal z kapsy pomačkanou 100. Děkuju, táto. Chlapec schoval bankovku. Tak naschledanou. Naschledanou, Stašku, řekl muž. Chlapec odešel. Muž hleděl za ním, dokud hoch nezabočil na vedlejší cestičku. Potom zabalil láhev do novin a schoval do aktovky. Zaklapl kovové zámečky. Pod lavičkou, tam, kde chlapec seděl, zůstalo trochu drobků z koláče a několik čar v prachu cestičky.

Schůzka v říjnu. Zastavil jsem se na nároží, kde tehdy stávala lavička, na níž jsme vždycky sedávali. Vlastně se tu mnoho nezměnilo, jenom pokáceli kaštan. Nebyli tu chlapci, co házívali kamením do koruny. Při druhé straně ulice položili koleje. Přijela tramvaj, lidé odešli k vysokým blokům domů, postaveným na polích za městem. Usedl jsem na zrezivělou lištu spojující železné sloupky nízkého zábradlí, které chránilo trávník. Aktovku jsem položil na trávu. Pohlédl jsem na své ruce, za nehty bylo trochu špíny, a pomyslel jsem si, počkám čtvrt hodinku. Potom půjdu, ona jistě nepřijde. Chvíli jsem seděl strnule a nemyslel na nic. Cítil jsem únavu po práci v kanceláři a dnes jsem ani neobědval. Zazdálo se mi, že někdo jde. Zvedl jsem hlavu, ale byl to klam. Nad místem, kde stávala lavička, vítr šelestil listy psího vína. Byly rudé jako višně v červnu. A co když přece přijde? Přísahala tehdy na to svatosvatě. 5. října za 10 let. Kdybych nepřišla, znamená to, že jsem umřela, řekla tehdy. Mimo děk jsem se zasmál. Vždycky byla potřeštěná. Znova jsem si prohlížel ruce, potom plášť, nosil jsem ho už 5. rok, a střevíce, rovněž staré a ochozené, kůže na nich v záhybech praskala. Mrkl jsem po aktovce. Imitace kůže byla ošklivá, zámek nefungoval. Ať raději nechodí. Měl jsem chuť vstát a odejít. Bylo 5 minut po 5. Rozhlédl jsem se. Nikdo nešel. Opřel jsem hlavu do dlaní a představoval jsem si, jak teď vypadá. Třeba přijde v kožíšku, namalovaná s obarvenými vlasy vonícími lakem a s ratlíkem na dlouhém řemínku. Tehdy byla stepilá, štíhlá. Vlasy měla spletené do uzlu a měla dlouhé, teplé prsty. Líbali jsme se na lavičce ukryté v divokém víně, tady na konci té tiché uličky, kde jen chlapci srážívali kaštany. Tady bylo naše oblíbené místo. Pokoušel jsem si představit, jak vypadala, když přišla na naši první schůzku. Přímo ze školy. V rozepnutém modrém kabátku a s aktovkou. Nejvíc jsem se bál, aby nepřijela autem. Představoval jsem si ten okamžik, kdy zastaví před zábradlím, na němž sedím. Ona vystoupí, lehce zabouchne dveře, rozhlédne se a usměje. Nebo jen vyhlédne oknem a zamává rukou. 2x tudy projelo auto a pokaždé se mi zdálo, že to ona sedí za šoférem. Vypadal bych hloupě u zábradlí v ošumělém plášti, starých botách, v ruce aktovku z nepravé kůže. Civil bych na její auto a vůbec bych nevěděl, co dělat a co říct. Hloupé. Po čertech hloupé. Naštěstí určitě na všechno zapomněla. Zvedl jsem hlavu, ale nikde nikdo. Ani přede mnou, ani v dálce uličky stíněné jasany, z nichž vítr se třásal listí. Na zastávce opět zastavila tramvaj a lidé odcházeli k novostavbám na poli. Přijde. Přijde. Pokoušel jsem se přesvědčit sám sebe. Je teprve 10 minut po 5. Ona se často opozdila. Najednou mě napadlo, že to nemělo být dnes. Co když jsme to setkání domluvili na minulý rok a já jsem na to zapomněl? Přišlo mi to k smíchu, že jsem na schůzku přišel o rok pozdě. To se hned tak každému nestane. Vstal jsem. Na železném sloupku, před nímž stávala lavička, jsem tehdy vyškrabal nožíkem datum. Odhrnul jsem rudé listí psího vína, ale nenašel jsem nic, kromě odlupující se rezy. Znova jsem usedl na zábradlí. Třeba přijde také ve všedním plášti, obnošeném, jako je můj, přijde pěšky nebo vystoupí z tramvaje, bude mít boty s ošlapanou podrážkou, na hlavě šátek a pod ním narychlo učesané vlasy a řekne, poslyš, já už tak dál nemohu žít, poraď mi něco. Znova jsem pohlédl na své ruce.
Vzpomněl jsem si na naše poslední setkání tady, na lavičce, kterou kdosi odnesl. Chlapci sráželi kaštany ze stromu, který tu dnes není. Ostýchal jsem se obejmout ji a políbit. V kapse jsem měl povolávací rozkaz. Ona měla za sebou první rok studií. Řekla, že na mne nedokáže čekat. Byla upřímná jako vždycky. Jistě už měla nějakého studenta. Seděli jsme dlouhý čas mlčky, mezi námi stála její kabelka. Setmělo se, chlapci odešli z kaštany. Tak jako teď z haluzí jasanů pršelo listí. Na kole přejel muž, který rozžínal svítilny. Mlčel jsem. Zneklidněla. Přendala kabelku a přisedla ke mně. Mluvila o tom, že si dáme schůzku za 10 let. Ožila. To bude zábavné, smála se. Změníme se. Možná už budu mít šedivé vlasy. Vyndal jsem zrcátko a prohlédl si svou tvář. Lehce jsem se dotkl opuchlých míst pod očima, navlhčil rty a vytřel je v koutcích. Přejel jsem rukou čelo a vlasy. Zmocnila se mne únava. Opět jsem měl chuť vstát a odejít, už nečekat. Zprava přicházel mladý pár, mohlo jim být 20. Tak jako nám tehdy. Hoch dívku objímal a ona se k němu tulila, jako by jí bylo zima. Nemluvili, šli zahleděni do sebe jako nepřítomní. Zmizeli za rohem. Je to přece jen hloupé. Hloupé a naivní. Jistě na ten slib zapomněla hned druhý den. Je se svým mužem, asi sedí u televize, povídají si, smějí se, je podvečer. Nemá smysl tady dál dřepět. Vstal jsem. Lampy v ulici se rozhořely. Světlo probleskovalo mezi větvemi jasanů. Bylo 17:45. Nikdo nešel. Ještě chvilku. 5 minut. Nahle jsem zatoužil ji uvidět. Třebas i jak vystupuje z auta v kožichu. Klape podpatky cizí s vlasy vonícími lakem a umělými řasami nalepenými na víčka. A moci jí upřímně říct, poslyš, nic mi nevychází. Nějak se nedaří. Podívej, obnošený plášť, staré boty, ošklivá aktovka. Tak to v životě chodí. Co na to říkáš? Vytáhl jsem kapesník a utřel si nos. Ještě 5 minut a půjdu. Posledních 5 minut. Chvíli jsem seděl nehybně. Zavřel jsem oči. Něco se dotklo mé tváře, zvedl jsem hlavu. Byl to list z jasanu. Spadl na chodník a ležel tu malý, žlutý, zkroucený. Pohlédl jsem na hodinky. Bylo za 10 minut půl. Zvedl jsem aktovku. Vždycky jsi byl sentimentální a dal ses nachytat na hlouposti. Řekl jsem si zlostně. V tom jsem uslyšel auto. Obrátil jsem se. Jelo zvolna prázdnou ulicí pod nízkými jasany, z nichž se sypalo listí. Zastavilo naproti místu, kde jsem stál v loubí psího vína, jež mělo listí rudé jako višně v červnu. Nerozhodně jsem se rozmýšlel, mám odejít nebo zůstat. Z auta nikdo nevystupoval. Zdá se, že je to modrý Wartburg. Se zvoněním přejela tramvaj a přešli lidé. Hleděl jsem upřeně na auto a stál jsem nehybně, jako bych ztratil vládu v nohou a nemohl odejít. Ona je tam, pomyslel jsem si. A dívá se na mne. Možná se směje. Zvedl jsem ruku a otřel si čelo. Spotil jsem se, kůže byla vlhká. Konečně se otevřela dvířka. Mimo děk jsem usedl na lištu. Aktovku jsem držel na prsou. Bylo to děvčátko. Mohlo mu být 5-6 let. Byla v blůzičce barevně vyšívané, v krátké sukénce a v světlých punčoškách na hubených nožkách. Přeběhla po špičkách trávník a stanula přede mnou. Měla velké tmavé oči. Odkud znám to dítě, myslím si. Chvíli jsme na sebe hleděli, potom se ona zeptala. Jmenujete se Stašek? Roztomilé. Řekla to tak, jak na mě volali doma a ve škole, když jsem byl ještě chlapec. Přikývl jsem.
Ona se jakoby nadechla a řekla spěšně. Maminka prosí, abyste už nečekal, protože ona je v nemocnici a právě se jí narodil chlapeček. Budeme mu říkat Petříček, dodala po chvíli váhavě. Neříkal jsem nic. Seděl jsem a tiskl k prsům aktovku. Usmál jsem se maličko. Ona se opět nadechla a povídá. A maminka ještě říkala, abych vám dala hubičku. Přistoupila ke mně, objala mě, ucítil jsem její hubené teplé ruce na šíji a políbila na tvář. Bylo to jako pohlazení padajícího listu. Nezmohl jsem se na jediné slovo. Otočila se a odhopkala k autu. Bouchla dvířka. Zahlédl jsem profil muže, který řídil, když zahýbali do příčné ulice. To byl jistě její otec. Vstal jsem. V novostavbách na poli vyskakovala světla. Přejela tramvaj. Z jasanů padalo listí. Otočil jsem se a vracel prázdnou ulicí. Nevím proč, najednou se mě zmocnila radost. Jako kdysi, když jsem byl malý chlapec a šli jsme v houfu za školu. Chtělo se nadávat i zpívat. Vyskočil jsem a strhl hrst listí z nízké větve. Přidával jsem do kroku a začal si hvízdat jednu známou melodii. Slyšel jsem vrzání svých starých střevíců. Ulice přede mnou byla docela opuštěná.

Povídky polského prozaika Kazimíře Orloše budeme v tomto týdnu poslouchat. Mužova samota a schůzka v Rýnu. To byly nadpisy povídek dnešních, setkání rozvedeného otce se synem a čekání na lásku z mládí. To bylo jejich téma obsah. Dvě povídky nám připravil pro rozhlasové vysílání Dominik Mačas a účinkoval Michal Isteník v režii Radima Nejedlého.

0: Bylo 14 hodin, hezký den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Podnikatelé nejspíš budou muset už od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovuzavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Systém má evidovat hotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky. Evidence tržeb má podle Schillerové přinést do rozpočtu skoro 14,5 miliardy korun ročně. Návrh teď projedná sněmovna. Opozice znovuzavedení EET kritizuje. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem o výdajích na obranu. Mluvili spolu v Jerevanu před summitem Evropského politického společenství. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7% HDP. Podle aliančních závazků má vydat 2% HDP a částka se má postupně zvyšovat až na 5%. Babiš v Jerevanu řekl, že navyšování vidí optimisticky. Takzvaní deštníkáři nebudou moci v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím Kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisu maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty. Zákaz začne platit za 14 dní. Novou návštěvnickou trasu na státním hradu a zámku Bečov si o prodloužené víkendu přišlo prohlédnout více než 500 lidí. Trasa vede středověkým hradem a gotickou kaplí, ve které kriminalisté v 80. letech minulého století našli relikviář svatého Maura. Hrad památkáři neopravili běžnou rekonstrukcí, ale zachovali jeho původní podobu pomocí konzervace. Počasí v Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez srážek, teploty 22 až 27 stupňů, na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Podrobněji zprávy na webu irozhlas.cz, zprávy na Vltavě ve 14 hodin četla Daniela Čermáková, která vás doposud provázela vltavským vysíláním, střídá jí Markéta Kaňková. Mějte se krásně.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Vysvět pod povrchem v Západu České galerie v Plzni. Představuje výtvarné umění 19. století, a to výpůjčkami ze 20 výstavních institucí. Mezi nimiž vedle Národní galerie Praha nechybí třeba ani vídeňská Albertina. Na detaily se už za chvíli vyptám jedné z kurátorek Petry Kolářové. Teď už vám ale posílám skvostnou českou hudbu, jejíž vrcholy bez pochyby reprezentuje třeba i Nela Hozevský rodák Antonín Dvořák. Jeho českou svitu pro orchestr nám hraje Milwaukee Symphony Orchestra, řídí skvělý Zdeněk Mácel.

0: Představy o světech skrytých pod povrchem země, tak právě ty jitřily lidskou fantazii od pradávna. Významnou roli hrálo v mnoha kulturách, které ho spojovaly nejen s náboženskými a mytologickými významy, ale také s lidskou touhou prozkoumat, poznat a ovládnout běžně nepřístupné prostory. Na světy pod povrchem, jak je zobrazovali umělci 19. století, se teď ve stejnojmenné výstavě zaměřila Západočeská galerie v Plzni. A nás teď do podzemí vezme členka kurátorského týmu Petra Kolářová z participující Národní galerie Praha. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A zajímá mě, jak k vám přišla idea uspořádat v Západočeské galerii výstavu zaměřenou právě na světy pod zemským povrchem. Co vás k tomu s vaším spolukurátorem Petrem Šámalem vedlo? Co byly ty podněty?
1: Tato výstava úzce souvisí s mezioborovým sympoziem k problematice 19. století, které se koná již od roku 1980 v Plzni. Dnes je součástí festivalu Smetanovské dny. A toto sympozium mělo letos za téma právě podzemí, podsvětí jako symbol, mýtus a realita 19. století. Takže na tom sympoziu jsme slyšeli příspěvky z různých oborů, od historických až například po speleologii. Ukázalo se to být velmi nosným tématem. A my jsme zkoumali toto, na výstavě jsme se na toto téma podívali z hlediska výtvarného umění, toho, jak bylo podzemí zobrazováno v 19. století.
0: Přestože mluvíme o 19. století, předpokládám, že zobrazování podzemních světů se ve výtvarném umění začíná objevovat mnohem dřív. Mluvila jsem tady krátce o antice, o starých Řecích a Římanech, pro které bylo podsvětí velmi důležitým místem, nejen v jejich mytologii, ale myslím i v jejich mentalitě. Zkoumali jste nějak, studovali i souvislosti, které jdou za rámec zmiňovaného 19. století?
1: V rámci výstavy jsme se spíše drželi 19. století, ale samozřejmě v katalogu, který výstavu doprovází, jsme naznačili určité souvislosti i s minulostí. A to nejen s tou antikou, ale také třeba s minulostí o něco nedávnější vůči 19. století, jako je například zobrazení poustevníků v jeskyních, či jedny z prvních zachycených krápníkových jeskyň ve výtvarném umění, nebo můžeme najít třeba již technické spisy z období baroka a renesance, kde jsou zobrazeny důlní štoly. Takže určitě zobrazení podzemí existovalo před 19. stoletím.
0: Na zmiňované výstavě participovala hned celá řádka výstavních institucí, včetně Národní galerie Praha. Kdo všechno se zapojil a jakým způsobem jednotlivé subjekty přispěly k finální podobě výstavy?
1: Tak jak jste zmiňovala, taková největší zápůjčka na tu výstavu putovala opravdu z Národní galerie v Praze, ale zároveň jsme tedy žádali další regionální muzea a galerie o zápůjčky a podařilo se nám získat některé zajímavé příklady právě zobrazení podzemí, jako byly například umělé jeskyně z krajinného parku v Krásném dvoře z Národního památkového ústavu či unikátní fotografie moravského krasu z Národního musea, nebo například jednu zápůjčku ze soukromé sbírky, to byl velký olej Ferdinanda Runka, který zachycoval jeskyni Macochu.
0: Teď jak vás poslouchám, bylo to tedy spíš o tom, že ti malíři zachycovali nějaká konkrétní místa, nebo třeba v případě romantismu měli ty podzemní světy určitou symboliku, nebo třeba se i vraceli k některým předchozím obdobím dějin umění?
1: Můžeme, v romantismu určitě nalezneme obojí. Na jednu stranu je právě třeba jeskyně takovým určitým symbolem a na druhou stranu už je to období, kdy se začíná právě objevovat, se začínají objevovat konkrétní jeskyně. V našem v případě českých zemí se jednalo o moravský kras. Takže vlastně i v tom objevování se vlastně snoubilo obojí. Na jednu stranu o nějaký zájem, o tajemno, o poznávání nedobytých prostor a na druhou stranu také zájem o nějaké pitoreskní motivy, esteticky zajímavé, které právě romantičtí malíři často zachycovali ve svých dílech.
0: Mluvíme tu o 19. století, já si hned představím malbu, předpokládám ale, že vaše výstava má širší záběr, že představujete i jiné druhy, žánry umění?
1: Tak vedle závěsných obrazů jsou na výstavě přítomny také grafiky a kresby. Zároveň zde nalezneme fotografie či technické plány, také zde máme pár soch.
0: Jak do toho zapadá fotografie a technické plány?
1: Tak fotografie byla prostředkem záznamu těch podzemních prostor již v podstatě od konce 19. století. Byla to vždycky taková výzva pro fotografy, jak zachytit temnou prostoru, a nebylo to zcela jednoduché. A v podstatě se to rozvinulo spíš až potom ve 20. století. Takže to se jednalo vlastně o dokumentaci moravského krasu nebo obecně krasových jeskyní. Na druhou stranu tedy také se fotilo v technickém podzemí, jako jsou například fotografie od Jindřicha Eckerta, zachycující výstavbu pražské kanalizace. Technické plány potom zase dokumentují právě tu takovou tu stránku 19. století, která je spojená s rozmachem technického pokroku, industrializace, takže ty plány nám zachycují různá technická díla, ať už jsou to štoly, či pivovarské sklepy, či železniční tunely a způsoby jejich ražení.
0: Mluvili jsme tady spolu, Petro, o tom, že na této výstavě participuje skoro na 20 galerií a výstavních institucí. Váš spolukurátor Petr Šámal řekl, že mimořádnou pozornost si zasluhují díla zapůjčená z vídeňské Albertiny. Proč?
1: Tak tato díla jsou tři akvarely od Eduarda Gurka, vídeňského malíře, který se zaměřil na zobrazení solných dolů, a to jak v polské Věličce, tak v rakouském Halajnu. Tato díla pochází z doby kolem roku 1830, jedná se tedy ještě o období romantismu, kdy on svým okouzleným pohledem vnímá to technické podzemí jako takový až skoro pohádkový svět, kde horníci spíše vypadají jako nějací malí permoníci. Takže je to ještě ta fáze toho okouzlení technikou a technickým pokrokem.
0: Kurátorka Petra Kolářová nás v pondělní odpolední Vltavě provází podzemními světy v umění 19. století. Právě na toto téma i tuto éru dějin umění se teď zaměřila Západočeská galerie v Plzni ve výstavě uspořádané mimo jiné ve spolupráci s Národní galerií. A do podzemních světů se s Petrou Kolářovou vrátíme i za chvíli.

0: Na 110 děl více než 40 autorů 19. století, zapůjčený ze 17 institucí i soukromých sbírek, teď ve výstavní síni 13 představuje Západočeská galerie v Plzni. Spojujícím tématem všech je svět pod povrchem, jeskyně, podzemí a podsvětí. A právě do těchto míst se vstupujeme s jednou z členek kurátorského týmu Petrou Kolářovou z participující Národní galerie Praha. A Petro, dáte nám, vytvoříte teď pro naše posluchače určitou představu toho, odkud kam se můžou vydat na zmiňované výstavě, pokud vím, členíte ji tematicky do 8 kapitol?
1: Přesně tak. Je to takový sestup do podsvětí, i když samozřejmě diváci zůstávají v přízemí galerie. Nicméně rozdělili jsme to tedy tematicky. Začínáme jeskyněmi poustevníků. Další kapitola se věnuje objevování moravského krasu a zobrazování moravského krasu, takže zde můžeme vidět jak nějaké technické plány, tak také právě různé veduty zachycující jeskyně, macochu, propas macochu a podobně. Také připomínáme modrou jeskyni na Kapry, což je velmi zajímavý fenomén, který byl často zobrazován výtvarnými umělci. Další kapitola pak pojednává o umělé jeskyni v krajinných parcích. Pak se dostáváme přes takovou drobnou kapitolu, která je věnovaná jeskyni nymf a najád, až k tématu antických mýtů ve výtvarném umění 19. století, k tématu národních pohádek a bájí spojených s podzemím. V další takové, zase trochu jiné kapitole se pak věnujeme motivům tajné a veselé společnosti, tedy nějakých společenství, které se setkávaly v podzemí, ve sklepeních, ať už se jednalo o vinný sklep, či o nějakou kryptu templářů. V dalších kapitolách pak nastiňujeme technické podzemí, tedy to, jak bylo v 19. století podzemí budováno a dobýváno. Zde přijdou na řadu železniční tunely, hornické štoly či pivovarské sklepy a kanalizace. No a v poslední kapitole potom nastíníme další takový zajímavý fenomén, a tím je podzemí jako nějaké místo, kde se koncentruje okraj společnosti, jako podzemí spojené s polosvětem. A to dokládáme na zobrazeních staré Prahy. Připomínáme především takové fenomenální dílo Ladislava Kukly Podzemní Praha.
0: Už jsem říkala, že mám velmi ráda řeckou mytologii. Ostatně myslím si, že na ní stojí vůbec naše západní evropská kultura a určitá, nevím, možná i schopnost imaginace. Jak je to tedy s tím odrazem řecké mytologie v umění 19. století? Jak se k těm antickým předobrazům, příběhům, symbolice umělci vztahovali?
1: Již kolem roku 1800 v době klasicismu dochází k oživení antických mýtů a v případě mýtů spojených s podzemím, což je vlastně mýtus hádovy říše, sestupu duší zemřelých do podsvětí, se s tímto tématem setkáme ku podivu spíše ne příliš často, protože přece jenom stále ve společnosti převládal nějaký náboženský pohled spojený s katolictvím, s církví křesťanskou, tedy to převládal ten motiv pekla, takže s tou hadovou říší se setkáme spíše ojediněle, a to v případě krajinných parků, kde se občas objevuje tento motiv v souvislosti s nějakým sestupem do podzemí, které je asociováno s tou hádovou říší. Může to být například nějaký sestup do nějaké tajné chodby. A je velmi zajímavé, že právě v Moravském krasu byla jedna jeskyně právě kolem roku 1800 upravena, takže měla asociovat právě ten sestup do hádovy říše. Jednalo se o jeskyni Výpustek, kde diváci sestupovali přímo fyzicky dolů. Opravdu to bylo vymyšleno tak, aby pozvolně se stupovali do sálu, který byl potom tedy věnován tomu bohu podsvětí.
0: Ať nestraním jen svým milovaným antickým řekům, co jiné kultury, popřípadě báje nebo třeba i pohádky, Najdeme tam nějaké echo?
1: Tak samozřejmě
0: v těch dílech.
1: Ano, podzemí se vyskytuje i v různých pověstech a bájích spojených například právě v hornických oblastech s motivy skřítků, kteří kutají horniny, střeží tedy tyto nerostné bohatství, poklady. Pak jsou například báje o pokladech spojené zase s Krakonošem, Krakonošův poklad, je také zajímavý motiv, který se objevuje v literatuře a v umění 19. století. Z takových těch národních bájích zde musíme připomenout legendu o blanických rytířích, kteří spí v hoře. A na výstavě to dokládáme jedním obrazem od Karla Javůrka a ten konfrontujeme s podobným mýtem, který existuje v německojazyčné kultuře, a to je pověst o Untersbergu, kde také právě ti rytíři spí kolem císaře Fridricha Barbarosy a čekají, až vyjedou z hory ven.
0: K tématu jeskyní a podzemních světů jste připravili i poměrně bohatý doprovodný program. Chtěla byste ještě naše posluchače pozvat na něco z programu, který jste připravili do 24. května, kdy výstava končí?
1: Tak ráda bych vás pozvala na přednášku speleologa Petra Zajíčka ze Správy jeskyň České republiky. Tato přednáška se bude věnovat výzkumu a dokumentaci českých a moravských jeskyň v 19. století a bude se konat 12. května od 17 hodin. Dále bych vás ráda pozvala na komentovanou prohlídku, kterou budu mít já a můj kolega Petr Šámal ve výstavě, a to se odehraje 22. května v pátek od 17 hodin. A tato prohlídka, která je vlastně takovou derniérou či dernisáží pro nás, bude pořádaná v rámci Plzeňské muzejní noci.
0: Na výstavu Svět pod povrchem, jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století nás pozvala kurátorka Petra Kolářová. Ve výstavní síni 13 Západočeské galerie v Plzni můžete navštívit až do 24. května. Petro, díky moc, ať se daří.
1: Děkuji.

0: pozdněbarokní skladatel a houslista Johann Melchior Molter se sice narodil nedaleko německého Eisenachu, hudbu ale studoval třeba i v Itálii. Autorem byl velmi plodným, napsal více než 140 symfonií, řadu kantát a mnoho koncertů, včetně těch pro klarinet, které byly vůbec napsány jako první. Hlavní úlohu v koncertu, které jsme ale právě vyslechli teď, připsal jinému úžasnému dechu, a to fagotu.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A 12 minut před 16. hodinou už teď na Vltavě míříme do zámku Čechy pod Kosířem nedaleko Olomouce, kde je teď k vidění obraz Josefa Mánesa Josefína. Je jedním z prvních českých obrazů s erotickými prvky, který patří k nejdiskutovanějším dílům domácího umění. Až do 20. září ho má zámek v zápůjčce od Pražské národní galerie. V Čechách pod Kosířem Mánes často pobýval na pozvání šlechtického rodu Silva Taruků.
2: Lepicí pásky odstraněny, netkaná textilie taktéž a před námi už se objeví.
3: Teď vidíme zadní stranu obrazu Josefa Mánesa Josefína.
2: Říká ředitelka sbírky moderního umění Pražské národní galerie Veronika Hulíková. Tak a teď chvilka napětí.
3: A teď můžeme tady s panem Kastelánem opatrně takhle zvednout.
2: Před sebou máme tu slavnou, krásnou Josefínu, o které se říká, že je to česká Monalíza. Proč?
3: Tak tohle přirovnání vzniklo na začátku 20. století, kdy vznikla řada článků, kde se jejich autoři snažili identifikovat tu portrétovanou ženu, a právě taková ta otázka, kdo to je, která se řešila právě u obrazu Monalíza, taky takový trochu tajemný úsměv přived ty autory k tomu srovnání.
2: Říká si, že to je jeden z prvních známých erotických obrazů v českém výtvarném umění. Je to těmi odhalenými ňadry?
3: Určitě pro polovinu 19. století takovýhle portrét nebyl úplně typický a bylo to něco, co skutečně ten Mánes překročil určitým způsobem hranice tehdy vlastně toho, co bylo dovoleno vystavit na veřejnosti.
2: Skandální ale možná také byly ty rozpuštěné vlasy, protože to tehdy určitě nebylo normální.
3: Ne, tak skutečně tehdy v polovině 19. století by žena do společnosti s takto rozpuštěnými vlasy jít nemohla. My víme, že díky infračervenému snímku, který odhalil podkresbu, tak víme, že původně ten účes měl vypadat trochu jinak a ty vlasy měly být staženy dozadu, ale Josef Mánes právě v průběhu procesu malby toto pozměnil.
2: Tak zatímco se nám tady Josefína ještě rozkoukává, laserem už se tady přeměřuje zeď, aby visel rovně. Proč Josefína zamířila právě na zámek v Čechách pod Kosířem, říká kastelán Martin Váňa.
4: Ten hlavní důvod je, že je jí autor. Josef Mánes je osobnost naším zámkem velmi hluboce propojená. Přibližně 20 let svého života jsem pravidelně zajížděl na návštěvy ke svým mecenášům a přátelům rodině Silva Taruků.
2: Na zámku návštěvníci uvidí kromě Josefíny i samostatnou expozici věnovanou Mánesovým kresbám. Většina vznikla pro tehdejší majitele zámku a Mánesovy mecenáše rod Silva Taruků. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Český rozhlas.

0: Kdo je samotou potěšen, je buď divoká šelma nebo bůh, myslel si zakladatel západní filozofie Aristoteles. Ovšem takový John Milton, básník anglického baroka, autor Ztraceného ráje, byl jiného názoru. Napsal, že samota často bývá tou nejlepší společností. A k samotě se teď na Vltavě vyjádřil i písničkář Jiří Smrš, a to v písni s názvem Nejsi sám. A před námi je teď úvaha architektky Pavly Melkové. Má název Slepování zlomků paměti.
1: Některé náhody nejspíš nejsou tak úplně náhody. Napomáhají jim všudy přítomná témata, ať už osobní nebo společenská. A tak jsme náhodou v jeden den navštívili výstavu Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění na Pražském hradě a divadelní představení Amadoka v divadle X10. U obou událostí je stěžejním motivem paměť. A to paměť fragmentární, jak napovídá i název výstavy na hradě. Sama bych raději použila pojem zlomky, protože dobře ukazuje, že tyto fragmenty paměti vznikly skutečným rozlámáním, většinou násilným. Na výstavě jsou přítomné nejen jako zbylé části pokladu, ale také jako fragmenty ostatků v relikviích. A také úlomky různými způsoby zasažených životů, přítomné v dílech moderních umělců, které poklad jako ozvučná deska doplňují a propojují se současností. U obou událostí hraje důležitou roli vizualita, scéna. A ta je u obou jednoduchá, redukovaná na minimum, potřebné pro sdělení podstatného, které právě tím posiluje a zdůrazňuje. Reduktivnost má také něco společného s fragmenty. Když totiž chceme složit z fragmentů celek, který dává smysl, důležitá je minimální velikost, podoba a množství dílků, které jsou ještě schopné takový celek vytvořit. Zároveň ale, čím jsou minimálnější, tím většinou ve sdělení naléhavější. Na hradní výstavě tak téma zesiluje architektonické řešení, využívající velké černé bloky, sjednocující především množství drobných částí pokladu a ponechávající dostatečný prostor uměleckým dílům moderních umělců. Napomohl i kurátorský koncept Jiřího Fajta. Malé množství současných uměleckých děl, ale od špičkových autorů, namátko Josef Beuys, Anselm Kiefer, Gerhard Richter či Edmond de Waal, umožňuje každé z nich prožít do hloubky. A dokonce si najít i čas k přečtení důležitých kurátorských textů, bez nichž by jak pochopení, tak prožitek byly ochuzené. Jistě, důvodem je také fakt, že jsou zde v doplňkové roli zrcadla, hlavní je svatováclavský poklad. I tak se ale jedná o připomenutí, že na výstavách umění je opravdu většinou méně více. Jakkoliv řada kurátorů i samotných umělců považuje za úspěch spíš předvedení co největšího množství děl. V případě Amadoky, představení, vytvořeného podle stejnojmenné knihy, kde jsou skrze osobní příběhy skládány zlomky paměti ukrajinských dějin 20. a 21. století a pro které scénu vytvářel režisér Dušan Pařízek, se patrně přidává i úspornost v důsledku podfinancování. Paříze, stejně jako u předchozích dvou částí trilogie, téměř nevyužívá fyzické objekty, ale ani drahou audiovizuální techniku. Prostor jeviště pomocí světla a stínu vytvářejí koláže rozložené na desce obyčejného meotaru. A také zvuk. Ten je nejsilnější v prvním díle trilogie, Moskoviádě, kde kovové údery vymezují v prázdnu mříže klece či příčle domovního žebříku a tóny elektrické kytary šíří prostorem tlakové vlny výbuchu domu. A proč jsou pro připomenutí celku paměti dobré její zlomky? Někdy filtrují podstatné, někdy jsou dílem náhody. To, co je ale nakonec nejdůležitější, je práce na jejich spojování. Poctivé vyplňování mezer, zkoumání jejich tvaru a hledání, co s čím souvisí. Nejde si vymýšlet. Jen ty správné střepy, sesazené do správných míst, mohou dát dohromady pravý původní talíř. Zlomky sbírky míšeňského porcelánu na hradní výstavě tak můžeme chápat jako symboly. Střepy jsou slepované japonskou metodou kintsugi, v níž zlaté linie záměrně průběh spojů zdůrazňují. Zlato je povyšuje a upoutává pozornost k jejich tvaru. Právě v něm je klíč k paměti. A jak v debatě po představení poznamenal Dušan Pařízek, dokud budeme svědky lží, kdy se totalitní režimy snaží měnit podobu historických událostí, musíme tuto mravenčí práci dělat.

0: Jak poznat během krátké chvíle, kdo se hodí pro filmovou roli?
1: Od castingu po natáčení, aneb hledání důvěry a autenticity.
0: Další ze série Art Café k 80. výročí pražské FAMU moderuje Agáta Hrnčířová 7. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou z ANO. Městský soud v Praze jí v kauze Čapí hnízdo uložil 3letou podmínku a také 500 000 peněžitý trest. Rozsudek není pravomocný, obhájce Naďové proti tomu podal odvolání. Rozhodovat o něm bude vrchní soud v Praze, který ale k rozhodnutí o vině městský soud v minulosti zavázal. Proto je advokát Josef Bartončík připravený pokračovat v řízení i mimořádně prostředky. Obžalovaný je v případu také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Aktuálně ho ale nelze stíhat kvůli poslanecké imunitě. Ten požadavek považuje rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X. Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Předseda slovenské vlády do Ruska zavítá v sobotu, kdy se v Moskvě konají oslavy konce druhé světové války. Tradiční ceremonie na Rudém náměstí se Fico nezúčastní. Položí ale věnec ke hrobu neznámého vojína Rudé armády. Na oslavách v Moskvě bude letos chybět kolona vojenské techniky. Je to poprvé během více než 4 roky trvající ruské invaze na Ukrajinu. Na ruském území prakticky denně útočí ukrajinské drony. Po 30 letech tento týden v remastrované podobě vychází album zpěvačky Moniky Načevy Nebe je rudý s texty Jáchyma Topola. Načeva nově remastrovaný počin představí na výročním turné, které začne zítra v Táboře. O den později pak bude pražská čítárna Unijazz hostit besedu o vzniku alba i o jeho současném významu a atmosféře 90. let. Slavnostní křest vinylové reedice se uskuteční 4. června v pražském Paláci Akropolis. Dnes v noci bude oblačno až zataženo, především na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Nejnižší teploty 15 až 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině republiky, četnější přehánky nebo dokonce i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28, na západě kolem 22, na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Být nad věcí, anebo mít dokonce všechny trumfy v ruce, to je bez pochyby velmi výhodná a příjemná situace. Doufám, že v podobně příznivém životním rozvrhu se nacházíte na prahu nového pracovního týdne, tedy v pondělí 4. května. Pokud ne, nevadí, nechejte se alespoň do lehkosti bytí na chvíli unést s polskou jazzmenkou Agou Zarian. Právě teď přichází na Vltavu s písní I've got the world on a string. A já vám přeji dobrý poslech.

0: A ta návaznost na ten vokál je dost komplikovaná, ale zkusíme to.
1: Máš nějaký hlasový problém, indispozici?
0: Ne, to vůbec ne, ale myslím si, že na jazzové zpěvačky a zpěváky je to dost těžké navazovat, potom člověk si připadá tak trošku polonahý. Ano, máme dneska téma v Akcentu, které se věnuje knihovnám a budeme se věnovat konkrétně projektu Česká knihovna, který jehož principem už 27 let je to, že ministerstvo sestaví odbornou komisi, vyhradí na to rozpočet, ta komise určí menšinové umělecké nebo vědecké, dětské ilustrované knihy, které byly v tom uplynulém roce nejzajímavější a poskytne vlastně knihovnám, které se do toho projektu přihlásí, což je třeba někdy 600, každé 7000 korun na to, aby si mohli ty tituly zakoupit. Většinou knihovny zakupují právě ty dětské a ty vědecké publikace. No a ministerstvo prostě před pár týdny oznámilo, že ten projekt nebude podporovat, že ho považuje za relikt minulosti. Nicméně po protestech zase ten projekt pro letošek obnovilo ve smyslu toho, že peníze na to našlo a my se budeme ptát vlastně, na co ty peníze budou stačit a především, jak ten projekt vlastně opravdu reálně funguje.
1: A předpokládám, že budeš mluvit s aktéry, tedy s hosty, kteří budou reprezentovat právě zmiňované knihovny.
0: Jeden z nich je ten nejpovolenější, protože to je ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Tato knihovna právě má na starosti distribuci knih a potom s námi ještě bude ředitel Městské knihovny Antonína Marka Turnov, Jaroslav Kříž.
1: K poslechu dnešního premiérového Akcentu nás právě pozval jeho moderátor Saša Michailidis. Na Vltavě si ho nezapomeňte naladit dnes v 16.30. Sašo, díky moc.
0: Děkujeme.

0: Americkou klavíristku Constance Keen proslavila nahrávka Rachmaninových preludií z roku 1964. Ovšem uznání kritiky získala i za nahrávky děl Johanna Nepomuka Hümmla. Rondo z jeho klavírní sonáty C-dur teď na Vltavě provedla, myslím, více než svižně a čistě. Poslední prestoběh dozněl v 16 hodin a 14 minut. A v tomto čase už se vydáváme do Opavy, kde začala rekonstrukce jedné z tamních nejvýznamnějších památek. Jde o schátralý Blicherův palác, dominantu městské památkové zóny, která bude mít brzy opravenou střechu a rozvody elektřiny. Je to ovšem zatím první část záchrany, protože kompletní rekonstrukce vyjde na 3/4 miliardy korun.
1: Tak tady tato hromada plechu nás překvapila, protože na jednom z těch plechů jsme našli razítko, které je od takzvané Těšínské komory. Těšínská komora skončila v roce 1905, ten plech má takřka 130 let.
2: I plechy ze střechy tady odkrývají tajemství a bude jich mnohem víc, odhaduje Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Začalo se právě střechou, do které teklo desítky let.
1: Ta vrcholová část pravděpodobně už na konci 19. století byla krytá právě plechem a ten plech se nám do dneška dochoval, byť pod vrstvami nových plechů a nových krytin. A v tuto chvíli se vlastně vyhodnocuje, co všechno se bude vyměňovat a co všechno vlastně zůstane.
3: Právě tady bych radši šel odtud, radši pryč. No. Pojďte.
2: Takto jsme s pracovníky Opavského muzea před lety opatrně našlapovali, protože statice někdejšího městského zámku nikdo moc nevěřil.
3: To napadla masivně dřevomorka, hlavně v těch přetížených částech.
2: Havarijní stav je přesným označením, pryč musí depozitář. Už dávno tady nikdo z muzea nepracuje. A není žádný záznam o nějaké větší opravě i daleko v minulosti, říká ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Jana Horáková.
4: Kanalizace byla dělána naposledy dešťová a smažková v roce 1929 a budeme pokračovat potom dál. Právě bychom se rádi pustili do statického zajištění celého toho objektu, protože my všichni známe, že to je Blicherův palác, ale ten objekt, to jsou vlastně tři objekty. Je to ta původní hmota toho paláce, pak je tam přístavba z 20. století, která je na druhém nádvoří, a pak je tady barokní přístavba, která je z Masarykovy ulice. A ty objekty, ty dva objekty novější, byly přistavovány. Takže důsledkem toho je, že každý objekt si žije trošičku svým životem, což samozřejmě statice tady takové masy prostě stavební neprospívá, takže to bude právě ta druhá etapa, do které bychom se rádi pustili, abychom ten objekt opravdu zastabilizovali, protože pokud ho nezastabilizujeme, tak se nemůžeme pustit do těch dalších etap samozřejmě.
2: Je a bude to výzva pro restaurátory. Podle památkáře Dalibora Halátka se začne štukovou výzdobou u střechy, poprvé viděnou pořádně zblízka.
1: Je vlastně to odlitek z románského cementu. Z toho stejného materiálu jsou i hlavice s takovýma indiánkama, takovým mouřenění. To je překvapení, to jsme neznali.
2: Palác postavený na přelomu 18. a 19. století ze tří domů nese název po ruském polním maršálovi von Blicherovi. Desítky let je uzavřený a zatím není jasné, kdy se podaří sehnat peníze na další opravy. Cílem je udělat z něj další místo pro výstavy a kulturní akce. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.

světě. Samozřejmě, že zima, nese mu triko. Když je větší zima, se mu dvě trika. Když je ještě větší zima, třeba 7. Já jich mám plnou skříň. Ale nebudu to dělat jako ten můj známý. To byl šílenec. Jak to mohl dělat? Kupoval si kdysi kdesi jeden jistý flašku vodky. Že prej pro zahřátí, že prej pro zahřátí. Já mu pravil, kdybyste si koupil radši teplý spotky, tak se vám to vrátí, tak se vám to vrátí. No samozřejmě, poněvadž sice vodka v těle zahřátí,

0: Hladky bavlněné spodky.
1: Do roku 1968, do zlaté éry divadla Semafor, jsme se na Vltavě vrátili právě teď, a to v písni Teplé prádlo Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Je 16 hodin a 20 minut přesně. Román americké spisovatelky, líčící na pozadí neměnného života malého městečka na americkém jihu ve 30. letech 20. století, příběh Černocha, který je křivě obviněn ze znásilnění Bělušky. Četbu na pokračování z románu Jako zabít ptáčka z pera Harper Leeové uvádíme v těchto dnech na Vltavě. Tady pro vás máme krátkou ukázku.
2: Na druhý den ráno začala Kalpurnie dříve než obvykle probírat naši garderobu. Když u nás Kalpurnie zůstávala přes noc, spávala v kuchyni na skládacím lůžku. Toho rána na něm ležely rozprostřeny naše sváteční oděvy. Šaty mi naškrobila tak, že se na mě zvedaly jako stan, když jsem si sedla. Musela jsem si vzít spodničku a kolem pasu mi pevně omotala růžovou šerpu. K čemu to všechno, Kal? Zeptal se Jem. Nechci, aby někdo řekl, že se o své děti nestarám, zahučela. Kostel Africké metodistické episkopální církve byla starodávná prkená budova. Jediný kostel v Mejkombu, který měl věž se zvonicí. Nazývali ho první koupě, protože jej koupili osvobození otroci za svůj první výdělek. Černoši tu v neděli mívali pobožnosti a ve všední den tady karbanili běloši. Když černoši uviděli Jema a mě z Kalpurnií, ustoupili muži dozadu a smekli. Ženy skřížily paže u pasu, což bylo všednodenní gesto úctivé pozornosti.
1: Obhájcem křivě obviněného Černocha se stává otec dvou dětí, malé dívky přezdívané Čipera a jejího staršího bratra Jeremyho. Muž bere tento případ jako věc své osobní cti. Kniha se po prvním vydání v roce 1960 stala okamžitě bestsellerem. Román Jako zabít ptáčka čte Beata Kaňoková a pořad uvádíme ke stému výročí narození autorky Harper Leeové. Narodila se 28. dubna roku 1926 v Monroeville ve státě Alabama v USA. Dnes v 18.30 pro vás na Vltavě máme už sedmý díl této nové četby. A na zítřek pro vás chystáme čerstvé vydání kulturních aktualit. Mezi 6. a 10. hodinou nabídneme třeba i pozvánku na filmový festival Anifilm, který zítra začne. Nabídneme také recenzi islandského snímku Co nám zbylo z lásky a podíváme se i do malých galerií v seriálu Zuzany Filipkové. A po 9. hodině potom bude hlavním hostem ranní mozaiky Dan Bárta, který se právě teď vrátil z turné Stříbrná svatba se svou kapelou Illustratosfér. Navíc je fanouškem Davida Attenborougha, který už tento pátek oslaví své sté narozeniny, takže bude řeč nejen o muzice, ale také o Danově vztahu k přírodě a třeba i k váškám. Pro pondělní odpoledne je to z vltavského studia vše. Markéta Kaňková vás zdraví za celou posádku, za editora Jana Zítku a také za Janu Studeckou z techniky. Opatrujte se, příjemný večer.

0: Lenka Dusilová v 7. nebi live s Milanem Zeisem.
1: Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a výrazná osobnost české hudební scény slaví letos hned 2 jubilea.
0: Půl století života.
1: A 30 let úspěšné hudební kariéry na české scéně.
0: V 7. nebi live s Milanem Zeisem se ohlédne nejen za zásadními milníky své hudební cesty, ale také živě zahraje své skladby.
1: Přijďte 5. května od 19 hodin do kavárny Radio Café na Vinohradské 12 a zažijte 7. nebe live s Lenkou Dusilovou a Milanem Zeisem.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
1: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Akcent.
1: Projekt, který měl skončit, se vrací, ale v úsporném režimu. Původně zrušený projekt Česká knihovna pokračuje. Ministerstvo kultury nakonec na něj vyčlenilo pro letošek 3 miliony korun. Díky tomuto projektu mohou veřejné knihovny už 27 let nakupovat zejména nekomerční domácí tituly. Na co postačí teď schválená dotace z rezortu kultury? Které tituly si díky projektu mohou knihovny dovolit pořídit? Nejenom o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. V brněnském studiu by s námi měl být Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, která projekt Česká knihovna realizuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: A v našem studiu je pak Jaroslav Kříž, ředitel městské knihovny Antonína Marka v Turnově, která se projektu účastní. Dobrý den i vám.
3: Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
1: V rychlosti jenom teď možná, Tomáši, byste měl říct, jakožto realizátor tohoto projektu, nebo tedy vaší organizace, v jaké jsme situaci? Česká knihovna pro rok 2026, co by projekt pokračuje s těmi 3 miliony? Platí stále ještě tato informace?
2: My jsme mohli dneska ráno projekt Česká knihovna znovu vyhlásit, takže tato informace nejenom platí, ale je velmi aktuální.
1: Výborně. A když se vrátíme ale zpátky do 10. dubna, tak na sociálních sítích Ministerstva kultury se objevila zpráva, Česká knihovna je do určité míry reliktem minulosti. Zaváděl se ještě v době, kdy neplatilo nulové DPH na knihy a podmínky na knižním trhu byly odlišné. Každý rok se fondy regionálních knihoven rozšiřovaly o několik titulů. Celkově se jednalo o roční částku přibližně do 10 milionů ze státního rozpočtu. Mě zajímá to slovo relikt, Tomáši. Je Česká knihovna, co by projekt, reliktem minulosti?
2: Je literatura reliktem minulosti? Já si myslím, že ne. Jo. Spíš šlo o to, že to nastavení té České knihovny bylo realizováno už 27 let a asi byla potřeba nějakým způsobem ho proměnit, což se stalo. Aktuálně je projekt připravený, takže je, myslím si, že je efektivnější a že by mohl být realizován i rychleji, což byl i náš cíl, protože standardně ten projekt zahajujeme na začátku roku, což znamená někdy v únoru, nejpozději v březnu. A letos vinou rozpočtového provizoria jsme se dostali do situace, kdy jeho realizace už byla tedy opravdu značena pjatá, protože ono to není jen tak, že se podíváte z okna, vezmete knížku a donesete ji do knihovny. Ten proces je poměrně náročný i díky tomu, že ta literatura, která je vybíraná, je vybírána na základě velmi přísných, kvalitativních a odborných kritérií.
1: K kterým se ještě dostaneme, ale teď pro Jaroslava Kříže úplně stejná otázka. Jak vy vnímáte projekt Česká knihovna? Je skutečně reliktem?
3: Určitě reliktem není, protože podporuje jak vydavatele, české vydavatelství a také samozřejmě podporuje díky tomu rozšíření kvalitní literatury pro knihovny. Potažmo to vlastně rozšíří i pro ty čtenáře, pro ty naše české občany, tu nabídku v těch knihovnách. A nejen v těch velkých knihovnách, ale i v těch menších, ale o tom se asi budeme ještě bavit.
1: Teď bychom možná měli, Tomáši, v jednoduchosti říci, jakým způsobem vlastně probíhá ten samotný projekt. Důležité je, že ne Ministerstvo kultury, ale Moravská zemská knihovna má svoji odbornou komisi, která každý rok udělá seznam knih, ze kterých se mohou knihovny vybírat. Z čeho ta odborná komise vychází?
2: Teď jste překročili několik fází, protože ono to celé začíná tím, že my vyzveme nakladatel, aby do tohoto projektu svoji nabídku zaslali, což je ten důležitý moment, že nakladatelé sami jsou vázáni tím, že slibují, že knihy, které nám nabízejí, budou také schopni dodat aspoň v nějakém objemu, který my předpokládáme. A teprve na základě toho, co nám knihovny, teda co nám nakladatelé pošlou, což bývá kolem nějaké tisícovky titulů, pětistovky titulů, tak ta literární rada probírá jeden titul za druhým a jsou to lidé, kteří pokrývají ty jednotlivé žánry nebo druhy literatury, ať už je to beletrie, poezie, ať už je to třeba komiks, dětská literatura nebo odborná literatura, především literární eseistika, tak oni vytvoří jakýsi seznam literatury, o kterém se domnívají, že vlastně je to literatura, která by se mohla dostat prostřednictvím této podpory do knihoven. Těch titulů bývá zhruba 100. Posuzuje se především to, jestli ten titul skutečně má nějakou estetickou nebo odbornou kvalitu, která by mohla rozehrát nějakou kreativitu prostřednictvím těch knihoven, které odeberou u jejich čtenářů. A nad tu stovku vlastně potom ještě probíhá jednání té komise, kdy oni o těch titulech, které jsou jakoby nad tou hranicí 100, vedou rozpravu a z těch zbývajících titulů doberou ještě takových 80-90 titulů. Čili ta celková nabídka těm knihovnám je asi 190 titulů pokrývající tu širokou paletu, o kterém jsem mluvil, ze které potom si knihovny vybírají a opět na základě jakési svoje odbornosti či profesionality, protože knihovníci nejlépe vědí, co by jejich čtenáři mohli od nich očekávat. Jenomže na řadu těch titulů vlastně nemají prostředky a tento projekt jim může poskytnout prostředky na tituly, které oni by si jinak nemohli do svých fondů nakoupit.
1: No a jakým způsobem třeba vybírá Jaroslav Kříž do své městské knihovny v Turnově?
3: Tak u nás v Turnově to vybírají kolegyně, jak už zaznělo od profesora Tomáše Kubíčka, vybírají to knihovníci, takže já dávám přednost, ne abych to já vybíral podle seznamu, ale podle těch preferencí našich pracovníků.
1: Takže to je další filtr, že tady máme literární přesně radu tak. A do toho ještě vstupují potom samotné knihovnice a knihovníci.
3: Je to tak. Je to
1: a
3: tak.
1: Jaké typy titulů tedy jsou to ty, které vy konkrétně třeba si vybíráte?
3: My většinou máme větší důraz na tu dětskou literaturu, protože přeci jenom v rámci tohoto projektu České knihovny se tam hlásí hodně knížky, které se třeba tolik jako neprodávají na tom klasickém trhu, nejsou takzvaně mainstreamové, nejsou úplně pro každého, jsou právě nějaké tím trošku, jak bychom řekli, výchovnější, nebo jsou nějaké odbornější kvality. A nebo právě nějaké...
1: Nebo jsou finančně jako, náročné kvůli ilustracím.
3: Teď jsem to chtěl říct, nějaké třeba výtvarnější knížky. A většinou se tam hlásí i nakladatelství, kteří třeba právě vydávají takové, ne ty úplně klasické tituly, kde se prodávají hodně, já nevím, typu Baobab, Meandr, ale i další, třeba něco i z Hostu, nebo z Paseky a tak podobně. A opravdu u nás v Turnově, nebo myslím si, že to má většina knihoven, se vybírá podle toho, že kolegyně, kolegové, kteří pracují v těch službách s těmi našimi čtenáři, tak vědí, co by se u nás mohlo chytnout. A na to je pak větší důraz, na to žádáme.
0: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: V Akcentu se dnes věnujeme projektu Česká knihovna, původně zrušenému pro letošní rok a teď tedy znovu opět obnovenému, s ředitelem Moravské zemské knihovny, která projekt Česká knihovna realizuje, Tomášem Kubíčkem, a s ředitelem Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, Jaroslavem Křížem, která se projektu účastní. A právě možná by mohl říct Jaroslav Kříž teď jenom v rychlosti, kolik titulů ročně si vy díky tomu projektu Česká knihovna pořídíte. Ta částka se pohybuje, řekněme, průměrově kolem 7000 korun, které dostanete. Tak kolik knih za to pořídíte?
3: Je to tak, bylo to kolem těch 7000 korun. Uvidíme, jak to bude přesně tento rok. A je to plus minus 50 titulů. Teď přesně z hlavy to nevím, ale ono se tak různě mění podle ceny knížky samozřejmě. No. Vždy tam má ten vydavatel nějakou, že jo, nákupní cenu, prodejní cenu, tak podle toho se i v tom projektu vybírá.
1: A za kolik vlastně nakupujete ročně knihy? Protože by mě zajímalo, jaký je ten poměr procentuální z toho, co vám nabízí projekt Česká knihovna.
3: Tak to zrovna každá knihovna má opravdu úplně jinak. Krajské knihovny nakupují třeba za několik milionů. My v Turnově to máme podle nějakého rozpočtu, co vychází z městského rozpočtu. Takže u nás to je zhruba nějakých 450 tisíc korun máme na nákup knih.
1: To znamená, že těch 7 tisíc je vlastně zdánlivě kapka v nějakém moři, ale vítaná.
3: Každá kapka se počítá, ale já bych řekl, že důležité je v rámci tohoto projektu, že se to nejen dostane do těch menších knihoven, do těch třeba městských knihoven, ale především pak do těch obecních, těch opravdu menších, kde ty rozpočty jsou, ku příkladu z Libereckého kraje vím, že některé malé obce nakupují třeba 10 tisíc knížky na rok, jenom za 10 tisíc, takže opravdu koupíte jich.
1: Za těch 7 tisíc tím pádem je to valná většina toho rozpočtu.
3: A klasický ten knihovník, když takhle musí rozhodovat, jestli si nakoupí za 10 tisíc to, co pro čtenáře, anebo to, co si myslí, že by měl ty čtenáře třeba vychovávat, když to řeknu, tak od toho je právě ta Česká knihovna, že tam se pořídí takové ty hodnotnější knížky, ty, které by mohly být s nějakým přesahem kulturním a třeba i umělečtějším, jak jsme se bavili o tom, že tam jsou třeba ty výtvarné knížky pro ty děti, třeba dětské publikace.
1: Tomáš, já předpokládám, že Moravská zemská knihovna si evaluuje každý rok ten projekt, obzvlášť když trvá 27 let. Je větším přínosem, vlastně, nebo jak se dá rozdělit ten přínos mezi knihovny, nakladatelství a čtenáře a čtenářky?
2: Já myslím, že to je win-win-win-win-win. Jednak ta základní myšlenka toho projektu, když byl zahájen, tuším v roce 99, bylo, že by bylo dobré podpořit na trhu literaturu, která právě je spíše nekomerčního charakteru, protože to je pro nakladatele vždycky velké riziko, jestli se má rozhodnout, že vydá třeba náročnou, ať už výtvarně nebo intelektuálně knihu. Zvláště ve chvíli, kdy 90. leta byla poměrně velmi jednoduchá ve smyslu toho komerčního útoku. Tento projekt to měl zajistit, že vlastně na trhu bude i literatura, která si klade na svého čtenáře vyšší nároky, ať už intelektuální nebo výtvarné, a současně měla umožnit knihovnám, že tento typ literatury budou mít. Jaroslav vlastně mluvil o tom, že knihovníci a ta knihovna v Turnově není úplně typickou situací pro tento projekt, protože my máme v republice asi 6 000 těch malých knihoven, z nichž ty knihovny do 3 000 obyvatel představují asi 70% všech. A vlastně z tohoto projektu primárně čerpají ty knihovny, které mají hluboko do kapsy, které mají problémy s rozpočtem, kde se počítá každá koruna. A tam, a to bylo velmi přesně popsáno, tam, když se máte rozhodnout, jestli koupíte pro své čtenáře knihu, která bude mít obrovskou půjčovatelnost, čímž si zajistíte vlastně, že ta knihovna bude navštěvována, že lidi se tam budou chodit pro ty knížky. A vedle toho knihu třeba z nakladatelství, které se specializuje na intelektuální nebo výtvarné náročné projekty, pro které ale také velmi těžce hledá ty čtenáře, se kterou se ale pak dá nádherně pracovat v té knihovně, tak samozřejmě, že ten knihovník bude hodně na rozpacích. Ale tady ten projekt mu umožní, že tam bude ten třeba nějaký vzorek té populace v té knihovně mít k dispozici tituly, které jsou naprosto běžné ve velkých městech nebo v těch krajských knihovnách.
1: Jaroslave, Jaroslave, jaká je situace třeba s poezí? Ve chvíli, kdy vyjde nějaká kniha poezie v nákladu 100, 200, 300 kusů, tak a dostane se do toho seznamu Česká knihovna, tak to znamená, že ve své podstatě by si teoreticky všechny knihovny měly kompletně rozebrat veškerý náklad. Ale děje se to?
3: Tak teď byste se spíš měl zeptat do Brna. S tou poezí je to bohužel v poslední době takové složitější. Čte se velmi málo, nebo respektive u nás v knihovnách se velmi málo půjčuje.
1: Takže to snažíte
3: ale si... do toho projektu se často dostává.
1: Takže ano, tak.
3: A jsme za to rádi.
1: Takže výborně. Tomáši, přehozen míček na vaši stranu kurtu. Jak je to tak, ale s poezí?
2: Tohle je třeba rozhodnutí, které vždycky musí udělat ten knihovník, protože on se zavazuje, že když tu knihu vezme do fondu, takže s nějakým způsobem bude pracovat. To není, já nevím, Helena Zmatlíková nebo Ferda Mravenec, kterého se tam vystavíte a ta babička si proto přijde a donese to vnoučkovi, protože to zná. Tohle je kniha, která třeba Petra Nikla, která je nádherná, fantastická, ale někdo si to bude muset odpracovat, že s tou knihou ty děti budou schopni si zažít tu zkušenost. A tohle je zodpovědnost, kterou na sebe bere ten knihovník a tím výběrem tu zodpovědnost potvrzuje.
1: Jakým způsobem, Jaroslavi, vy pracujete právě s projektem Česká knihovna? To znamená, co vy jako knihovna pro to musíte udělat? Jaký typ práce, a teď to řeknu velmi vulgárně, za těch 7 000 vlastně vy musíte vynaložit?
3: Tak vám přijde seznam, tam vybíráte z těch knížek, jak už zaznělo, je to primárně kolem 100 titulů. Kolegyně si to v klidu projdou, my to rozdělíme, že máme nějaké sekce oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a třeba pobočka nějaká větší, takže se takhle třeba si řekneme, těch 7 000 rozdělíme 3 000, 3 000 a 1 000 a teď začnou hledat kolegyně, co by teda do toho se vešlo. A teď si třeba rozdělí na tom dětském něco, co by se mohlo víc půjčovat a něco, co třeba míň a s čím by třeba mohli pracovat. A většinou u nás kolegyně opravdu už mi říkají, no když vezmu tuhle knížku, tak to vím, že těchhlech 5-7 rodin si to určitě půjčí, protože ty chtějí takové ty netradiční. Ano, ano, ale to samozřejmě je třeba na bázi toho, že někdo tam chodí opravdu každý druhý týden, tak ho znáte, víte víc o tom, co by četl nebo co by chtěl s dětmi jako rozvíjet v rámci čtení. Takže to se pak lépe vybírá. Samozřejmě je to úplně jinak, když jste velká krajská knihovna, kde se vám točí jak čtenáři, tak i ty knihovníci, ty pracovníci. A pak zase úplně jiná věc je ta malá obecní knihovnička, kde se každý zná a tam přesně vědí, co by potřebovali.
1: Vy jste, Tomáši, zmiňoval, že ten celý projekt do určité míry si zasloužil nějaký restart, nebo ne restart, ale možná spíše nějakou úpravu. Co byly jeho slabiny a jak jste to teďko vychytali?
2: Když ti, kteří nás poslouchají, budou o tom chvíli přemýšlet, tak na řadu věcí už přišli. To, co říkal Jaroslav, že je v případě nákupu těch velkých knihoven běžné, že kupují ve velkých objemech, tak to způsobilo, že my jsme se rozhodli, že vlastně z toho projektu vyřadíme knihovny krajské nebo knihovny v krajských městech. Čímž zbyde více vlastně na ty knihovny, které jsou mnohem potřebnější, což je jedna z těch důležitých obměn a myslím si, že to je velmi ve prospěch věci. Protože, jak bylo řečeno, vlastně ty krajské knihovny zase nemusí tolik počítat, nebo ty velké knihovny v těch velkých městech a mají jiné zdroje rozpočtu, kterými se dokážou vyrovnat. Na rozdíl od těch knihoven, které mají třeba 3000 obyvatel nebo 5000 obyvatel, kde skutečně ten rozpočet na nákup literatury je 10 000 korun. Oni používají třeba ještě výměnné fondy, které kolují mezi těmi jednotlivými obcemi, ale pořád je to málo a tam každá stovka, která se najde, tak opravdu je velmi dobře investovaná. Čili to je jedna z těch změn. Ta druhá změna vyšla i z toho, že ten čas na realizaci toho projektu se velmi dramaticky zkrátil. Takže my jsme přešli k tomu zkrácení, takže od tohoto okamžiku ten projekt funguje tak, že ta distribuce neprochází přes Moravskoslezskou knihovnu. Tam to bylo poměrně logisticky náročné to vymyslet. A naštěstí máme skvělý lidi, kteří umí vyvíjet skvělé aplikace, ale máme i skvělé ekonomy a právníky, kteří to dokázali ošetřit. Takže díky tomu vlastně ti nakladatelé budou nyní posílat ty knihy přímo na ty jednotlivé knihovny, čím se zbavíme velké části toho zdržení, které počívá v té distribuci, ale vlastně i nákladů na tu distribuci.
1: Jakým způsobem to ovlivní ten letošní rok? To znamená, že v tohleto chvíli už je celý projekt rozeběhnutý tak, aby se knihy dostaly do knihoven kdy?
2: Řeknu velmi předběžný harmonogram, který jsme si skládali v hlavě a všechny termíny zkracujeme, protože jsme opravdu v dramatickém presu. V tuto chvíli byl projekt vyhlášen, nakladatelé mají 14 dní na to, aby svoje nabídky poslali, pak naši lidé musí ty nabídky zkontrolovat, jestli odpovídají těm kritériím programu, potom je musí všechny rozmnožit a nebo rozmnožit jako digitálně rozmnožit a dát je k dispozici na úložišti našim komisařům, kteří budou mít taky 14 dní na to, aby zhodnotili ty tituly, vytvořili tu tabulku. Tohle to, když budeme mít hotové někdy v polovině června, tak to bude fantastické. Potom my tu tabulku vlastně znovu vezmeme od těch nakladatelů, teda od těch hodnotitelů a rozesíláme nabídku na jednotlivé knihovny. Knihovny také musí mít tak 14 dní k dispozici, aby tu nabídku udělali, i proto, že právě třeba ty malé knihovny často musí se na starostu s razítkem, aby jim potvrdil jako zřizovatel, že s tou objednávku může udělat.
1: Což v době prázdnin bude trošku složité?
2: Což v době prázdnin může být trošku složité, pak to vlastně přijde k nám a my ty objednávky se dáváme dohromady a rozesíláme na jednotlivé nakladatele spolu s adresami, na kterých oni to musí dodat. Problémem samozřejmě je, že celý ten projekt musí být zúčtovaný na konci listopadu roku 2026, protože je vázán na státní rozpočet a musí být ukončen v tom daném rozpočtovém roce. Čili tady vidíte, že toho času na tu realizaci opravdu moc není a jsme v hraniční situaci řešení.
1: A mám takový pocit, že Jaroslav už teďko bledne, protože přemýšlí nad tím, jak to všechno stihnou.
3: Já bych to ještě možná doplnil, pokud se teda něco nezměnilo, tak jenom taková zajímavost vydavatelství, tam mohli přihlásit vždycky i knížky, co vyšly v loňském roce, tedy pro tento rok by to mělo být 25-26, takže třeba i ze začátku se vždycky posílali ty loňské knihy do těch knihoven. Tak možná ještě Tomáš, řekni, jestli to takhle zůstává stejné.
2: Je to v platnosti, vždycky to vlastně trvá od zasedání komise k zasedání komise, čili je to vlastně ty knihy, které nebyly v nabídce loňského roku, tak se mohou objevit v té nabídce letošního roku a je to zhruba vlastně od nějakého března do teďka. No. Jak říkám, standardně to funguje tak, že my ten projekt vypíšeme v březnu a v takovém tom rozumném tempu jsme schopni ho přivést ke konci a byli jsme schopni už 27krát přivést k tomu rozumnému konci. Dnes kvůli tomu, že vlastně rozpočet státu byl schválen poměrně pozdě, tak nám to se situaci zkomplikovalo, ale knihovníci a nakladatelé jsou v podstatě docela sehraní, takže si myslím, že to bude fungovat.
1: Akcent. V Akcentu na Vltavě posloucháte pořad o projektu Česká knihovna. Našimi hosty jsou ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a ředitel městské knihovny v Turnově Jaroslav Kříž. Tomáše, mohl byste jenom v rychlosti říci, jak to dopadlo s sesterskou, se sesterským projektem, který se jmenuje Cizojazyčná literatura, což podporuje nákup knih v cizích jazycích do českých knihoven. Bude letos nebo ne?
2: V tuto chvíli, když jsme ukončili přípravu projektu České knihovny, tak začínáme s přípravou cizojazyčné literatury. Tam máme trošku zpoždění ještě teď z toho důvodu, protože stále jsme ještě nedostali přidělený rozpočet a dokud my nedostaneme rozpočet, tak nemůžeme vlastně udělat nic, protože bychom porušili rozpočtovou kázeň.
1: Ale bude to.
2: Když to v případě České knihovny minister politicky rozhodl, že to můžeme začít realizovat a proto jsme to mohli udělat. Ale cizojazyčná literatura by měla být vyhlášena, půjde-li všechno podle mých představ a dostaneme potvrzení rozpočtu během 14 dnů.
1: Jaroslave, když vy se podíváte na své potřeby knihovny, která je v 15-tisícovém městě, která teda mimochodem bude mít novou budovu, kterou byste měli otevřít 1. září, to se neděje tak úplně často, takže vám už takhle předem trošku gratulujeme, aby jsme nic nezakřikli.
3: Děkujeme, děkujeme. Budeme otevírat novou knihovnu po 40 letech, takže opravdu se to neděje každý den.
1: No, a myslím, že to vypadá výborně. Tak ale když se vrátíme k tomu vnitřku, co se v té knihovně bude dít, tak jaké jsou vůbec potřeby knihovny typu v Turnově pro 15 000 obyvatel z hlediska akvizic. Stačí vám peníze na to, abyste nakupovali knihy, které ať už z tohoto projektu Česká knihovna nebo z jiných peněz, které dostáváte ať už od města, od ministerstva, kraje, čehokoliv, tak stačí vám k tomu, abyste obměňovali a doplňovali fond takovým způsobem, aby vaše čtenářky a čtenáři byli uspokojeni?
3: Já vás asi překvapím. Já si myslím, že to stačí, když se jako podívám, co všechno město musí platit a tak, jak se ten rozpočet tak musí různě rozdělit mezi sport, kulturu a další potřebné věci. Ale mý kolegové mi řeknou, že ne. Každý rok za mnou přijdou, jestli bych nemohl ještě vymyslet 20-30 tisíc tady na nákup na dětskou literaturu, anebo třeba 10-15 tisíc na nákup cizojazyčnou literatury, že bychom ji mohli třeba rozšířit víc. Zaznělo to, my jsme menší město, 15 000 obyvatel, teď budeme tedy velmi brzy otevírat novou knihovnu a my věříme, že ten nový prostor přiláká lidi, aby se z toho stala taková ta moderní knihovna, tedy jak se dneska všude používá, komunitní centrum, aby tam lidé chodili především trávit čas, setkávat se anebo třeba na další kulturně vzdělávací pořady, protože dneska knihovny nejsou jenom o tom, že půjčují knihy, ale především dělají další tuhle komunitní činnost, když to řekneme jednoduše.
1: No ale to znamená, že pokud tam přijde víc lidí a budou mít zájem, tak budete potřebovat víc peněz na ty akvizice, takže vlastně těchto dotazů od vašich kolegyň a kolegů se nezbavíte.
3: To asi se nezbavím, to máte pravdu. Samozřejmě každá koruna se vždycky hodí a zejména v rámci knihoven, kultuře. O to víc.
1: Tomáši, když vlastně uzavřeme celé to povídání o projektu Česká knihovna, který se tedy v uplynulých týdnech prošel velkými turbulencemi, mimochodem zmíníme, že ty peníze, které byly původně alokované pro Českou knihovnu, tak Ministerstvo kultury chtělo dát na podporu a propagaci vlastně české literatury v zahraničí, nakonec tedy se ty peníze nějakým způsobem rozdistribuovaly, což vy víte nejlépe, protože připravujete vlastně naši účast na frankfurtském knižním veletrhu, ale když se podíváte na ty akviziční peníze, které jsou pro knihovny dostupné z různých zdrojů v České republice. Dochází k tomu, že těch peněz je dostatek na to, aby se skutečně k lidem, byť třeba je to menšinová záležitost, dostala umělecky hodnotná literatura, ať už ta česká, nebo ta překladová, tak aby ty fondy byly dostatečně brzo a řekněme důstojným způsobem obměňované.
2: To má dva aspekty. Ten první, obecná představa je, že knihovník je někde v knihovně, teď přijde nějaký kamion knížek, on to vyskládá do regálu a jde si dělat kafe. Nefunguje to tak, protože knihovník je odpovědný za výběr těch titulů, které nabízí svým čtenářům. Dobrý knihovník je schopen vybrat určitý třeba menší objem knih, ale přesto je schopen zajistit tu službu, kterou těm čtenářům má poskytnout. Jo, vždycky záleží na tom, jestli ten knihovník má schopnost znát kontext, ve kterém pracuje a nabídnout tomuto kontextu literaturu, kterou si myslí, že by mohla potřebovat.
1: Takže kvalita oproti kvantitě. Chcete tím naznačit?
2: A druhý moment je, když se podíváte na inflaci, která proběhla od začátku existence toho projektu od roku 99 do roku 2025, s tím, že někdy na začátcích ten projekt získával dotaci 2,5 milionu korun a v těch lepších letech posledních třeba 5 milionů korun, tak vidíte, že ono to úplně neodpovídá. Jo, není to to navýšení toho projektu v tom čase není přímo úměrné tomu, co se stalo na knižním trhu od roku 99 do roku 2025. I když došlo ke snížení DPH, tedy k nulovému vyhlášení nulového DPH, což udělal Martin Baxa v minulé vládě, tak přesto vlastně to nespůsobilo snížení ceny těch knih, ale jistou stabilizaci toho knižního trhu. Ty knihy jsou mnohem dražší, než byly před těmi 10 lety. A vlastně ty peníze na ně, které ten stát nebo obec nebo město je schopno vydat, vlastně nikdy nebude adekvátní. Ale znovu říkám, je to zodpovědnost toho knihovníka.
1: Jaroslave, když tu zodpovědnost máte tedy teď na sobě, nebo minimálně vaše kolegyně, tak když se podíváte na literaturu, která vyšla třeba v uplynulém roce, která byla nominovaná nebo získala vlastně všechny různé možné ceny, tak máte všechny knihy, které potřebujete a chcete?
3: To jistě nemáme. Samozřejmě musíme vybírat.
1: To znamená, že ten proces bude nikdy nekončící?
3: Samozřejmě, ano, říkáte to správně. A většinou knihy, co dostanou cenu, tak to často nakupujeme až díky tomu, že dostali cenu. Že třeba v tom prvním období jsme na ně nenarazili, nebo jsme nevěděli, pro koho by byly, pro které čtenáře. Takže i ceny jsou důležité, dokážou pomoct tomu, aby se dostali k dalším čtenářům nebo respektive svému publiku. Ano, Tomáši, předáváme ti slovo.
2: Já jsem chtěl vlastně doplnit, mi se stalo před 14 nebo 3 týdny, jsem šel do knihkupectví v jednom obchodním centru koupit si knihu Jáchyma Topola Peklo neexistuje a paní prodavačka velmi rozpačitě se mě dvakrát zeptala, jestli to jméno Topol vyslovuje po mně správně, já jsem ji ubezpečil, že ano. Podívala se do systému a řekla mi, bohužel tento titul je jenom na objednání. Jo. To je vlastně něco, co by se vám v té obecní knihovně nemělo se stát, protože knihy typu, které píše vlastně Jáchym Topol, nebo které píše Radka Denemarková, které píše
1: Kateřina Tučková.
2: Kateřina Tučková, Mariborská hypnoza, teď jsem to pomněl samozřejmě.
1: Dora Kaprálová.
2: Jo, tak to jsou knihy, které podle mě prostě ty lidi by měli mít na blízku. A neměli by být znám nějaké objednání. A tenhle ten projekt by měl zajistit, že vlastně tyhle ty tituly, o kterých si domnívám, že vytváří českou kulturu, že přebírají za odpovědnost za naše jako hodnotové vnímání, tak by měly být v těch knihovnách k dispozici.
1: No a s tím apelem můžeme ukončit dnešní akcent a s přáním toho, aby skutečně projekt Česká knihovna i nadále pokračoval, byť třeba se bude právě přizpůsobovat současné situaci. V brněnském studiu s námi byl ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Moc děkujeme.
2: Děkuji za pozvání, pěkný den.
1: A v našem studiu potom ředitel městské knihovny v Turnově Jaroslav Kříž. Díky moc a ještě jednou držíme palce 1. září s otevřením nové budovy.
3: Děkuji za pozvání, krásné odpoledne.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hasiči stále likvidují požár v Českém Švýcarsku. Pod kontrolu už dostali 2 ze 4 ohnisek. Na místě je teď 400 hasičů, těžká technika, policejní i armádní vrtulníky. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO od dnešního poledne pomáhají požár likvidovat také slovenské vrtulníky. Zítra se do Českého Švýcarska vypraví ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů Sobě. Připravit chce plán k řešení škod v národním parku. Tresty za týrání lidí a týrání zvířat by se mohly zpřísnit. Nově by za něj mohl hrozit nejméně rok vězení místo současného půl roku. Koaliční návrh dnes podpořila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zabití domácích zvířat by nově mohl být trestný čin. Změnu zákona teď projedná sněmovna. Hormuzským průlivem propluly 2 obchodní lodě označené americkou vlajkou. V Perském zálivu údajně dál operují torpédoborce Spojených států. Podle agentury Reuters o tom informovalo americké ústřední velitelství Centrcom. To už dříve popřelo tvrzení iránské agentury Fars, že Teherán 2 střelami zasáhl americkou loď. Jednotky Spojených států od dneška v rámci operace Projekt Svoboda zálivem doprovází plavidla, která v oblasti uvízla kvůli konfliktu na Blízkém východě. Irán varoval, že na americké lodě zaútočí, pokud se k průlivu přiblíží. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině republiky, četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22, na horách naměříme kolem 20 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezké odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vltava vám přeje David Pomahač. Dnešní díl nás zavede do Ostravy, kterou v červnu a červenci čekají skutečné hudební žně. Festival Colors of Ostrava se letos uskuteční od 15. do 18. července, tradičně v areálu bývalých hutí a železáren v Dolních Vítkovicích. Mezinárodní hudební konference a showcase festival Czech Music Crossroads proběhne spolu s festivalem v ulicích od 25. do 27. června v ostravské Porubě. O přípravách i programu obou akcí si dnes budeme povídat s ředitelkou Czech Music Crossroads a festivalu v ulicích Petrou Hradilovou a programovým ředitelem Colors of Ostrava Filipem Košťálkem. Oba hosté se k nám připojují z ostravského studia a já je vítám v Art Café. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Já mám teďka první otázku na vás oba. Řekněte mi, kolik koncertů, festivalů a konferencí během roku objíždíte, abyste dali dohromady program vašich akcí a stíháte si je vůbec užít jako posluchači?
2: Tak já možná začnu, protože já toho mám určitě méně než Filip. Já si myslím, že během toho roku se bavíme tak o 10-15 akcích a koncerty, já si myslím, že ano, že si je určitě užíváme, protože proto tam jedeme, abychom zvládli vlastně poznat tu energii a emoci těch koncertů, takže vlastně musíme si je užít, protože pokud si je neužijeme, tak nejsme schopni potom je přivést tady a přesvědčit ostatní, že stojí za to, aby to slyšeli také.
3: Já jsem to asi před 2 lety spočítal, bylo to ten rok 400 koncertů, které jsem navštívil naživo, pak už jsem to přestal počítat a bylo to 100 dní na cestách, takže to opravdu hodně, ale jak říkala Petra, bez toho cestování nejenom za tou hudbou samotnou, ale i za tou kulturou a těmi lidmi v té dané zemi to prostě nejde, protože hudba je převážně o setkávání se a o emocích.
1: Colors of Ostrava patří k našim největším festivalům. Uznání sklízí i za hranicemi. Jak byste ale posluchačům přiblížili Czech Music Crossroads a festival v ulicích?
2: Tak já bych řekla, že Czech Music Crossroads a festival v ulicích patří do rodiny Colors a je to takový hudební předvoj. Filozoficky i prakticky to tvoří jeden tým. To znamená, já věřím, že to má jednoho ducha a když to mám přiblížit, nějak specifikovat, tak Czech Music Crossroads je ta odborná část. To znamená, my představujeme kapely z České republiky, ale i ze sousedního Polska a Slovenska už tradičně. A každým rokem hledáme nějakého partnera hostující země, která přiveze zase své hudební projekty a tím samozřejmě rozšiřuje tu nabídku jak pro naše delegáty z celého světa, kteří jsou součástí celé té akce. Plus samozřejmě rozšiřuje tu nabídku i všem návštěvníkům festivalu, kteří přijdou a poslechnou si, co máme pro ně připraveno. Ten festival v ulicích to tak nějak všechno rámuje a vytváří přirozenou atmosféru právě pro ty kapely, které se představují. Obohacuje to o další umění, jako je tanec, jako je akrobacie, jako je provazochodectví a podobně. To znamená, že vlastně těch barev pak je tam daleko víc a určitě musím samozřejmě zmínit, na co jsem trošičku zapomněla, že ten Czech Music Crossroads, ta odborná část je ta konferenční část. To znamená, obsahuje to panelové diskuze, obsahuje to nějaké speed meetingy, prezentace a přirozený networking zvaných hostů. My každoročně zveme 25 až 30 odborníků, hudebních odborníků z celého světa, kteří s náma tráví 3 dny a sdílíme vše, co je možné.
3: A naopak festival v ulicích je otevřený úplně všem. Je to akce ve veřejném prostoru, kdy bez vstupného a bez jakýchkoliv bariér můžete vidět kapely opravdu z celého světa. A my říkáme, že to je od Colors of Ostrava takový dárek pro Ostravu a pro kraj, kdy je opravdu spousta lidí, kteří třeba ani nechodí na kulturní akce, tak najednou si sáhnou třeba na japonský pop autentický nebo jdou na workshop tanga a tak podobně věci, které by v životě třeba nenavštívili přirozeně.
1: Dobře, my jsme před první hudební ukázkou a já jsem dnešní výběr sestavil z interpretů, na které bych se vydal podívat jako návštěvník Crossroads nebo Colors. A první z nich je kapela Clarinet Factory, která právě v rámci Czech Music Crossroads vystoupí.

0: Pojďme se teď podívat na to, v jaké fázi příprav vaše akce jsou. Filipe, jak jsou na tom Colors?
1: Colors jdou do velkého finále, ta kola festivalu už se točí opravdu naplno, ale naopak pro mě je to čas, kdy už vlastně ten ročník letošní je připravený a začínám plánovat program na rok 2027. Takže kolegové se potí a já začínám zase od nuly.
0: Vy už vyhlížíte.
1: Je to tak.
0: Petro, jak je to s Czech Music Crossroads?
2: No, nás už vlastně čekají skoro necelé 2 měsíce, to znamená, my už jsme připraveni a my už opravdu ladíme detaily praktické a už se těšíme, připravujeme už místo, připravujeme většinu praktických a produkčních záležitostí a jsme připraveni.
0: A tak to je. Výborná zpráva od obou. Filipe, Colors letos čeká 23. ročník a váš festival byl už po čtvrté zařazen na seznam 10 nejlepších akcí v Evropě. Co taková věc pro Colors reálně znamená?
1: Reálně je to hlavně motivace, protože opravdu konkurence v Evropě je obrovská. Soupeříme s festivaly, jako je Primavera, Siget, Roskilde a další. A když potom zjistíme, že tady v Česku, v Ostravě to děláme na světové nebo evropské úrovni, tak nejlépe, jak umíme a dokážu to ocenit právě kolegové z celé Evropy, tak myslím si, že nám to vlévá krev do žil, protože samozřejmě v té denní operativě je to jednoduché zapomenout a ztratit tady tenhle rozměr.
0: A jak je náročný udržet Colors v nějaký dobrý kondici a právě konkurenceschopný a vlastně jít i dopředu a posouvat hranice toho festivalu?
1: Já myslím, že u Colors je to o tom specifickém zážitku, který nabízejí. Ať už je to venue, kterou jsou Dolní Vítkovice, Industriál, který opravdu nikdo jiný nemá, tak ta kombinace toho největšího mainstreamu, který na světě existuje, to nejtrendovější, co v hudební scéně máme, s objevy z celého světa, z nejzapadlejších koutů, vesnic, s trochou world music, s trochou elektroniky. Ve výsledku Colors vlastně reprezentuje to, že ti největší headlineři nejsou na těch největších scénách, ale naopak můžou být úplně kdekoliv. A k tomu vše podtrženo melting potem, kde se bavíme o světě kolem nás s novináři a odborníky. Je to takový mix, který oceňují právě zahraniční odborníci a věřím, že i naše publikum.
0: Petro, Czech Music Crossroads letos bude mít 11. ročník a začíná tak druhou dekádu existence. Co jste se za těch prvních 10 let dozvěděli o hudební scéně? A to především ve srovnání české, zahraniční a world music scény.
2: Tak dozvěděli jsme se několik věcí. To první je, že world music, nebo dnes už rádi říkáme globální hudba, rozhodně nevymírá, rozhodně žije a v rámci světa bych řekla, že je spíše na té vzestupné tendenci teďka v téhleté chvíli. Oni se i rozrostly právě tyto showcaseové konference, které tomu hodně pomáhají. To je ta první věc, kterou jsme se dozvěděli. Pak druhá, která je pro mě nesmírně inspirující, je ta, že není pravdou, že world music nebo globální hudbu umí poslouchat jen omezená nějaká skupina velmi edukovaných posluchačů, protože to, co my děláme, my převážíme do veřejného prostoru někde v Ostravě, Porubě, a tam vlastně většinu těch posluchačů netvoří ti odborníci, které my přivážíme, ale tu drtivou většinu tvoří přirození návštěvníci a poslouchají hudbu, kterou v životě si myslím, že neslyšeli, přicházejí na ní, aniž by znali jakékoliv jméno, které my přivážíme, a stávají se součástí té emoce a toho příběhu, které ty kapely předávají. A to je pro mě nesmírně inspirující, protože musím říct, že zpočátku jsem slyšela spoustu negativních hlasů, že na takovou muziku přece nikdo nepřijde. Vždyť tam nemáš jediné jméno, které někdo zná, jediného takzvaného nějakou hvězdu nebo českou hvězdu alespoň. Ale to není pravda, my tam máme hvězdy. Jen jsou to hvězdy z celého světa, o kterých tady nikdo neslyšel. A jsem nesmírně ráda, že naši návštěvníci a naši posluchači to dokážou ocenit, dokážou se zapojit, dokážou to podpořit a být součástí toho všeho, co tam probíhá.
0: Jaký je podle vás největší úspěch nebo nejsilnější příběh za dobu konání vašich akcí?
2: Možná v rámci historie bych asi našla spoustu nějakých příběhů, ale pro mě bylo například velmi emotivní minulý rok, když jsme tady měli hostující zemi Tajvan a jejich tradiční hudbu, která opravdu naší kultuře je hodně vzdálená, je úplně jiná, je to něco, co většinou jako neposloucháme nebo ani nevidíme nikde. A tato hudba byla v těch ulicích Poruby a najednou vidíte, že návštěvníci, prostě obyčejní, krásní lidé, tančí s Tajvancema jejich národní tance, baví se u toho, nemají potřebu to ani odsuzovat, ani nějakým způsobem se k tomu vyjadřovat, ale prostě to sdílejí. A těchto momentů je tam velká spousta. To sdílení té kultury a těch emocí, které jsou nové, ale vlastně já jsem neskutečně nesmírně hrdá na to, že naši posluchači jsou tomu otevření.
1: Já souhlasím s tím, že každý ročník, každá akce přináší nové momenty, které vlastně přepisují ty dějiny toho předchozího ročníku. Loni to třeba na Colors byl korejský skladatel Jung Jae-il, který složil hudbu ke hře na oliheň nebo k Oscarovému Parazitovi a my jsme mohli vlastně poslouchat koncert v podstatě filmové a tradiční hudby, ale úplně v netradičním setupu před hlavní scénou, kde stálo opravdu přes hodinu nějakých 30 tisíc návštěvníků, unikátní zážitek. No a obecně zpětně to jsou ty momenty, kdy se nám podařilo objevit hvězdu, kterou ještě do té doby nikdo neznal. Může to být, může být příkladem třeba Luis Capaldi, který u nás hrál na druhé největší scéně, dneska je headlinerem velkých festivalů, stejně tak Rosalia, Charlotte David a spousty dalších.
0: Položkou, na kterou bych při návštěvě Colors letos určitě nezapomněl, je vystoupení nového projektu Tomora, kde se potkávají dvě generace výrazných hudebníků. Norská zpěvačka Aurora a člen The Chemical Brothers Tom Rowlands. Tady je její hypnotická píseň Ring the Alarm.

0: Pojďme se teďka chvilku věnovat Crossroads. A my jsme si v Art Café hráli jednoho z vystupujících, což byli Clarinet Factory. Představte nám, Petro, tedy další hudební program.
1: Co se týká té české hudební scény, tak my jsme letos tak trošku vsadili vlastně na už hudební bardy té české hudební scény, protože vlastně jsme zjistili, že to, že u nás nějaká kapela už hraje nějaký ten rok nebo desítky let, neznamená, že samozřejmě o ní ví všichni v zahraničí. A jeden z těch důvodů, proč vlastně tyto kapely české zveme, je, aby je poznali právě odborníci ze zahraničí. To znamená, mezi ty bardy patří jak Clarinet Factory, tak například Ternečave nebo Circus Brothers, ale samozřejmě i křehká písničkářka Beata Bocek nebo krásný projekt Lidověk s Matějem Metodějem Štruncem. To jsou ty české projekty. Ze zahraničích máme opět projekty z Polska, máme projekty ze Slovenska, například Miloše Biháriho a jeho Jazz Trio, který si myslím, že je naprosto strhující ve chvíli, kdy vejde na pódium. No a samozřejmě absolutně neotřelé japonské kapely, které přivážejí jak japonskou tradici, tak i japonský pop, který ale samozřejmě pro nás je exotickým, protože není to, co tady běžně máme.
0: Jak už jste řekla, tak Crossroads kromě koncertu přinese i konference a setkání hudebních profesionálů a má široký mezinárodní počet delegátů. Kromě českých a slovenských zástupců z branže, tu máme zástupce z Německa, Egypta, Slovinska, Norska, Itálie nebo Polska. Jaký nás čeká program právě pro profesionály na hudební scéně?
1: Tím základním bodem programu jsou vždy takzvané speed meetingy. To znamená, že hudební odborníci se setkávají právě se členy nebo manažery těch kapel a jednají o tom, co by v budoucnu spolu mohli nebo nemohli dělat, jakou by mohli najít spolupráci, jakým způsobem by jim odborníci mohli pomoct otevřít cestu třeba někam do zahraničí. A to je takový ten základní bod. A pak samozřejmě podle toho, jakou máme jak hostující zemi, tak i samozřejmě to Slovensko a Polsko, které jsou již tradičními, tak vzájemně prezentujeme to, jakým způsobem se naše scény vyvíjí, jakým způsobem si naše scény mohou pomáhat, jakým způsobem se můžou inspirovat. Mnohdy máme i samozřejmě nějaké potom praktičtější workshopy, co se týká například nějakých autorských práv a tak dále, ale vždy vlastně ten program se vyvíjí podle toho, koho v daném roce pozveme a kdo vlastně má co říct.
0: Jak se zahraničním delegátům líbí specifické kulisy Ostravy Poruby?
1: Je to pro ně nové, je to pro ně zajímavé, to určitě, protože samotná ta architektura nese nějaký příběh, my se jim snažíme někdy i dělat takové prohlídky a trošičku jako jim k tomu příběhu samotné té architektury říct. Nicméně my se pokaždé snažíme je i vyvést právě do Dovu, kde tady Filip jim dělá takovou, myslím si, že magickou prohlídku Dovu, kdy se jim snaží vysvětlit, jak ten dov vypadá v době, kdy tam právě je festival, kdy my tam postavíme festivalové město a celé Colors a oni jsou z toho nadšení a myslím si, že tak, jak my už tu magii té dolní oblasti možná nevnímáme, protože my tady v tom žijeme, tak musím říct, že ty reakce těch lidí ze zahraničí jsou neskutečné. Oni jsou tím opravdu omámeni, ale to možná spíš Filip řekne, ale to je opravdu zážitek.
2: Já myslím, že obecně vnímají to město jinýma očima, jakýma my to už město vidět nemůžeme. A třeba naposledy je úsměvná historka, kdy naši delegáti, kteří objíždějí celý svět, objevili bar Kobra, což je nejzapadlejší nonstop, o kterém jsme vůbec nevěděli. No a nakonec tam byli vlastně každý večer a prožili tam své vlastní příběhy a to mě strašně baví.
1: A vtipné na tom je, že legendární bar Kobra se stal legendou už v celém světě, protože teď, když jezdíme, tak ti delegáti neustále vytahují ty historky. Takže to jsou přesně příběhy, které se stávají a důležité je, že vlastně ti delegáti vidí tu Porubu nebo tu část Ostravy očima, které, jako oni mají pocit, že jsme nejvíc kosmopolitní žijící město nebo ta část města, protože oni to vidí v době, kdy v ulicích je plno, kdy na každém rohu narazíte prostě na nějakého umělce, kdy všichni, co kdy měli nějakou angličtinu ve škole, tak opravdu tahají ty znalosti a snaží se komunikovat jak s těmi umělci, tak s těmi delegáty. A to je kouzelné, úsměvné a myslím, že by se asi divili, kdyby přijeli trošku někdy jindy.
2: My říkáme, že to takhle je každý víkend.
1: Ano, my jim to říkáme, že takhle to přesně vypadá každý víkend.
0: No, děláte dobrou reklamu vašemu městu určitě. Na Crossroads vystoupí japonská skupina Billy Room, která mísí soul s popem a jejich groove vás nenechá jen tak posedávat.

0: Café.
1: Filipe, než se dostaneme k programu Colors, co nového nás čeká v Dolních Vítkovicích? Jsou nějaké změny v uspořádání areálu nebo něco nového v zázemí pro návštěvníky či vystupující?
2: Ty změny jsou v podstatě tři takové zásadní. Ta první je, že oblíbené diskuzní fórum Melting Pot bude letos pohromadě v takzvané oblasti hlubiny, takže znamená to pro návštěvníky to, že nemusí přes celý areál mezi jednotlivými přednáškami přebíhat a opravdu to mají na dosah ruky, jenom změní sál o pár desítek metrů dál. Ta druhá změna je to, že multifunkční aula Gong, která je takovým drahokamem uprostřed festivalového areálu, tak se promění v divadelní scénu, respektive dvě. Takže kromě velkých divadel v tom velkém sále pro 1500 lidí přibude i malý sál pro stand-upy, improvizovaná divadla a další. Takže to je druhá změna. A ta třetí, asi nejviditelnější, bude nová Steel Stage, která vznikne hned vedle hlavní scény. My jsme hledali, jak zase festival posunout, jak přinést novou atmosféru, trošku jiný zážitek. A zatímco loni jsme do festivalového areálu přidali takzvanou Fresh Stage, která je hodně raveová, DJská, rapová, taková klubová, tak zatímco tam se bude tančit, tak na té druhé Steel Stage se posadíme s písničkáři, s dobrým jídlem, s dobrým pitím do trávy a budeme spíš odpočívat. Takže tam nás čeká i nová konstrukce té stage, která ještě v Česku nebyla, umělecké město s železnými sochami a spousta dalšího.
1: My jsme zatím z programu akcentovali projekt Tomora, což je jedno z těch větších jmen. Z dalších hvězd můžeme jmenovat například novozelandskou umělkyni Lord, americkou zpěvačku LP nebo dnes už elektronickou legendu Mobyho. Z jakého bookingu, Filipe, máte letos největší radost?
2: Z každého, protože je to velká dřina. Moby nám trval opravdu 6-8 let, než vůbec se tady tahle možnost objevila. Tomora je vlastně díky toho, že máme dobré vztahy s agenty a agent nám v kanceláři v Londýně pustil song bez toho, aniž bychom věděli, o co jde a řekl, tohle musíte mít a my jsme řekli ano, ale možná...
1: Takže takovou... kapela naslepo, že vám do toho vstupuju.
2: V podstatě trochu, jo. V tu chvíli bylo venku, vlastně ani ne venku, ale bylo takové demo o 30 vteřinách, které jsme si poslechli a řekli, věděli jsme, že tohle spojení nemůže být krokem vedle, ale hodně mě v poslední době baví asijský fokus, který už jsme uvedli loni a pokračujeme, protože s tím máme osobní zkušenost. Opravdu, když člověk chce přivést kapely z Asie, tak musí do té Asie jet, navázat kontakty, být s těma lidma a pochopit je, protože celý hudební biznis a to domlouvání vůbec samotného koncertu probíhá jinak. O to větší radost mám třeba z kapely Turtle Island, která vystoupí na hlavní scéně. Je taková punková kapela o 12 členech, obrovský bordel, který nám otevře sobotu. A právě tahle kapela pořádá svůj vlastní festival v Japonsku, kousek od Tokia, a tam jsem s něma trávil 3 dny, než teda pochopili, že jsem fajn a že i v Česku děláme velké věci, a pak mě už začali přemlouvat, že bych teda chtěli přijet.
1: Kromě těch velkých men se dá v Ostravě velmi dobře objevovat umělce, kteří nejsou mainstreamoví, a k tomu slouží především Fresh Stage, teďka ta nová vaše Steel Stage a samozřejmě i Full Moon Stage. Co nového se představí na těchto scénách?
2: Když začnu od Steel Stage, jak jeden z našich velkých úlovků je Sarah Julia, sesterské duo z Holandska. Měl jsem šanci je vidět na Eurosoniku právě v Holandsku a byl to neskutečný zážitek a byl jsem překvapen, že je zná už i spousta lidí v Česku, doporučuji si poslechnout, ale i z Čechů budeme mít silné zastoupení, tak trochu jinak, jak to na Colors děláme, vystoupí Polygarant se Štěpánem Urbanem, takže nečekejte klasický rapový koncert, ale spíš takový básnický recital právě na Steel Stage. U Full Moonu je to vždy vybroušená dramaturgie, samozřejmě Michal Pařízek nám pomáhá tvořit program takový, který opravdu nikde na jiném festivalu tohoto formátu nenajdete. A já se těším třeba na atmosférické Youth Knife nebo na slovenského Čavalenky. No a když se přesunu k Fresh Stage, té naší největší party stage, tak musím vypíchnout Nimina, který exceluje hitem I only smoke when I drink, taková atmosférická věc. No a pak třeba speciální koncert vlastně asi druhý a poslední v tomhle roce Grupo Salsiča pod taktovkou Oriona bude něco, na co budeme dlouho vzpomínat.
1: Vy jste to zmínil, že na součástí Kalders je i to diskusní fórum Melting Pot, což je prostor pro setkání a přednášky odborníků z rozmanitých oborů. Pojďte nám krátce říct, jak se to fórum proměňuje v průběhu let a vlastně jaké přednášky bychom určitě neměli minout.
2: Těch řečníků vystoupí asi 180 na 7 scénách, takže výběr je obrovský a řešíme tam jak longevity a vztahy třeba s Honzou Vojtkem, tak taky ten svět kolem nás. Tři panely nám moderuje Andreas Papadopoulos, který je právě na Blízkém východě a trošku se nám pokusí se svými hosty jako Jakubem Santo a popsat to, jak ta situace je, když v té zemi žijete a setkáváte se s lokálními lidmi, protože ten svět se mění opravdu dynamicky a tohle je jedno z největších témat, které teď asi všichni řešíme, ale co je velkou novinkou a na co se velmi těším, je úplně nová scéna, kterou připravujeme z Akademie věd České republiky, protože se nám už v minulých letech osvědčilo to, že na vědu a třeba i na taková těžká témata, jako je kvantová fyzika, vesmír, tak chodí plný sál, 350 lidí a nedá se na tu scénu dostat, na takzvanou Big Bang scénu, tak máme novou stage, právě tuhle, z Akademie věd, kdy právě představujeme vědu jako součást denního života a právě na této scéně se potkají umělci s vědci a budou diskutovat. Takže trošku v jiné pozici tam objevíme třeba Pokáče a další.
1: To zní náhramně. Bude tady na festivalu Colors of Ostrava. Určitě nezapomeňte jít na Lord. Její nová deska Virgin sbírá jeden úspěch za druhým a současná koncertní turné k ní je označováno za téměř transformativní zážitek. Tady je píseň Shapeshifter.

0: Co je podle vás nejtěžší na uspořádání vaší akce? Je to program, samotná organizace, anebo třeba finance, Petro?
1: Já bych řekla, že finance. Protože těch možností a těch inspirací a těch cest, jak to dělat, je strašná spousta a právě tím, že my jezdíme a opravdu networkujeme, co to dá, to znamená hledáme nové cesty, jak věci dělat, tak těch projektů je nespočet. To ten problém není. Není problém to pak uspořádat, není problém ta produkce. Ale samozřejmě na všechno potřebujete ty finance a když ty chybí, tak musíte ty své sny trošičku osekávat a dávat jí takovou formu, kterou finančně zvládnete.
0: Je to, Filipe, stejně u Colors?
2: Samozřejmě svět se točí kolem peněz, bohužel to tak je, ale my máme velkou radost, že se těšíme přízni partnerů, kteří nám vždy velmi pomůžou a bez nich by to vlastně nešlo, ale zároveň jsou u nás ti návštěvníci tím vlastně největším partnerem, kterého na festivalu máme a uspokojit je každý rok ve světě, kdy toho máme možnost navštívit strašně moc, ať už to jsou kulturní akce, sportovní akce, každý týden, každý měsíc je v Praze velká hvězda, už se nebojíme cestovat do zahraničí na festivaly, abychom viděli ty svoje vysněné interprety, tak potvrdit si opětovně každý rok to, že i v Česku na Colors ten zážitek je nezapomenutelný a jedinečný, je možná to nejtěžší, stále zvedat tu laťku, protože ta laťka nemůže zůstat na stejném místě.
0: Rozumím.
1: Já jestli můžu, já se omluvám, ale já to potřebuju asi říct, protože já jsem to tak řekla jako trošku negativně, ale vlastně máme velké štěstí i s festivalem v ulicích a Crossroads, protože pořád se těšíme přízni města, kraje a my plníme ty sny, které mnozí v tom světě plnit nemohou, protože opravdu třeba tu přízeň nemají a je třeba to říct. Takže ano, finance jsou vždycky tím největším oříškem, ale vlastně žijeme ve šťastném světě pořád, protože to můžeme udělat.
0: To je dobrá zpráva. Jak jste připraveni řešit nějaké zásadní věci, ať už jde o bezpečnost v případě nepříznivého počasí třeba, anebo když například na poslední chvíli nepřijede nebo odvolá vystoupení některá z hvězd, Filipe?
2: Na spoustu věcí se dá připravit. Jsou to právě třeba ty technické věci, jak se vyklízí areál, když hrozí bouřka, různé bezpečnostní hrozby a podobně. Nicméně na spoustu věcí se připravit nemůžete, tak jak je to třeba zrušení kapely z důvodu nemoci. Nám každý rok vlastně přibývají ty důvody nebo ty věci, které se mohou stát. My se na ně připravujeme, ale pak nás vždy překvapí něco nového. Třeba naposledy to byl celosvětový výpadek Microsoft systémů na letištích, který nezaskočil jenom nás, ale vlastně úplně celý svět a na to opravdu se připravit nedá.
0: Petro, Crossroads je důležité místo pro propojování domácích a zahraničních umělců i profesionálů. Daří se tyhle propojení přenést i na zabrány festivalu a máte konkrétní příklad spolupráce, která se u vás nastartovala a trvá?
1: Ano, určitě ano. Co se týká těch umělců, tak my se samozřejmě snažíme vždycky získávat potom zpětně informace, jakým způsobem jim to otevřelo, možná další možnosti, ale nevždy je úplně možné to získat, protože samozřejmě ve chvíli, kdy opustíme Crossroads, každý se rozjede, každý žije ten svůj hudební život dále a už samozřejmě nemá na mysli to, že by měl dát vědět. Takže logicky někdy jsme byli trošičku takový jako zklamání tím, že možná toho není dost, ale pak najednou vyjedete do toho světa právě tady na ty malé showcasey nebo i větší a tam najednou potkáte jak ty umělce nebo ty odborníky a ti vám zpětně říkají, jo, my jsme měli tamhle tu kapelu, když jsme ji slyšeli u vás na Crossroads. A teďka jsme udělali nové turné tam, třeba například my máme takzvaně cenu Czech Music Crossroads a kapela, která vyhraje, kterou volí vlastně ti odborníci, kteří v tom daném roce jsou na té akci, tak kromě toho, že mají zajištěno krásné místo na Colors vždycky v dalším roce, tak se tak ptáme, dobře, a kromě toho, že samozřejmě je skvělé, že zahrajete příští rok na Colors, otevřela se vám cesta a minulý rok například polští daltonists, vím, že od té doby vyjeli tour v Kanadě, byli v Asii a jsou zváni dál a dál, takže daří se to čím dál tím víc a je to právě díky tomu networkingu těch showcaseových festivalů, kde ti odborníci si mezi sebou řeknou, co viděli, jak je to dobré a snaží se vlastně najít ty ekonomicky shodné cesty, jak těm umělcům otevírat ty dveře.
0: 18. července vystoupí na Full Moon Stage sedmičlenný polský kolektiv Klavo, který přiveze svou fúzi funku, soulu a psychedelie. Tady je píseň Tomka.

0: Filipe Kalar se dlouhodobě myslí i na to, aby si festival mohli užít opravdu všichni. Nabízí zázemí pro nevidomé i neslyšící návštěvníky, lidi na spektru autismu a některé koncerty doprovází i tlumočení do znakového jazyka. Jak se vám tenhle přístup osvědčuje v praxi?
1: Je to úžasné a já jsem z toho každý rok dojatý. Takových lidí chodí třeba 1000, kteří by jinak nemohli akci tohoto typu navštívit a jsme dáváni za příklad napříč celým světem, opravdu na všech konferencích. A ono to trošku podtrhuje ten duch festivalu, kdy festival si můžou užít jak lidé se zdravotním znevýhodněním, tak děti, kterých máme přes 3000, tak třeba seniori, kteří k nám taky v tisících vyrážejí a právě v sobotu mají vstup zdarma, takže loni jsme jich přivítali v sobotu přes 2000. No a já mám velkou radost, že na festivalu je každý vítán, cítí se bezpečně a teďka jsem, když jsem naposledy byl v Estonsku na konferenci, tak jsme říkali, že ty právě seniory nejenom vítáme jako návštěvníky, ale je zapojujeme jako dobrovolníky třeba na našem merch stánku a podobně. A že to jsou lidé, kteří nekoukají do telefonu, vždy přijdou včas, rádi se baví s lidma, nikam nespěchají. A opravdu třeba i slečna z Glastonbury, která má podobný projekt na starosti tam, tak říkala, tyjo, to je zajímavé, to musíme zavést u nás.
0: No to zní nádherně teda. My jsme téměř na konci pořadu a máme prostor pro dvě poslední otázky. A řekněte mi oba dva krátce, proč jsou podle vás hudební festivaly a konference zásadní v kulturním ekosystému?
2: Kultura není jenom slovo, prostě je to emoce, je to přinášení příběhu a je to sdílení života a je to tím přirozeným způsobem bez bariér. Nejsou tam jazykové bariéry, kulturní bariéry se dají bořit a rozšiřovat vlastně rozhled každého z nás. A proto je to hrozně důležité, protože s tím sdílením příběhu a emoce přichází porozumění. A když si porozumíte, tak spíš vládne pokoj, než nějaká nedůvěra a něco, co prostě nechcete, negativní emoce. A proto je to strašně důležité, protože příběhy lidí, příběhy těch kultur můžete sdílet přirozeným způsobem mezi sebou, se všemi.
0: Filipe, protože Ostrava má co nabídnout i mimo vaše festivaly, dejte nám nakonec malé doporučení, kam se ve městě či okolí vydat. O baru Kobra už jsme slyšeli, tak co dalšího dáme navštívit?
1: Rozhodně klub Barák, který dělá akce snad 4x do týdne, je to takový nejzásadnější klub v Ostravě, nově přestěhovaný do lepších, větších prostor. No a pak samozřejmě to žije na nábřeží, ať už je to Dok nebo Provoz. To jsou všechno alternativní místa, kde se toho děje strašně moc a já mám radost, že mladí lidé přinášejí nové akce a nové festivalky právě do města.
0: Art Café o festivalech Kaleso Ostrava, festival v ulicích a Czech Music Crossroads končí a já děkuji za účast v pořadu našim hostům, kterými byli Petr Hradilová a Filip Košťálek. Zdravíme do Ostravy a přejeme, ať se vaše festivaly vydaří.
1: Děkujeme za krásný rozhovor.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí David Pomahač a poslední ukázkou dnes bude píseň od producenta Mobiho, který na Colors přiveze show postavenou na svém aktuálním albu Future Quiet.

0: David Pomáhač si dnes v Art Café na stanici Vltava povídal s řediteli ostravských akcí Colors of Ostrava, Festival v ulicích a Czech Music Crossroads. A teď nám jeden crossover představí David Brada a Jana Kozubková se přihlásí zase za půl hodiny, aby uvedla četbu na pokračování románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes si společně poslechneme album Young od Adriana Younga, kalifornského multiinstrumentalisty, producenta a skladatele. Jeho jméno možná znáte z projektu Jazz is Dead, Jazz je mrtev, tedy ze série, níž se groove jazz, funk, samba a spiritual jazz potkávají s producentským přístupem autora, který vyrostl na hip-hopu. Tak vám přeju příjemný, eklektický poslech.

Adrian Young popisuje album Young, které dnes společně posloucháme, jako svůj osobní magnum opus. Je to orchestrální album, napsané z pohledu hip-hopového producenta. Jednotlivé tracky fungují jako malé filmové scény. Jsou vystavěné na přesně definovaném prostoru, plné zajímavých textur a dynamiky. Celé album tak působí vlastně jako jeden proud, než spíš jako řada oddělených songů. Taky proto si dnes pouštíme vždycky dvě skladby spojené dohromady. Adrian Young v tomhle instrumentálním projektu funguje jako multiinstrumentalista, aranžér a producent v jednom. Pro nahrávku je typická kombinace smyčců, dechů, klavíru, vibrafonu, taky analogových syntezátorů a velice hutné rytmické sekce. To všechno je, pokud možno, nahrané živě ve studiu. Young totiž vlastní studio Linear Labs v Los Angeles a hudbu skládá jako filmový skladatel, ovšem bez filmu. Nejdřív si v hlavě představí určitý vizuální svět, atmosféru, scénář, emoce a k nim hledá ty správné motivy a orchestraci.

Ta hudba je unikátní, samonosná, úžasná. Názvy skladeb vlastně nejsou úplně důležité, ale přesto tady dva jenom na ukázku. Dozněly skladby číslo 3 a 4, nazvané Different Directions, tedy různé směry, a Visual Assault, tedy vizuální útok nebo obrazový útok, útok obrazem. Adrian Young zdůrazňuje, že jeho kompozice jsou vytvořené pro reinterpretaci, tedy fungují jako Lego a vznikly proto, aby je někdo dál sámploval, rozebíral, stříhal a zase znovu používal v jiných kontextech. V praxi to znamená, že každá z těch skladeb má svoji jasnou strukturu, má unikátní groove a taky barevnost, tonalitu, které mohou fungovat i mimo kontext této konkrétní skladby. No a celý přístup Adriana Younga vychází vlastně z jeho backgroundu, takzvaného crate diggera. Crate digger, to je člověk, který celý život přehrabuje krabice plné vinylových desek v obchodech a do detailu zná estetiku různých žánrů. V případě Adriana Younga je to třeba filmová hudba Ennia Morriconeho, ale taky soulové soundtracky ze 70. let a samozřejmě tuny hip-hopu, protože to je jeho klíčový žánr, ve kterém vyrostl. No a se všemi těmito vzory vede na téhle desce na dálku takový velmi zajímavý osobní dialog, ale není to kopie, je to nová hudba.

Tak to byl nádherný konec, který byl jako vystřižený z nějakého filmu ze 60. nebo raných 70. let. Album Young vznikalo s jasným cílem předefinovat, co může znamenat orchestrální skladba pro generaci vyrostlou na hip-hopu. Young svůj přístup popisuje tak, že píše pro orchestr způsobem, jakým hip-hopový producent ve studiu přemýšlí o samplech, tedy v blocích, které se dají stříhat, vrstvit, vracet a podobně. V širším kontextu jeho tvorby album Young navazuje na jiné konceptuální projekty, jako The American Hero, což bylo album o rasové historii, nebo brazilské Linear Labs São Paulo. Na téhle nové desce ale všechny zmíněné přístupy destiluje do čistě instrumentální orchestrální podoby. Takže vzniklo něco jako soundtrack k imaginárnímu filmu o tom, jak dnes, v téhle době, může znít orchestrální hip-hop. Hudební kritici Adriana Younga někdy označují za analogového vizionáře, který staví nové desky pomocí hudební řeči z minulosti, tedy především ze soulu 60. a 70. let, z filmové hudby, z jazzu, z brazilské hudby a podobně. Tenhle přístup může něčím možná někomu připomínat třeba producenta Madliba, který si říká The Beat Conductor, tedy dirigent beatů. Ale Adrian Young se od Madliba podle mě liší důrazem na analogový zvuk a doslova old school ruční práci ve studiu. Tím se taky odlišuje od jiných filmově orchestrálních projektů, které někdy zní trochu nepřirozeně, tak jako digitálně uhlazeně, sterilně. Živý orchestr je zkrátka nenahraditelný, i když hraje hip-hop. Naslyšenou za týden se těší David Brada.

0: Tak už víme, jak to vypadá, když nahraje hip-hopový producent Adrian Young jazzovou desku se symfonickým orchestrem a nazve ji Young. Naši rozhlasoví symfonikové se dají do díla Brahmse, Čajkovského, Šostakoviče a Ravela na Vltavě za hodinu a půl, čili v 8.
1: Socher slaví 100 let.
2: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Román americké spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka líčí na pozadí neměnného života malého městečka na americkém jihu ve 30. letech 20. století příběh černocha křivě obviněného ze znásilnění bělošky viděný očima malého děvčátka. Účinkuje Beáta Kaňoková a dnes v premiéře na Vltavě už po sedmé.

Jamovi bylo 12. Těžko se s ním vycházelo. Byl roztěkaný a náladový. Měl úděsnou chuť k jídlu. A tolikrát mě odbil, abych ho přestala otravovat, že jsem se šla poradit s etikem. Prý s ním musím mít trpělivost a nechávat ho pokud možno na pokoji. Ta změna se s Jamem udála během několika neděl. Dokonce zašel tak daleko, že mě poučoval, co mám dělat. Po jedné hádce, když na mě houkl, je už na čase, aby z tebe byla holka a chovala ses podle toho, jsem propukla v pláč a utekla za Kalpurnii. Neber si to s panem Jamem tak k srdci, začala Kalpurnie. Panem Jamem? To víš, teď už je z něho pomalu pan Jam. Dospívá, to já nezměním. Bude teď hodně toužit po samotě a bavit se, jak se baví chlapci. Tak jen klidně přijď do kuchyně, když ti bude smutno. Tady se vždycky něco ke kutění najde. Začátek léta se vyvíjel slibně. Jam ať si dělá, co chce. Než přijede Dill, stačí mi Kalpurnie. Zdálo se, že mě docela ráda vidí, když jsem se objevila v kuchyni. A jak se mi pozorovala, přicházela jsem k názoru, že být děvčetem vyžaduje určité zručnosti. Ale nadešlo léto a Dill nepřijížděl. Dostala jsem od něho dopis a fotografii. V dopise psal, že má nového tatínka, jehož obrázek připojuje. A že bude muset zůstat v Meridienu, protože se chystají stavět rybářský člun. Dopis uzavíral tím, že mě bude milovat až do hrobu. A ať si prý nedělám starosti, že si pro mě přijede a ožení se se mnou, jen co se žene dost peněz, tak ať mu jistě napíšu. To, že jsem měla stálého snoubence, bylo slabou útěchou za jeho nepřítomnost. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale léto, to bylo pro mě Dill. 2 dny jsem chodila jako bez duše. Jako kdyby na tom nebylo dost, bylo svoláno mimořádné zasedání státního zákonodárného sboru a etikus na 2 týdny odjel. Pomáhala jsem v kuchyni loupat hrách, když Kalpurnie najednou řekla. Jak já to tuhle neděli zařídím s vaším kostelem? Asi nijak. Etikus nám nechal na milodary. Kalpurnie přimhouřila oči a mohla jsem si domyslet, co jí táhne hlavou. Kal, přece víte, že se budeme chovat slušně. Vždyť to ani není prvně, co nás etikus nechá jít sami, namítala jsem. Jo, ale napřed si ověří, že tam bude vaše učitelka. Tentokrát jsem neslyšela, že by něco řekl. Asi zapomněl. Kalpurnie se poškrábala na hlavě. Najednou se usmála. Nechtěla bys jít s mladým panem Jamem zítra do kostela se mnou?

Jestli mě Kalpurnie někdy předtím při koupání nekřesťansky drhla, pak to nebylo nic ve srovnání s tím, jak dohlížela na obvyklou večerní proceduru tuto sobotu. Donutila mě, abych se dvakrát celá namydlila a na spláchnutí natočila po každé do vany čerstvou vodu, strčila mi hlavu do umyvadla a umyla mi ji olivovým mýdlem. Na druhý den ráno začala Kalpurnie dříve než obvykle probírat naši garderobu. Když u nás Kalpurnie zůstávala přes noc, spávala v kuchyni na skládacím lůžku. Toho rána na něm ležely rozprostřeny naše sváteční oděvy. Šaty mi naškrobila tak, že se na mě zvedaly jako stan, když jsem si sedla. Musela jsem si vzít spodničku a kolem pasu mi pevně omotala růžovou šerpu. K čemu to všechno, Kal? Zeptal se Jem. Nechci, aby někdo řekl, že se o své děti nestarám, zahučela. Kostel Africké metodistické episkopální církve byla starodávná prkená budova. Jediný kostel v Mejkombu, který měl věž se zvonicí. Nazývali ho první koupě, protože jej koupili osvobození otroci za svůj první výdělek. Černoši tu v neděli mívali pobožnosti a ve všední den tady karbanili běloši. Když černoši uviděli Jema a mě s Kalpurnií, ustoupili muži dozadu a smekli. Ženy skřížily paže u pasu, což bylo všednodenní gesto úctivé pozornosti. Rozestoupili se a udělali nám cestičku ke kostelním dveřím. Kalpurnie kráčela mezi mnou a Jemem a odpovídala na pozdravy svých pestře oděných sousedů. Co pak máte za lubem, paní Kal? Ozvalo se za námi. Zastavili jsme se a ohlédli. Na cestičce za námi stála vysoká černoška. Cítila jsem, jak se mi Kalpurnina ruka zarila do ramene. Co chceš, Lulo? Chci vědět, nač taháte bílý děcka do černošského kostela. Oni mají jejich kostel a my máme náš. Jem řekl. Pojďme domů, Kalpurnie, oni nás tu nechtějí. Souhlasila jsem, nechtěli nás tu. Cítila jsem, že se na nás hrnou. Zdálo se, že se k nám přibližují. Ale když jsem zhlédla ke Kalpurnii, spatřila jsem v jejich očích pobavený výraz. Podívala jsem se zpátky na cestičku a Lula už byla pryč. Na jejím místě stála jednolitá masa černochů. Jeden z nich vystoupil z houfu. Byl to popelář Zíbou. Z Luly si nic nedělejte. Je dopálená, protože jí reverend Sykes pohrozil, že ji vyžene z kostela. Ona dělá už dávno neplechu. Má všelijaký nápady a nafoukaný móresy. Nás moc těší, že jste k nám přišli. Pak nás Kalpurnie odvedla ke dveřím kostela, kde nás přivítal důstojný pán Sykes a uvedl nás do přední lavice. Kalpurnie mě a Jemovi pokynem ukázala na kraj řady a sama se usadila mezi nás. Zalovila v kabelce, vytáhla kapesník a rozvázala růžek s tvrdou hrudkou drobných peněz. Dala mě i Jemovi po 10 centů. My máme, zašeptal Jem. Jen si to nechte, řekla Kalpurnie. Jste moje společnost. Jemova tvář prozradila, že byl chvilku na vahách, zda se sluší, aby si ponechal vlastní 10 cent. Ale pak v něm zvítězila jeho vrozená zdvořilost a strčil svůj 10 cent do kapsy. Zachovala jsem se stejně bez výčitek svědomí. Kal, zašeptala jsem. Kde jsou zpěvníky? Nemáme žádné, řekla. Jak teda? Pst, řekla. Reverend Sykes stál za kazatelnou a pohledem nabádal shromáždění, aby se utišilo. Bratři a sestry, je nám obzvláštním potěšením, že tu dnes máme hosty pana Finche a slečnu Finchovou. Všichni znáte jejich otce. Všem je vám známo, do jakých nesnází upadl bratr Tom Robinson. Od dětství byl vždy věrným členem první koupě. Výnos sbírky, která se dnes bude konat a bude se opakovat po další 3 neděle, připadne ve prospěch Heleny, Tomovy ženy, abychom jí vypomohli s domácností. Tloubla jsem do Jema. To je ten Tom, co ho etikus há... Pšššt! Upěla jsem tedy pozornost na reverenda Sykese, který, jak se zdálo, čekal, až se uklidním. Prosím zbor mistra, aby nás vedl při první písni, řekl. Zíbou se zdvihl z lavice. Prošel střední uličkou, zastavil se před námi a stanul čelem ke shromáždění. Držel oškubaný zpěvník. Otevřel jej a řekl.
Budeme zpívat číslo 273. Pak si odkašlal a přečetl. Tam za řekou je země ta. 100 hlasů zázrakem nasadilo stejný tón a zapělo Zíbova slova. Po poslední slabice, protažené do zastřeného brumenda, předříkával Zíbou dále. Jež věčností se nazývá. Kolem nás se opět vzedmul zpěv. Poslední nota zněla dál a Zíbou jí vyšel vstříc další řádkou. Jen víry cestou k tomu břehu dojde se. Schromáždění zaváhalo. Zíbou řádku pečlivě zopakoval a slova byla odspívána. Když došel k refrénu, sklapl Zíbou knihu, což bylo pro schromáždění znamením, aby pokračovali sami bez jeho pomoci. Do doznívajících tónů jásejme, pronesl Zíbou. V té sladké zemi vzdálené, kam všichni s vírou dojdeme. Řádku po řádce sledovali jeho hlasy v jednoduché harmonii, až píseň dozněla v melancholickém broukání. Reverend Sykes se potom obrátil na pána s prosbou, aby požehnal nemocným a trpícím. Tento obřad se nelišil od zvyklostí v našem kostele, až na to, že reverend Sykes zaměřil boží pozornost na několik jmenovitých případů. Jeho kázání bylo nesmlouvavým zavržením hříchu. Varoval své ovečky, aby se vystříhaly opojných nápojů, karbanu a cizích žen. Když reverend Sykes zakončil kázání, postavil se vedle stolku před kazatelnou a požádal o jitřní milodar, což byl obřad mně i Jemovi neznámý. Schromáždění předstupovali jeden po druhém a vhazovali 5 centy a 10 centy do černé smaltované plechovky od kávy. Následovali jsme s Jemem příkladu a dostal se nám tichého děkuji, děkuji, když cinkli naše 10 centy. K našemu úžasu vyprázdnil reverend Sykes plechovku na stůl a schrábl mince do ruky. Napřímil se a řekl, tohle nestačí, musíme mít $10. Schromáždění se zavrtilo. Všichni víte, na co vybíráme. Helena nemůže nechat děti a jít pracovat, když má Toma ve vězení. Když dá každý ještě 10 centů, máme to. Reverend Sykes zamával a zavolal na někoho vzadu v kostele. Aleku, zavři dveře. Nikdo odtud nevyjde, dokud nesebereme $10. Kalpurnie zahrabala v kabele a vytáhla odřenou koženou peněženku. Ale ne, Kál, zašeptal Jem, když mu podávala lesklý $0.25. Hodíme tam ty svoje. Dej mi ten desetník, Čipero. Pomalu a bolestně bylo sebráno $10. Zíbou ještě předříkal na bouřních březích Jordánu a bylo po bohoslužbě.

0: Chtěla jsem v kostele zůstat a porozhlédnout se, ale Kalpurnie mě hnala před sebou uličkou ven. U kostelních dveří se zastavila na kus řeči se Zíbouem a jeho rodinou. Já a Jem jsme se zatím bavili s reverendem Sykesem. Drály se mi na jazyk otázky, ale rozhodla jsem se, že počkám, až co mi odpoví Kalpurnie. Velice nás těšilo, že jste nás navštívili, řekl reverend Sykes. Náš sbor nemá lepšího přítele, než je váš tatínek. Nemohla jsem potlačit zvědavost. Proč jste pořádali sbírku pro ženu Toma Robinsona? Helena má 3 maličké děti a nemůže chodit do práce. A proč je nemůže brát sebou, velebný pane? Optala jsem se. Bylo zvykem, že černošky, které chodily na pole a měly malé děti, odkládali je při práci někam do stínu. Reverend Sykes zaváhal. Popravdě řečeno, slečno Jano Luizo, Helena teď těžko schání práci. Až přijde doba česání, snad ji vezme pan Link Dees. Proč by ji nevzal, důstojný pane? Než stačil odpovědět, ucítila jsem na rameni Kalpurniinu ruku. Pod jejím stiskem jsem řekla, děkujeme vám, že jste nám dovolil přijít. Jem to opakoval po mně a vydali jsme se na cestu k domovu. Kal, já vím, že Tom Robinson sedí ve vězení a že provedl něco špatného, ale proč nechtějí dát lidi Heleně práci? Zeptala jsem se. To je kvůli tomu, co lidi vykládají, že Tom udělal. Nechtějí nic mít s žádným z jeho rodiny. Co vlastně udělal Kal? Kalpurnie si povzdychla. Pan Bob Yuval ho obvinil, že znásilnil jeho dceru a dal ho zatknout a zavřít. Pan Yuval? Co si mi ožilo v paměti? Nemá náhodou něco společného s těma Yuvalovýma, co chodí do školy vždycky první den a potom jdou domů? O těch etikus říkal, že je to sebranka. Jakživa jsem ho neslyšela vyjadřovat se o lidech tak, jak mluvil o Yuvalových. Jo, to jsou oni. Když tedy všichni v Maycombu vědí, co jsou to začtí Yuvalovi, vzali by snad rádi Helenu do práce. Co je to znásilnění, Kal?
1: Na to se budeš muset optat pana Finche, řekla. Ten to umí vysvětlit líp než já.
0: Kal, můžu se na vás přijít někdy podívat? Pohlédla na mě.
1: Podívat, děvenko? Vždyť mě vidíš každý den.
0: K vám domů, řekla jsem. Někdy po práci? Etikus pro mě může přijet.
1: To můžeš, kdy chceš, řekla.
0: Šli jsme po chodníku kolem Redleyových.
1: Podívej se tamhle na verandu, řekl najednou Jem.
0: Podívala jsem se k Redleyům v očekávání, že spatřím přízračného obyvatele toho domu slunice venku v síťové houpačce, ale houpačka byla prázdná. Já myslím k nám na verandu, řekl Jem. Podívala jsem se ulicí před sebe. Obrněná, vzpřímená a nekompromisní seděla v houpací židli teta Alexandra. Jakoby tam sedávala den co den už odedávna.

Kufr mi odneste do přední ložnice, Kalpurnie. Kalpurnie zvedla tetin těžký kufr a otevřela dveře. Já to vezmu, řekl Jem a vzal kufr. Slyšela jsem, jak kufr žuchl v ložnici na zem. Zadunilo to temně a s konečnou platností. Přijela jsi na návštěvu, tetičko? Zeptala jsem se. Copak vám to tatínek neřekl? Zeptala se teta. Zavrtili jsme s Jemem hlavou. Nejspíš zapomněl. Ještě není doma, že ne? Ne, řekl Jem. No, my jsme se s vaším otcem rozhodli, že je na čase, abych tu s vámi nějakou chvíli pobyla. Jem dospívá a ty taky. Rozhodli jsme se, že bude pro tebe nejlepší, když budeš trochu pod ženským vlivem. Nepotrvá to dlouho, Jan Luizo, a začneš se zajímat o parádu a mládence. Byla bych jí mohla na to dát několik odpovědí. Že Kal je žena, že uplyne moc vody, než se začnu starat o kluky, že po parádě jakživa vůbec nevzdechnu, ale nechala jsem si to pro sebe. Zatím vším něco vězelo, ale v tu chvíli jsem netoužila to na ní vyzvídat. Byla neděle a teta Alexandra byla v Den Páně nadmíru popudlivá. Zbytek dne uběhl v unilé sklíčenosti, jaká na člověka padne, když se objeví příbuzní. Ta se však rozptýlila, když jsme uslyšeli na předjezd zabočit auto. To se Etikus vracel z Montgomery. Jem zapomněl na svou důstojnost a rozběhl se mu se mnou vstříc. Chopil se Etikovi aktovky a kufru, já jsem skočila Etikovi do náručí, ucítila jsem jeho letmý suchý polibek a řekla jsem: víš, že je tu teta Alexandra? Etikus odpověděl kladně. Co bys tomu říkala, kdyby tu u nás zůstala? Řekla jsem, že by se mi to moc líbilo, což byla lež, ale za jistých okolností a vždy, když se okolnosti vymykají z jeho moci, člověk musí lhát. Teta prokazuje laskavost mně a zároveň i vám. Nemohu tu být s vámi celý den a tohle léto bude horké. Ano, tatínku, odpověděla jsem. Měla jsem však tušení, že se teta Alexandra objevila na scéně ani ne tak z Etikova popudu, jako ze svého. Tetička měla ve zvyku vyhlašovat, co je pro rodinu nejlepší, a to, že se k nám přistěhovala, podle mého soudu spadalo do této kategorie.

Maycomb ji přivítal. Slečna Maudie Atkinsonová upekla dort. Slečna Štěpánka Crawfordová docházela k tetě Alexandře na dlouhé návštěvy, které spočívaly v tom, že slečna Štěpánka vrtěla hlavou a říkala Slečna Rachel odvedle hostila tetu Alexandru každé odpoledne kávou a pan Nathan Redley zašel dokonce tak daleko, že vstoupil k nám na přední dvorek a řekl, jak ho těší, že přijela. Když se teta u nás usadila a život vjel zase do svých každodenních kolejí, zdálo se, jako by s námi žila odedávna. Občerstvení, které podávala na schůzkách misionářského spolku, přispívalo k její pověsti hostitelky. Přítomna na každém večírku a účastna společenského života okresu byla teta Alexandra jednou z posledních svého druhu. Měla způsoby, jaké vládly na říčních lodích a v dívčích penzionátech. Kdykoliv šlo o morální zásady, vždycky se za ně postavila a byla nevyléčitelná klepna. Nikdy si nedala ujít příležitost poukázat na nedostatky jiných rodových skupin k větší slávě naší rodiny, kterýž to obyčej Jema ani tak nezlobil, jako spíše bavil. Tetička by si měla dávat pozor na to, co vykládá. Když nakoukneš většině lidí v Maycombu do rodokmenu, zjistíš, že jsou s náma zpříznění. Nikdy jsem nemohla pochopit, proč se teta tou dědičností tolik zaobírá. Odněkud jsem získala dojem, že ušlechtilí lidé jsou ti, kteří co nejlépe naloží s tím, co mají v hlavě. Teta Alexandra však zastávala názor nepřímo vyjádřený, že čím déle nějaká rodina dřepí na jednom kousíčku půdy, tím je ušlechtilejší. Podle toho by byly Juvelovi ušlechtilost sama, řekl Jem. Rod, ke kterému náležel Beres Juvel a jeho bratři, žil na jednom a témž plácku za Maycombskou skládkou a vzkvétal z chudinské podpory okresu už po tři generace.

Teta Alexandra zapadla do mejkomského světa jako ruka do rukavice. Ale do mého a Jemova světa se nehodila. Během prvního měsíce jejího pobytu s Jemem a se mnou sotva ztratila slovo. A vídali jsme se s ní jen u jídla a večer, když jsme šli spát. Bylo léto a my jsme běhali venku. Samozřejmě, když jsem si někdy odpoledne zaskočila domů napít se vody, našla jsem obývací pokoj zaplaven mejkomskými dámami, které popíjeli, špitali si a ovívali se. A teta mě vždycky přivolala. Jano Luizo, pojď tady dámám něco povědět. Když jsem se objevila ve dveřích, tetička se zatvářila, jako by svého přání litovala. Obvykle jsem byla pocákaná blátem a celá od písku. Jednou večer, když jsem byla u Jema v pokoji a mámila na něm, aby mi půjčil knížku, někdo zaklepal a vstoupil Etikus. Usedl na pelest Jemovy postele, střízlivě se na nás podíval a pak se usmál. Nevím dobře, jak bych vám to řekl, spustil. Provedli jsme něco? Otec byl opravdu celý nesvůj. Ne, chci vám pouze vysvětlit, že tetička Alexandra mě požádala... Synku, ty víš, že jsi Finch, viď? Tak mi to bylo řečeno. Jem na něho hleděl úkosem. Pak se neovládl a zvýšil hlas. O co jde, Etiku? Etikus přehodil nohu přes nohu a založil ruce. Teta mě požádala, abych se pokusil tobě a Janě Luize vštípit, že nepocházíte z žádné obyčejné rodiny, že jste výsledkem zjemnělosti pěstěné po několik generací a že se máte snažit, abyste byli hodni svého jména. Požádala mě, abych vám řekl, že se musíte snažit, abyste se chovali tak, jak se na mladou dámu a gentlemana sluší. Chce, abych s vámi pohovořil o naší rodině a o tom, co v průběhu let znamenala pro mejkomský okres, abyste získali jakousi představu o tom, kdo jste a aby vás to přimělo i k náležitému chování, drmolil. V ohromení jsme se s Jemem podívali jeden na druhého. Pak na Etika, kterého, jak se zdálo, škrtil límec. Nepromluvili jsme na něho. Potom jsem sebrala z Jemova toaletního stolku hřeben a přejela zuby po hraně vrchní desky. Přestaň s tím rámusem, okřikl mě Etikus. Jeho úsečný tón mě zabolel. Z ničeho nic mi začalo být do pláče. Nemohla jsem se tomu ubránit. Tohle nebyl můj tatínek. Můj tatínek nikdy takhle nemluvil. To teta Alexandra ho k tomu navedla. Závojem slz jsem viděla Jema stojícího v podobném osamění. S hlavou nachýlenou na stranu. Nebylo kam jít, ale přesto jsem se obrátila k odchodu a narazila na Etikovu vestu. Zabořila jsem do ní hlavu a zaposlouchala se do slabounkých vnitřních zvuků. Kručí tě v břiše, řekla jsem. Já vím, odpověděl. Etiku, je vůbec k něčemu to chování a všechno, o čem jsi vykládal? Myslím, jako jestli to... Ucítila jsem v týle jeho ruku. Nedělej si s ničím hlavu, konejšil mě. Není čas dělat si starosti. Když jsem to uslyšela, věděla jsem, že se k nám zase vrátil. V nohou se mi znovu rozproudila krev a zvedla jsem hlavu. Ty vážně chceš, aby jsme se tím řídili? Já si nedokážu zapamatovat, co se to všechno od Finchů žádá. Nemusíš si to pamatovat. Zapomeň na to. Zamířil ke dveřím, vyšel z pokoje a zavřel za sebou dveře. Málem jimi bouchl, ale v posledním okamžiku se zarazil a tiše je přivřel.

Kniha Harper Leeové Jako zabít ptáčka se po první vydání v roce 1960 stala okamžitě bestsellerem. O rok později získala autorka Pulitzerovu cenu a dva roky na to byl herec Gregory Peck za roli obhájce ve filmovém zpracování tohoto příběhu oceněn Oscarem. 15-dílnou rozhlasovou četbu na pokračování knihy Jako zabít ptáčka z překladu Marcely Maškové a Igora Hájka připravila Iveta Novotná. Premiéru 8. části uslyšíme opět v podání Beaty Kaňukové a v režii Josefa Kačmarčíka zítra na Vltavě v 18 hodin a 30 minut. 28. dubna by oslavila Harper Leeová z té narozeniny. To je požehnaný věk, kterého doufejme dosáhne v pátek 8. května britský přírodovědec David Attenborough. Jehož knihu Výpravy do divočiny vám budeme číst dnes v Osudech v půl hodině před půlnocí. Teď je 19 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním Sedmém nebi si poslechneme skladby Brandona Byrnce, nové album Léto s Monikou či OQBQBO. Začneme u Brandona Byrnce, což je americký skladatel, producent, zvukový designér a multiinstrumentalista působící v Los Angeles. Jeho tvorba stojí na pomezí experimentální hudby, moderní elektroniky a mikrotonální kompozice, tedy práce s laděními mimo běžný 12-tónový systém západní hudby. Vedle autorské hudby se věnuje také mixu a filmové a podcastové produkci. První skladba, kterou od něj dnes uslyšíme, nese název Hysteria.

Brandon Burns a skladba Operator. Charakteristickým znakem hudby Brandona Burnse je technické propojení preciznosti a velmi organického zvuku. Často pracuje s mikrotonální kytarou nebo syntezátory vrstvenými texturami, jemnou rytmikou a atmosférickými plochami. Výsledkem je hudba, která může působit zároveň futuristicky i meditativně. Mezi jeho důležité nahrávky patří alba Micropangia, Neutral Paradise nebo Realism. Současně má akademické zázemí na Berklee College of Music a California Institute of the Arts. Poslechneme si jeho další skladbu Paradise.

Brendan Burns a skladba Lurion. A přesuneme se na Slovensko za Létem s Monikou, což je legendární film z roku 1953 a patří k raným a zásadním dílům Ingmara Bergmana. Ale my dnes posloucháme nebo budeme poslouchat ukázky z alba Léta s Monikou, slovenského hudebního projektu, pohybujícího se na pomezí alternativního popu, elektroniky a intimní autorské tvorby. Monika Mindriáková vydala nové album a z něho první skladba, kterou dnes uslyšíme, nese název Ha a Ha.

0: Monika Mindriáková, léto s Monikou, slovenský hudební projekt a nové album, které nese název Cítit to všetko naraz a vyšlo minulý týden v pátek. Hrajeme dnes skladby a ukázky z tohoto alba a tato skladba nesla název Lament. Další nese název Města na mape a je možná zajímavé říct o Monice Mindrákové, že se taky věnuje filmové hudbě a scénické hudbě. A texty v jejich projektech bývají velmi osobní, introspektivní a velmi civilní, nepracují úplně s velkými dramaty, spíš s takovými každodenními momenty, vztahovou nejistotou, vzpomínkami nebo tichými proměnami emocí. Léto s Monikou a skladba Města na mape.
1: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebocé ako vtáci na svitanie.

Letos Monikou skladba Odovzdaj sami z její nové nahrávky, která nese název Cítit to všetko naraz. Monika Mindriaková má také křest, nebo čeká jí křest tohoto alba v Arše. Nepamatuji si teď bohužel datum, ale pokud se vám skladby líbily, určitě si to najděte a zajděte na koncert podpořit. Přesuneme se k projektu ruské umělkyni Nasty Sipuliny, která vystupuje pod pseudonym OQBQBO. Tento projekt je dlouhodobě spojený s Kodaní a okruhem kolem labelu Posh Isolation. Její tvorba se pohybuje na pomezí experimentální elektroniky, ambientu, trends, estetiky a klubové hudby, vždy ale s velmi osobním přístupem, který stojí mimo běžné žánrové škatulky. První skladba dneška nese název Eavesdropping.

OQBQO, In This Together a její spolupráce se Scandinavian Star. Zvuk OQBQBO je charakteristický kombinací jemnosti a intenzity. V hudbě se objevují eterické melodie, syntezátory, hlubší basové frekvence i rytmické struktury, odkazující na klubovou scénu, ale bez důrazu na nějakou klasickou taneční funkci. Důležitou součástí její dráhy je spolupráce právě s projektem Scandinavian Star, s nímž si poslechneme další dvě skladby ještě dnes. Společně vydali alba Water Tiger a In This Together, na kterých se zvuk posouvá k melodickému, emotivnímu a místy euforickému pojetí elektroniky. Další skladba nese název Typhoon.

OQBQO, Scandinavian Star a skladba Typhoon. Já bych se s vámi pro dnešek rád rozloučila. Děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou. Budu se na vás těšit opět za týden. A my si poslechneme poslední skladbu dnešního Sedmého nebe Star Dandelions od OQBQBO. Hezký večer.

0: Každé pondělí v 7 se můžete s Vltavou vypravit do 7. nebe Sáry Vondráškové, tedy zase za týden.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jsem sama nebem, jak prosklený strop. Jsem sama zemí, tak jako rodná hrouda. To říká Zuzana Ginčanka, polská židovská básnířka ukrajinského původu. Žila pouhých 27 let. Od roku 1939 pracovala jako redaktorka ve Lvově, následně ale byla jako židovka prozrazena, skrývala se až do roku 1944, poté byla mučena a popravena. Za svůj život vydala jednu sbírku básní a zanechala po sobě legendu o ženě uhrančivé svou krásou, pronikavou inteligencí a pozoruhodnou lyrikou. Přátelila se s polskými spisovateli Julianem Tuwimem a Witoldem Gombrowiczem, kteří o ní po létech prohlásili: byla zralejší než my, neboť měla prastarou archaickou duši. Její osud i básnické dílo nám odhalí básník a publicista Miloš Doležal dnes v Souzvuku na Vltavě ve 22 hodin. Teď je 20 hodin.
1: Koncert Socher.
3: Dobrý večer, vážení a milí posluchači. V dnešním vydání pořadu Koncert Socheru, u jehož poslechu vás vítá Ondřej Šolc, zazní 4 kompozice a o každé z nich můžeme s trochou nadsázky říci, že zaujímá přední příčky klasicko-hudebních hitparád. Na samotný úvod vyslechneme skladbu Johannesa Brahmse. Bude to akademická předehra, opatřená v seznamu skladatelových děl opusovým číslem 80. Brahms ji zkomponoval v létě roku 1880, krátce poté, kdy se dozvěděl, že mu univerzita v dnešní Vroclavi hodlá udělit čestný doktorát filozofie. Skladatel se zpočátku domníval, že dostatečným projevem vděčnosti bude písemné poděkování, neboť veřejná publicita mu nebyla příliš blízká. Dirigent a zároveň navrhovatel čestného doktorátu Bernard Scholz však Brahmse upozornil, že očekávání univerzity je poněkud jiné a vybídl jej k napsání symfonie. Brahms byl už tehdy znám jako šprýmař a zkomponoval skladbu s motivy studentských popěvků a písní, která graduje až do závěrečné citace studentské hymny Gaudamus Igitur. Autor dílo osobně premiéroval 4. ledna 1881 během slavnostního obřadu na Vroclavské univerzitě a v obecenstvu byla cítit škodolibá radost veselých akademiků, kteří dobře znali použité motivy zábavných písní a pochopili Brahmsův vtip uvedení skladby při tak důstojném ceremoniálu. Akademickou předehru Johannesa Brahmse vyslechneme v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu prostřednictvím záznamu z abonentního koncertu 15. února 2010 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Rozhlasové symfoniky diriguje Vladimír Válek.

Dozněla slavnostní akademická předehra Johannesa Brahmse v podání rozhlasových symfoniků s dirigentem Vladimírem Válkem. Vážení a milí, v úvodu dnešního pořadu jsem zmiňoval, že nás čekají skladby mimořádně posluchačsky oblíbené. A snad stonásobně to platí i o klavírním koncertu číslo 1 bémol z pera Petra Iliče Čajkovského. Kromě skutečně mimořádné popularity se k tomuto koncertu váže i několik zajímavostí. Svůj první klavírní koncert začal Čajkovský komponovat v listopadu roku 1874 a po čtyřměsíční práci bylo dílo dokončeno. A zde přichází zajímavost první. Dlouhá léta převládal názor, že koncert byl dedikován slavnému ruskému klavíristovi Nikolaji Rubinsteinovi. Ostatně Čajkovského původní vize byla taková, že právě Rubinstein bude oním klavíristou, který dílo poprvé provede. Když se ale na Vánoce roku 1874 setkal Čajkovský s Rubinsteinem, který do té doby patřil mezi časté interprety jeho skladeb, namísto kladného přijetí se setkal nejprve s mlčením a následně s přijetím, které bylo dle Čajkovského slov chladnější než sibiřská tundra. Po tomto psychickém otřesu skladatel svou původní dedikaci v rukopisu doslova přeškrtal a novým dedikantem díla se stal zároveň jeho první interpret, Hans von Billow, který Čajkovského klavírní koncert číslo 1 provedl ve světové premiéře na konci října roku 1875 v americkém Bostonu. Dlužno ale dodat, že Nikolaj Rubinstein svůj postoj k dílu postupem času změnil a dokonce jej zařadil i do svého hráčského repertoáru. Druhou zajímavostí jsou důsledky revizí, kterých se Čajkovského klavírní koncert dočkal. Revidování skladeb je samo o sobě běžnou součástí vývoje kompozic, avšak u prvního klavírního koncertu přichází zásadní rozdílnost hned v samotném úvodu díla. První verze totiž předepisovala hrát úvodní akordy v arpéžu, tedy v rozkladech. Naproti tomu dnes běžně hraná verze díla z roku 1888 tyto rozklady zrušila, jak ostatně za malou chvíli uslyšíme na nahrávce. Koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol opus 23 Petra Iliče Čajkovského si poslechneme prostřednictvím studiové nahrávky z roku 1999. Sólový part přednese klavírista Jan Simon, doprovázený symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který řídí dirigent Vladimír Válek.

tóny koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iliče Čajkovského dozněly v podání klavíristy Jana Simona a také rozhlasových symfoniků, které řídil dirigent Vladimír Válek. V pořadu Koncert Sočru, jehož vysíláním vás na stanici Českého rozhlasu Vltava od mikrofonu provází Ondřej Šolc, se na časové ose přesuneme do druhé poloviny 30. let 20. století a čeká nás hudba Dmitrije Šostakoviče. Bude to jeho symfonie číslo 5, psaná v tónině D-moll. Její vznik je, jak už jsem naznačil, datován do období mezi dubnem a červencem roku 1937 a následná premiéra se uskutečnila 21. listopadu téhož roku v podání tehdejší Leningradské filharmonie pod taktovkou legendárního Jevgenije Mravinského. Ve své páté symfonii Šostakovič zpracovává téma své vlastní písně Vozroždění, která se, jak ostatně název napovídá, zabývá otázkou znovuzrození. V kontextu Šostakovičových životních osudů je tento odkaz pochopitelný. Pátou symfonii totiž napsal ve složitém období útlaků, které byly střídavě provázeny udílením vyznamenání od tehdejšího stalinistického režimu. Z hlediska skladatelova hudebního jazyka můžeme v Šostakovičově páté symfonii spatřit přechod od hudebního experimentování ke konzervativnějšímu směru a také výrazný ústup od tvorby spíše avantgardnějšího charakteru. Při premiéře byla pátá symfonie představena s podtitulem Odpověď sovětského umělce na zaslouženou kritiku a ačkoliv tento podtitul nepocházel od samotného Šostakoviče, nikdy proti němu neprotestoval. Symfonie nicméně zaznamenala obrovský úspěch a dle dobových pramenů následovaly po skončení koncertu více než půlhodinové ovace. Symfonie číslo 5 D-moll opus 47 Dmitrije Šostakoviče nyní uslyšíme v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který bude řídit dirigent Ronald Colman. Jednotlivé věty symfonie nesou označení moderato, allegretto, largo a allegro non troppo a její nahrávka byla pořízena na abonentním koncertě ve Dvořákově síni pražského Rudolfina 25. ledna roku 2010.

Tóny majestátní 5. symfonie D-moll Dmitrije Šostakoviče dozněly v interpretaci Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který hrál pod taktovkou dirigenta Ronalda Colmana. Vážení a milí, před námi je poslední skladba dnešního pořadu. Přeneseme se do roku 1928, v němž spatřila světlo světa skladba francouzského skladatele Maurice Ravela nesoucí název Bolero. Můžeme říci, že tato mimořádně oblíbená skladba vznikla tak trochu jako nouzové řešení. Na počátku vzniku díla bylo přání baletky Idy Rubinsteinové na kompozici skladby se španělským charakterem. Původní Ravelova myšlenka směřovala k orchestrální úpravě klavírní svity Iberia španělského skladatele Isaaca Albenise. Bohužel se mu ale nepodařilo vyjednat autorská práva na úpravu. V časové tísni se ale dostavil nápad na vznik skladby, jejíž struktura zachovává ostinátní rytmus španělského tance bolero a téma se celou dobu opakuje v různých instrumentačních obměnách a postupně graduje. Na první pohled jednoduché řešení se ukázalo jako mimořádně účinné, o čemž svědčil i úspěch díla při premiéře v listopadu 1928 v pařížské opeře, kterým byl Ravel až zaskočen. My si bolero Maurice Ravela poslechneme prostřednictvím snímku z února 2007, na kterém budou rozhlasoví symfonikové hrát pod taktovkou dirigenta Vladimíra Válka. A hudba Maurice Ravela nás zároveň dovede až k samotnému závěru pořadu Koncert Sočru. Jeho vysíláním vás od vltavského mikrofonu provázel a za společný poslech děkuje Ondřej Šolc.

Původně jako baletní hudba pro tanečnici Idu Rubinstein, která měla premiéru roku 1928 v Paříži, vzniklo bolero Maurice Ravela. Tanec měl evokovat španělskou tavernu a postupně narůstající vášeň. Skladbu jsme slyšeli v podání rozhlasových symfoniků pod vedením Vladimíra Válka. Koncert Sočru připravil a uváděl Ondřej Scholz. A tato hudba je pozvánkou k poslechu zítřejšího 7. nebe.

0: Lenka Dusilová přijala pozvání Milana Zeise do jeho 7. nebe live v Radiokafé na Vinohradské 12, kam jste srdečně zváni. Zahraje Lenka některé své skladby a ohlédne se za zásadními milníky své hudební cesty. Buďte u toho. Vstup je zdarma zítra v 19 hodin v kavárně Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Souzvuk.

0: Pásmo o židovsko-ukrajinsko-polské básnířce Zuzaně Ginčance nazvané Šošana, žena s archaickou duší, připravil Miloš Doležal z vlastních překladů a toto je na stanici Vltava premiéra.
1: Jsem sama nebem, jak prosklený strop. Jsem sama zemí, tak jako rodná hrouda.
2: Toulal jsem se pod zimním Krakovem. Někdy sám, někdy s kamarádem Přemkem Dakovičem, polským básníkem, který mě v Mikulášské ulici upozornil na pamětní desku věnovanou mladé ženě Zuzaně Ginčance. A od té chvíle mě ta dosud neznámá a tajemná dáma začala doprovázet. Dávno mrtvá židovská básnířka se mi přilepila na paty, do mysli. Četl jsem její knižní životopis a verše, provázela mě všude jako stín. Z jedné strany mého krakovského bydliště stála věznice gestapa, dnes domov pro seniory, ze které básnířka psala své poslední vzkazy. A na druhé straně vedla ulice Mikulášská, kde nalezla svůj poslední azyl a kde je také od roku 2017 připomíná ona pamětní deska. Do ruky se mi dostal jeden její kreslený portrét, který zachytil Andřej Stopka. Je to vlastně spíš rychlá skica. Zuzana Ginčanka má na něm nezvykle záhadný úsměv a vlasy, které jí plameně vlají. Jako kdyby letěla vesmírem a hořela. Začal jsem pod dojmem té kresby psát. Hoří ti oči, Ginčanko. Smaragd v medu. Žhavá láva. Odraz světla z hladiny Visly. Hoří ti vlasy, Ginčanko. Jak vlčí mák na světlých šatech, co zůstali v Mikulášské. Vzplanula s Ginčanko. S pantoflemi, s ponkou, hřebínkem. Zahlédnutá na rohu ulic ve skle výloh cukrárny. Nebyla s prachem ani popelem. Hledáš se po staletí, rozprášená v kontryhelu. Žila pouhých 27 let. Za svůj život vydala jednu sbírku básní. Zanechala po sobě legendu o ženě uhrančivé svou krásou, pronikavou inteligencí a pozoruhodnou lirikou. Říkali jí Sana, Sanka, Šošana, Zuza, Džina. Své básně podepisovala jako Zuzana Ginčanka. Měla jemnou snědou pleť, výrazné rty a dlouhý útlý nos. Vysoká, elegantní a ironická. Vybírala si šatník převážně v černé a bílé barvě. Jedno oko měla zelené a druhé hnědé. Přátelila se s polskými spisovateli Julianem Tuwimem a Witoldem Gombrowiczem, kteří oni po letech prohlásili. Byla zralejší než my, neboť měla prastarou archaickou duši.
1: Srst a chrys, divoké kočky a pumy na čechraně vycpané, lišky se žlutými podšívkami a očima žlutě skleněnýma, rozcuchané rouno, rozepjaté na plocho a lstivě, rozcuchaná rána, těsně napjatá ve snech, vaské vlčí jehlice, jak žíně sosen, chaos medvědích štětin, zmatek matných dní. Češu tě s ostrým pohrdáním, srsti mých vlajících vlasů, volná huňatá srsti, bez masa, kostí a krve.
2: Narodila se v roce 1917 v Kyjevě jako Zuzana Polina Ginzburgová. Po říjnové revoluci mladá rodina uprchla do Rovna v západní části dnešní Ukrajiny. Začala tam navštěvovat francouzskou školku. Rodiče ji však záhy opustili. Její otec, právník Šimon Ginzburg, zmizel do Ameriky. A matka Cecília.
1: Byla to malá žena s obrovskými ňadry.
2: Odjela se svým novým manželem, českým pivovarníkem Walterem Rotem, do španělské Pamplony. Ač nesmírně krušná situace, toto rodičovské odkopnutí se stalo pro malou Šošanu příležitostí k předčasnému dozrání. Malé dívky se vrovně ujala matčina matka a dědeček, ortodoxní žid. Její kamarádka Luisa Stauber později vzpomínala.
3: Často jsem Zuzu navštěvovala. Měla pokoj nad lékárnou své babičky, nesmírně energické ženy. Byla tam neuvěřitelná atmosféra, spousta zboží. Všechno jste tam koupil. Léky, kosmetiku, kolínskou vodu, semínka, dokonce i cetky a hračky. Bylo tam vždy plno zvědavých dětí. Na zboží nebyly uvedeny žádné ceny. Když přišel zákazník a požádal, řekněme, o kondomy, asistentka zakřičela: velké kondomy! A babička jí odpověděla: 4,50. Manžel Zuzaniny babičky Abraham podřimoval v křesle. Vlasy měl jako patriarcha. Říkal, že se dobře znal s Antonem Pavlovičem Čechovem.
1: Proces 1. Na počátku bylo nebe a země. Černý tuk a chrpově modrý vzduch a koloušci kolem hbitých jelenů s Bohem měkkým a bílým jako duch. 2. Křída, Jura, Trias. Země se vrství ve slojích. Miocén naléhá pancířem v majestátních bojích. A rozdíl je mezi vodou a zemí, kapradím a břízami. A vidí Bůh, že je dobré, když svítáním povstává rození. Dusík se vypařuje v lávě. Láva stvrdne vlak, hora, nahoru, nahrne se hřmící kosmický vak. Karbon sytí zemi, uhlově kamenou drtí. A vidí, že je to dobré pro hvězdy a obojživelníky vodní. Železo pulzuje nejkrvavěji. Fosfor napíná kost v holeni. A on zbývajícím povětřím píská do fléten kráterů. 3. Na počátku bylo nebe a země a koloušci a jeleni plaví. No a pak se kurz mění. Zde tělo stalo se slovem. 4. Kdysi se pod libým andělem chvěl baculatý rododendron. Vrzali, chrastili přesličky, velké a vysoké jako New York. V Konině, Brestu a Rovném, v Parčících sedmi krásky vadnou.

0: psala pouze v polštině. Básně začala skládat ještě v předpubertálním věku a publikovala je ve studentském časopise Echa Školne. Kamarádka a tehdejší Zuzanina spolužačka Luisa Štauberová popsala ve svých memoárech čas konce 20. let v Rovnu.
1: V naší polské škole panovala velká tolerance ke všem národnostem a nedocházelo k žádným konfliktům. Profesoři vesele polonizovali naše příjmení. Gelmontovna, Ginzburžanka. Na škole existoval náboženský mix. Na hodiny náboženství přicházel kněz, rabín a pop. Nikomu z nás to nebylo divné, bydleli jsme blízko sebe. Nezáleželo na národnosti nebo náboženství. Důležitý byl kolega nebo kamarád. Sana byla už tehdy oblíbená a chytrá.
0: V Rovnu také Sana i Luisa prožívají předválečná léta dospívání. Hrají tenis, chodí plavat do bazénu. Luisa Štauberová vzpomínala.
1: Městem procházela jedna velká ulice. V ní se nacházelo kino Zafran, kavárna Eduard a několik hotelů. Z hlavního města přijížděly různé kapely a muzikanti. Byly prázdniny. Sanina babička pronajala dům na venkově a za Sankou tam jezdilo hodně přátel. Její dědeček Abraham dostal za úkol jí hlídat.
2: K žárlivé. Dívala by se s rozlobenějšíma očima, kdybys navíc věděla, že jsem tvého muže nesvedla. Ale co hůře, vůbec jsem ho nechtěla. Pro pána, který si zvykl se mě ptát, s kým flirtuješ. Kdybys mě častěji vydával, vše bys viděl jasně. Konečně bys postřehl, že s nikým jiným, jen s tebou vlastně. K jinému. Pro vás zamilovat se, jak snadné, ale milovat těžší. Což? Schoda. Ještě to není tak strašné, vlastně pohoda. Bylo by snadné pána milovat bez této vady, ale zamilovat se nemůžu. A sotva si dám rady.
0: Zpočátku svá díla podepisovala příjmením Ginzburčanka, později jako Zuzana Ginčanka. V roce 1934 byla její báseň Gramatika oceněna v soutěži mladých básníků ve Varšavě. Je to vlastně jeden z prvních důležitých textů, který se následně objeví v její debutové a zároveň jediné sbírce s názvem O kentaurech, sestavené ze 17 textů a vydané v roce 1936. V té době už žila ve Varšavě, kam se přestěhovala po složení maturitní zkoušky v Rovnu. Začala studovat psychologii na Varšavské univerzitě a díky přízni básníka Juliana Tuvima se ocitla v okruhu básníků ze skupiny Skamander, kteří udávali tón literárnímu a kulturnímu životu hlavního města. Ve varšavských kavárnách budila zvědavost a pozornost. Měla uhrančivý pohled a mladší i starší tvůrci byli fascinováni jejím orientálním vzhledem. Zaujala však také svou lyrikou, smyslnou a panteistickou, plnou odvážných metafor a invence. Hledala svůj vlastní styl a můžeme jen litovat, že jí nebylo dáno více času na plné rozvinutí talentu. Publikovala také satirické rýmy, v nichž útočila na snobské a namyšlené prostředí Varšavy.
2: Poezie. Jedna. Básníci kontrolují počasí. V lékárnách mají teploměry a začínají výprodej veršů na centimetry. Básníci prodávají poezii na lokty jak dobré tovary. Přicházejí k redaktorům na dlouhé obchodní hovory. Pane redaktore, doopravdy, ať mi pán věří, materiál je poutavý, módní, jarní a svěží. Je také praktický a odolný, protože má myšlenky věčné, to jsou na literárním trhu přednosti skutečné. Pak se mluví o ceně, třeba brát zřetel na konjunkturu, protože verše, jako akcie, jdou někdy nahoru. 2. Když květnové slunce tepleji a něžněji svítí, vycházejí z obchodů kupci, nejupřímnější poéti. Sní o uměleckých, velmi jemných emocích, cítí sladkou závrať inspirace v hrudích kupeckých. Hledají v těžkých albech mladicko-lirické vzpomínky, rýmují vesna, milostná a nazouvají pyšné holinky. Sundavají zboží z regálu, neohrabanýma rukama volají lidi z ulice, rozdávají blazery zadara. A zadarmo rozdají i perkál. Perkál zvoným hráškem a květiny zdobné jak verše, poháněni silným pudem.
0: 3. Spisovatel Kazimíř Brandis, který v té době Ginčanku osobně poznal, po mnoha letech vyprávěl: je to jeden z mých svatých přízraků, který mě pronásleduje. Židovská krása a zpěvná poezie. Oči srny, židovské útěky a úkryty. V tom jsou pro mě nadčasové symboly jako v biblických příbězích. Jiní přátelé Ginčance radí, ať před zhoršující se politickou situací opustí Polsko a odcestuje za matkou do Pamplony. Básnířka se o tom snaží vtipkovat. Na maškarní ples v hotelu European přišla s malým kufříkem a na něm měla nápis Zítra na Madagaskar. I Witold Gombrowicz ji před svým odjezdem do Jižní Ameriky varoval. Jednou jsem se vracel domů z kavárny Zodiak a Džině jsem vysvětloval, že je nutné zásobit se jedem pro nadcházející válku. A ona se tomu smála.
2: Květen 1939. Někdy se ve mně budí naděje, jindy jsem neklidná. Příliš mnoho věcí se děje. Něco přijde. Láska nebo vojna. Jsou náznaky, že přijde válka. Kometa, řeči, zprávy. Jsou známky, že přijde láska, srdce, závratě hlavy. Noviny vyšly ve dne, zářila kometa nepokojná. O, jaro, jaro, milostné. Ne, ne milostné. Je vojna. Vyšla luna, jarní. Přinesla sebou sny. Ach, jaro, válečné dny jarní. Ne, ne válečné. Milostné dny. Čtu každý den přílohy novin. Luštím mezi řádky. Trhám okvětní plátky, miluje, líbí, fascinuje. Těhotná. Věštkyně. Vesno, jiná než dávné vesny. Cokoliv pošleš po hladině, ve mně natrvalo zazní. V květnu stojím na rozcestí u rozbíhavých a mimo běžných cest. Obě ty cesty jsou tvoje štěstí. K posledním věcem mají vést. Stesk přichází z oblaky. Zprávy z rádia plynou. Či půjde vzhůru v mraky, či půjde dolinou.
0: Po vypuknutí války Ginčanka zmizela z Varšavy do Lvova, který obsadila ruská armáda. Bylo to zrovna na konci léta 1939, když trávila prázdniny u babičky v Rovnu. Kamarádka Luisa Stauberová později vzpomínala.
1: Dostali jsme pracovní příkaz a byla nám přidělena úřední práce ve vedení lázní, protože jsme obě mluvili rusky. V kanceláři jsme vyhotovovali doporučení do lázní. Zuza se tehdy nečekaně provdala za Michala Weinzierhera. Byl mnohem starší, o 15 let, a vůbec se k sobě nehodili.
0: Weinzierher byl pro Ginčanku v době šílených nejistot pevnou oporou a zajištěnou existencí a nelze se proto jejímu rozhodnutí divit. Navíc to byl zkušený právník a historik, který v té době měl jisté místo. Působil jako kurátor ve Lvovském historickém muzeu. Do začátku války pracoval jako viceprezident Židovské společnosti pro podporu výtvarného umění a Židovské turistické společnosti, dvou velkých polských organizací. Jeho mladší bratr, lékař Jan Jakub, byl zavražděn Sověty v Katyni. Kamarádka Luisa Stauberová později vyprávěla.
1: V té době Zuza spala ve vaně, protože tam prý bylo nejtepleji. Nenosili jsme pásky na rukávech a měli jsme Nansenovy pasy, protože jsme byli uprchlíci ze sovětského Ruska. Byly to bílé dokumenty se zlatými písmeny a když přišla ukrajinská policie, pověsili jsme je na dveře. Nevěděli, co je to za dokumenty. Mysleli si patrně, že jsme nějací cizinci a nechali nás být. Ukrajinci se pak ale ještě vrátili v důsledku udání od sousedů Chomínových, našich domovníků z přízemí.
2: Uniknout. Divoká zahrada, zářící plameny barev, je zapíchnutá v zemi jako knot. Dotkněte se rudě žhavé jak oheň a země vybuchne petardou. Pyšný páv z barevného smaltu kráčí v plném slunci hrdě, alejí listnatých javorů vysazených v zelené řadě. Tak je to ve dne. Slunečnice obíhají, ostré pryskyřníky rozhazují jiskry, nadřazené javorové listy pokryté lakem, křiklaví pávy. Sever je jasný, jako žlutý jih od lesku i svitu blesku. Hrom za hromem zapaluje stromy svým světlem a třpitem. Procházím se osamělými místnostmi. Přemýšlím o neznámé zahradě. Zírám na šedé čalounění. Poslouchám brzání a šelest. Já, jediná evidentně živá země mezi mrtvě obíhajícími planetami, mezi záležitostmi zjevné barvy a nejasného, skrytého obsahu. Dívám se do zrcadla klidných rybníků a plavu v nich jako utopenec. Vyděšenou rukou si prohlížím oči a cítím tvrdý oční důlek. Pak křičím a oslepeně vybíhám do pestré paví zahrady, do zářících měďáků stromů a do běla rozžhavených šeříků. V šílenství padám do kaštanů, do kolébání lísek a vrb, do zběsilého pobíhání mlhavých zjevů a skrytého, nejasného obsahu. Pláču žalem, líbám narty, vybuchnu smíchy a mračím se. Pouze život mi v žití zůstává, abych do smrti zapomněla na smrt.
0: Pravděpodobně v té době Ginčanka napsala báseň Non omnis moriar. Dosud jediný její nalezený text z dob okupace. Domovnice Zofia Chominová nahlásila, že v nájemním domě se skrývají Židé a Ginčanka byla zatčena společně se svým manželem Michalem. Podařilo se jim nakonec podplatit ukrajinského policistu a utéct. Po válce byla Chominová a její syn obviněni z kolaborace s Němci a odsouzeni. A ona zmíněná Ginčančina báseň se stala jedním z důkazů během soudního procesu. Příjmení Chominová se totiž v básni objevuje jako obžaloba. Tato báseň na kousku špinavého papíru jako zázrakem přežila válku.
2: Non omnis moriar. Moje hrdé panství. Louky mých ubrusů. Tvrze pevných skříní. Drahocená postel. Rozlehlá povlečení a šaty. Světlé šaty zůstanou po mně. Nenechala jsem tu žádného dědice. Ať tedy tvá ruka židovské věci vyšťárá. Chominová, Lvovanko, upachtěný špicle, zběhlá Donašečko, matko Volksdeutschera. Tobě a tvým ať slouží. Proč by to mělo být jinak? Blízcí moji, to není loutna, to není prázdné jméno. Pamatuji si vás, všechny, když v uniformách kráčel vrah. Vzpomněli si na mě, taky mi to připomněli. Ať přátelé moji si sednou k sklence a zapijí můj pohřeb a vlastní bohatství. Gobelíny a perziány, talíře, svícnů věnce, ať pijí celou noc i ráno za svítání. Ať začnou hledat drahé kameny a zlato, rozvracet pohovky, matrace, šmátrat v přikrývkách a kobercích. Ach, jak jim bude hořet v prstech práce, prameny koňských žíní a mořského sena, mraky roztrhaných polštářů a oblaka peřin k rukám jim přilnou, v křídla se změní obě ruce. Koudel mé krve se slepí s novým peřím a v okřídlené anděli se promění.
0: Po obsazení Lvova nacisty nezbývalo Ginčance a jejímu muži nic jiného, než znovu prchat. Ve Lvově mezitím dochází k masovému vraždění Židů. Jednotky Einsatzgruppen a ukrajinských nacionalistů povraždili v létě 1941 bezmála 20 000 Židů, mezi nimi i Zuzaninu babičku. Ginčanka se nakonec dostala do okolí Krakova, kde se její manžel skrýval pod změněným jménem Michal Danilevič. A ona sama o sobě tvrdila, že je Arménka. Ukrývala se v malých obcích a přestože si říkala, že
2: nejdůležitější je nemít strach v očích.
0: Její výrazná vizáž byla i na ulicích plných lidí velice nápadná. Nakonec se ocitla v Krakově, kde předpokládala lepší podmínky pro úkryt. Postupně však byli zatčeni její nejbližší, manžel Michal a blízký přítel výtvarník Januš Vožňakovsky. Oba aktivní v komunistickém podzemním hnutí. A Ginčanka se poslední měsíc skrývá se svou přítelkyní Blumkou Fradis v malém bytě domu v Mikulášské ulici nedaleko centra. Nevychází ven, nechce zbytečně riskovat. Přesto je, pravděpodobně v důsledku hlášení nějakého špicla, po měsíci objevena gestapem a převezena do věznice Montelupich-Helcluf, kde ji němečtí komisaři podrobí výslechu a mučení. Existuje svědectví jedné ze spoluvězenkyň, že byla německými dozorci vláčena po zemi za vlasy.
2: Nikdo mě nebude hlídat. Hřích ze semiše a netopírů visel na půdách strachu s polomyší hlavou dolů. Za soumraku vyklouznu z věže, z opevněné věže uteču, přes bodce vosích žihadel, přes síť jedovatých bylin. Z trosek se těžko zvednou skalní ražby přikázání, 20 pekel védy, plameny, vytí a svištění. Fanatická noc zahrozí z kamení hvězdy. Rtuť proklouzne mezi prsty. Nic mě neuchrání. Ty ve vlka se proměníš. Já v koni pase. Ty v orla. Já v kroutící se divoženky. Neproniknutelným smyslem předejdu každé tvoje pronásledování. Neuchrání mě svět. O, příjemný. O, drahý. O, milý. Pokud nechci sama. Sladkou májovou věrnost.
0: Její poslední texty patří žádostem, posílaným z vězení a žádající potřebné věci. Staly se důkazem, že ani v kriminále Ginčanka neztratila sebeúctu a potřebu o sebe pečovat.
2: 21. března. Prosím o hřeben hustý, jehly na látání, lignin, tuk, cukr, teplou šálku. 28. března. Prosím o jídlo. Tuk, cukr, redoxon. 14. dubna. Prosím o světlou pastu na boty, vlněné ponožky, jídlo, špendlíky a sponky do vlasů. 18. dubna. Prosím o jídlo. Ocet sabadilový na vši, jablka, pantofle na provázkové podrážce, velikost 38.
0: Nákladní auto vyjelo ráno 5. května 1944 z krakovského vězení Montelupich-Helclov. Pod plachtou na voze sedělo několik desítek mužů a žen, mezi nimi Zuzana Ginčanka a její kamarádka Blumka. Zanedlouho dojeli za město a za kamenolom, do míst, kde dříve stávaly dva židovské hřbitovy a kde se teď nacházel německý koncentrační tábor Plašov. Přinutili je vyskákat z korby. Nahnali je na bývalé vojenské šance z červených cihel, které se nacházejí na okraji tábora v příkré stráni. Všechny je postřílejí. Mrtvá těla nahází na hromadu, proloží dřevem a zapálí. Kdysi dávno, ještě jako 20letá žena, v jedné varšavské kavárně s jakousi předtuchou na bílý papír napsala:
2: Nepovstala jsem z prachu, neobrátím se v prach. Nesestoupla jsem z nebe a nevrátím se do nebe. Jsem sama nebem, jak prosklený strop. Jsem sama zemí, tak jako rodná hrouda. Neutíkám od nikud a nevracím se tam. Kromě sebe neznám jinou vzdálenost. Ve vzdutých plicích větru i ve zvápnění skal musím sebe zde rozprášená.

Johana Matoušková, Lenka Krobotová a Radus Mácha účinkovali v režii Izabely Šenkové v premiérovém souzvuku nadepsaném Šošana, žena s archaickou duší. Pásmo o polské židovské básnířce ukrajinského původu Zuzaně Ginčance připravil z vlastních překladů Miloš Doležal, hudební spolupráce Stanislav Abraham, režie Izabela Šenková. Dnes je 4. května a to je den, kdy se před 95 lety narodil sovětský a ruský dirigent Gennádij Rozhděstvenský. V letech 1978 až 81 byl šéf dirigentem londýnského BBC orchestru, který teď spolu s Isaacem Perlmanem zahrají Prokofjevův první houslový koncert D-dur.

0: Na svou dobu nečekaně doticha zmizel houslový koncert číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Slyšeli jsme ho v podání několikanásobného držitele Grammy a Emmy izraelsko-amerického houslisty Itzáka Perlmana. Londýnský symfonický orchestr BBC vedl Gennadij Rozhdestvenský. Vážení a milí, s 23. hodinou nás dnes čeká závěrečná kapitola knihy Anny Beaty Háblové Víry a pak vyprávění muže, který nás umí přimět zamilovat si divokou přírodu a také nás učí, jak je důležité ji chránit.
1: Nadmíru spokojený s naším luxusním ubytováním jsem zamířil na záď, abych se potěšil pohledem na člun, který za sebou kasl táhla. Byl opatřený závěsným motorem o síle 35 koní a my ho už teď nábožně titulovali závodák. Doufali jsme, že nás dostane daleko proti proudu malých přítoků, kde budeme hledat zvířata a na kasl se vždy vrátíme najíst a vyspat se. Byli jsme obklopeni neslýchaným pohodlím a mířili jsme k jižním okrajům obrovského tropického pralesa, jenž začínal v severovýchodní části Paraguaje, táhl se přes Brazílii k Amazonce a dál k řece Orinoco a tvořil největší oblast původní džungle na světě. Připadalo nám to všechno příliš dobré, než aby to byla pravda. A taky, že nebyla. Během pár dní jsme se měli ocitnout v mnohem zoufalejším stavu, než při kterékoliv z našich předchozích expedicí.
0: Knižní zpracování cesty do Paraguaje z roku 1958 přírodovědce Davida Attenborougha nás čeká v Osudech na Vltavě za půl hodiny.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
0: Zajímá mě všechno, co je společností vnímáno jako špatné, nechtěné, problematické. Postava sexuální pracovnice a prostředí, ve kterém se pohybuje, do těchto oblastí zapadá. A také jsem potřebovala postavu, která by byla kontrastní ke světu víry a duchovního hledání. Někoho, nad kým je snadné se pohoršit a cítit se vůči němu nadřazeně. A mým cílem je pak takového člověka ukázat ve světle, kdy ho pochopíte. Říká Anna Beata Háblová v rozhovoru Simony Barešové o knize víry, kterou dnes na Vltavě otevíráme po 20. v premiéře a už naposledy.

0: Ester bezcílně bloumá bytem svých rodičů. Chvíli jen tak leží na posteli, chvíli sedí v křesle a hledí do prázdna, nebo stojí u okna a pozoruje cestu před domem a koruny stromů ohýbané větrem. Zavře oči. Znovu si představí ten slastný a bezstarostný pocit, který měla v blízkosti onoho podivného světla. Ne, smrti se nebojí. To už se spíš bojí svého života. To světlo jí sem zpátky ale přece neposlalo jen tak. Ester to má v sobě pořád jen jako nějaký neurčitý pocit. Jako by se měla ještě něco naučit. Něco si vyzkoušet, i když přesně neví co. V tom jí v kapse tepláků zazvoní mobil.
1: Vojta je u mě. Zavolal mi, abych pro něj přijel. Řekne do telefonu Marcel chladně.
0: Cože?
1: A všechno už mi řekl.
0: Ale já...
1: Ty seš teda matka. Zní v jeho hlase pohrdání.
0: Taková ostuda. Nemáš žádnou zodpovědnost. Jak jsi mohla takhle dopadnout?
1: Procedí nenávistně.
0: Ty seš najednou nejlepší otec, co? Vyhrkne Ester. Ty kurvo! Si nemyslíš, že Vojtu ještě někdy uvidíš. Nechtěl bejt u mě jenom proto, že jsi ho proti mě popouzela. Dělala jsi všechno proto, aby na tobě byl závislý. Ale teď aspoň vidí, co jsi zač! Křičí na ni.
1: Ester lapá po dechu. Marcel na Vojtu přece nikdy neměl čas a když se rozvedli, zas tak moc o něj taky nestál. Až na občasné víkendy ho skoro nikdy nemýval. A Ester samozřejmě byla ráda. Aspoň měla Vojtu jenom pro sebe.
0: Okamžitě mi dej Vojtu k telefonu!
1: Křikne Ester, ale Marcel hovor típne. Ester vytočí Vojtovo číslo. Je nedostupné. V panice si zbalí svoje věci a napíše rodičům vzkaz. Vojta je u Marcela. Já se vracím do chalupy. Díky za vše.
0: V chalupě na ní dýchne oblak vlhkosti a plísně. Projde všemi pokoji, aby otevřela okna. Pohled jí přitom padne na staré obrazy po babičce. V chodbě na obraz Panny Marie v modrých šatech s malým Ježíškem, který na ruce drží holubici. V ložnici na oválný obraz Krista sedícího v Getsemanské zahradě a čekajícího na ukřižování. V kuchyni na Ježíše ukazujícího na své hořící srdce, vedle kterého visí kříž s jeho realisticky vymodelovaným a zmučeným tělem. Ester si položí ruku na krk, jako by jí tam něco škrtilo. Jak v tom vlastně mohla celou dobu žít? Ty obrazy byly odjakživa součástí domu, ale teď se na ně nemůže ani podívat. Nedosažitelné vzory ctnosti. Uctívané utrpení. Není to celé vlastně úplně scestné? Jediný pokoj, kde se cítí trochu líp, je ten Vojtův. Jsou tu jen plakáty s fotkami vesmíru a vodních toků. Ester si vzpomene na to, co jí Vojta vyprávěl o vodě v konvici. Když začíná vařit, bublinky nejdřív implodují. Zhroutí se do sebe. Ester si uprostřed jeho pokoje dřepne a hlavu opře o kolena. Co se s vodou stane pak? Co se stane pak? Pak prý přece přijde klid. Ano. Vojta říkal, že nejdřív ta konvice dělá hluk, ale pak se všechno zase sklidní. Jak by se ale měla uklidnit ona? Teď se hroutí, ale musí zase přijít na jiné myšlenky. I kdyby měla jen koukat do mobilu a číst si na internetu zprávy, které ji nezajímají. V podřepu palcem mobil zase rozsvítí a jezdí jim po displeji. Zprávy před ní blikají jako pokažené zářivky. V tichém oceánu znovu funguje síť na zachytávání odpadu. Za 8 let se v Česku nově nakazilo virem HIV o 128% víc lidí. Ukliďte si svoje lesy, vzkázal Trump Kalifornii zasažené požáry. Zeman devalvuje státní vyznamenání. A zdaleka nejen tím, že je rozdává kde komu. Nejsledovanější MMA zápas v Česku má vítěze. K Izraeli a Egyptu se blíží neobvyklý zhluk bouří, hrozí bleskové záplavy. Mezi všemi zprávami ji ale zastaví až tato. Ruský básník zemřel po pádu z okna. Chtěl se nadýchat čerstvého vzduchu, píší tamní média.

stačí. Ještě je něco, co ti musím říct. Vím, že se mnou nechceš mluvit, ale prosím, tohle si vyslechni. Ester se na chvíli odmlčí. Když jsem měla tu nehodu a byla v klinické smrti, byla jsem u tebe v pokoji. Viděla jsem tě. Prosím, opravdu si to teď vyslechni až do konce. Viděla jsem nejenom svoje tělo, jak ho tam sanitáci oživujou, ale byla jsem i s tebou. Četl jsi z knížku a pak si šel do špajzu pro takovou tu největší sklenici, nalil si do ní vodu a pak ji vařečkou míchal. Uprostřed se udělal takovej provazec. Dlouho si ho pozoroval. Bavilo tě to. A pak jsi vzpomněl, že už dlouho nejsem doma a šel si mi zavolat. Slyšela jsem to zvonění mobilu, který ležel na silnici. A pak jsem byla v takovým divným světle a tehdy jsem pochopila, že ještě nemůžu umřít. Že se musím vrátit. Nejdřív jsem si myslela, že kvůli tobě. Pak mi ale došlo, že ještě musím něco pochopit. Zatím nevím co, ale možná to všechno kolem tady. Ester se rozhlédne po babiččině nábytku. Nechat bejt. Nechat to plout. Pustit i tebe. A něčím se stát. Poslední slovo řekne do svítícího mobilu potichu, ale pevně. A pak hlasovou zprávu pošle. Dívá se na otáčející se kolečko nahrávání zprávy, dokud se místo něj nezobrazí odesláno. Pak mobil vypne a položí se na postel. Zaposlouchá se do hvízdání větru v komíně nad kamny, ve kterých od poslední zimy vůbec netopila. Nebylo třeba. Od začátku jara bylo počasí horké a suché. Je na čase, aby už konečně přišel déšť. Ester si do Vojtova pokoje dojde pro prázdné papíry a začne si na ně vypisovat všechny verše, které jí Alex poslal. Tuší, že je to celé nesmysl, ale to přepisování ji prostě uklidňuje. Popsané papíry si pak vedle sebe lepí na Vojtovy plakáty. Nemá chuť jíst ani spát, natož s někým mluvit. Jen psát nebo sedět před zdí a všechny verše si znovu pročítat. Je jí jedno, že to celé je asi začátek jejího šílenství. Třeba už napůl šílená je. Možná se v ní nějaké nové šílenství rodí. Zatím je to ale jednoduše uklidňující. Mohla by stejně tak dobře vybarvovat mandaly nebo točit kivadýlkem a vyšlo by to na stejno. Ester přemýšlí nad tím, že jí Alex čas od času napsal báseň, která byla jiná než ostatní. Na začátku měla 3 hvězdičky a některá písmena v ní byla napsána kurzívou. Podívá se na data, kdy jí je posílal. Pokaždé v neděli v 7 hodin večer. To přece nemohla být náhoda. Občas k ním připsal, ať si je přečte doopravdy. Ať se snaží porozumět jejich skrytým významům. Ale ať k té hloubce jde po povrchu. Ester si myslela, že je to jen takové chytrácké žvatlání těch, kdo přečetli pár knížek a hrají si na inteligenty. Občas sice přemýšlela, co které spojení může znamenat, ale většinou ta slova na sebe jen nechala působit jako jarní vůně nebo letní déšť. Teď ale nad nimi sedí s tuškou v ruce a jednotlivá písmena si podtrhává a zvlášť vypisuje. Emoce se v ní točí, rotuje to v celém jejím těle. Připadá si jako jedno velké rozvířené těleso, ve kterém není nic pevného, ale přitom jakousi silou stále ještě drží pohromadě. Je vodní párou v natlakované nádobě, která už možná brzy vybuchne. A právě v tomto stavu to uvidí. První 2 písmena. Jsou to první 2 písmena, vykřikne do prázdného pokoje. A pokud je někde kurzíva, nejsou ta písmena 2, ale naopak 1 nebo 3. Ester znovu usedá ke stolu a píše. Neposílej mi žádné peníze. Ester sedí nad řádkem textu a čte si ho pořád dokola. Čárky a háčky nebo měkká a tvrdá i sice nedodržoval, ale smysl je pro Ester křišťálově jasný. Chtěl, aby o své peníze nepřišla. Nemohl jí to napsat přímo a tak jí to napsal do šifer. Měl o ní strach. Myslel na ni. Ona byla někým skutečně a opravdově milovaná. A teď kvůli ní ten člověk možná taky zemřel. Nebo si to celé jen nepřekonatelně přeje? Tak moc chce něčemu věřit, až jí to zatemňuje všechny smysly?

Vítr a začínající podzim už očesal skoro všechno listí stromů na zahradě. Ester vezme hrábě a začne ten žluto-červeno-hnědý koberec shrnovat nahromady. Zahrada je někde uvnitř sebe podivně klidná, jako by o žádných lidských dramatech a příbězích nic nevěděla. Ester se zaposlouchá do hvízdání větru. Hrabe dál, i když ví, že její práce je úplně zbytečná, protože vítr zase všechno rozfoukává. Nevadí to. Je přece hrabcová. Usměje se tomu sama pro sebe smutně. A tak asi musí hrabat. A hrabání jí dělá dobře. Stejně jako přepisování slov. Ester i přes svičení větru zaslechne zvuk připomínající domovní zvonek. Kdo to může být? Přijeli se na ní podívat rodiče, jestli je v pořádku? Nebo je to zase Mára s nějakou výhruškou? Můžou to být policajti, co se jí přijeli zeptat na pár věcí? Nebo že by to byl... Ester odhodí hrábě do listí a utíká přes dům ke vstupním dveřím. Žádné dítě se přece nemůže na mámu zlobit věčně. Vojtovi už se po ní určitě stýská, a tak poprosil Marcela, aby ho přivezl zase zpátky. Ester prudce otevře dveře domu a vyběhne před branku. Zmateně se rozhlíží kolem. V dálce uslyší dusot bot, zavísknutí a motor auta. A na zemi nasprejovaný až příliš dobře čitelný nápis Tady bydlí kurva. Ester za sebou práskne dveřmi a za nimi se podél studené vlhké zdi sesunek podlaze. Tak, ten článek už je asi venku, pomyslí si. Z kapsy vytáhne telefon a do vyhledávače zadá dvě slova, prostitutka a aktivistka, a pročítá si titulky, které jí kombinace těchto dvou slov vyplaví. Sexuální služby zdarma. Obhájkyně prostitutek chtěla okusit, co denně prožívají její chráněnky. Aktivistka Femenu se chtěla před soudem vrhnout na komika Cosbyho. Žádný sex, vyzývá herečka. Protestuje tak proti zákonu tlukoucího srdce, který zakazuje potrat. Greta Thunbergová připlula do New Yorku. Sexistické reklamy zvyšují toleranci k obtěžování, říká aktivistka. Prostitucí k aktivismu. Nedávno zraněná aktivistka přiznala pravdu. Prostitucí k aktivismu? Ester rozklikne poslední odkaz. Zrychleným čtením běhá po řádcích. Je tam popsaný její příběh, strach i znásilnění. Ondřej v článku rozebírá, proč i sexuální pracovnice může být znásilněná. Protože znásilnění je jakýkoliv sex bez souhlasu, píše. Jako paralelu uvádí jakýsi případ francouzské prostitutky, kterou znásilnil polský politik v Bruselu. Nutil ji k sexu bez kondomu. Když to odmítla, znásilnil ji. Ke konci článku se Ondřej dostává znovu k aktivismu. Ester se trochu opotí, když si o sobě čte, že médiím lhala a předstírala, že je aktivistka. Ondřej ale dál vysvětluje, že to dělala ze strachu. A to kvůli stigmatizaci a kriminalizaci prostitutek v Česku. Ester Hrabcová se ale bojem proti této stigmatizaci opět aktivistkou stává, protože se svou identitou vychází ven a tím bojuje za bezpečnější prostředí pro ženy, které byly finanční tísní dohnány až k tomuto způsobu obživy. Hrabcová jde se svou kůží na trh, aby mohla označit konkrétní násilníky a ti už nemohli ubližovat ani jí, ani dalším ženám. Ester dočte článek. Ona a aktivistka? Sáhne si na hruď, jako by v sobě něco prudkého ucítila. Vstane a vyběhne na zahradu. Pohrabané listí už rozfoukal vítr a obloha se zatáhla na fialovělými mraky. Ester zakloní hlavu a ta tmavá mračna pozoruje. Slyší i hučení, ale není si jistá, jestli ji nehučí jen v hlavě. Ten hluk připomínající jedoucí vlak totiž nepřichází z dálky, ale vychází přímo z místa, kde Ester stojí. Opět si položí ruku na prsa. Něco se v ní hýbe. Něco jejím tělem proudí. Jakýsi nezadržitelný vichr, který je odhodlaný rozmést všechno, co mu přijde do cesty. Ester se zhluboka nadechne. Ona je aktivistka. Má sílu a moc něco změnit. Je vírem, který, když bude chtít, vyrve domům střechy, roztrhá zdi a vytluče okna. Kolem Ester začne poletovat listí a drobné větve. Po chvíli se k ním přidají i střepy a úlomky věcí. Jsou to fragmenty plotů, střech a zdí. Ester se znovu nadechne a ten vichr ještě zesílí. Ona je tím vírem. Ona způsobuje tu bouřku kolem. Proud v jejím nitru se stále zrychluje a rozpíná.
Domy, stromy, lesy nebo auta. Všechno rozmetá, když bude chtít. Její náruč je veliká a ona do ní obejme všechny, ke kterým přijde. A nic ji nezastaví. Uslyší zvonění. Další výtržníci ji přišli něco nasprejovat před dům? Tentokrát je ale dožene. Dostihne je a povalí na zem. Budou kňučet jako štěňata, až poznají, s kým mají tu čest. Je připravená vyrazit ven a kohokoliv smést. Dokáže být živlem, který se postaví i těm největším prevítům světa. Rozdrtí je jako tornádo krajinu. Ester proletí domem. Pár věcí a obrazů tou rychlostí popadá ze zdí a skříní na zem. Jsou slyšet ostré rány a tříštící se sklo obrazů. Její vlastní vichr jí podebere šaty a vlasy rozkmitá kolem hlavy. Od někud z kuchyně přiletí igelitový pytlík z drobky pečiva a přilepí se jí na lítko. Skleničky ve vitríně drnčí. Nábytek se chvěje. Některé šuplíky se třesem pootevřou a pak se sklapnutím zase vrátí do původní polohy. Ester ničemu z toho nevěnuje pozornost. Letí chodbou a kolem ní se točí prach a útržky všech zažitých situací, jako by byly součástí jejího oděvu. Všechno kolem Ester se zběsile míhá, ale ona v sobě cítí klid a smíření. Její nitro je tichým okem hurikánu, který se jen pomalu pohybuje prostorem. To je nádhera být takhle silná. To je taková nádhera, vykřikne Ester do hučení vichru. Myšlenky v hlavě se jí rozpínají do prostoru, ale přitom zůstávají pevné. Dělají jen to, co mají. Jsou v pohybu, obracejí věcmi, konají. A ona koná s nimi. Ona je živelným aktem. Já se nebojím, zahučí to v ní. Jsem totiž... A zbytek věty se prolne s narůstajícím duněním. Ester rychlostí vichru přiskočí ke vchodovým dveřím a prudce je otevře. Srdce se jí rozbuší. Světlo venku je sice ponuré, ale i tak poznává jeho rysy. Chvíli se na sebe mlčky a trochu překvapeně dívají. A pak se Esteřina tvář rozzáří širokým a šťastným úsměvem. Jako když po noční obloze prolétne kometa a na chvíli všechno rozjasní.

0: Zdislava Pechová načetla 20-dílnou četbu s hvězdičkou knihy Anny Beaty Háblové Víry. Dramaturgii měla Petra Hinčíková, režii Radim Nédlí. A dnes tento premiérový cyklus na Vltavě skončil. Ovšem lehké dívky budeme potkávat také od zítřejšího večera.
1: Kolem nevěstince stály 4 strážní věže, z druhé strany za barákem, kde se ubytoval strážní oddíl, měli feldhůren, tedy polní kurvy, ubytovnu a provozovnu. Strážních bylo 16 plus 4, kteří hlídali objekt zvenku i zevnitř, ani ne tolik proto, aby nikdo neutekl, široko daleko bylo pusto jen vlci a zdivočelí psi, jako pro ochranu a klid vojáků, kteří byli právě uvnitř. Za třeskutých mrazů se dostávali vlci až ke zdi. Vojáci je zaháněli střelbou, vlci se zdáli v noci bílí s velkýma zelenýma očima. Vlci byli krásní a nebezpeční. Taky se krajem toulali váleční zběhové všech armád, včetně poražené polské armády, z kterých se stali bandité nejenom podle nacistického slovníku. Za děvčata odpovídala velká Leopolda Kuliková z Krakova, kde si ve známém vykřičeném domě vysloužila titul Madam.
0: Román Arnošta Lustiga Krásné zelené oči líčí osudy 15-leté židovské dívky Hanky Kraudersové přezdívané Kůstka, která v nevěstinci nacistického lágru obětuje svoje tělo, aby přežila. Dívka se vydává za českou árijku, musí snést nejhlubší ponížení a zároveň se vyrovnat se svým svědomím, které jí denně pokládá otázky, zda má vůbec právo žít. Lustig dal Kůstce, když stála na rampě v Osvětimi číslo 36, stejné měl v koncentráku i on sám. Osmidílná rozhlasová četba s hvězdičkou románu Krásné zelené oči vznikla v roce 1993 exkluzivně přímo z rukopisu připravovaného románu. Pod názvem Kůstka, dívka z Prahy cyklus připravila v roce 1993 Lenka Kolářová, s Josefem Vinklářem nastudovala režisérka Lída Engelová. První díl naladíte na Vltavě zítra ve 23 hodin.

To byl britský bubeník a producent Tom Skinner, člen úspěšných skupin Sons of Kemet nebo The Smile, který po více než 20 letech své kariéry představí svou vlastní tvorbu na 3 koncertech v Česku. Více se dozvíte zítra v Art Café na Vltavě v 17 hodin. Osudy.

Pátek 8. května oslaví sté narozeniny Sir David Attenborough, britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista, který je spjat s popularizací přírodních krás celého světa. Jeho nejznámějším dílem je 9 sérií o různorodosti života na Zemi, které vytvořil ve spolupráci s BBC. Společenskou formou a obsáhle zkoumá život na naší planetě. A my jsme k jeho narozeninám připravili na Vltavě výběr z knižního zpracování jeho cesty do Paraguaje z roku 1958 v režii Petra Mančela, čte první část Jan Šťastný.

Dnes už zoologické zahrady nepořádají výpravy, aby rozšířili své sbírky o nové živé exempláře. A je to dobře. Příroda je vystavená už tak dost velkému tlaku, i když ji nikdo neokrádá o její nejkrásnější, nejkouzelnější a nejvzácnější obyvatele. Druhy, které se v současnosti těší v zoo největší pozornosti návštěvníků, lvi, tygři, žirafy a nosorožci, lemuři a gorily, se v nich už narodili a jsou zaznamenané v plemenných knihách. Je proto možné jedince na mezinárodní úrovni vyměňovat a vyhnout se tak problémům souvisejícím s příbuzenským křížením. Tyto druhy mohou sehrát významnou roli při seznamování návštěvníků s krásami přírody a vysvětlování toho, jak zásadní a složité je její zachování. Od doby, kdy jsem sepisoval naše cesty, se svět nesmírně změnil. Britská Guyana se dočkala nezávislosti a přijala jméno Guyana. Na savanu Rupununi, kam jsme se vypravili hledat mravenečníka velkého, a jež nám tehdy připadala neskutečně divoká a vzdálená, dnes létají pravidelné linky a z pobřeží se tam snadno dovoláte. Obří chrámový komplex Borobudur na indonéské Jávě, jenž se tehdy romanticky rozpadal, byl kompletně rozebrán a znovu složen. Na Bali, kam se dalo dostat jen po moři a kde jediné evropské tváře, jež jsme viděli, patřili nám, dnes stojí obří letiště, na které gigantické dopravní letouny denně přivážejí tisíce výletníků na cestách mezi Austrálií a Evropou. Ostrov Komodo, na níž jsme se v roce 1956 dostávali jen s obtížemi, se dnes nachází na turistické trase a denně sem směřují skupinky návštěvníků, aby se podívali na varany. A televize od té doby začala vysílat v Barvě. V roce 2016 objevila archivářka v jednom ze sklepních skladů BBC několik zrezivělých plechových obalů označených Výprava do divočiny, Barva. Překvapeně je otevřela a našla kotouče původních barevných negativů, které do té doby nikdo, včetně mě, v Barvě neviděl. Ti, kdo je zhlédli, dospěli k závěru, že jsou i po 60 letech natolik živé, že by se měli objevit ve vysílání. Doufám, že následující stránky vzbudí stejný dojem. David Attenborough, květen 2017. V roce 1958 jsme se vypravili do Paraguaje s cílem najít pásovce. Je možná zapotřebí vysvětlit, proč jsme se vydali tak daleko, abychom pátrali po zvířeti, jež nemusí na první pohled vypadat nijak zvlášť přitažlivě. Zvířata nás fascinují z mnoha důvodů. Ptáci si nás získávají podmanivou krásou, velké šelmy ladností a elegantní silou, velcí hadi dramatickým a trochu děsivým vzhledem, psi lichotivou náklonností, opice nezbedností a téměř lidskou inteligencí. Všechny tyto vlastnosti mají zástupy obdivovatelů. Pásovcům nic z toho není vlastní. Mají nevýraznou barvu a krásní připadají snad jen největším nadšencům. Pokud vím, nedají se vycvičit, aby předváděli zábavné kousky. Upřímně řečeno, mám takový dojem, že nejsou nijak zvlášť chytří a jako roztomilí mazlíčci neobstojí. Přesto podle mě disponují tou nejmocnější vlastností, jíž může být zvíře nadáno. Představují směs exotiky, neuvěřitelnosti a starobilosti, kterou lze označit velmi nevýstižným výrazem podivný. Tato vlastnost se těžko definuje. Pásovec se nepodobá žádnému evropskému tvoru ani vzhledem, ani vnitřní anatomií. Je posledním svého druhu, přeživším z dávných geologických věků, kdy většina zvířat, která dnes známe, ještě vůbec neexistovala. Je skutečně podivný. Už samotné příčiny jeho přežití jsou fascinující. Předci klokana obývali většinu zemského povrchu.
Nově nabitá schopnost vyživovat malinké embryonální potomky uvnitř kapsy z nich v jejich době činila nejvyspělejší tvory planety. Pak se začaly objevovat vyvinutější tvorové, placentálové. Jejich mláďata se vyvíjela v dělohách uvnitř jejich těl, vačnatci zastarali a nedokázali vítězit v boji o potravu a životní prostor. Většina z nich proto vymřela. Někteří, například vačice, přežili v Jižní Americe, ale většina žije v současné době v Austrálii, protože tento kontinent oddělilo moře od zbytku pevniny dřív, než se na něm stihli vyvinout modernější savci. Starosvětské vačnatce tak oceán ochránil před probíhajícím konkurenčním bojem a oni v mnoha podobách přežili až do dnešních dní. Austrálie je takovým muzeem žijících starověkých tvorů. Jižní Amerika je díky své poměrně složité geologické minulosti domovem dalších podivných starodávných zvířat, jako je právě pásovec. Po miliony let byla širokým pásem souše spojena se Severní Amerikou. Krátce po vzniku prvních placentálů se však i Jižní Amerika ocitla v izolaci od zbytku světa. Během doby, kdy byla odtržená, se tu vyvinulo velké množství skutečně pozoruhodných živočichů. Po lesích se potulovali obří lenochodi velcí téměř jako slon. Savany křižovali glyptodoni, příbuzní pásovce, kteří dorůstali délky 3,5 metru a příroda je vybavila gigantickou kostnatou schránkou. Vyzbrojila je také mohutnými ocasy, jež měly na konci obří bodce. Když se jihoamerická pevnina po přibližně 16 milionech let znovu spojila se Severní Amerikou, část těchto úžasných tvorů migrovala na sever. Jejich kosti se zachovaly v severoamerických glaciálních tvarech, napadaly do kalifornských asfaltových jezírek a otisky tlap se zachovaly na březích jezera na území budoucího státu Nevada. Na konci 19. století je pak objevili dělníci, kteří tam začali těžit pískovec na stavbu nové věznice pro Carson City. Pásovci jsou jedinými žijícími příbuznými vymřelých glyptodonů. Představují pojítko s těmi zvláštními primitivními pravěkými tvory a právě proto mě tak fascinují. Žijí v norách, pobíhají po lesích a pampách a živí se kořínky, drobným hmyzem a zdechlinami. Je možné, že za svou existenci vděčí do jisté míry svému krunýři. Je známo mnoho různých druhů pásovců, přičemž jejich velikost se pohybuje na škále od trpasličího pásovce malého, který není o moc větší než myš a buduje si nory v argentinských píscích, po pásovce velkého, jenž dorůstá 75 až 100 cm a potuluje se po horkých, vlhkých pralesích Amazonie. S Charlesem Legasem jsme sice už měli za sebou natáčení a odchyt lenochodů a mravenečníků v Guajáně, pásovce však v divočině ani jeden z nás nikdy neviděl. Doufali jsme, že v Paraguaji by se nám to mohlo poštěstit. Během předchozích expedicí jsme se s Charlesem museli vypořádat se značným nepohodlím a často se nám dařilo odvádět myšlenky na bolavé nohy a kručící žaludky promýšlením dokonalé výpravy, kterou bychom strávili v zahálčivém luxusu a zároveň přitom nacházeli nejkrásnější a nejúžasnější zvířata na světě. Na Nové Gvineji jsme ušli stovky vyčerpávajících kilometrů ve snaze najít nepolapitelné rajky. Když se naše putování blížilo ke konci, Charles kategoricky prohlásil, že nezbytným základem naší další výpravy bude jakýkoliv mechanický dopravní prostředek. Cestou na ostrov Komodo, kdy jsme neměli k jídlu nic jiného než rýži a nasolené ryby, jsem si vymínil, že mou prioritou je obrovská předspaná spíš konzervovaných dobrot. V jednom obzvlášť nuzném tábořišti na Borneu, v okamžiku, kdy jsme se zoufale snažili zachránit filmové pásy, kameru a fotoaparát před přívalovým deštěm, jsme se shodli, že naprosto nezbytné je také zcela vodotěsné ubytování.
Během vyčerpávajících krizí jsme si uklidňovali pocuchané nervy tím, že jsme přidávali další detaily. Já jsem se rozhodl, že budu mít k dispozici nevyčerpatelnou zásobu čokolády. Charles, že bude spát na místě, které bude stoprocentně chráněné před brouky, šváby, mravenci, stonožkami, vosami, moskyty a vším ostatním kousajícím a bodajícím hmyzem. Tato hypotetická expedice pro nás nakonec začala získávat velice přesné obrysy. Ani jeden z nás si však nedokázal představit, že by se mohla opravdu uskutečnit. Během prvního týdne po příjezdu do Paraguaje nám britská masná firma se sídlem v Asuncionu spontánně nabídla cestovní prostředek, který, jak se zdálo, splňoval všechny naše požadavky téměř do puntíku. Stělesnění našich snů se jmenovalo Kassel. Byla to 9 metrů dlouhá dýzlová obytná jachta s tak nízkým ponorem, že nás, naše vybavení i potraviny měla dostat skrze uzoučké, klikatící se řeky vnitru země bez sebemenších obtíží. Nadšeně a s nesmírnou vděčností jsme nabídku na její zapůjčení přijali. Vyrazili jsme z asuncionského přístaviště po širokém hnědém toku řeky Paraguay. Kameru, fotoaparát a magnetofon jsme uložili do prostorných, suchoučkých skříněk v kajutě. Lodní kuchyni jsme nacpali plechovkami polévky, omáček a čokoládou, sklenicemi s marmeládou a všemožnými konzervami s kompotem a masem. Přes okna jsme natáhli dvojitou vrstvu moskytiéry. Já jsem si nad palandou zřídil knihovničku z paperbacků. Charles naladil na malém rádiu asuncionskou stanici a kajutu naplnila dojemná kytarová melodie. Nadmíru spokojený s naším luxusním ubytováním jsem zamířil na záď, abych se potěšil pohledem na člun, který za sebou Kassel táhl. Byl opatřený závěsným motorem o síle 35 koní a my ho už teď nábožně titulovali závodák. Doufali jsme, že nás dostane daleko proti proudu malých přítoků, kde budeme hledat zvířata a na Kassel se vždy vrátíme najíst a vyspat se. Byli jsme obklopeni neslýchaným pohodlím a mířili jsme k jižním okrajům obrovského tropického pralesa, jenž začínal v severovýchodní části Paraguaje, táhl se přes Brazílii k Amazonce a dál k řece Orinoco a tvořil největší oblast původní džungle na světě. Připadalo nám to všechno příliš dobré, než aby to byla pravda. A taky, že nebyla. Během pár dní jsme se měli ocitnout v mnohem zoufalejším stavu, než při kterékoliv z našich předchozích expedicí.

Na palubě jsme měli tři společníky. Jako průvodce a tlumočník nám sloužil urostlý hnědovlasý Paraguajec, který plynně ovládal španělštinu, guaránštinu a jeden nebo dva indiánské jazyky. Jmenoval se Sandy Wood. Paraguay je plná lidí cizího původu. Poláci, Švédové, Němci, Bulhaři a Japonci, ti všichni do této malé republiky zamířili, aby se zbavili problémů s nedostatkem půdy nebo kvůli náboženskému útlaku či politické tyranii, případně uprchli před zákonem. Sandyho rodiče přišli s téměř 250 Australany těsně před koncem 19. století. On sám zastával celou řadu zaměstnání. Na horním toku řeky, kam jsme měli namířeno, kácel dřevo, staral se o dobytek, živil se jako lovec. Jeho jazykové dovednosti, znalost lesa a klidná povaha z něj činili dokonalého průvodce. Zbylé dvě osoby na palubě tvořily oficiální posádku. Panovaly jisté pochybnosti o tom, kdo z těch dvou mužů je vlastně kapitán. González, štíhlejší, vyšší a veselejší, nosil námořní čapku. Ta, jak se nám svěřil, byla nefalšovaným odznakem kapitánské hodnosti a on disponoval všemi znalostmi, jež tento náročný post vyžadoval. Zároveň však byl i výjimečně zdatným opravářem motoru a dospěl k závěru, že ani on nedokáže zastávat dostatečně kvalitně oba posty najednou. Titul kapitán proto přenechal svému společníkovi, byť, jak nám horlivě vykládal, se ve skutečnosti jednalo pouze o čestnou hodnost. Kapitán byl malý a měl výrazné bříško. Obvykle nosil obrovský kulatý slamák s okrajem ohrnutým do tváře a sluneční brýle, které si nesundával ani večer. Koutky úst měl svěšené ve výrazu věčného pesimismu. Na všechny mé komentáře, otázky nebo poznámky odpovídal standardně zamítavým mlasknutím. Abychom se dostali do odlehlé oblasti pralesa, v níž jsme chtěli pracovat, museli jsme se vydat na sever proti proudu řeky Paraguay a přibližně po 120 kilometrech zamířit na východ po jednom z velkých přítoků řece Jejuí. Doufali jsme, že po ní poplujeme až k opuštěným pramenům, kde žili jen indiáni a hrstka dřevorubců. Cesta nám měla trvat přinejmenším týden. Prvních pár dní jsme strávili většinu času poleháváním na palubě a pozorováním, jak příď proráží hnědou hladinu řeky a záplavu Kamalote, plovoucí tokozelky, jejíž elegantní lopatkovité listy z duřelé uhladiny v plovoucím měchýře obalovaly trsy jemných slézových květů. Některé z těchto plovoucích ostrovů měly vlastní hosty, volavky velké a bílé a také nejkrásnější ze všech kaštanově hnědé ostnáky, kteří pečlivě našlapovali na listech, zvedali dlouhé nohy s protáhlými prsty do výšky a pátrali po rybkách, jež tu omylem nalezli útočiště. Sandy seděl na zádi a popíjel maté. González dřepěl u motoru, nadšeně brnkal na kytaru a hlasitě prospěvoval. Kapitán, usazený na vysoké židličce v kormidelně, řídil loď jednou rukou. Bylo neskutečné horko. Ve snaze ochladit se jsme s Charlesem slezli do podpalubí a uložili se na palandu. Připadalo nám však, že je tam ještě větší vedro, neboť uvnitř kajuty nefoukal větřík a záhy jsme měli lůžkoviny úplně propocené. Motor se najednou zastavil a nezvyklé ticho vyplnili pronikavé hlasy Gonzálese a kapitána, kteří se kvůli něčemu divoce hádali. Vyškrábali jsme se na palubu. Spatřili jsme, jak se v proudu za námi pomalinku pohupují dva polštáře a sedátko. Motorový člun úplně zmizel. Sandy nám zcela nevzrušeně vysvětlil, že kapitán prudce zatočil, aby se vyhnul z hluku tokozelky a člun se převrátil. González se nakláněl přes záď a naprosto zbytečně tahal za lano, které sice bylo stále přivázané k lodi, ale téměř svisle mizelo v bahnité vodě. Kapitán seděl v kormidelně a s rozčileným výrazem hlasitě mlaskal. Během hádky se ukázalo, že kapitán ani González neumějí plavat.
Zatímco se ti dva dál vzájemně obviňovali, Charles a já jsme se svlékli a přelezli přes palubu. K našemu překvapení tu řeka naštěstí nebyla moc hluboká, ale i tak nám trvalo téměř 2 hodiny, než se nám podařilo potopený člun odvléct na mělčinu, dát ho do pořádku, vylovit motor, 3 plné kanistry a nářadí. Ve chvíli, kdy jsme měli hotovo, muselo být sedátko i s polštáři už v Asuncionu, protože jsme je neobjevili, ani když jsme se vrátili nějaké 2 kilometry po proudu. Nebyla to žádná velká katastrofa, ale vzbudilo to ve mně dojem, že kapitánovi kormidelnické schopnosti nejsou úplně dokonalé. V následujících 3 dnech se nic zásadního nepřihodilo. Opustili jsme řeku Paraguay a odbočili na východ proti proudu Chechují. Po 10 kilometrech jsme zastavili zhruba na hodinu v poslední větší vesnici u řeky. Když jsme ji opustili, kapitánův obvyklý pochmurný výraz se o poznání prohloubil. Nikdy předtím se po Chechují neplavil a když tu teď byl, ani trochu se mu to nelíbilo. Ocitli jsme se v nebezpečných vodách a on očekával blížící se katastrofu. Dočkal se jí 4. den. Řeka se před námi kroutila v serpentinách a uhánějící voda v nich vytvářela sérii vražedných vírů. Kapitán vypnul motor. Doteď, ač nerad, předváděl navigační zázraky, ale ta hrůza, jež ležela před námi, se nedá splavit. Musíme se vrátit. Po chvíli přemlouvání souhlasil, že prozkoumá zatáčku ve člunu. Když se vrátil, bylo z jeho výrazu zřejmé, že bližší ohledání jen potvrdilo jeho nejhorší obavy. Rozhořela se poněkud nedůstojná hádka. Sandy se asi rozhodl, že bude lepší, když bude oběma stranám překládat jen ty části proslovů, jež se týkaly výhradně podstaty aktuálního problému, a vynechá kousavé osobní poznámky, které, jak jsem tušil, vůči nám kapitán měl a jež jsme každopádně měli my vůči němu. Nám zatáčka připadala zrádná, ale jistě ne nesplavná. Odplazit se zpátky do Asuncionu a promarnit bezmála 1 týden nepřicházelo v úvahu. Stejně tak jsme nemohli pracovat v okolí, protože to bylo částečně obdělávané a nebyla šance, že bychom tu objevili zvířata, která jsme hledali. Kapitán se ale rozhodl. Poněkud melodramaticky prohlásil, že nehodlá zemřít a předpokládal, že o to nestojíme ani my. Rozčílili jsme se. A tu vidíme, jak se během naší hádky kolem nás proplazil malý špinavý člun a zcela bezstarostně zmizel za zatáčkou. Naše zlost se zdvojnásobila. Sandy v nestřežené chvíli taktně zmizel ze scény a přichystal si další maté. Bez něj hádka nevyhnutelně uvízla na mrtvém bodě. S Charlesem jsme za Sandym zamířili, abychom s ním probrali situaci. Připomněli jsme mu propluvší loďku. Pokud se proti proudu plavila 1, mohla se objevit další, která by nás třeba svezla. Uklidněni touto poslední nitkou naděje jsme povečeřeli a zalehli do postelí. O půlnoci nás vzbudil zvuk plujícího člunu. Spěchali jsme s Charlesem na palubu a křičeli tak hlasitě, jak jsme jen dokázali, až loď připlula k nám. Sandy naštěstí znal jejího kapitána, malého snědého muže jménem Kajo. 10 minut si povídali, přejížděli baterkami po člunu a nákladu, po naší lodi Kassel a po našich tvářích. Nakonec se k nám Sandy otočil. Kajo je na cestě do malé dřevařské osady u pramenů řeky Kuruguaty, přítoku Chechují. Přesně do téhle oblasti jsme se chtěli dostat. Kajo má už nicméně na palubě 3 pasažéry, dřevorubce, kteří budou v osadě pracovat, a nákladní prostor plný zásob. Neměl pro nás místo, ale mohl by sebou vzít čistě základní vybavení a minimum jídla. My bychom mohli cestovat v motorovém člunu. A jak se dostaneme zpátky? Zamumlal jsem. No, to není úplně zřejmé, odvětil jsem diležérně.
Když bude v řece dost vody, možná tam Kajo stráví pár dní a porozhlédne se kolem. Když ne, bude se vracet okamžitě domů a my bychom tam mohli zůstat trčet 3-4 týdny, možná déle. Na dlouhou diskuzi nebyl čas. Kajo chtěl pokračovat v cestě. Rozhodli jsme se risknout, že tam uvízneme, uzavřeli jsme dohodu s platbou předem a rychle přesunuli vybavení. O půl hodiny později nás Kajo opustil a spolu s ním i kamera, foťák a nahrávací zařízení v hodnotě několika tisíc liber. Sledovali jsme, jak se světlo na zádi v temnotě noci zmenšuje a nakonec úplně mizí za zatáčkou. S Charlesem jsme se vrátili do postelí a vzájemně se utěšovali, že ani jednoho z nás náš nový plán vůbec neznepokojuje.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Simona Kostrhůnová. V následujícím bloku se budeme pohybovat napříč hudebními epochami, od raného romantismu až po 20. století. Zazní Franz Schubert, Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Giacchino Rossini, César Franck, Claude Debussy a Samuel Barber. Začneme u France Schuberta. Jeho symfonie číslo 6 C-dur patří k dílům, v nichž se ještě zřetelně odráží vliv vídeňského klasicismu, zároveň už ale nese Schubertovu typickou melodickou invenci. Skladbu si vyslechneme v podání Chamber Orchestra of Europe, diriguje Nikolaus Harnoncourt.

Dozněla symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Hrál Chamber Orchestra of Europe, dirigoval Nikolaus Harnoncourt.

Anton Bruckner je známý především svými monumentálními symfoniemi, ale jeho Te Deum patří k nejvýraznějším duchovním dílům 19. století. Skladba spojuje slavnostní výraz s hlubokou pokorou a patří k vrcholům jeho vokální tvorby. Účinkují Hanna Elisabeth Miller, Anne Hallenberg, Maximilian Schmidt, Tarek Nazmi spolu se sborem Collegium Vocale Gent. Orchestr de Champs-Élysées řídí Philippe Hereveche.

Vyslechli jsme Tédeum Antona Brucknera. Zpívali Hanna Elisabeth Miller, N. Hallenberg, Maximilian Schmidt, Tarek Nazmi a Collegium Vocal Legend. Hrál orchestr des Champs-Élysées, dirigoval Filip Hereveche. Třetí symfonie Camilla Saint-Saënsa bývá označována jako varhaní. Varhany zde nejsou sólovým nástrojem v pravém slova smyslu, ale stávají se součástí orchestrální barvy a dodávají skladbě monumentální zvuk. Na varhany hraje Marie-Claire Allen, doprovází francouzský národní rozhlasový orchestr, diriguje Jean Martinon.